0: Říkali, prosím tě, proč máš jet tak daleko do Ameriky, když tady je úžasná FAMU, která je světoznáma. A maminka to zaslechla, hned se toho chytla a říkala, dobře, tak to je blízko a ještě tam máš dva bratrance, který na tebe dohlídnou. Takže místo do Ameriky, tak jel do Prahy. A když se trošku hádáme, tak mi to vždycky předhazuje, že mohl být v Americe.
1: No a Issa, prosím tě, je časté jméno v Syrii? Jako u nás Novák nebo Dvořák, když je tady ten Samer Issa, populární zpěvák, to není přízeň už, ne?
2: To není přízeň, ne, to není přízeň.
1: Ty se lehce distancuješ, ne?
2: Ne, konstatuju.
0: Ale není to přízeň.
2: Ale spíš to vypadá, že Isové ze Sýrie, kterých není za stolik, všichni nějak tíhnou k České republice.
0: A znamená to Ježíš. Jméno Isa, se čte Isa a znamená to Ježíš, takže oni jsou vlastně Ježíšovi a Samír Ježíš je taky zpěvák.
1: No, prosím tě, no. Ano, ale já jsem měl pocit, že v Syrii se mluví syrsky, ale byl jsem poučen svou sestrou, která se vyzná v jazycích, že tam se mluví oficiálně arabsky. A ta arabština má více druhů, je to tak?
0: Ano.
1: Nejrozšířenější je asi ta syrská arabština, pak egyptská, ale ty víš asi o tom ještě víc, než má sestra.
0: No, to nevím. Tvou sestru mám velice ráda, ona je velmi vzdělaná a strašně příjemný člověk, jako její bratr. Ale jestli o tom vím víc, to teda opravdu nevím. Jenom vím od svého muže, že je velký rozdíl mezi spisovnou arabštinou a hovorovou. Takže se může stát, jako že někdo, kdo třeba nestuduje, tak vůbec se nesetká se spisovnou arabštinou. A všichni, kteří maturujou, tak je to pro ně veliký stres, protože to je ta arabština, kterou se píšou knihy, která je v novinách, ale lidi s ní vůbec nemluví. A kolikrát je to takovej rozdíl, že vlastně někdo vůbec neví, o čem je řeč. A musím pochválit svého muže, který vládne tou spisovnou arabštinou.
1: Mm-hmm. A mimochodem vládne, dá se říct, já jsem s ním párkrát mluvil, i spisovnou češtinou.
2: Je ano. To tak, já musím říct, že s náma se doma gramatiku učil tatínek.
0: Ano.
2: Respektive ne učil, on nám ji vysvětloval.
1: Českou gramatiku?
2: Českou gramatiku. Táta je perfekcionista a když už se do něčeho pustí, tak většinou úplně chce vlastně od základu ty věci poznat a porozumět jim a on opravdu ovládá český jazyk dokonale, včetně toho, že čte poezii a ví všechno, viď, o český gramatice.
1: No to si Isa zaslouží potlesk diváků v Ingeltu.
2: My mu to vyřídíme.
0: Dokonce,
1: třeba to
0: uslyší. Když bylo období, kdy on nemohl teda točit a musel se zabývat tou arabštinou a překladama, tak přeložil Seifertovo dílo do arabštiny. Protože ho má velice rád, tak přeložil Jaroslava Seiferta do arabštiny.
1: No a co holky, matka s dcerou, domluví se arabsky?
2: To je právě, to tak jde za tátou, protože myslím si, že ty jsi chtěla, aby nás táta naučil, ale on vždycky mluví o tom, že jak ještě dokonale ovládal tu češtinu, tak tam nebyla jazyková bariéra a on říká, že mu bylo trapný, že nějaký pán přijde odpoledne domů a bude na svý děti mluvit nějakým legračním cizím jazykem, že se vlastně cítil hloupě, takže s náma mluvil česky a ani já, ani Filip a ani jeho bratr Michel, Kláru, Salima a Míšu nenaučil, takže tam to úplně usnulo. Já jsem se potom, když mi bylo asi kolem 20, tak jsem se začala učit, ale bohužel zase s tátou, takže z toho nic moc nebylo. Asi rok jsem chodila k němu na arabštinu a takovej nějaký úplný základ mám, ale není to na to, abych se domluvila.
1: Tvoje děti s panem Davidem Ondřičkem asi už neznají arabsky.
2: Bohužel ne, slůvku, bohužel ne. A to jsme tátu tlačili k tomu, aby mluvil děda na holky a on je prostě nějaký zabejčený v tom.
0: To je jeho prokletí, ta dokonalá čeština asi. Já vím, že když jsme byli na koleji, tak on se vždycky chodil stříhat do Revoluční ulice a tam byl takovej holič a on mu říkal, prosím vás, kdybych nevěděl, že jste Čech, tak podle těch vlasů řeknu, že jste Ital.
1: Takže vy jste byli studentská láska, zmínila si koleje, tak... až ze Sýrie a tady děvče z Hradce Králového a jedna kolej vás dala dohromady. No a vdávala ses u nás, nebo promiňte, že se furt držím té Sýrie, ale jak si je to pro nás exotika. Dávala ses tam a je tam velká rodina jako manžela?
0: Ne, brali jsme se v Hradci Králové. Aha. A bylo to takový...
2: Já znám ty fotky z svatby, tak se směju.
0: Taková rodinná historka.
2: Moc ne, ale jsou velice zábavný.
0: Ne, my k tomu v té době, teda, abychom se mohli vzít, tak jsme potřebovali mít štempl a dovolení i z té syrské strany. A protože tam tyhle ty věci jako byrokratický jsou na dlouhý lokte, tak to pořád jako nějak nám to povolení nešlo. A Moris mi říkal, hele, tak víš co, tak si sežeň potvrzení od doktora, že jsi těhotná, třeba to bude rychlejší. Já jsem říkala, to nikdy neudělám. A za měsíc už se tak stalo, takže jsme potvrzení jsem potřebovala. V divadle už se sázelo, jestli bude dřív teda moje dítko, anebo jestli svatba. Ale stihli jsme to v červnu a Filip se narodil v srpnu a moji rodiče, kteří byli tolerantní a Morise měli moc rádi, tak ale říkali, hele, v tom Hradci, víte co, přijďte, dáme si krásný oběd, všecko, ale my tam teda nepůjdeme. Takže já jsem měla takovýhle břicho, paruku.
2: Blondětou paruku měla, prosím vás, pěkně. Jo.
0: A brali jsme se ráno asi mezi 8. a 9. hodinou, aby tam ještě nikdo nebyl. No a vidíte, vydrželo to. No.
1: Tak a už skončíme pomalu se Sýrií, ale pojďte mě ještě říct, Marta, jak jsem byl opět sestrou poučen, je jméno z aramejštiny. To je taky tahle lokalita, že jo?
0: Jako, ano, to je původní lokalita.
2: Tam se dokonce Otce. V Sýrii jsou místa, je tam vlastně taková vesnice v horách, neuvěřitelná, krásná, jmenuje se Málula a ta je prastará a vlastně tam se usadili ty původní křesťani, kteří ještě utíkali před Římanama. V Sýrii jsou třeba kostely v Damašku, které jsou v podzemí, protože se museli schovávat, byli pronásledovaní, takže vlastně se skrývali. A v Málule dodnes se hovoří aramejsky. To je vlastně jedno z mála míst na světě, kde je aramejština ještě živý jazyk. Mm-hmm. A ano, z aramejštiny pochází moje jméno, které je vlastně paní domu a pečlivá, což občas opakuju svýmu muži doma, aby na to nezapomněl.
1: Vida, tak takové kořeny má tvoje jméno. Mimochodem, ale existuje také slavná písnička z repertoáru Beatles, má název Marta.
2: Martha, my dear.
1: My dear, a teď si ji vychutnáme.

0: Děkuju.
1: Tu písničku si táta rád poslouchal?
0: To je tátova oblíbená, celý bílý album, na kterým Martha My Dear je tátovo oblíbený, a musím říct, že to je jedna z věcí, kterou mi do života velice silně předal, a to je opravdu hluboká láska ke kapele Beatles.
1: Přidávají se další potleskem, mě taky. Teď zachovám dekorum a budu se chvíli věnovat mamince.
2: Já jenom,
1: to
2: jestli můžu jenom doplnit, když jsme se rozhodovali, jak se bude jmenovat naše dítě, tak já mám babičku Martu, Morris měl babičku Martu, a protože jsme milovali Martha My Dear, což je teda pes, ale dobře.
0: To napsal Paul McCartney pro svýho psa.
2: Takže tím to bylo jasný, že to bude Marta.
1: Tak tahle Marta je z uměleckého prostředí, ale to se přímo o její mamince Lence Termerové říct nedá, ty jsi z Hradce.
3: A Hradec je taky umělecký prostředí,
0: je poměrně umělecký.
1: Já jsem se
0: nadech,
1: že to doplním. A maminka snad účetní, že jo? Ano, ale tatínek byl výtvarník.
2: Ano, tatínek můj studoval keramickou školu geny. A pak byl...
1: Omlouvám se, Hradci.
2: Pak byl... Výtvarník, propagační výtvarník. Takže přece jenom, ale krásně maloval a byl nesmírně šikovnej. I dělal takový jako patiny a tak. Byl hodně zručný jako manuálně.
1: A mladička Lenka tancovala, zpívala, recitovala a bylo to jednoznačné, že ano. Bude chtít studovat herectví.
2: Ano, já jsem měla vždycky takový pihy a děti se mi smály, že jsem pihatá můza. Mi říkali, když jsem řekla, že budu herečkou.
1: Takže tě přijali na damu?
2: Ano. A... Já se omlouvám.
0: Tak já budu mluvit. Já ten příběh znám. Ptej se mě, ano. Milan, já to všechno za mámu můžu říct.
1: Tak ano, přijeli na damu. S kým chodila
0: přijeli
1: do školy?
0: Na damu.
1: Mluv za maminku.
0: Chodila s Viktorem Prajzem do třídy. Silný Radan Rusev.
2: Martin Štěpánek.
0: Už může mluvit.
2: Jirka Štěpnička. Jarda Drbohla, Jana Šulcová. No Vítě Prajs, to si říkala vlastně. Ano. No myslím, to byl fakt Jurga Kotrbová, to byl hodně silný ročník. Jako.
1: No ale Lenka se tam velice uplatnila, ty si hostovala už během studia na scénách pražských divadel v realistickém, nemýlím, když se snad v Činoheráku.
2: Ano, v Činoheráku mi Jan Kačer nabídl tehdy angažma, když jsme končili damu, tak on s náma dělal absolventské představení Langrovu periférii, kde jsem hrála Anči, tu hlavní roli, takže on za Kačer mi nabídl angažma, což bylo něco neuvěřitelně krásného, jako v té době ten Činoherní klub, jenomže bohužel oni měli terminované smlouvy a psal se rok 69, takže vlastně na konci toho roku ani ředitel Ostrý, ani Honza Kačer už tam nebyli, takže já jsem pak šla do Ostravy.
1: No právě s panem Kačerem, to je tvůj osudový režisér, zdá se, ano. Divadelní, do Ostravy, a to byla velká mnohaletá éra. Tam si byla, myslím, s Mrkvičkou, s Čepkem, to byla tahle velká
2: ne,
1: éra.
2: Ne, já jsem se s nima vystřídala. Já jsem se s nima vystřídala právě v Činoheráku, já jsem je poznala a měli jsme se velmi rádi, jako, a oni říkali, když potom to nedopadlo s tím Činoherákem, když mě nemohli vzít, tam byl stop stav už, jak tam nebyl Kačer ani Ostravy, tak mě chtěli do Bezruče a oni říkali, běž tam, my jsme tam všichni byli, tam je to bezvadný a je to hned uhřbitova to divadlo. Nevím, co se jim na tom líbilo.
1: Tak mimochodem, to je znamenitá scéna, byť hrají už jinde i dnes. No. Takže jsi strávila několik let.
2: Sedm
1: let. A nebyl tvůj ředitel tatínek zesnulého?
2: Když jsem tam právě šla, tak byl Saša Lichý ředitel. Ano. A on i jsme hráli jeho hry vlastně. Já jsem jedna z prvních rolí, protože tam se hrálo i Dopoledne pro děti, tak byl Cínový vojáček, kterou napsal právě Saša Lichý. A musím si říct, že i v té nehostinné době, konec 60. přelom 70. let, který nebyli zrovna veselý, tak on byl, nebo snažil se být hodně tolerantní a chránil nás. Jako.
1: Lenko, no a jak se přihodilo, že ty ses objevila v Ypsilonce? To už pan Kačer nemá na svědomí.
2: Má.
1: Má?
2: Má, protože já jsem měla...
1: To už byla maminka, že jo?
2: To jsem byla maminka Filipa a dostala jsem se do takový nepříjemný situace vlastně, že jsem moc jako nemohla hrát, ale o tom se tady nechci šířit. Ale právě, že jsem se vídala s Honzou Kačerem a jeho se ptal Honza Šmíd, říkal, prosím tě, já jsem slyšel o té Lence Termerové, můžu já jí nabídnout angažma? A on říkal, to víš, že můžeš, ona bude ráda, protože vůbec nic nemůže teďka. Pořídila si další dítko, teda pořídí si, protože to bylo asi v březnu a Marta se narodila v březnu, takže těsně před mým porodem. A on říkal, a co po ní můžu chtít? A on říkal, cokoliv. Takže on mě zavolal.
1: Hrála velký klasický repertoár, najednou ta Ypsilonka úplně jiná jevištní poetika.
2: A to teda musím říct, že za to vděčím tomu Honzovi Šmídovi, že vlastně on věděl, že mám jakýsi tedy problémy, že mám jakýsi distanc a byla jsem navíc v 9. měsíci těhotenství a on říkal, v klidu si poroďte a od září budete naše. A tak se stalo, tak jsem se dostala do té Ypsilonky, kde jsem byla teda čtvrtstoletí.
1: Hrála si tam hodně a spoustu let.
2: Ano, ano.
1: Takže se nakonec zabydlela, ta politika se ti dostala do krve. Proč jsi odešla vlastně?
2: Ono to bylo vždycky hrozně těžké, protože v Ypsilonce se podařilo něco neuvěřitelného, že se tam sešla fantastická parta lidí. Myslím si, že něco podobného zažívá Marta teď v tom Davidském divadle. Že se to vždycky v tom malém divadle takhle může stát, že se to podaří. Že jo? A my jsme, tím, že to bylo divadlo zase jednoho režiséra, tak někdy se stane to, že vlastně už víš, jaká poetika tam je, už víš, co bude následovat, ale tím, že jsme byli taková dobrá parta, tak jsme nikdo nechtěli odejít. A pak se najednou přihodilo to, začal to Marek Eben, že teda dal výpověď, že bude dohrávat, pak jsem šla já a pak šlo asi 5-6 lidí, takže to takový domino. Asi nastal ten čas na změnu, já myslím.
1: No ale máš ty nejhezčí vzpomínky.
2: Určitě, určitě. To bylo jenom opravdu trošku únava materiálu, to bylo všechno. Jinak to bylo nádherné.
1: Potkala si tam báječné kolegy. Ano. Mimochodem i Lábuse a Šmicer, a to říkám proto, že k tomuto pořadu patří ukázky z archivu Českého rozhlasu. Tak teď v archivu zalovíme a najdeme tam v ukázce právě Lenku Termerovou, Šmicera a Lábuse. Natočeno 1993.
0: Jo, poznávám tě, mami.

0: Země přijdou sebrat a zprovodit ze světa. Co jsem udělala? Co jsem udělala? Co? To kdybych já věděla. Kam fouknout? Kam? Dveře jdou do schodů. A na schodech je potkám. Co kdybych z okna? Ne, to nedokážu. To nemůžu. Co si počnu? A to jsou oni. Neotevřu. Zabarikáduju se. Ať bouchají, jak chtějí.
1: Alžbětován, hej, otevřete. Hej, otevřete. Jménem zákona.
0: Ne, neotevřu.
2: Jak to, že neotvírá?
3: Ono otevře.
1: Alžbětován, na můj rozkaz okamžitě otevřete. Alžbětován, vylomíme dveře, jestli nám hned neotevřete.
0: Pane bože.
2: Třeba není doma.
3: Ale je, kde by byla? Vyběhla po schodech nahoru. Jsou tu jen jedny dveře, utéct nemůže.
4: Takže jsi vzpomněla, to byla krásná inscenace.
5: Ano.
4: Režíroval Josef Melč.
5: Ano.
4: Hlasy jsme poznali samozřejmě. A název?
5: Jelizaveta Bam. To byl, jak se jmenuje?
6: Charms?
5: Ne. Charms.
4: Ano.
5: To byl takový absurdní,
4: experimentální, tragikomedie.
5: Ruský autor.
4: To byla svým způsobem. Ano, ano. Takže to byla vzpomínka na Lenku Termerovou před 30 lety v ukázce z archivu Českého rozhlasu. Děláš pro rozhlas dál?
5: Byly doby, kdy opravdu jsem dělala v rádiu hodně a ráda. Teďka už je to takový vlastně ne tak častý, ale kdykoliv se potkám s mikrofonem, tak jsem šťastná. Protože on teda odhalí všechno, ale zároveň ta práce je strašně intimní. A krásná.
4: Tak držme palce, je to hozená rukavice. Třeba ji někdo v rozhlase zvedne. Teď se otáčím.
5: Ano.
4: Na Martu. Já. Budeme zmapovávat tvé jevištní krůčky. Tak ty jsi původně studovala konzervatoř. Dočet jsem se, důvod nebyl uveden, že jsi ji nedokončila.
6: Ano,
4: to byl
6: byla jsem
4: průšvih.
6: Vyhozena. To byl ten důvod. Byla jsem vyloučena.
4: A za co?
5: No. Za natáčení.
4: Aha.
6: Ale a v kombinaci s nechozením. Já jsem, no totiž Ypsilonka pro mě taky byla úplně zásadní místo, protože jak už máma mluvila o tom, že vlastně porodila mě a nastoupila tam, tak moje dětství je spojený s Ypsilonkou. Já jsem tam chodila často a ráda. Chodila jsem strašně ráda na zkoušky a ještě raději na představení. Tam bylo takové místo nahoře, to bylo ještě vlastně před velkou rekonstrukcí, kterou divadlo prošlo, ale ta stará maličká Ypsilonka, tak tu jsem měla úplně nejradši. A tam bylo vlastně nahoře nad světlama taková rampa, takový ochos nahoře a tam no, takový malinký balkónek a tam jsme my děti chodili se vždycky koukat. A já jsem třeba ve 4 letech takhle absolvovala Klímov Matěje Poctivého. Nerozuměla jsem vůbec ničemu, ale byla jsem strašně šťastná.
5: A hlavně, že do toho skočím, říkala, prosím tě, ta Jarka Krečmerová a Jirka Lábus jsou krásný, jako princezna a princ. No.
6: Je to, a to by do dneška zůstalo. Ano, Jiří Lábus byla moje první dětská láska, neopětovaná.
4: A tuší to?
6: Ví to, já jsem se mu vyznala a on mi potom napsal na školku v přírodě jako rumburak, tak to, s tím jsem hodně machrovala několik let.
4: Takže co si natáčela, nemusíme říkat, tomu se dostaneme.
6: Jo, ne, to byla série. Já jsem právě tím, že jsem vlastně poznala divadlo v Ypsilonce, tak to byl velice specifický divadelní svět. Bylo to malinký divadlo, kde si bylo jeviště s hledištěm blízko. Ten způsob vlastně byl úplně mimo nějaký klasický uchopení. No a já jsem najednou přišla na konzervatoř, znala jsem tohle, to bylo to, co jsem si přála dělat. Ještě jsem taky viděla film Alana Parkera Fame, který je, to je film z 80. let o New Yorkské konzervatoři, kde studujou stejně jako na Pražské konzervatoři muzikanti, tanečníci a herci dohromady, ale ta New Yorkská konzervatoř přeci jenom vypadá trochu jinak, ale já jsem si myslela, že to bude vypadat takhle. A tam je taková scéna, kdy jdou všichni na oběd a začnou muzikanti bušit příborama do stolu, tanečníci tancujou, všichni zpívají a já jsem si myslela, že takhle bude vypadat studium a pak mě zaskočilo, že to tak nebylo.
4: Důraz na předložku, a tak, že jo?
6: My jsme potom, já jsem měla profesora Františka Laurina a profesor Laurin byl opravdu tvrdej. A jeho oblíbená disciplína bylo třeba imaginární otevírání a zavírání dveří. To jsme dělali celý první ročník. Dneska už bych se na to možná dívala jinak. Možná, že dneska už by mě to bavilo, ale tehdy jsem měla pocit, že to je hodně daleko od toho, co mě zajímá. A nebyla jsem tam úplně šťastná, musím říct. Mě potom...
4: Takže tě to netrápilo, že jsi odešla z té školy.
6: To trápilo rodiče, mě tolik ne. To mě trápí taky až dneska. Vlastně dneska mě to mrzí, ale...
4: No ale ty jsi přešla na Ježkárnu, tedy Ježkovu konzervatoř, a tam si studovala, jak jsem se dočet, jazzový zpěv.
6: Je to tak? Asi rok a půl nebo dva roky.
4: A zpíváš jazz někde?
6: Hodně, ve sprše, hodně. Každý den.
4: No ale tak pojďme k tvé skutečné první regulérní divadelní premiéře. Kdo tě oslovil a kde se to stalo?
6: Moje první regulérní divadelní premiéra je zase spojená s Ypsilonkou, protože má mi kolega Martin Janouš, který vystudoval alternativní loutkovou větev a byl to žák Honzy Šmída a hrál v Ypsilonce, byl tam v angažmá, tak napsal hru na základě svých zkušeností z podnájmu, kde bydlel v Pavlačovém domě s dvěma stařenkama a jedním stařečkem a všichni se společně dělili o jeden záchod na Pavlači. A v něm to zanechalo tak hluboký dojem, tenhle ten zážitek, že se z toho vypsal v divadelní hře Milada a oslovil mě a Karolínu Kajzrovou jako děti, protože žádný jiný děti než ty z Ypsilonky neznal, tak oslovil mě a Jirku Plojhara, který vlastně tehdy končil akorát konzervatoř, myslím, a nastudoval s náma tohle představení, kde my jsme hráli dvě babky a dětka. A bylo nám...
4: A kde se to hrálo?
6: Hrálo se to v Damůze, což je takovej prostor vlastně pod Damu, taková divadelní kavárna v Řetězové ulici. Tam jsme měli premiéru a to si myslím, že byla taková první regulérní moje divadelní premiéra. A potom zase Ostrava, která vlastně mámu dala dohromady s Tomášem Tepfrem, který tam dlouho byl právě u Bezručů v angažmá taky. A tehdy otevíral divadlo Na Fidlovačce a první představení, kterým slavnostně se otevíralo, byl Šumař na střeše, muzika.
4: No ano, teď si na to vzpomínám.
6: No, že jo. Já jsem hrála jeho pátou dceru. A takhle vlastně jsem začala a Na Fidlovačce už jsem potom nějakou dobu zůstala. To byly takové moje učednické roky a hrozně ráda jsem chodila do Davidského divadla v době, kdy tam ještě zdaleka nebyl takovej nával, jako je dneska. A říkala jsem si, jo, tak tohle je divadlo, který bych jednou strašně chtěla dělat.
4: A stalo se.
6: A stalo se.
4: A ty jsi vstoupila do angažmá, jsi tam dodnes?
6: Vlastně jsem. Já jsem teď v takovým útlumovým nastavení, to je úplně vlastně čerstvý, kdy, protože taky jsem maminka a mám dvě dcery a mým dcerám je 11 a 5 a já jsem vlastně nějak tak došla do takového stavu, kdy jsem si řekla, že dokud se se mnou ještě chtějí bavit a mají chuť se mnou trávit čas, což tak tuším, že se brzy změní, jak si to tak matně pamatuju.
7: Pak se
6: když,
7: to
6: ne, u nás s mámou se to rychle vrátilo. Už se dlouho kamarádíme. Ale řekla jsem si, že bych vlastně, že poslední léta mýho života se odehrávaly ve velkým tempu. A bylo toho hodně. A já jsem zatoužila po takovým určitým zastavení a nějakým rozhlídnutí se po tom svém životě a pojmenování si toho, co vlastně chci dělat a kam ten svůj život i umělecký chci směřovat. Takže to je vlastně, tam jsem teď, takže jsem se v divadle vlastně domluvila, že nechci zkoušet žádný nový
4: inscenace,
6: ale mám tam tři, který hraju, tři představení. který mám strašně ráda. A myslím si, že navždycky pro mě Davidský divadlo zůstane mým kmenovým souborem a že to vždycky tak budu vnímat.
4: Prosím tě, taky máš nádherné představení s Aničkou Polívkovou a to je autorské divadlo.
6: Ano, to jo, to je.
4: A to se hrajete.
6: My to hrajeme, to je úplně neuvěřitelný. My to hrajeme vlastně, teď to bude v květnu 13 let od premiéry. Hrajeme to v divadle La Fabrika a my jsme totiž s Aničkou, Anička se jako trochu taky podepsala na tom mým vyhazovu z konzervatoře, musím říct.
5: Velmi, velmi.
6: Protože my...
5: Já to jenom do toho glosnu, že totiž rozdíl byl v tom, oni se rozhodli. Evelina Štajmarová koupila byt a nechtěla, aby Anička tam bydlela sama, takže pozvala Martu, který bylo 17 let.
6: Ne, nepozvala Evelina, mě pozvala Anička.
5: Mě Anička no, tě pozvala, jako, jenomže byl rozdíl v tom, že Anička v té době chodila na vysokou školu, kdy měli přednášky a nemuseli tam být každý den, ale v 17 letá Marta Isová chodila na konzervatoř, kde měla být každý den. Tak to je jenom moje glosa.
6: No, je to tak.
4: Dostane,
6: nicméně, my jsme právě s Ančou spolu bydleli a byli jsme, nebo jsme pořád opravdu velký, velký kamarádky. A od té doby my se spolu kamarádíme od nějakých mých 13 a Ančiných 15 let a za tu dobu jsme prožili toho opravdu hodně. A naším snem bylo udělat společné představení v průběhu těch let, protože Anča studovala na katedře nonverbálního divadla a byla napojená hodně vlastně na takovej ten alternativní pohybovej divadelní proud, takže já jsem skrze Aničku poznala hodně lidí, kteří se zabývali tímhle a často jsme spolu improvizovali takový jako pohybový klaunský věci a během těch improvizací se narodilo spoustu postav a příběhů, který jsme si říkali, že bychom rádi jednou nějakým způsobem využili. A pak jsme byli právě na premiéře v divadle La Fabrika s Richardem Balousem, který je majitelem a ředitelem toho divadla. Myslím si, že jsem byla trošku pimplá a říkala jsem Richardovi, jo, my taky chceme s Ančou udělat představení. A Richard říkal, fakt jo, a o čem? A já jsem říkala, no o přátelství, viď Ančo? Anča tam byla taky byla pimplá a Richard...
4: To slyším poprvní, co
6: pimpla?
4: Byla?
6: Pimpl, jo, já to mám strašně ráda. To vymyslel Neužil,
4: to, ne?
6: To je Neužilův termín. To je Václava Neužila.
5: Nikdy pimplej nebyl.
6: Trochu jsem se pimpnul. Včera jsem se trochu pimpnul. No je to, když seš jako neopilej, ale takovej lehce pimplej. No, tak my jsme byli přesně takhle lehce pimplí a mluvili jsme o tom našem představení a skutečně jediná věc, kterou jsme věděli, bylo, že chceme, aby to bylo o přátelství. A to jsme Richardovi řekli, ale Richard, protože je mužčinu, tak vzal diář a řekl, tak hele, v květnu, to je za 2 měsíce, by se hodilo udělat premiéru, tak tady máte klíče od zkušebny a zítra můžete začít. A během týdne to najednou bylo anoncovaný a začal... No a my jsme skutečně byli donuceni udělat představení a během toho zkoušení málem naše přátelství skončilo, ale obě dvě to představení milujeme a milujeme i sebe dál navzájem a když jsme šli hrát premiéru, tak jsme si říkali, to bude průšvih, to je, teď my nemůžeme tohle nabízet normálně jako publiku, že za to bude někdo platit. Teď je to úplná blbina. A začali jsme hrát a lidi se smáli a tleskali a my jsme na sebe koukali, že to není možný, že to je nějaký omyl. No a pak jsme fakt zjistili, že se to představení lidem líbí a my ho teda úplně milujeme, já ho mám taky strašně ráda a máme i takový party, co tam chodí třeba opakovaně, že už to viděli 4x, 5x. Tak to je krásný. To, z toho mám velkou radost.
4: Tak hurá. Dostaneme se samozřejmě k vaší práci před kamerou, ale teď je chvíle pro písničku. A ty ses objevovala často v klipech, také v písních Báry Polákové, tak my si teď jednu její píseň, v té ses objevila, pustíme. Sousedu v trávníku.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, rozpravy Milana Hajna z divadla Ungeld. Mými hosty jsou dnes Lenka Termerová a Marta Isová. A pojďme, Marto, před kameru. Většina diváků, byť tvá jevištní kariéra je rovněž pozoruhodná, tě přece jen zná díky filmu a televizi, tak takový první výrazný počin tvůj.
1: No, můj první výrazný počin se odehrál díky vašemu společnému kamarádovi Vladimíru Drhovi. A já si myslím, že jemu v podstatě vděčím za svoji filmovou hereckou kariéru, protože Vláďa byl nejlepší kamarád mých rodičů už z dob studií, byl to spolužák mýho táty z FAMU a v podstatě nedílná součást naší domácnosti. My jsme s Drhou vyrůstali, Drha nás hlídal, čet nám pohádky na noc, Drha u nás bydlel de facto.
2: To byla moje nejlepší kamarádka.
1: On už bohužel tady s námi fyzicky není, ale jinak je velice silně přítomný v našem životě a na něm často myslím.
0: Ten film se jmenoval?
1: Ten film, to byla pohádka. Mm-hmm. Byla to pohádka o princezně, která nesměla na slunce. Mě bylo 15 a Drha nějak tak od, myslím, mýho dětství ve mně věřil.
2: A navíc říkal, prosím vás, ta Marta je bledá, viď? A dělá konzervatoř. Tak to je princezna, která nesměla na slunce, ta je bledá. Tak já bych chtěla, aby to hrála ona.
1: No. A vlastně aniž by mě kdykoliv, jakkoliv viděl hrát, tak mi prostě dal tuhle tu roli. Musím říct, že když tu pohádku do dneška vidím, tak se ptám, jestli opravdu dobře udělal. Ale každopádně já jsem mu strašně vděčná a myslím si, že to byla taková první věc, která mi tenhle svět otevřela, ačkoliv jsem opravdu neměla vlastně o nějakým jako řemesle a hraní před kamerou, kromě toho, že jsem milovala filmy a pořád jsem na ně koukala, tak jsem ale já nevěděla, co mám dělat, nikdo mi k tomu nic moc neřekl a máma hrála roli královny mojí matky a dělala, že ke mně nepatří, prosím pěkně.
2: Protože já jsem měla takovou zodpovědnost a takovej strach, jako aby se jí to povedlo a opravdu jsem měla trému i za ní, že jsem jako dělala, jsem si říkala, tak ona se jmenuje jinak než já, tak jako je to dobrý, nikdo si toho nevšimne. A tam chudák se v tom plácala, až se jí ujala Naďa Konvalinková hodná, která tam hrála chůvu a ta jí udělala takovou matku náhradní.
0: No ale Marto, tatínek tě taky režíroval.
1: Jo, tak to pozdějc potom. Vlastně táta se vrátil k režii a to byla taky pohádka, co jsme s tátou točili o Františce aneb z Zelených svících, myslím, že se jmenovala. Tam jsem hrála s Ninou Divíškovou a to bylo pozdějc, no, ale ten Drha to tak otevřel a s tátou jsme vlastně udělali spolu tuhle tu jednu věc.
0: No a teď máš manžela.
1: Já pořád s těma rodinnýma příslušníkama a kamarádama.
0: A tam máš opravdu už efektní nádherné role. Mimochodem, ale natáčela jsi i v rozhlase a my jsme teď rozhlasový pořad, tak my si tě připomeneme. Píšeme rok 2022 a jedná se o rozhlasovou sérii pohádek Hajaja, kterou napsal Tomáš Hráliš. Čteš pohádku o gramofonové desce. Je to čtení na pokračování.
1: Na pokračování a živě.
0: To bylo živě.
1: Živě. Takže jsem věděla, že se nesmím přeřeknout. Jsem totiž poškrábaná deska s pohádkou. Poškrábala mě jehla, protože sebou vždycky trhnu, když mám začít hrát. Budu vám vyprávět o princezně jehlence. Tedy začnu. Za horami z použitých cívek, za vlnami vlnitého moře, za zátokami z lněné příze bylo nebylo království, kterému se říkalo Vyšívané. A to proto, že všichni lidé v něm vyšívali celý den, vyšívali celou noc, někteří i ve spánku. V tom království panovali král a královna, kteří vyšívali pouze černou nití. Byli smutní, že jim nebylo dopřáno mít princeznu, která by vyšívala tak jako všichni. Roky ubíhaly a oni byli stále zachmuřenější, až se královna rozhodla požádat o pomoc čarodějku na Pálii. Ta jim řekla, že jejich přání se může kouzlem vyplnit. Přání nesmí být ale vypočítavé, varovala je. Nesmí být sobecké, jinak se splní jinak, než byste chtěli. Král a královna souhlasili, že si to tedy budou přát tak, aby si nic nepřáli.
0: Svěží rozhlasový projev Marty Isové. Lenko, pojďme zavzpomínat na tvou práci před kamerou. No, ty ses objevila před televizními kamerami už v Ostravě. Tuším, Kamenný řád se jmenoval ten seriál.
2: Ano, ano. Haldy, to byl první seriál vůbec, který se tam točil, který měl tu tématiku ostravskou, pak Kamenný řád a Hranice imunity. Tam opravdu... Já jsem tam hodně točila a to ještě bylo takový zvláštní, to se ještě zkoušelo. Než se šlo točit, tak se to zkoušelo jako divadlo, takže vlastně dodělali jsme jednu věc a už se zkoušela další a to bylo moc hezký. Ta Ostrava, to bylo období velice plodný vlastně.
0: No ale v Praze si taktéž nezahálela, velmi křehké vztahy, to byl svého času velmi populární.
2: Ano, to se dlouho, asi 6 nebo 7 let se to rodinný pouta.
0: Tam si hrála s panem Kačerem, kterého jsme zmiňovali.
2: Ano.
0: No ale nejvíce do povědomí lidí si přece jenom vešla v seriálu Žena za pultem, řekl bych. Měla se ráda ten seriál?
2: Ano, měla jsem ráda, to bylo v období, kdy jsem právě přišla do Prahy z Ostravy. A to byl, já si myslím, že to je takový neprávem seriál nařčený
0: jako
2: z komunistického, že to vůbec nebylo, protože...
0: Ale o tom to nebylo.
2: Ne, o tom to nebylo, protože vím, že to byla sice společenská zakázka pana Dítla, ale to byl stejná společenská zakázka, jako bylo nemocnice na kraji města, protože on měl oslavit prodavačky. A tam byl příběh komorní jedný z prodavaček. A bylo to psaný, to říkal právě pan režisér Dudek, že to bylo psaný pro Janu Hlaváčovou. A tehdy se to proměnilo, protože tam byla taková šéfová dramaturgině v televizi v té době a ona říkala, ne, Jiřina Švorcová je výborná herečka.
0: To mimochodem měla v tomhle ohledu pravdu.
2: Dobrá ano, herečka, byla dobrá herečka a říkala, a ona by potřebovala apolitickou roli. Což je absurdní, protože dneska je to právě kvůli jejímu jménu. Vlastně je to, říká, jo, to je ten komunistický seriál, ale právě tehdy, já si nespomenu, jak ona se jmenovala, ta dramaturgině, tak říkala, že vlastně by měla dostat roli, jako byl Král Šumavy nebo něco takového, jo. Takže vlastně kvůli tomu ona...
0: Balášová to byla.
2: Balášová, děkuji. No jo, vidíš to? To je paměť. Balášová, ano. Takže vlastně kvůli tomu to hrála Jiřina Švorcová a ne Jana Hlaváčová.
0: No ale Lenka Termerová to hrála znamenitě.
2: No a Vladimír Menšík, to bylo, pro mě to bylo jako Alenka v říši divů, protože já jsem přišla z té Ostravy, kde jsem sice točila hodně, ale tam byl jako vlastně pán Řehoř, Petr Haničinec, Hanička Maciuchová, Dana Kolářová, Karolinka Slunečková, prostě a Vláďa Menšík hlavně. To bylo opravdu něco. Takže my jsme se těšili všichni na každý den toho natáčení, protože ten Vláďa, to bylo neuvěřitelný slunce a kvůli němu se ani nedalo točit, protože on vždycky povídal takové věci, že my jsme byli připraveni a teď už říkali, tak pojede Ostrá. A Vláďa říkal, ještě jsem tě chtěl říct, už buďte sticha. To bylo tak neuvěřitelný, to byly, krása to byla.
0: Krásná vzpomínka.
2: Ano.
1: A já teda musím do toho ještě vstoupit, protože jsme vlastně zjistili, že se kruh uzavřel, protože roli malého protivného chlapečka, který si chodí rozměnit korunu, hrál tehdy asi 6letý David Ondříček.
2: Ano, jsme spolu hráli s mým zetěm.
0: Tak a teď si dopřejeme opět skvostnou písničku. Tobě mimochodem připomene muzikál, ve kterém účinkuješ ve Studiu 2. Zazní totiž píseň z muzikálu Funny Girl.

0: A co ty hraješ v tom představení?
1: Já hraju maminku Fanny Rosu Brejsovou, oprava.
0: Tak to je současná tvoje jevištní produkce. Ano. A hraješ ještě v něčem? V Ypsilonce něco dohráváš?
1: Ypsilonce už jsem dohrála, ale máme hezké představení, na který všechny zvu. V divadle Mana, představení, která se jmenuje Návod na přežití. Je to taková americká hra.
0: S Danielou Kolářovou, to je to představení.
1: S Danielou Kolářovou, ano, o dvou babkách. Jedna slepne, jedna blbne. No,
0: tak... Co seš ty, co seš ty?
1: Hádej.
0: Marto, rysuje se společný projekt s manželem, pač Zátopek byl fenomenální a ty jako Zátopková opravdu výjimečná.
2: Děkuju, tak to mě těší, děkuju moc opravdu. Já mám k tomu filmu taky velice hluboký vztah a jsem ráda, že jsme to takhle mohli s Davidem zažít, ale myslím si, máme společný projekt Domácnost a na tom poměrně intenzivně pracujeme, ale jinak se zatím nic nerýsuje.
0: No a trávíte čas společně, třeba máte společnou chalupu a tam zahradničíte, nebo ano, jezdíte k moři všichni, nebo v zimě na hory.
1: To děláme, máme několik společných projektů. Jednak máme za Prahou takovej domek a ten je bezvadný, protože vlastně tím, jak na sebe třeba nemáme tolik času, tak i se synem a jeho rodinou a s Martinou rodinou se tam všichni scházíme většinou Vánoce a prázdniny tam bývají. A pak máme takový jeden seriálek, který už začíná být tradicí.
0: Jako rodinný seriál, ne?
1: Takový dámská
2: tak
1: jízda.
2: My toho máme víc, není dámská, jezdí tam i táta.
1: I táta tam jezdí, ale my bývávala dámská
2: jako
1: jízda.
2: Dámskou jízdu. Ale já teda musím říct, že vlastně se snažím co nejvíc času trávit i s rodičema a naštěstí David, který sám už o rodiče přišel, jemu už oba rodiče zemřeli, tak jsme si ho tak adoptovali, nebo vy jste si ho adoptovali, ano. Já jsem si ho vzala a vy jste si ho
1: adoptovali. My jsme si ho adoptovali.
2: A takže hodně našich cest probíhá společně s mámou a s tátou a pro mě je to vlastně taková asi nejdůležitější věc v životě, aby ta rodina prostě trávila společně co nejvíc času. A pak máme takovej, to je asi ten seriál, který ty máš na mysli, na konci léta vždycky vemu já holky a tátu s mámou a jedeme do Rakouska k jezerům. A tam tak jako necelý týden trávíme společně.
0: Co tam děláš u toho jezera? Chytáš ryby taky?
1: Plaveme, tam je taková pitná voda vlastně. Tam jsem naučila Emilku i dokonce plavat, že jo. Chodíme na procházky a ještě jsme nikdy nezažili, mě někdo říkal, to je území alpských protěží. Že jsou tam alpský protěže, tak jsem si dala za úkol letos jí najít.
2: Že najdeme protěž, tak to je výzva, která leží před námi ještě.
0: Tak ať se vám dál takhle hezky pospolitě žije. Já jsem rád, že jste přišli mezi nás. Naše dnešní rozpravy končí. Loučí se s námi Lenka Termerová.
1: Nashledanou.
0: Loučí se Marta Isová.
2: Děkuji moc. I vám všechno dobrý.
0: A loučím se i já, principál divadla Ungelt a moderátor této rozhlasové hodinky Milan Hein. Naslyšenou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Pane docente, naši hosté se buď rekrutují z řad lidí, které známe léta, takzvaně si je připravujeme na naše povídání v kavárně, anebo z těch, na které dostaneme čerstvý tip. Vy patříte do druhé kategorie. A když jsme čenichali po informacích v Četce, trochu jsme se zděsili.
3: Vaše dílo je charakterizováno tím, že ve své vědecké práci jste se zaměřil například na aplikace nestacionární kinetiky při charakterizaci heterogenních katalyzátorů a při výzkumu mechanismu katalyzovaných reakcí. Přitom dostávám tik, když to čtu, nebo začínám být agresivní, protože mám pocit
2: vlastní nedostatečnosti,
3: prostě nemohoucnosti.
2: O co jsme přišli, že tohle neznáme?
4: Nevím, o co mnoho jste přišli, ale nevím, jestli jezdíte třeba automobilem, předpokládám, že ano. Oblast, ve které pracuji, vděčí za to, že jedno z těch slovíček, která jste četl, katalyzátor, se dnes dostalo do povědomí celé řady lidí, kteří předtím toto slovo neznali. A nebo když tak metaforicky, jako prostě něco, co něco urychluje. Katalyzátory se používají v automobilech k odstraňování škodlivých látek. Dokonce ty moderní, které pracují v nestacionárních podmínkách, se vyznačují tím, že jsou schopny vedle sebe likvidovat 3 velice nepříjemné škodliviny. Oxid uhelnatý, nedokonale spálné uhlovodíky a oxidy dusíku. Všechny 3 velice nepříjemné.
2: Tak to jsme naťukli 2 slova z 10.
3: Nebudeme pokračovat. Jedna Američanka kdysi říkala, že její otec, akademický funkcionář na nějaké americké univerzitě, kromě toho, ale ještě také umí učit. Vy jste jednak vědec a jednak rektor Vysoké školy chemicko-technologické. Jde to dohromady, respektive takto se ptám. Ztrácí člověk na té své vědecké kvalifikaci, když dělá vysokoškolského rektora?
4: Rektor by správně podle mě neměl učit, protože toho má tolik, že pokud chodí ještě do posluchárny, kromě toho, že taky mádá, tak se dostává do těžkých časových problémů. Ale já učím rád, učím sice málo, a přiznám se, že bez kontaktu s přednášením by to bylo se mnou ještě horší.
2: Od kdy jste rektorem, na jak dlouho a proč jste o to stál?
4: Já jsem v akademických funkcích od roku 1990, čili řekněme dnes 10 let. Začínal jsem ve funkci prorektora pro zahraniční styky a v roce 1995 jsem byl pověřen výkonem funkce rektora. A po jmenování prezidentem Havlem od 1. 1. roku 1996 jsem se stal rektorem. Vysokoškolský zákon definuje období 3 leté a smí se opakovat jen jednou. Čili rektorem může být člověk maximálně 6 let.
3: To znamená, ještě 2 roky máte.
4: Ještě 2 roky, pokud taky se dá rektor odvolat prezidentem republiky na návrh senátu vysoké školy.
3: Tam máte jiné starosti.
2: Pane rektore, co vás ta funkce naučila? Musel jste se trochu stát manažerem, začít zacházet, to je ošklivé slovo, s lidmi jinak, než jste byl zvyklý předtím, vidět něco v globálu, upustit detail na někoho jiného?
4: Ano, já nelituju toho, že jsem ztratil přeci jenom hodně sil pro práci vědeckou i pro práci pedagogickou. Myslím si skutečně, že funkce rektora mě lecčemu naučila. Nejsme sice velkou školu, ale přeci jenom mám přes 1000 zaměstnanců, 3000 studentů. Je to styk s větším počtem lidí a člověk se musí naučit s lidmi zacházet tak, aby ho měli jakž tak rádi.
3: Dnešní hodinku v kavárně Bohemia s námi sdílí rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze blízko Kulaťáku, pan docent Josef Koubek. Vítejte u nás.
4: Dobrý večer.

0: Lektorů v České republice je tuším 27, veďte.
1: Ano, přesně 27.
0: Vy jste členem jakéhosi rektorského sboru nebo společenství. Jste rektorem docela malé ve srovnání tedy s Karlovou univerzitou nebo ČVUT, tedy školy vysoké. Platí tam v tom sdružení právo silnějšího nebo právo většího, jste spíš na okraji nebo jste v centru?
2: V tvrdém jádru, řekli by, v Evropské unii.
1: To těleso se jmenuje oficiálně Česká konference rektorů.
0: No to je tam, existuje, skutečně.
1: Ano, to je název přijatý z západoevropských zemí, kde se tyto instituce takhle nazývají se konferencemi. A platíme všichni stejnou částku vložného do činnosti této instituce.
2: Tedy školy to za vás platí.
1: Platí to za nás školy. Není to tak malá částka, abychom si ji mohli dovolit platit z vlastní kapsy. A hlavně je z té konstantní částky bez ohledu na velikost školy zřejmé i to, že práva všech vysokých škol jsou tam stejná a nezáleží na velikosti školy. Dělíme se o všechny problémy, které tam společně sdílíme, to znamená reprezentace České republiky v Evropě, ve styku se státními orgány České republiky a je tam toho dost co dělat. Mohlo by nás být tam jít klidně dvakrát tolik a ještě bychom všichni měli co dělat.
0: Ale morální váha takového rektora malé školy je tatáž jako rektora třeba ČVUT?
1: Tak tam samozřejmě musím přiznat, že moji bývalí kolegové, rektor Malý z Univerzity Karlovy nebo pan rektor Zuna z ČVUT, byli samozřejmě ti velcí rektoři. Velká škola má i svého velkého rektora a ten velký rektor je schopen prezentovat více oborů, více studentů.
0: Vy jste byl minulý týden v Bruselu, to je město, kam se teď jezdí, dokonce na obrátku. To vyplynulo z funkce, anebo spíš jaksi z vědeckého zájmu?
1: Šlo o zasedání pracovní skupiny Konfederace evropských rektorů a téma bylo výzkum na univerzitách. Evropa se v tuto chvíli snaží nějakým způsobem mobilizovat síly, abychom se vyrovnali Spojeným státům, Japonsku, kde je výzkum přeci jenom lépe organizován, více financován a hlavně má lepší výsledky.
2: To je velké téma, jestli dovolíte, za chviličku se k němu vrátím, pánové, ale teď ještě mezi otázka. Když se mluvilo o té morální váze rektorů v konferenci, přece je to současně také tak, že při každém shromáždění více hlavého počtu lidí záleží také na osobnosti dotyčné, na tom, jak se umí prosazovat. Proč to říkám? Byl jste od malička, nebo jste se musel učit být člověkem dominantním, nebo jste spíš pasivní? Jaký jste typ?
1: Já bych řekl, že jsem se vyvíjel. Já jsem
2: odkud
1: jako,
2: kam?
1: Jako, že pokud si na to ještě vzpomínám, už je to poměrně dávno, byl spíše pasivní. To nemyslím, že jsem nebyl ambiciozní, že jsem se neučil, abych měl samé jedničky a dělal rodičům radost a sám si dělal půdu pro to, abych se jednou stal slavným rektorem. Rektora, to jsem asi v té době ani nevěděl, co to je. Či na rektorování se nepomýšlel, ale od mládí jsem pomýšlel na to. Měl jsem v mládí jedno velké přání, ještě ne na vědu. První moje přání bylo být slavným sportovcem.
0: Aha.
1: Dělal jsem proto hodně, býval jsem léta, jak rád říkám, profesionálním stolním tenistou. Profesionálním, protože jsem 8 až 10 hodin denně trávil v tělocvičně, nejen za zeleným stolem, ale i při jiných doplňkových sportech.
0: Full time job.
1: Rád to říkám, profesionál, že jsem býval.
0: A taky jste byl placen za to, ne?
1: To ne. Tak samozřejmě, že ty výhody tam určité byly, protože když jsem tady v Praze hrával stolní tenis za špičkou, tedy Spartu, tak jsme samozřejmě dostávali celou řadu prostředků na to, abychom mohli jezdit po republice každý víkend.
0: A to bylo v době, které se kryje s vaším působením ve Staliňáku? Chemické závody Litvínov?
1: Do Staliňáku, takzvaného Staliňáku, dnes Chemopetrol Litvínov, jsem se dostal přes stolní tenis v podstatě. V Litvínově v takzvaném Koldumě se hrál špičkový stolní tenis.
0: To už nikdo neví, co je dneska Koldum.
2: Já to vím.
1: Víte, tak to jsem rád. Já jsem tam občas ještě pořád v závodě, dnes už jako chemik, ale tehdy jsem tam byl každý večer jako stolní tenista.
2: Tohle zní skoro americky, že člověk při studiu například dělá špičkově nějaký sport a ten mu pak pomůže do prestižních ústavů nebo ke kariéře. Zvláštní. Tak. Vy nejste ke všemu Pražák, vidíte, pane docente.
1: Já jsem se narodil v Teplicích, v Praze jsem od roku 66, kdy jsem přišel na studia a už jsem se z Prahy od té doby nikam neodstěhoval.
2: Ale vy jste mi dlužen té odpovědi. Dobrá, býval jste, ač ambiciózní, přece jen pasivní. Co vás donutilo umět se prosadit třeba i verbálně nebo prostě ve větším týmu lidí?
1: Tak já nechci říkat, že mě někdo přemlouval a říkal, ty musíš se prosadit, seš dobrý, my tě budeme mít jako našeho mluvčího.
2: Okolnosti nás zajímají.
1: Okolnosti v roce 90 na vysokých školách se hledali lidé, kteří by mohli nastoupit do akademických funkcí.
2: To vám bylo?
1: To mě bylo
2: 42
1: let a když jsem mohl k tomu nabídnout znalosti cizích jazyků, které se přiznám, jsem se učil proto, abych mohl jako vrcholový spoltrovec se domluvit se všemi děvčaty po celém světě.
2: Tak jsem, s pálkou i bez ní.
1: S pálkou i bez ní. Tak jsem byl vybrán za prorektora pro zahraniční styky, což bylo v roce 90 velice důležité, protože v té době se na vysokých školách dveře netrhly. Měli jsme tady od rána večera návštěvy z Evropy, ze Spojených států, z Japonska. A těm jsme se snažili prezentovat tuto zemi jako zemi, která měla své problémy, ale která přeci jenom má své šikovné lidi, kteří umí především ve vědě a na vysokých školách něco odvést.
2: A propos ty jazyky, co to byly za?
1: Já už dneska bohužel nemám šanci se učit ani to, co jsem kdysi uměl, nebo řekněme opakovat se. Víte, to je, jak víte, jazyky jsou nepříjemné v tom, že mají jepičí život, pokud se netrénují. Takže já už dnes komunikuji akorát v angličtině, francouzštině, němčině. A jsem tam možná i v ruštině, španělštině a italštině, ale ty tři poslední už jsou skoro zbytečné, protože naši kolegové z těchto zemí přijíždějí s tím, že umějí velice dobře anglicky. To platí o Němcích, my už dneska mluvíme málo německy, málo francouzsky, protože kolegové, jeden z univerzit, ale výzkumníci nebo i průmyslníci přijali angličtinu za pohodlný dorozumívací jazyk.
2: Ale i tak klobouk dolů.

0: klobouk zase nahoru a můžeme pokračovat. Pane docente, pane rektore, jsme u toho výzkumu. Vy jste řekl to, co proběhlo i denním tiskem, že v Bruselu bylo shromáždění, které konstatovalo, že obecně ve výzkumu Evropa se sakramensky pokulhává za Spojenými státy a jakž takž drží krok s Japonskem. Člověku přitom běhá mráz po zádech, protože víme, že jsme malá země, nemáme ty jiné zdroje než ty mozky. A co se tedy děje u nás? Myslel jste si před těmi 10 lety, když jezdili ty návštěvy, že to bude jiné?
1: Je to smutné, že na starém kontinentě máme tyto problémy, ale já nemám proto jednoduché vysvětlení. Nemyslím si, že ve všem jsou peníze, hlavně jejich objem, ale přeci jenom v tom výzkumu je to dneska tak, že když scházejí peníze, tak nemůžeme čekat, že bude pravděpodobnost nějakých impozantních objevů nebo i technických inovací. U nás se dělá výzkum na vysokých školách, v Akademii věd a v průmyslových firmách a v některých menších inovačně zaměřených výzkumných institucích. Když se podíváte na počet výzkumníků, které mají naši sousedi už jenom v západní Evropě, anebo potom v Japonsku a Spojených státech, tak i v tom počtu je samozřejmě příčina naší neúspěšnosti. Jak naší té malé české, tak i té o trochu větší evropské.
2: České chemické, technologické výzkumnictví nebo školství má asi 200letou tradici, vidíte? Myslím, že se začalo učit 1807.
1: 1807, my jsme na to pyšní, že na škole, kterou dnes reprezentuji, byla přednesena první přednáška z technické chemie.
2: Je vlastně ta tradice jistou hodnotou?
0: V tomto oboru?
1: Pro mě zcela určitě a myslím, že to uznává většina lidí, že tradice na vysoké škole, ale vůbec obecně tradice, je něco, co je cítit ze země, ze vzduchu, z vody a vydrží to ještě dlouho, i když tam už potom žijí lidé, kteří jsou trochu línější, ale ta tradice tam pořád je.
0: Teď, kdybych byl Marťan, tak bych se zeptal, daří se v posledních desetiletích ve vašem oboru vyskoumat nebo jít na kloub něčemu podstatnému v této zemi?
1: Nevím, jak úzký nebo široký si myslíte, že je můj obor. Já se přiznám, že když se představuju na letišti nebo se mě ptají, jaký je můj obor, tak říkám, jsem chemik, těm to stačí. Ale já sám nejsem schopen postihnout celou oblast chemie. Už jenom na škole, kde jsem já, jsou 4 fakulty a já se přiznám, že některé obory potravinářské chemie neznám do detailu. Neznám ani některé anorganické obory. Čili když se teď budu snažit odpovědět na to, co se za posledních 10 let vybádalo v mém oboru, tak bych se rád omezil jenom na, řekněme, organickou průmyslovou chemii anebo katalýzu, když to ještě více zúžím. Leco se udělalo. Jenom to, co dělá silnou ekonomiku, na to tato země samozřejmě zase nemá dostatek sil.
0: Ve výzkumu, myslím.
1: Ve výzkumu. Mm-hmm. Kdybych vám třeba řekl, že Československo a posléze Česká republika se velmi silně angažovala v rafinérském průmyslu. To všichni víme, že tady máme 2 rafinérie, které jsou spojené do české rafinérské, která má 49% účast zahraničního kapitálu, velkých slavných firm, AGIP, Shell a Konoko. A čili tam se rozvíjí velice úspěšně i náš průmysl. Ale je dlužno přiznat, že tyto obrovské technologie, na kterých rafinérský průmysl je postaven, jsou mimo dosah českého výzkumu. My rozumíme těmto věcem, my jsme schopni drobnými zlepšeními přispět, ale už nejsme schopni celou tuto technologii vyvinout, postavit a pak ji někomu do světa nabídnout, tak jako to udělali zahraniční licencoři nám a umožnili nám nákup těchto technologií.
0: Jsou někteří vědci ve vašem oboru přijímáni v posledních letech do jakýchsi nadnárodních týmů? Propracoval se někdo někam? Je to vůbec obvyklé?
2: Vaši absolventi třeba.
0: Například.
1: Zcela určitě. Nedávno jsme s ministrem školství a s prezidentem Akademie věd České republiky, s profesorem Zahradníkem, odměňovali nejlepší studenty České republiky. To je cena ministra školství a byli jsme všichni nadšeni, že si 2 šikovní chlapci, kteří jsou v tuto chvíli v zahraničí, vyrostli na Vysoké škole chemicko-technologické a v ústavech Akademie věd. Ti pánové, když napsali své disertační práce, dostali posudky z celého světa a speciálně ze Spojených států mě jeden posudek velice potěšil, kdy bylo napsáno tato disertační práce, tato vaše vědecká práce, pane kolego, by ve Spojených státech patřila k 5% těch nejlepších disertačních prací. Tato práce, o které mluvím, byla z oblasti chemie a analýzy potravin.
0: Vrátí se tito chlapci domů? A je to podstatné?
1: Pokusíme se je získat zpátky. Já to udělám všechno. Teď bychom jim dali šanci, aby se mohli na špičkových světových pracovištích ještě něčemu naučit. Bude to jenom samozřejmě záležet ani ne tolik, kolik jim dáme plat měsíční, až se vrátí. To si myslím, že by se dalo ještě nějakým způsobem zařídit. Ale tito mladí lidé jsou především fandové. A ti se budou vracet domů rádi jenom tehdy, když budou vidět, že tady najdou laboratoře, kolegy, se kterými budou moci provozovat výzkum na té špičkové úrovni, na který jsou přivykli venku. A to bude obtížné. Když jsme za posledních 10 let na vysokých školách výrazně zlepšili postavení vědy, laboratoří, vybavení, všecko se zlepšilo, tak pořád ještě nestačíme na ten děsivý trend, který je na zahraničních univerzitách a na zahraničních výzkumných centrech, která ne vždycky jsou na univerzitách, někdy jsou to státní nebo národní laboratoře. Tam se skutečně ty peníze pohybují 10x na vyšší úrovni než u nás.

0: Pane docente, já bych se možná vrátil do zdí vašeho ústavu, který je slavný tím, že tam pracoval akademik Wichterle, vidíte. Myslím, že tam také působil nynější pan prezident Havel nějaký čas. Další významný chemik stojí...
1: Studák.
0: Jako laborant nebo něco takového, ne?
2: Pan prezident Havel byl u nás laborantem. Byl u nás na Vysoké škole chemicko-technologické 5 let a učil se tam řemeslu chemického laboranta.
0: Pak je docela zajímavé, že v čele Akademie věd stojí už dlouhá léta zmíněný profesor Zahradník, také chemik.
2: A taky absolvent Vysoké školy chemicko-technologické.
0: A tak dále. Možná, že dlouhá léta byl synonymem Československa v některých zemích také velice nechválně známý produkt chemického průmyslu, ona známá výbušnina, vidíte? Jak pak se podílí tenhle váš obor na tom celkovém hrubém domácím produktu? Mohl by se podílet více anebo méně? Je to přiměřené vzhledem k tomu, jakou máme tradici, jak jsme v tomto směru jaksi silní?
2: Já jsem rád, že toho tolik víte o našich slavných absolventech a jsem i rád, že jste sám naznačil, že máme sílu v naší chemii. Je nás hodně chemiků v této zemi a hodně špičkových chemiků. Máme i značný počet studentů a já se jenom obávám jedné věci. Chemie je dnes skoncentrována, tam myslím tu průmyslovou, do velikánských celků. Žijeme v době, kdy se spojují obrovské giganty do ještě větších gigantů a česká chemie zatím stojí trochu mimo. Nemyslím si, že to je jediný důvod toho, že nejsme úplnou špičkou, ale přeci jenom toto fúzování velkých firm je dnes rozhodující.
3: Vy říkáte, že na ty rozhodující vynálezy, promiňte, že používám tohle slovo, tady není dost peněz, dost zázemí, konec konců i dost mozků, čili budeme zřejmě muset kupovat. A nebo k nám tyto nejrůznější vynálezy přijdou právě s těmi nadnárodními společnostmi sami, neboť ty to tady skoupí. Jak to bude?
2: Já se domnívám, že budou zahraniční investoři ochotni sem dávat skoro to nejlepší, co mají. To úplně nejlepší si určitě nechají doma, ale skoro to nejlepší poskytnou nám. Protože se o nás ví, že jsme slušná země se slušnou úrovní vzdělání a že, když budu mluvit o chemii, máme i slušné zázemí toho vlastního oboru. Já se nebojím, že dopadneme úplně špatně, ale budeme muset se snažit, abychom to dobré, co přes licence k nám nateče v těch inovacích a v těch nápadech, o kterých jste hovořil, abychom to tady neskazili tím, že to nebudeme umět prodat, protože dneska bohužel i výzkumník musí mít někoho, kdo to je pak nakonec schopen převíst do výroby a mít někoho, kdo to je schopen prodat. Moji slovutní kolegové z Vysoké školy ekonomické vždycky říkají, víš, dneska už vlastně něco vyrobit a vymyslet, to umíte každý, jako vás chemiku je moře, ale prodat, to je kumšt.
0: Potvrzuje tohle případ profesora Wichterleho, to, co říkáte, on přišel na geniální nápad. Vyrobil ho doma v garáži na té dětské stavebnici, čili popírá teorii o tom, že je třeba nejdřív to silně zafinancovat a pak to frčí. Je pravda, že už to nespeněžil, tak jak by eventuálně mohl, kdyby byly jiné okolnosti. O čem svědčí případ profesora Wichterleho vlastně?
2: Případ profesora Wichterleho, já jsem rád, že jste ho zmínili a já vás zvu, abyste se přišli podívat na VŠAT, ve které laboratoři pojímal profesor Wichterle myšlenky o tom, že použije nové typy polymerních látek jako materiálu pro výrobu měkkých kontaktních čoček. Taková laboratoř ještě na VŠAT je. Víte, to je přesně ten krásný případ toho, co já propaguju, ale samozřejmě si připadám si trochu, jako když někoho nabádám, že má sázet do loterie. Profesor Wichterle byl příkladem člověka, který dokázal geniálním nápadem, ale tím, že viděl hned dál do té aplikace a on proto měl ideální předpoklady, protože vyrůstal v továrně na automobily u svého tatínka na jeho rodné Hané. Tento muž okamžitě pochopil, kam by zaprvé ta chemie, a on byl především chemik, mohla víc. Vy jste zmiňoval, že udělal tento objev ve své garáži. Ano, to je přesně to, co si myslím, že bychom se měli my, kromě toho, že budeme tím standardním postupem s velkými týmy výzkumníků hledat nějaké řešení víceméně naplánovaných projektů, že si taky občas my výzkumníci pustíme hlavou myšlenku, co kdyby mě napadlo něco geniálního jako Otto Wichterleho.
0: Na to se ptám právě. Není k tomu potřeba trochu toho fištronu, trochu té geniality, trochu té střeštěnosti, trochu toho dobrodružného ducha, přemýšlet také nad rámec momentálních výzkumných úkolů a plánovaných týmových prací?
2: Zcela určitě.
0: Vychovává k tomuhle vysoká škola?
2: Budu muset být kritický. Asi ne, protože přeci jenom nezapomeňte, že my jsme technickou vysokou školou a ne všichni naši absolventi skončí jako ti výzkumníci a už určitě ne všichni se stanou výzkumníky typu pana profesora Wichterleho nebo jiných významných našich absolventů, kteří svými vynálezy ohromili. Ale měli bychom toto podporovat, protože jestliže tvrdíme, že nemáme peníze a skutečně jako malá země si nemůžeme dovolit do toho investovat tolik, tak budeme muset nahradit tyto peníze svým důvtipem, svými nápady, ale nespolehujeme na to, že tyto nápady bude mít každý.
3: Tohle snad vysoká škola ani nemůže učit. Třeba z mého oboru. Kompozici můžete studovat na vysoké škole, ale ti, kteří posunuli vývoj hudby dál, vždycky pak ta pravidla porušili. Ano. Nějakým tím šílenstvím, o kterém vy jste pozitivně mluvil.

0: Mohu, pánové, někam chviličku úplně jinam?
1: Velice pane rád, rektore, jestli vás budu stačit sledovat.
0: Jaký případ disciplinárního nebo jiného charakteru, jaký nejpitoresknější případ jste musel za posledních 5 let řešit? Třeba ukradenou židli nebo drogu někde ve vrátnici nebo tak něco. Svěřte se.
1: No to je pro mě skutečně těžká otázka. Já se rád směju tolika věcem, že když teď budu vybírat své některé zábavné příběhy, tak nevím, jestli se budou zdát zábavné vám. Já jsem na škole, kde pracuji a kde jsem vystudoval, léta patřil ke katedrálním šaškům, kteří bavili při příležitosti narozenin svých kolegů ostatní. A já
0: katedrální
1: jsem...
0: šašek zní skoro jako církevní funkce.
1: Já jsem na tuto funkci byl pyšný a velice mě mrzí, že v tuto chvíli už, myslím jako v posledních letech, jsem stále musel ubírat a ubírat. Já jsem naposled jako šašek vystoupil zcela improvizovaně, abyste viděli, jak to rektor má těžké. Já jsem musel oznámit v poledne své číslo. A protože v té době byla velice populární aféra prezidenta Spojených států, byla Clintona s Monikou Levinskou, tak jsem šéfovi svého ústavu nabídl, že může do programu napsat, že v pozdních večerních hodinách vystoupí Bill Clinton s Monikou Levinskou. To jsem netušil, že když v 6 hodin večer vyrazím do Prahy, že neseženu masku, takovou tu plastovou, Billa Clintona, protože jsem si říkal, Bill Clinton, viděl jsem nedávno, jen tak jsem zahlíd někde Helmuta Kohla, viděl jsem všechno.
0: Obchody ptákoviny, že? Tam by to mělo být.
1: Tam všechno skutečně bylo. Bohužel Billa Clintona nikde neměli. Ale když jsem zahlédl...
0: A měli Levinskou?
1: Když jsem zahlédl Levinskou, taky neměli. Ta ještě tedy nebyla tak populární, oni chemici jsou pomalí, takže nestačili udělat ty plastové masky Levinské.
0: To říká kritika do vlastních řad.
1: Ale já jsem zahlédl nádhernou masku paní Thatcherové. Margaret Thatcher, mimochodem chemička vystudovaná v Oxfordu, mi padla do oka a teď jsem si říkal, stejně nemáš vymýšlený scénář, tak... S touhle s tou maskou budeš mít úspěch. A založil jsem to všechno na tom, že Bill Clinton pověřil svou britskou kolegyni, aby ho zastoupila v Praze a vykládal jsem prostě o tom, jak Margaret Thatcherová pohrdá těmi mladými dívkami, které tahají privátní, intimní příběhy na internet, do soudních místností.
2: Já jsem si myslel, že to bude mít jinou pointu, že jste nesehnal Clintona, musel jste jít za sebe. Daleko horší varianta.
0: Poťouchá pod otázka. Vyskytlo se na vaší fakultě v posledních letech něco, co bylo veřejně pitváno jako třeba vztah studentky a pedagoga? Je už u nás harašení jevem?
1: Já teďko nechci urazit dámy, které máme v naší zemi, ale já se jich velice cením, že se nějakých zákonů okolo sexuálního harašení nedožadují příliš vehementně. Já si myslím, že máme normální dámy a že ty si s námi poradí a že nepotřebují nějakou takovouhle oficiální ochranu před harašením. Já to nechci podceňovat, ale myslím si, že žijeme v dobré symbioze muži a ženy v této zemi a že se těmi vzory ze západu okolo harašení nemusíme zabývat zatím.
2: Slyšte, když jste hovořil o britské premiérce, poznají se podle něčeho chemici vůbec? Rozumíte, matematika poznáte, myslím, dost na první pohled, nebo o počítačových odbornicích se říká, že jim hranatějí hlavy poněkud do tvaru obrazovky. Má chemik také nějaké identifikační znamení?
1: Já bych řekl, že ne a jsem rád, že se mě na to ptáte, protože jsem během vaší otázky přemýšlel o tom, jestli poznám chemika. Můžu vám říct, že často i dnes jsem velice rád, když si říkám, sakra, to je chytrý člověk. A pak on přijde a řekne, já jsem studoval chemii. Tak si říkám, no jo, tak to je tím, proto jsem mi zdal takový chytrý. Tak já to nechci teď zlehčovat, nedají se poznat, nejsou tak vyhranění jako matematici. Ale myslím si, že chemie je jednou z oblastí lidského poznání, které je pro život dobré, protože vy se naučíte používat jak analytických, tak syntetických přístupů k řešení problémů. Chemik bourá hmotu až na molekuly a zase je zvyklý na to ty molekuly však přeorganizovávat, spojovat a to je věc, která se hodí i v jiných oborech. Takže jsem poznal mnoho chemiků, kteří se uplatnili jako slušní bankéři, finančníci. Myslím, že chemie je dobré vzdělání pro něco z jiného.
0: Jste řekl zajímavou věc, pane docente. Symbioza analytického a syntetického myšlení. Umíte vy sám v nějaké transponované rovině tohle uplatňovat i v soukromí? Řešíte problémy? Rodina? Oprava auta? cokoliv jiného. Umíte chladnokrevně kombinovat tyto dva přístupy také tam, kde člověk prostě emočně splane a tudíž dělá chyby většinou? To jest v soukromí?
1: Já se přiznám, že moje soukromí je teď velice jednoduché, protože já mám zlatou ženu, která se mnou nerozvádí, přestože se věnuju rodině málo. Mám dvě zlaté dcery, které dobře studují a nedělají nám starosti, ale zcela určitě používám toho analytického i syntetického přístupu k řešení svých každodenních problémů. Není to jednoduché, ten přenos z chemie nebo z nějakých těch formálních věcí do mezilidských vztahů, ale zcela určitě jsem i tyto chemické znalosti měl možnost využít.

0: Vy jste hovořil o tom, že jste úzce specializován, že už nedohlédnete ani do oblasti třeba potravinářské technologie, to znamená, že výroba sýrů vám není zcela blízká, vidíte? Neznamená ta úzká specializace také jisté omezení v tom odhalování anebo objevování dalších krás a skrytých tajů lidského života? Není ta specializace celkově zúžení života?
1: Zcela určitě. To je to, s čím zápasím, protože rád bych nejen v chemii, ale i jinde prostě dokázal rozumět daleko širšímu okolí. A máte zcela určitě pravdu, že vlastně to i profesionálně brání v některých rozhodováních. Já kdybych vám měl dneska odpovědět na otázku, která oblast lidského působení by byla nejzajímavější pro český výzkum, kdybychom měli největší šanci. Tak když zapomenu na to, že samozřejmě vlastní dítě, můj vlastní obor by mě připadal jako hodný, protože o něm hodně vím, tak potom už mám v těch všech ostatních problémy, že ta hloubka, do které jsem schopen jít v těch ostatních oblastech, je nedostatečná proto, abych kvalifikovaně řekl, ano, toto je oblast, kam bychom v Čechách měli napřít své úsilí, abychom světu ukázali, co umíme vymyslet.
0: Tohle je strašně důležité, co říkáte, kdo by tohle mohl dokázat?
2: Ano, kdo má provést pak tu syntézu, kdo má tedy rozhodnout o dlouhodobém procesu, který je o penězích, o mozcích, o podmínkách, když ani vy to nedokážete. Vysvětlujete proč?
1: Bavili jsme se společně o tom, že Evropská unie se nyní snaží mobilizovat všechny síly. Jsou ty síly roztříštěné a určitě nepříjemné je i to, že ze státních peněz je v Evropě financována jenom 1/4 veškerého výzkumu, respektive výsledku toho výzkumu. 1/4. Tudíž, kdybych měl odpovědět na to, že stát má být ten, který rozhoduje o tom, kam investovat peníze do výzkumu, tak bych byl opatrný. Výzkum typu součást výuky na vysokých školách, tam samozřejmě ono, ale v tom, o čem se tu bavíme, jestli bychom dokázali najít někoho, kdo by něco chytrého vymyslel nebo dokázal řídit poměrně velkou skupinu lidí, kteří by bádali pod jeho vedením, to jsou ti geniové a těch je málo a ty je třeba ale hledat a těm dát šanci. A já se vám přiznám, že kdybych takového mladíka nebo mladou dámu, protože já jsem velkým přítelem i našich studentek v tom, že si myslím, že jsou pracovitější, poctivější ve studiu než jejich mužtí kolegové, přestože ti oni říkají, holky, ty toho tolik zase neumějí jako my. Tak kdybych měl nějakého mladého člověka bez ohledu na pohlaví, tak bych mu dal možnost skutečně vyniknout. A o tom jsme se bavili s profesorem Zahradníkem, že když se vyskytne nějaký mladý, nadějný člověk, že nebudeme váhat, abychom mu poskytli ideální podmínky pro to, aby se mohl projevit.
0: Jedna otázka, která je naopak velice lehká pro vás. Co by to bylo, kdyby v tomto vašem oboru, to znamená v chemické technologii, mělo vzniknout něco tak významného, že by to pohnulo dějinami nebo osudem lidstva, jako by byla supravodivost, polovodiče nebo něco takového, něco strašně významného ve vašem oboru. Co by to bylo, kdyby?
1: Určitě je takových věcí hodně, ale já vám budu teď připadat jako, řekněme, neodborný vysokoškolský učitel, protože já bych neměl fantazírovat, ale fantazírovat musí každý výzkumník a musí se snažit tu svoji fantazii krotit a realizovat. Zcela určitě dnes, kdyby někdo dokázal přinutit k reagování jednu molekulu, které je na světě poměrně hodně, která je nazývána jako látka metánem, tak, aby se začaly vytvářet vazby mezi uhlíky, tak by to byl obrovský objev. Ale co se v tom už udělalo?
2: Právě co by to znamenalo? K čemu by směřoval? Jak bychom se o něm my dozvěděli v běžném životě?
1: V běžném životě byste se dozvěděli tak, že organická chemie je vystavěna na sloučeninách uhlíku. Jestliže bychom tedy měli tento základní stavební kámen, se kterým bychom mohli velice snadno provádět různé reakce a kombinovat tyto atomy uhlíku, tak bychom pak dnes měli možnost nahradit současný zdroj těchto vyšších uhlovodíků, kterým je ropa. To je jeden ze snů katalytiků.
0: Energetické zdroje, ano.
1: Chemie je vlastně chudinka, protože musí přihlížet tomu, jak energetici likvidují to, co nám příroda poskytla. Ty nádherné molekuly, které jsou v ropě, my je z velké části využíváme k tomu, abychom získávali energii. Stejně tak spalujeme metán. To, o čem jsem hovořil já, je ovšem využití toho základního stavebního kamene, čili atomu uhlíku se 4 atomy vodíku jako základ pro organickou syntézu.
0: Aha, a obuju se do toho, nebo budu to jíst, nebo o co půjde vlastně?
1: Nakonec taky, ale od toho metánu k tomu, abyste se do toho obil, je samozřejmě dlouhá chemická cesta.
0: Vy jste říkal, že už se na tom pracuje. Rád byste...
1: Přinutit metán k reaktivitě, ano, potom se vrací velmi intenzivně.
0: A rád byste v tomto oboru pracoval, nebo jste radši rektorem?
2: Ta otázka se zároveň vyřeší.
1: Ta bude. Já děkuji, že jste mi pomohl, pane Vědo, protože to je přesně to, co bych odpověděl. To se vyřeší samo a já se na to svým způsobem těším, protože ještě nebudu tak star, abych se nemohl zpátky...
0: A propos, jenom detail. Je možné rychle naskočit do tohoto vlaku, který vám za těch 6 nebo možná už skoro 10 let pomalu ujížděl? Je myslím toho vědeckého výzkumného.
1: Rychle to určitě nepůjde, ale...
0: Ale jde to.
1: Musí to jít. Já se musím ještě něčím živit do zbytku svého profesionálního života.

0: docente, mluví se o automobilech, které zřejmě budou pohánět baterie. Po 200 kilometrech to 15 minut budeme dobíjet a frčíme dál. Tam budou ještě katalyzátory nebo ne?
1: Tam už ne. Já se na tu dobu těším, protože nezapomeňte, že toto období je přechodné, kdy, jak říkám, chováme se ošklivě k přírodě, která nám dala možnost využívat krásné molekuly, my je spalujeme v motorech, pak se trápíme s tím, jak likvidovat tři nepříjemné škodliviny, o kterých jsme taky hovořili, oxid uhelnatý, nespalné uhlovodíky a oxid dusíku. To všechno odpadne. Já se na to strašně těším, protože dnes je automobilismus obrovskou metlou. Nejsme schopni se bez automobilu obejít a na druhou stranu nám škodí. A katalyzátory samozřejmě hodně věcí vylepšily. Já to rád zdůrazním svým studentům, kde automobilním katalyzátorům věnují malou část svých přednášek z katalýzy, že bez katalyzátorů v automobilech bychom dnes třeba v Praze už vůbec nemohli žít. Počet automobilů vzrostl v Praze úplně katastrofálně a dnes bychom s těmi výfukovými plyny bez vyčištění nemohli vůbec žít.
0: Pane docente, když v sobotu ráno rozložíte noviny, možná máte nashromážděno několik novin z celého týdne, po čem jdete? Zajímá vás svět, to znamená světová politika, nebo spíš hledáte v příloze, co je nového v Praze vůbec a v té čtvrti, kde bydlíte? Co vás vlastně zajímá, kromě vašeho oboru, a na co ještě máte čas, sílu a chuť?
1: Přiznám se, že v novinách začínám politikou. Často si říkám, a už to nebudu číst, obzvláště když jsem přítomen některým událostem a pak si přečtu v novinách, co se tam o té události píše. Ale přesto si to nedokážu odříct, je to droga pro mě. Čtu všechen tisk, který vychází u nás, čtu i některé zahraniční noviny a začínám od té politiky a velice mě baví.
0: Když jste vybaven touto zkušeností, kterou jste popsal, věříte tedy těm zprávám o jevech, při kterých jste nebyl?
1: To je velice nepříjemné, protože vždycky si říkám, tak jak to vlastně tedy ve skutečnosti bylo. Je to něco podobného, když jsem v mládí četl Tři mušketýry a po letech jsem se dozvěděl, že vlastně ta historická pravda byla trochu jiná a že to Alexandr Dima přikrášil tak, aby se to nám, pubertálním mladíkům a dívkám, dobře četlo, tak jsem byl zklamán, protože já jsem bral tento historický román, ale řadu dalších podobného typu, jako informaci o historii. To je něco podobného. Já dneska čtu politiku jako nějaký tento historický román, který je novináři přikrášlen tak, aby se to dobře četlo. Hledám si pak svoji vlastní pravdu, tu skutečnou, historickou, a není to jednoduché.
0: Jaké zpoždění?
1: S velkým zpožděním, protože právě knihy, které vycházejí o politicích, když už jsou buď to ze scény pryč, anebo zemřou, tak tam pak teprve člověk nachází celou řadu těch skutečných věcí a vysvětlení. A už je to taky zbavené toho nánosu, té nepříjemnosti, se kterou všichni politici zápasí. Pokud je politik ve funkci, musí mít image, musí mít vliv na své voliče. A to potom za ta léta z toho spadne a pak se člověk dozví, jak to vlastně všechno bylo.
0: Vy máte na sobě kravatu, na které v nesčíslných řadách je napsána číslovka letošního roku 2000. Kdo vám ji dal?
1: Dostal jsem to od jedné dámy, která mi tím dělá velkou radost, protože já sice nepřikládám roku 2000 nějakou mimořádnou důležitost, ale přeci jenom se mi ta číslovka velice líbí.
0: Jste opravdu aktuálně oblečen.
2: V každém případě za roky budete muset odložit, protože bude silně demode. Děkujeme za návštěvu, jste moc laskav.
1: Děkuju vám, na shledanou.

0: Je rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpěvačka Marcela Holanová slaví v těchto dnech své 75. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme Marcele Holanové všechno nejlepší.

Český rozhlas Dvojka vysílá Kulaté noty. Hezké sobotní poledne, po případě dobrou chuť, jestliže právě obědváte. Vítejte při poslechu celoročního seriálu, věnovaného kulatým výročím domácí scény populární hudby roku 2011. Dnešní vydání Kulatých not oslavíme 60. narozeniny zpěvačky Marcely Holanové. Dokonalý poslech a skvělé naladění přeje od rozhlasového mikrofonu autor seriálu Miloš Skálka.

0: písničky Stráno v české verzi jako Ráno. Marcelu Holanovou už vítám v rozhlasovém studiu. Hezký den, Marcelo, ahoj.
1: Ahoj, Miloši.
0: Ty jsi rodečka z Prahy, studovala si střední ekonomickou školu. Jak jsi se dostala k muzice?
1: Já už jsem od malinka chtěla zpívat a na tu školu jsem se dostala úplně omylem. Já jsem zoufala, nechtěla. Jsem chtěla jít na konzervatoř, ale protože tenkrát byla povinnost mít nějaký hudební nástroj, nebylo oddělení popový, tak zaprvé na hudební nástroj jsme neměli, že jsme byli chudí jako kostelní myši a operu jsem zpívat opravdu na to jsem neměla. Takže bohužel do školy jsem se nedostala, tak proto maminka zvolila teda tuhle školu, ze které jsem stejně utekla po roce. Takže...
0: Ale přesto jsi se učila soukromně zpívat.
1: Učila jsem se soukromně zpívat u paní profesorky Jaroslavy Bernardové a jsem jí za to strašně vděčná, protože mě hodně naučila.
0: Kdy to potom pro tebe začalo, tak říkajíc zostra, kdy jsi se konečně postavila před mikrofon nějaké kapely? Byl to ten Faraon?
1: No, já jsem ještě předtím zažila to, co si myslím, že by měla prožít každá zpěvačka nebo každý zpěvák, aby si toho potom vážil. To znamená projít si opravdu od začátku různý kavárny, eventuálně i bary, protože to je taková dřina a taková
0: škola. A to je řehole.
1: Řehole. A potom, když člověk má tu šanci a dostane se opravdu takhle, nebo říkala na výsluní, protože k tomu ještě strašně dlouhá cesta, tak si to opravdu váží a není to takový jako, že honem, honem, najednou jsem slavná, že jo, to je nesmysl. Je to fakt, to chce od začátku.
0: Ale jinými slovy, začalo to být lepší než ty bary a kavárny potom v roce 76, kdy si začala zpívat se skupinou Faraon?
1: Začalo to v roce 73, tuším. Já jsem nastoupila na vojnu. Já jsem byla v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého.
0: Jak jsi se ty dostala jako dívka na vojnu?
1: Já jsem se jako dívka na
0: přihlásila.
1: Vojnu dostala proto, protože mě Karel Wagner slyšel v Lucerně, když jsem zpívala v Lucerna baru tenkrát a řekl mi, prosím tě, co tady děláš, jako dítě tě škoda, je konkurs v Auzu, běž tam. Tak jsem tam šla a oni mě vzali.
0: Asi tedy kapitánka nebo poručice?
1: Ne,
0: co
1: ne,
0: si...
1: ne, byla jsem civil, ale po roce a půl jsem musela odejít, protože jsem měla pocit, že už mi zelená mozek. Byly tam krásný písně, opravdu ty texty jsou neuvěřitelný.
0: A co bylo potom? Co přišlo po Auzu?
1: Po Auzu přišel konkurs do skupiny Faraon.
0: Čili to je... onen mnou už zmíněný.
1: Ano.
0: Faraon byl rok 1976. My si teď poslechneme jednu z tvých nahrávek se skupinou Faraon a pak se do té doby vrátíme. Ta písnička se jmenuje Zpěvák mé mámy.

0: Zpěvák mojí mámy a jubilantka Marcela Holanová. Mimochodem to byla nahrávka se skupinou Faraon z roku 1978. Marcela, ty jsi měla štěstí na autorské zázemí, které tě potkalo ve skupině Faraon, protože ty jsi nebyla odkázána na přebírání zahraničních písní, ale hned pro tebe začali psát autoři domácí.
1: To jsem měla štěstí, byl to pan Jaroslav Uhlíř, to byl vlastně můj první hudební skladatel v mém životě a texty tenkrát psal Karel Šíp.
0: Shodou okolností oba také napsali písničku, která právě dozněla. Jaké to bylo mít své dvorní autory?
1: Tak bylo to samozřejmě krásný, protože to bylo něco novýho, pro mě nečekanýho, takže já jsem byla velmi šťastná.
0: Kdyby si měla připomenout skupinu Faraon oné doby, kdo tam tehdy hrál?
1: Nejdůležitější tam byl Arnošt Pjaček.
0: Zvaný Pátek.
1: Ano.
0: Budiš mu země lehká.
1: Ano. Petr Klárfeld na bicí. Na basu hrál Petr Pilař. Na klávesi Jiří Sýkor, to byl kapelník. A pokud myslíš pana Šípa, tak ten tam pouze jenom chodil a dohlížel.
0: Jak... Už nehrál na basu?
1: Ne, jenom dohlížel. Jak jako...
0: A Jaroslav Uhlíř?
1: Jaroslav Uhlíř, ten jenom dodal písně.
0: Ale pravda je, že právě éra skupiny Faraon je spjata s písněmi a s melodiemi Jaroslava Uhlíře a ty si hned vlastně při tom vstupu na tu velkou hudební scénu měla štěstí na takového autora.
1: Měla.
0: A dokonce v té době vznikl také duet, je to tak?
1: Ano. Vlastně první můj duet s mým prvním hudebním skladatelem, což je moc hezký.
0: Jaroslav Uhlíř a Marcela Holanová v Kulatých notách.

0: Písnička s třípísmenkovým názvem a sice Čáp, zajímavá autorská dvojice, Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, tedy stejní autoři, kteří napsali třeba Holubí dům pro Jiřího Schellingera, zpívala jubilantka Marcela Holanová, jejíž 60. narozeniny slavíme v kulatých notách. Marcel, my jsme se teď dostali k tvému angažmá ve skupině, respektive se skupinou Faraon. Co přišlo potom? Byly to zájezdy do zahraničí, nebo jak se ta tvoje pěvecká dráha dál vyvíjela?
1: Potom přišlo Polsko a po Polsku, kde jsem si Čenstochový vymodlila chlapečka. Jsem
0: přišla do jiného stavu
1: a byla na mateřský.
0: Chlapečkovi, tomu malému chlapečkovi je v tomto roce 30, tedy přesně polovina tvého věku. Co potom se dál? Dali se snoubit ty mateřské povinnosti s tím zpíváním, nebo si na ten zpěv na čas úplně rezignovala?
1: Úplně jsem rezignovala a v momentě, kdy jsem si říkala, tak už asi nic nebude.
0: Jako si myslela, že už je konec s tím zpíváním.
1: Konec se zpíváním. Tak přijela Anna Rustikáno do Prahy a já jsem viděla v televizi její vystoupení s písničkou Stráno a řekla jsem si, že to by se mi tak líbilo, kdybych tak tohle to mohla ještě tak jako naposled, aspoň si udělat naposled radost. No a ono to nějak vyšlo.
0: Udělala jsi si radost naposled a byl to vlastně tvůj nový začátek.
1: Tak.
0: Hovoříš o písni, kterou jsme otevřeli.
1: Ano.
0: Dnešní tvoje kulaté noty, písnička, která se jmenuje Ráno, ale hned v zápětí poté, nebo vlastně souběžně, si tě všimnul také Karel Svoboda, který s Anou Rustikáno spolupracoval a začal pro tebe komponovat.
1: To bylo úplně největší moje štěstí v životě. Na to jsem nejvíc pyšná a jsem hrozně šťastná, že se mě ujal, protože s takovýmhle mistrem pracovat bylo pro mě opravdu, já nevím, jak to mám říct, aby to neznělo hloupě, ale fakt to byla nejlepší spolupráce.
0: Jakou písničku si zahrajeme z těch prvních, které pro tebe Karel Svoboda napsal?
1: Já bych moc ráda, kdybychom si mohli zahrát písničku Já už nejsem tvá, protože je zajímavá v tom, že když jsem ji točila, tak v refrénu je dvojhlas a já jsem nebyla schopná ho natočit, neb jsem asi velmi talentovaná. A Karel mi říkal, prosím tě, já ti to předspívám a ty se to potom naučíš a naspíváš to tam. Tak šel do studia, naspíval to. Já jsem říkala, Ježíš, to je tak hezký, to tak je hezky zabarvený, ať to tam zůstane, prosím tě, Karle, nech to tam, teď je to moc hezký. Takže vlastně mám další jakoby duet s Karlem Svobodou.
0: A navíc nechtěného sboristu Karla Svobodu, kdo se tím může pochlubit?

0: Melodie Karla Svobody s textem Karla Šípa, Já už nejsem tvá, na dvojce Českého rozhlasu posloucháte Kulaté noty, ve kterých slavíme kulaté životní jubileum Marcely Holanové. Marcelo, ty jsi se tedy dostala ke skvělé spolupráci s Karlem Svobodou, ale ta spolupráce ti přinesla také dva naprosto jasné hity v podobě duetu s Karlem Gottem. Jak k tomu došlo?
1: Tak, že jsem naspívala Čau lásko, to byla původně solová věc pro mě. A jak to tak chodí správně v tom životě, když to tak má být, tak shodou okolností přijel na návštěvu Karel Gott do Jeván. A Karel Svoboda mu tuhletu písničku pustil a on se prý zamyslel a řekl, a to by mohl být dobrý duet.
0: A takže, to měl dobrý odhad.
1: No, takže mě vymazali hezky a Karel tam naspíval to, co tam bylo původně ode mě, takže jsme se takhle hezky sespívali.
0: Ten duet Čau lásko my použijeme jako hudební tečku za tvým vydáním Kulatých not, protože to bude hezké, až ti poděkuji a v zápětí se rozezní Čau lásko. A co ten druhý duet?
1: Druhý duet se jmenuje Náš song a já osobně si myslím, a můžu to snad říct, že je mi líto, že není branej tak vážně. Mně prostě přijde ta píseň tak krásná. Čau lásko je jasný, tam je dobrá hlava, všechno. Ale Náš song je prostě nádherná píseň.

0: jubilantka Marcela Holanová v duetu s Karlem Gottem a byl to Náš song. Marcelo, tebe jako každého, respektive každou z jubilantů, jubilantek, jsem poprosil, aby si si přinesla jednu ukázku hudby, kterou ráda posloucháš. Co jsi zvolila pro své kulaté noty?
1: Já jsem zvolila zpěváka, kterého jsem poslouchala, když jsem byla mladá. A hrozně jsem si přála, abych se jednou dožila toho, že ho uvidím zpívat živě.
0: A dožila ses?
1: Dožila jsem se, zaplať pámbu. Ten koncert byl naprosto dokonalej, tak jako ostatně ten zpěvák, což všichni posluchači hned uslyší. Zpěvák se jmenuje Tom Jones a píseň Kiss, a to je prostě takovej mazec, že přesto, že mi je 60, tak bych mu opravdu házela ty klíče od pokoju, jak to měl v Las Vegas.
0: Říkáš přesto, že je ti 60, a to si představ, že Tomu Jonesovi je v tomto roce 71, protože je ročník 1940. Poslechneme si písničku, kterou původně napsal a naspíval Prince, ale Tom Jones, to je úplně jiná káva. Velká pusa Toma Jonese.

0: Cheers!
1: Rodák z Walesu Thomas Jones Woodward, který si ovšem říká Tom Jones, a jeho verze skladby Pusa, tedy Kiss, z autorské dílny Prince. V kulatých notách slavíme šedesátiny Marcely Holanové. Marcelo, opět se vracíme k tvé pěvecké dráze. Ty jsi po spolupráci a velice úspěšné spolupráci s Karlem Svobodou začala spolupracovat s dalším v té době výrazným hitmakerem, a to byl Jiří Zmožek. Jak jsi si k němu našla cestu, respektive jak si on našel cestu k tobě?
2: To už jsem tady říkala, to prostě, když se ty lidi mají potkat, tak se potkají. Jiří Zmožek mě nabít pár písní, Karel Šíp si vybral jednu, kde si pamatuju, že tam bylo Somebody, Somebody, Somebody, tam pořád opakovalo.
1: V té svahelštině.
2: Ano, a on na to napsal text Sláva jsou bály.
1: A byl to jeden z tvých velkých hitů, navíc písnička, kterou nepochybně zpíváš dodnes.
2: Musím.
1: Jak se ti líbil na první pohled a první poslech ten text, který je hodně veselý?
2: Zaplať pámbu, první text, kde mi nikdo neopouští.
1: Nepláčeš.
2: Nepláču, nejsem pes Goro, někde opuštěný. Tak to jsem měla opravdu radost. I když se na tom srandovní a v tom textu se zpívá o tom, že nemáme co na sebe, že? Takže pro ty ženský to není moc dobrý.
1: Ale každopádně si jí dáme, ať závidějí báby.

0: opravdu veselá píseň Sláva jsou bály v kulatých notách. Na dvojce Českého rozhlasu slavíme kulaté životní jubileum zpěvačky Marcely Holanové. Marcelo, dostala ty si, nebo měla ty si někdy příležitost naspívat také písničku pro film, pro televizní seriál? Jak jsi na tom v této oblasti?
1: Dostala jsem se k filmu díky Jiřímu Zmoškovi. Bylo to do pohádky, což takhle Svatba princi, a já jsem zpívala zlou princeznu Brigitu.
0: Ty jsi byla zlá princezna Brigita, to je ten stejný pohádkový kousek, ve kterém třeba Heidi zpívala, když se načančám, a to je vlastně pohádka, kterou doprovodili výhradně melodie Jiřího Zmoška z texty Zdeňka Borovce. Tady je jubilantka Marcela Holanová a píseň Brigity.

0: Píseň Brigity z pohádky Což takhle svatba prince a jubilantka Marcela Holanova. Marcelo, my se zvolna dostáváme k tvé hudební současnosti. Ta je, pokud vím, dána především spoluprací s tvou vlastní kapelou, která se jmenuje zvláštně Arytmie Band. Je ta kapela aspoň rytmická?
1: No to si piš, že rytmická. Ten název je možná divný, ale my jsme ho vymysleli, protože jsem byla na operaci srdce, měla jsem arytmii. A v té době, když jsem točila tohleto CDčko, tak jsem měla problémy s tím srdíčkem. Tak jsme si tak řekli, že by se to takhle mohlo jmenovat ta kapela.
0: Srdíčko se srovnalo a název zůstal.
1: Tak.
0: Ty jsi s touhle kapelou natočila své aktuální album, které se jmenuje Jestli je na nebi Bůh, podle písničky Zdeňka Bartáka. Možná na ní ještě v dnešním vydání Kulatých not dojde, ale teď si zahrajeme rytmičtější kousek tvůj a Arytmie Bandu, jmenuje se Správnej chlap.
1: Jako ty.

0: Takhle tady vypadá současnost jubilantky Marcely Holanové, ta je po hříchu Big Beatová, dalo by se říct, to byla skladba Pavla Vaculíka a Karla Šípa, Správnej chlap. Marcelo, ty jsi se zavedla nebo prosadila především jako zpěvačka kantilení a najednou takovýhle Big Beat, který z těch žánrů tě baví víc, ta milostná, lirická poloha nebo ten našlápnutý Big Beat, dalo by se říct.
1: Baví mě obojí, ale protože těch kantilen už bylo moc, tak já si myslím, že už jsem dospělá holka a že bych teda mohla začít dělat ten Big Beat, který jsem měla ráda od jak tě živa.
0: Či to vemeš systémem Tiny Turner,
1: přesně
0: po
1: tak.
0: 60 už jenom Big Beat.
1: Teď pořádnej mazec.
0: Ale já bych přesto teď rád nabídl posluchačům kulatých not kantilénu, protože se mi moc líbí a napsal ti ji přímo na tělo Zdeněk Barták, jestli je na nebi Bůh.

0: Hezky dlouhý tón v závěru písničky Jestli je na nebi Bůh, jubilantka Marcela Holanova. Marcelo, slavíš krásné, kulaté životní jubileum. Jak se ti daří v těchto dnech? Jaký je tvůj život?
1: Daří se mi moc dobře, díky spolupráci s Letou kapelou. Mám pocit, že mě je 27, 16, je jedno.
0: 27 plus 33.
1: Jasně, takhle úplně super. A když to za tebou takhle hraje dobře, tak to je taková radost, že na nic jiného nemyslím a nejvíc mě baví tahle práce.
0: Takže vlastně po ničem velkém netoužíš, jsi spokojená s tím, jak to je.
1: Tak.
0: Tak já ti přeji, aby ti ten úžasný, dobrý pocit vydržel. O tom, jaká písnička ukončí tvé kulaté noty, už jsme si během pořadu řekli, takže Marcelo, díky moc za návštěvu ve studiu, ať se daří a čau.
1: Děkuji za pozvání, čau.
0: Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu se na týden loučí autor kulatých not Miloš Skalka. Mějte se skvěle a ať vám všechno hraje do noty.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

že zas dva cúbky mám.

0: Franka Hulana a od té doby prošla mnoha stylovými seskupeními. Od blues, swingu, mainstreamu přes bebop, latin, free až po world ethno a fusion. Založila každoroční festival Vokalíza pro jazzové, bluesové a rockové zpěváky a zpívá pochopitelně dál. Hostem Tandemu je dnes Jana Koubková. Dobrý den, vítám vás.
1: A dobrý den, děkuji za uvítání.
0: Jsem rád, že jste si na nás udělala čas. V následující hodince si budeme povídat nejen o vás, ale především o hudbě, kterou máte ráda. Takže hezkou chvilku u rádia přeje všem Jan Rosák.
2: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jana Koupková u nás v Tandemu už byla, ale je to drahých 10 let. Bylo to v roce 2009, čili za tu dobu se stane takových věcí. A v životě muzikanta, zpěvačky na jmě, to znamená, že ta cesta 10 let je lemována vydáními nejrůznějších CDček, koncerty a podobně. Ale já si myslím, že jestli bychom měli rekapitulovat, tak to bychom tady byli asi dlouho. Tak pojďme se spíš zaměřit na tu úplnou novinku, nebo novinku. Bylo vydáno CDčko Radioservisem, jestli se nepletu, které je tak při takové zvláštní příležitosti. Myslím si, že i naši posluchači znají Prý Bohemia, což je taková sláva veliká v rozhlase. V poslední době se koná nikoli po Děbradech, ale v Olomouci. A při té příležitosti v roce 2017, jestli se nepletu, tam bylo natočeno velice zajímavé CDčko. Povězte nám o něm.
2: No, jmenuje se to Duo, protože tam jsme opravdu jenom dva, to znamená Ondřej Kabrna, pianista, a já, Jana Koupová, která zpívá, baví lidi, a je to úžasný záznam, který Olomoucký rozhlas vytvořil perfektně zvukově, a hlavně je tam ta atmosféra, a proto jsem vlastně hrozně stála o to, aby to vyšlo jako CDčko, protože už málo kdo natáčí jako živě. A protože ono se to taky nemusí vždycky dobře povést, ale tady se to všecko povedlo, včetně atmosféry, včetně komunikace s publikem, který tam bylo výborný. Navíc tam bylo skvělé piano Petrov, takže Ondra, ten schutí, ten vymýšlel víc než jindy, protože se mu na to křídlo krásný, tak se mu na něj krásně hrálo. Takže jenom doporučuji, je to fakt, když si třeba odevřete vínek,

0: vínečko, nebo si dáte, nebo naopak čaj, nebo kávu a usednete chvilku a pustíte si tohleto duo, tak budete mít pocit, že jste v jazzovém klubu, protože tam je právě ta atmosféra, je to strašně pěkný. Musím to pochválit.
1: To je dobře, samozřejmě, já si myslím, že to je naprosto v pořádku. Ten výběr jste dělala sama?
0: Tak je to v normální záznam koncertu, který, protože já nejenom, že mám kvartet, ale taky jsme s Ondrou už jako duo a vlastně je to i taková, až jako bych řekla, podsta tomu Ondrovi, protože on už se mnou hraje od roku 2004, když jsme vstoupili do Evropské unie. A Ondro je prostě vynikající nejenom pianista, ale tak jako člověk a vždycky kolem něj se občas někdo změní. No, ale tak my prostě ve dvou můžeme zpívat, hrát prostě cokoliv. Takže i na tom CDčku jsou nejenom některé jazzové standardy, jako je třeba Summertime a prostě Gershwin, Ellington a podobně, ale je tam taky třeba Bobby McFerrin, je tam taky třeba Proč si k nám neprišel, krásná slovenská lidová.
1: A taky je tam Johann Sebastian Bach.
0: A je tam taky Johann Sebastian Bach, ano, bude.
1: A Beethoven.
0: No, tak ten Beethoven, to je trošku taková jako eurohymna. A to já vám i můžu... Neznáte eurohymnu?
1: Ne, neznám.
0: Ale víte, že se hraje jako v rámci Evropské unie, hraje se to jako Beethovenova devátá.
1: Ano.
0: No a takže já, ovšem jsem si na to udělala český text.
1: Zkuste nám zacitovat.
0: No právě. A pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Slovák, Maďar, ani Polák pec postavit neumí. Ani Němec, ani Francouz, natož nějaký Slovinec. Musíme si pomoct sami postavit tu svoji pec.
1: To je výborný. No. Tohle je na té vaší desce taky. Ano.
0: A to je taky, ano, protože já tomu říkám zvukomalebno-rytmická poezie Jany Koubkové a prostě to vlastně vyšlo třeba i na té knížce Básně z jazzové dásně.
1: O tom si určitě ještě popovídáme, ale já, když dovolíte, bych teď navrhoval, abychom si pustili úplně tu první píseň z téhleté vaší desky z toho dua, protože tam je i takové zajímavé vaše uvítání. Jdem na to.
0: A když mě bolí srdce, když mám těsný stres, bolí mě i hlava, zrovna jako dnes. Když jsem z tebe divá, chytá se mě běs. A za to, že jsem ještě živá, za to může... Oh yes, 2, 1, 2, 3, 4. Tak ještě jednou krásný dobrý večer. Jsme velmi poctěni, že jsme byli pozváni na tak fantastický festival, už vlastně po 33. Bohemia prý Olomouc, že prý je to dobrý. Takže na piano vám samozřejmě skvěle hraje Ondřej Kabrna.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Jana Koubková je v podstatě jednou z největších osobností českého jazzu. Jako solistka se prosadila už v tom 75. roce. Od té doby zpíváte vlastně nepřetržitě. Řekněte mi, ta seskupení, se kterým jste dělala, jsou samozřejmě různé třeba kvality, dejme tomu různých stylů. Která ta éra z vaší spolupráce s různými jazzovými seskupeními vás bere nejvíc, nebo na kterou nejraději vzpomínáte, kterou máte nejradši?
2: No, to se takhle docela špatně říká, protože každé to seskupení mělo něco do sebe a vlastně člověk se vždycky odpíchnul dál. A protože já tak za tu dobu, co žiju, tak jsem ročník 44, tak jsem těch muzikantů zažila samozřejmě hodně, protože taky někdo třeba leckdo prostě šel zase někam jinam, nebo už nechtěl třeba hrát a podobně. Ale jedna éra, ta byla obzvlášť vypečená a to byl Horký dech Jany Koubkové, neboli kytarista Michal Pavlíček a bubeník Jirka Hrubeš. No a to bylo nesmírně pěkný období, to vlastně byla 80. léta a prostě vyšlo nám krás, vyšla tenkrát ještě CDčka moc nebyly, ale bylo LPčko a hned se po něm zaprášilo a pak se teda ještě znova vydávalo CDčko a ty taky nejsou, furt to po mně někdo chce. Tam je prostě krásná hudba Michalova. A samozřejmě, že my jsme mu do toho s Jirkou kecali a různě jsme se hádali, ale to je v pořádku, tak to má být a vyšli z toho, já tomu nechci říkat, to není ani jazz, ani rock, ani big beat, prostě je to krásná hudba. Takže to bylo úžasný. A samozřejmě předtím bylo zase úžasný Jazz Sanatorium Luďka Hulana. Taky jsem určitou dobu byla třeba s Martinem Kratochvílem z Jazz Quam. Velice ráda vzpomínám, to není zas tak dávno, to bylo české klarinetové kvarteto, který se teď říká Klarinet Factory. A byli jsme spolu třeba i v Senegalu a podobně, ale taky já jsem hodně cestovala, byla jsem třeba já úplně sama na pobřeží Slonoviny, kam mě vlastně pozvala česká ambasáda. No a tam jsem já zpívala s těmi Afričany a ten jeden pak už taky byl tady u nás, Ali Keita. To je chlapík, který hraje na balafon.
1: A co to je za nástroj?
2: No, ono to vypadá jako třeba xylofon nebo vibrafon. Jo, jsou to takový ty kameny, do kterých se buší paličkama. Mm. Jenomže ten africký balafon, pod tím jsou třeba takový dýně od menší až do větších, on prostě nemá půl tóny. To znamená, že tam nemůžete zpívat jazz, nemůžete zpívat blues, protože tam ty půl tóny jsou potřeba. Takže to skutečně bylo o té schopnosti improvizace, kterou já mám strašně ráda, kdy vlastně si s tím Ali Keitou prostě se na sebe zubíme, smějeme, koukáme se na sebe, vzájemně se posloucháme, no a jde z nás prostě hudba a hrozně pěkná.
1: Já myslím, že vy nejste taková striktní, jako teď bych to řekl, jazzmenka, že jste ortodoxně jenom zaměřena na jeden styl, že jak tak vás poslouchám, tak co se hraje, tak se velice rychle přizpůsobíte.
2: No, to je jedna věc, to je prostě ta schopnost improvizace, a která mě navíc baví. Ale já třeba poslední léta, ta poslední 3 CDčka, co jsem vydala, tak ona skutečně moc od jazzu až tak nejsou, protože tam jsou hodně texty. A já ráda si píšu texty, jaksi ze svého života. A třeba to poslední CDčko, které vyšlo vlastně před 2 roky, A tak se jdu, tak tam to je prostě, tam to je všecko jasný. Možná, že z toho potom uslyšíte taky jednu písničku o tom, jak čekám, jak škyble na útesu.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jana Koubková už zmínila o tom, že velice ráda píše texty ke svým písním, ale ona nejenom píše texty, vůbec koukám, že je psavec. Vy si od dětství prý píšete deníky, je to pravda? Pořád?
2: No, tak to zase takhle nešílim. Ale jako vždycky jsem si psala, ale ne jako by každý den, ale vždycky prostě podle toho, co mě potkalo, nebo nad čím jsem se zamyslela, protože taky hodně ráda čtu, takže jsem si někdy i a to dělám i teď, že si vypisuju nějaké chytré myšlenky, který mě vlastně pak zase inspirují nebo dodávají chuť do života.
1: Použijete třeba písních potom?
2: No to vlastně vás to nějak utváří to vlastně vaši povahu a o tom to všecko je. Ale tady mám zrovna jednu takovou zkušenostní. Kam vlezu, vrazím do standardního jazzu. Kam vlezu, tvrdě narazím. Že prý už nejsem, co bejvala jsem v jazzu, tak lezu, jak umím, než se zarazím. Razím si to, razím, nicméně zas tam vrazím. Na tom něco je, no.
1: No to bych řekl. Ale víte, co mně se hrozně líbí, jak si ráda hrajete se slovy, s češtinou. Já dělám mimochodem taky hrozně rád. A u vás to vyústilo v knížku, která s dovolením asi tady vezmu před sebe, se jmenuje Krásně. Krásně, teď se mi to dokonce zrýmuje, krásně, básně z jazzové dásně.
2: No.
1: To je přece nádhera. Co vás teda inspirovalo k tomuhle tomu, respektive co tam najdeme všechno?
2: No právě, že to nejsou samozřejmě jenom básně, tam jsou prostě právě i ty mý texty a různý mý úvahy, ale jsou tam třeba i citáty těch, který se mně líbí, jako já mám třeba ráda japonského spisovatele Murakamiho. Takže, no a navíc je to provázeno, zaprvé tam jsou strašně pěkný fotky, jak třeba právě stojím u soustruhu, když jsem se vyučila jako elektronavíječka.
1: Čeká, to jste vážně vyučená.
2: No jistě.
1: Elektronavíječka.
2: Navíječka, no, to jsou trakční motory, do toho se dělají takový cívky. No protože já jsem chtěla být novináškou. Já jsem nechtěla být zpěvačkou, ale prostě jsem ty zkoušky na tu školu tenkrát neudělala, na konzervatoř mě taky nevzali, no takže máma mě někam musela dát, tak mě, jak se říká, šoupla do učení a to byl ten obor elektronavíječka. No.
1: To je zvláštní.
2: Ale ještě bych ráda, pardon, ještě k té knížce, protože ta je výborně taky doprovázená vtipnými a moc pěknými kresbami.
1: Ano, vidím.
2: Luděk Bárta. A mimochodem teďko, protože vlastně letos mě bude těch 75, tak pracujeme na knížce společně a ta má název Koubko Kvoky. Protože kdysi pro mě napsal Jan Klusák, skladatel jakoby vážný hudby, ale on má rád jazz, a napsal pro mě skladbu, kterou jsem skutečně zpívala a natočila s rozhlasovým symfonickým orchestrem. Dokonce se to odehrálo i v Rudolfínu. Takže za váma je prostě úžasný orchestr symfonický. No a teď já... Jo, a on ten pan Klusák prostě tu skladbu pojmenoval Koubko Kvok. Takže z toho je ta inspirace, že to... Ale ještě to musím doříct, že v tom Rudolfinu, teď tam bylo narváno, za mnou narváno, prostě muzikantama. No a když jsem dospívala, tak potlesk a najednou pode mnou, co to nevidím, bílý vajíčko. Takže to bylo dobrý, že jsem to jako odspívala a ještě navíc jsem to vajíčko snesla. No, oni ho tam muzikanti prostě šikovně přistrčili.
1: To jsou mrchy, je to možný, ale to bylo
2: ale tak to máme.
1: A já koukám, že tady dokonce jen jsem to otevřel, tu knížku básně z jazzové dásně, jsem otevřel a hned se mi to komunikuje tady s tou vaší, s tím CDčkem Duo, protože vidím tady Důchodce z Vinohrad a tady je taky.
2: Jo, jasně. Důchodce z Vinohrad, no, nic neukrad.
1: Nic neukrad.
2: Já bydlím na Vinohradech, no, takže je nás tam hodně, ale já mám ještě jiskru v oku, doufám.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jana Koubková pochopitelně nejenom zpívá, nejenom dělá radost svou hudbou, svým posluchačům, ale také některá jiná hudba, nebo nějaká jiná hudba, dělá radost jí. A to mě docela zajímá, která to je. Která vás potěší, najednou si pustíte rádio, anebo cíleně si to vložíte CDčko do přehrávače.
2: No, musím říct, že třeba v sobotu a v neděli po ránu si strašně ráda pouštím třeba Bacha, Haydna, Beethoveny, no prostě takovouhle krásnou klasickou hudbu, která mě tak jako svátečně naladí. A jinak samozřejmě podle nálady a chuti, já mám ráda ty Koheny, jo. Jeden z nich je Avishai Cohen, což je izraelský vynikající kontrabasista, který ale taky zpívá a už u nás tady několikrát byl a teďko zase tady bude v Karlínském fóru mít koncert. No a jinak samozřejmě mám ráda Leonarda Cohena, který prostě má nádherný písně a bohužel už zemřel, ale právě i ta CDčka, která končila jaksi ke sklonku svého života, to jsou prostě nádherný skladby a tak to mě tak vždycky uhladí a je to příjemný.
1: No vy jste opravdu jaksi jazzová zpěvačka se vším všudy, ale Cohen jaksi zase tak úplně jazzový zpěvák snad?
2: To neznamená, že když jste jazzová zpěvačka, takže budete poslouchat jenom jazz. Ale musím zase říct, že velice ráda si poslouchám Bobby McFerrina. Bobby McFerrin, který, já mu říkám, že to je taková vokální bible. Tam je prostě všechno. A i ten způsob, jakým to on prezentuje, jak vlastně tím taky baví lidi a kdy vlastně nemusí mít žádnou kapelu, je prostě sám a prostě vyprodá ohromný haly třeba v Hamburku nebo kdekoliv na světě, u nás samozřejmě taky. A to je prostě, to je skvělý chlapík, no. Tam uslyšíte všechno. On mimochodem taky, on je taky dirigentem vážné hudby, kdy prostě mám taky to CDčko s anglickým symfonickým orchestrem, kde on diriguje, ale taky si tam prostě zaspívá třeba nějakého Bacha nebo Haydna. No a jinak samozřejmě takový ty velikány, jako je Chick Corea a Herbie Hancock a no prostě jistě poslouchám.
1: Tak já bych se přimlouval za toho Cohena, že bychom si ho teď dali.
2: Jo.
1: Tak.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Já si myslím, že Jana Koubková může být, když, dejme tomu, bude v tomto roce rekapitulovat, co se tak dělá při takových těch výročích a půlvýročích, že můžete být docela spokojená se svou kariérou. Jste?
2: Jo, protože jsem poznala hrozně moc krásných lidí, nejenom lidsky, ale samozřejmě muzikantsky, protože ono to všechno jde dohromady. Můžete být vynikající muzikant, ale jste prevít, tak to nejde dohromady. Musí to být obojí. A takže za to jsem hrozně vděčná a taky samozřejmě jsem poznala spoustu krajin a zemí a to poznávání a cestování a taky jsem samozřejmě poznala sama sebe. Myslím, že už se dost znám, vím, co chci, vím, co nechci, což je důležité vědět.
1: A myslíte taky, že se vám něco nepovedlo v životě?
2: A tak určitě nepovedlo, no, tak že jsem sama. A ona v těchto letech to není někdy jednoduchý, když jste úplně sám. Ale já teda samotu mám ráda, jsem na ní zvyklá. A fakt, že se mi nepovedlo, abych měla třeba děti, no. To se nepovedlo. Prostě jsem měla chlapíky, který děti nechtěli a takže se nedá nic dělat, no. To je to smutný jedině. To bych tak asi litovala.
1: To je samozřejmé, ale já si myslím, že je dobře, když člověk má pořád plno práce, což ve vašem případě se opravdu dá říct, a že si pořád říká, že se na něco má těšit.
2: No určitě, já teďko se těším na tu novou knížku, na ty Koubko kvoky. Ale těším se taky zase ještě na nový písničky, ať už s tím Ondrou Kabrnou, nebo se svými dalšími kolegy, protože chceme natáčet nějaké nové věci. Ale hlavně mě baví koncertovat, protože vždycky ten styk s publikem, to je úplně největší radost, když my je nabijeme jaksi svojí hudbou a tím, jak se vlastně chováme, protože my mezi sebou komunikujeme, chechtáme se, ale za chvilku se chechtá třeba i publikum a prostě vzájemně se nabíjíme, my nabíjíme je a oni zase nabijou zpětně nás, takže to je velká radost.
1: Předstupujete před publikum, které už je poučené, které ví, na co přišlo, na vás samozřejmě, a nebo i před ráda, i před publikum, které si teprve musíte získávat?
2: No, tak to je hlavně, když děláme pro školy, že jo, tak tam jsou mladoši a tak ty vůbec ani nevědí, co to je slovo jazz. Já mám akorát teda, řekla bych trošku to štěstí, že vlastně funguju pořád. Já bych totiž měla dostat od Anděla cenu za výdrž. No tak když to zpívám a živím se tím vlastně od toho roku 75 a živím se tím, i když peníze jsou, i když peníze nejsou. A v tom je ta výdrž, že prostě tomu pořád fandíte a pořád chcete a takže i když se nedaří, no tak musím něco vymyslet. A v tomhle tom já jsem docela dost aktivní. Takže proto ještě funguju, proto ještě jsou koncerty a fakt je, že dřív, když bylo třeba v televizi, byla Studia M, že jo, takže to bylo takový pravidelnější vysílání v hlavním televizním čase, kdy se prostě představovaly české kapely, československý spíš ještě a prostě jsem vůbec jako byla v té televizi častěji, no a jak je známo, tak kdo je v televizi, tak ten prostě, ten je žádaný.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Když se řekne důchodce, tak já si představím opravdu někoho úplně jiného než Janu Koubkovou, protože on je tak aktivní, že se to s tím nějak vůbec nerýmuje. Ale co si budem povídat, vy jste to zmínila taky tu 75, to je v podstatě už jaksi, dejme tomu, věk. Věk prostě, tomu se říká stáří, tuším, jestli se nepletu. Máte pocit, co vám přijde na stáří pěkný a co třeba ne?
2: No určitě to, všechno to, čím člověk žil a co všechno prožil a že si prostě umí vybrat. No fakt je, že teda to tělo trošku chřadne někdy. Tuhle jsem upadla na rameno a je z toho prostě zlomený krček. No to je nepříjemný, protože to je pravá ruka, takže všechno děláte levou. A tam si člověk uvědomí, že vlastně už má ty kosti křehčí a že musí dávat pozor. Tak to je na tom stáří prostě blbý. Jo,
1: to
2: že...
1: vás i na jeviště omezuje tohleto?
2: No, teď už... No, musím vám říct, že já jsem člověk, který vlastně zpívá i nohama, i rukama. Jako
1: no právě.
2: Prostě, to neznamená, že vyhazuju nohy do vzduchu a ruce, to ne. Ale je to třeba v tom pevným postoji, nebo že si dupnete. Prostě tak to je, no. Já nejde to nějak prostě zpívat připaženě a ani se nehnout. To ne. Ale to stáří prostě má svý kouzlo a tak... Hele, ať si to lidi vyzkoušej, poznaj to taky.
1: Samozřejmě, přesně, dobře tak. Tak dneska jsme si popovídali o nejrůznějších věcech s Janou Koubkovou, přeju vám samozřejmě k tomu výročí hodně zdraví, co nejméně takových malérů jako s tím ramenem a co nejvíce takových radostí jako s vašimi novými CDčky a taky knížkou, která se připravuje. Moc děkuju za návštěvu a mějte se moc hezky.
2: Já děkuju, pane Rosák, až budete starý, tak si na mě vzpomeňte.
1: To bude raz, dva.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. U mikrofonu je Vladimír Bernášek, u rádií, jak doufám, milovníci dechovky. Posloucháte naše pravidelné setkání nazvané Trupte nám trumpety. Jan Slabák složil úvodní polku Pod májů. Že hrála jeho Moravanka, to jste určitě poznali. Tak se podívejme, jaké další skladby pro nás na dnešek nachystal hudební redaktor Milan Kašpárek. No, když jsme zahájili Pod májů, tak vzhledem k tomu, že je květen, budeme pokračovat valčíkem Vladimíra Fuky a Míry Cinka Pohádka máje. Někdo mi teď napovídal podzimu, ale já se poplec nenechám. To jenom někdy počasí vyvádí příkusy. Pohádku máje zahraje Veselka Ladislava Kubeše a zpívat bude Ivana Zbořilová. Tak pěkný poslech.

Bývaly časy, kdy v Klatovech byly dragouni a karafiáty. Karafiáty jsou tam dodnes, právě tak jako klatovští dragouni. Ano, nespletl jsem se, tíhle dragouni ovšem nejezdí na koních, za to umějí hezky hrát. Hned to můžete posoudit, protože nám zahrají dokonce několik skladeb. Jediné, co se změnilo, že už je bohužel nemůže dirigovat Karel Rambousek, jako je tomu na našich nahrávkách. Ale takový je život. Začneme pochodovou písní Karla Vacka nazvanou U našich kasáren. Zaspívá Josef Vejduk a sbor. A pokud by někomu nebylo jasné, u jakých kasáren, klatovský rodák Antonín Bulka složil valčík, ke kterému napsal i text, právě tak, jako to udělal Karel Vacek. A valčík se jmenuje U těch dragounských kasáren. A rázem je jasno, o která kasárna jde. Jak jinak, když nám budou hrát klatovští dragouni. Valčík nám zaspívají Hana Kopecká a Josef Hejduk. Tak, pozor a pochodem vchod. Ovšem v sedě, podotýkám, v sedě. My u rádia vždycky pochodujeme jenom v sedě, protože to není vidět.

Na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha nám hrají klatovští dragouni. Teď nás budou trochu zkoušet. A já už se za ně ptám, jaký vodní tok najdete v Klatovech? No jistě Drňák, správně Drnovský potok. A potom Úhlavu. A o té nám teď klatovští dragouni zahrají a zaspívají. Vlastně jenom zahrají, protože zpívat bude Eva Soukupová a Pavel Ložek. Polku složili Jaromír Ondroušek na text Miloše Bárty. A potom si poslechneme klatovský valčík Antonína Bulky na slova Hildy Krpejšové. Ta také v Klatovech pár let prožila, proto měla k tomu městu tak hezký vztah. Opět budou zpívat Eva Soukupová a Pavel Ložek. A já budu na Klatovi vzpomínat. Na Černou věž, lékárnu u Bílého jednorožce, hezké náměstí, zajímavé muzeum a na katakomby, kde jsem byl jedinkrát jako malé dítě a pak jsem z toho měl takovou noc hrůzy, že si to dodnes pamatuji. Naštěstí těch hezkých vzpomínek na Klatovi mám víc, ale snad písničky potěší i ty, kdo v tomto městě pod Šumavou v životě nebyli.

Hráli nám katovští dragouni vedení Karlem Rambouskem. Sešli jsme se spolu a už se zase loučíme. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek, ale ještě od rádí neodcházejte, protože Sešli jsme se spolu se jmenuje i polka Bohumila Lepiče na text Jaroslava Votavy, kterou nám teď zahraje česká švitorka vedená Milanem Baginským. Tak se mějte pěkně a už se těším opět na slyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Krátká znělka právě dozněla a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungert nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. V rozpravách se nám velice zabydlely rodinné sestavy. Přítomným divákům v Ungeltu a rozhlasovým posluchačům se to líbí, takže rodinná sestava za chvíli narukuje na scénu divadla Ungelt i dnes. Jsou to dvě dámy, dvě herečky, Marta Isová, to je dcera, a její maminka Lenka Termerová.
4: Vem si mikrofon, mami.
5: Dobrý den.
3: Ano,

0: Je. Moris Issa je vystudovaný režisér, přišel studovat do Prahy FAMU.
1: Ano.
0: Pak má bratra, to je taky pan Issa, a ten se věnuje čemu?
1: Bratr bohužel nežije, no, aha, ten problém. Vystudoval dokument.
0: Taky FAMU?
1: Ano. Tak ano, oni se ano. Tak opičejí vždycky, ty sourozenci.
2: Ty starší bratři po těch mladších.
1: No ano, oni jim tak razí tu cestu. A on vystudoval dokument a mimo to byl otec, nebo je otec Míši, Kláry a Salima, třech
0: ano,
1: dětí.
0: Ano, takže herečka, další herečka v rodině, Klára ano. Isová, je tvoje netéž. A tvoje
2: sestřenice.
1: Ano, a Salim je takový velice šikovný a úspěšný fotograf.
0: To je bratr Kláry. To je bratr Kláry, no
2: a já,
0: aby má jsme, taky bratra.
2: Přesně, malé genealogické okénko. Můj bratr je Filip, toho porodila tady taky maminka.
1: Téměř v Ostravě.
2: A to je střihač, to je ten, co byl v té Ostravě, ten je ještě o něco starší než já. A ten má další tři děti. Pěkně se nám
0: takže
2: to rozrůstá tady.
0: Vás je jako potomku těch dvou bratrů, co dorazili do Prahy, tak nám
1: ano,
0: přivedli
1: na
0: světku. No. V České republice kolik dětí? 6.
1: No, ano. Hodně. A to ještě bylo tak, že Moris, můj muž, původně měl jet do Ameriky na filmovou školu, která je velice slavná. Ale měl tady dva bratrance, kteří studovali architekturu v 60. letech a ty říkali, prosím tě, proč máš jet tak daleko do Ameriky, když tady je úžasná FAMU, která je světoznáma. A maminka to zaslechla, hned se toho chytla a říkala, dobře, tak to je blízko a ještě tam máš dva bratrance, který na tebe dohlídnou. Takže místo do Ameriky, tak jel do Prahy a když se trošku hádáme, tak mi to vždycky předhazuje, že mám být v Americe.
0: No a Issa, prosím tě, je časté jméno v Syrii? Jako u nás Novák nebo Dvořák, když je tady ten Samer Issa, populární zpěvák, to není přízeň už, ne?
2: To není přízeň? Ne, to není přízeň.
0: Ty se lehce distancuješ, ne?
2: Ne, konstatuju.
1: Ale není to přízeň.
2: Ale spíš to vypadá, že Isové ze Sýrie, kterých není za stolik, všichni nějak tíhnou k České republice.
1: A znamená to Ježíš. Jméno Issa, a znamená to Ježíš, takže oni jsou vlastně Ježíšovi a Samír Ježíš je taky zpěvák.
0: No, prosím tě, ano. Ale já jsem měl pocit, že v Syrii se mluví syrsky, ale byl jsem poučen svou sestrou, která se vyzná v jazycích, že tam se mluví oficiálně arabsky. A ta arabština má více druhů, je to tak?
1: Ano.
0: Nejrozšířenější je asi ta syrská arabština, pak egyptská, ale ty víš asi o tom ještě víc, než má sestra.
1: No, to nevím. Tvou sestru mám velice ráda, ona je velmi vzdělaná a strašně příjemný člověk, jako její bratr. Ale jestli o tom vím víc, to teda opravdu nevím. Jenom vím od svého muže, že je velký rozdíl mezi spisovnou arabštinou a hovorovou. Takže se může stát, jako že někdo, kdo třeba nestuduje, tak vůbec se nesetká se spisovnou arabštinou. A všichni, kteří maturujou, tak je to pro ně veliký stres, protože to je ta arabština, kterou se píšou knihy, která je v novinách, ale lidi s ní vůbec nemluví. A kolikrát je to takovej rozdíl, že vlastně někdo vůbec neví, o čem je řeč. A musím pochválit svého muže, který vládne tou spisovnou arabštinou.
0: Mm-hmm. A mimochodem vládne, dá se říct, já jsem s ním párkrát mluvil, i spisovnou češtinou.
2: Je ano. To tak, já musím říct, že s náma se doma gramatiku učil tatínek.
1: Ano.
2: Respektive ne učil, on nám ji vysvětloval.
0: Českou gramatiku?
2: Českou ano. Gramatiku. Táta je perfekcionista a když už se do něčeho pustí, tak většinou úplně chce vlastně od základu ty věci poznat a porozumět jim a on opravdu ovládá český jazyk dokonale, včetně toho, že čte poezii a ví všechno, viď, o české gramatice.
0: No to si Issa zaslouží potlesk diváků v Ingeltu.
2: My mu to vyřídíme.
1: Dokonce,
0: no,
1: třeba
0: to
1: uslyší. Když bylo období, kdy on nemohl teda točit a musel se zabývat tou arabštinou a překladama, tak přeložil Seifertovo dílo do arabštiny. Protože ho má velice rád, tak přeložil Jaroslava Seiferta do arabštiny.
0: No a co holky, matka s dcerou, domluví se arabsky?
2: To je právě, to tak jde za tátou, protože myslím si, že ty jsi chtěla, aby nás táta naučil, ale on vždycky mluví o tom, že

0: ještě dokonale ovládal tu češtinu, tak tam nebyla jazyková bariéra a on říká, že mu bylo trapný, že nějaký pán přijde odpoledne domů a bude na svý děti mluvit nějakým legračním cizím jazykem, že se vlastně cítil hloupě, takže s náma mluvil česky a ani já, ani Filip a ani jeho bratr Michel, Kláru, Salima a Míšu nenaučil, takže tam to úplně usnulo. Já jsem se potom, když mi bylo asi kolem 20, tak jsem se začala učit, ale bohužel zase s tátou, takže z toho nic moc nebylo. Asi rok jsem chodila k němu na arabštinu a takovej nějaký úplný základ mám, ale není to na to, abych se domluvila.
1: Tvoje děti s panem Davidem Ondříčkem asi už neznají arabsky.
0: Bohužel ne, bohužel ne. A to jsme tátu tlačili k tomu, aby mluvil děda na holky a on je prostě nějaký zabejčený v tom.
2: To je jeho prokletí, ta dokonalá čeština asi. Já vím, že když jsme byli na koleji, tak on se vždycky chodil stříhat do Revoluční ulice a tam byl takovej holič a on mu říkal, prosím vás, kdybych nevěděl, že jste Čech, tak podle těch vlasů řeknu, že jste Ital.
1: Takže vy jste byli studentská láska, zmínila si koleje, tak až ze Sýrie a tady děvče z Hradce Králového a jedna kolej vás dala dohromady. No a vdávala ses u nás, nebo promiňte, že se furt držím té Sýrie, ale jak si je to pro nás exotika. Dávala ses tam a je tam velká rodina jako manžela?
2: Ne, brali jsme se v Hradci Králové. Aha. A bylo to takový...
0: Ona se hrozně směje. Já znám ty fotky z té svatby, tak se směju.
2: Taková rodinná historka.
0: Moc ne, ale jsou velice zábavný.
2: Ne, my k tomu v té době, teda, abychom se mohli vzít, tak jsme potřebovali mít štempl a dovolení i z té syrské strany. A protože tam tyhle ty věci jako byrokratický jsou na dlouhý lokte, tak to pořád jako nějak nám to povolení nešlo. A Moris mi říkal, hele, tak víš co, tak si sežeň potvrzení od doktora, že jsi těhotná, třeba to bude rychlejší. Já jsem říkala, to nikdy neudělám. A za měsíc už se tak stalo, takže jsme potvrzení jsem potřebovala. Divadle už se sázelo, jestli bude dřív teda moje dítko, anebo jestli svatba. Ale stihli jsme to v červnu a Filip se narodil v srpnu a moji rodiče, kteří byli tolerantní a Morise měli moc rádi, tak ale říkali, hele, v tom Hradci, víte co, přijďte, dáme si krásný oběd, všecko, ale my tam teda nepůjdeme. Takže já jsem měla takovýhle břicho, paruku.
0: Blondětou paruku měla, prosím vás, pěkně. Jo.
2: A brali jsme se ráno asi mezi 8. a 9. hodinou, aby tam ještě nikdo nebyl. No a vidíte, vydrželo to. No.
1: Tak a už skončíme pomalu se Sýrií, ale pojďte mě ještě říct, Marta, jak jsem byl opět sestrou poučen, je jméno z aramejštiny. To je taky tahle lokalita, že jo?
2: Jako, ano, to je původní lokalita.
0: Tam se dokonce otce. V Sýrii jsou místa, je tam vlastně taková vesnice v horách, neuvěřitelná, krásná, jmenuje se Málula a ta je prastará a vlastně tam se usadili ty původní křesťani, kteří ještě utíkali před Římanama. V Sýrii jsou třeba kostely v Damašku, které jsou v podzemí, protože se museli schovávat, byli pronásledovaní, takže vlastně se skrývali. A v Málule dodnes se hovoří aramejsky. To je vlastně jedno z mála míst na světě, kde je aramejština ještě živý jazyk. Mm-hmm. A ano, z aramejštiny pochází moje jméno, které je vlastně paní domu a pečlivá, což občas opakuju svýmu muži doma, aby na to nezapomněl.
1: Vida, tak takové kořeny má tvoje jméno. Mimochodem, ale existuje také slavná písnička z repertoáru Beatles. Má název Martha.
0: Martha, my dear.
1: My dear, a teď si ji vychutnáme.

0: Děkuju.
1: Tu písničku si táta rád poslouchá?
0: To je tátova oblíbená, celý bílý album, na kterém Martha My Dear je tátovo oblíbený, a musím říct, že to je jedna z věcí, kterou mi do života velice silně předal, a to je opravdu hluboká láska ke kapele Beatles.
1: Přidávají se další potleskem, mě taky. Teď zachovám dekorum a budu se chvíli věnovat mamince.
2: Já jenom, jestli můžu jenom doplnit, když jsme se rozhodovali, jak se bude jmenovat naše dítě, tak já mám babičku Martu, Morris měl babičku Martu, a protože jsme milovali Martha My Dear, což je teda pes, ale dobře.
0: To napsal Paul McCartney pro svého psa.
2: Takže tím to bylo jasný, že to bude Marta.
1: Tak tahle Marta je z uměleckého prostředí, ale to se přímo o její mamince Lence Termerové říct nedá, ty jsi z Hradce.
2: A Hradec je taky umělecký prostředí,
0: je poměrně umělecký.
1: Já jsem se nadal, že to doplním. A maminka snad účetní, že jo? Ano, ale tatínek byl výtvarník.
2: Ano, tatínek můj studoval keramickou školu geny. A pak byl...
1: Omlouvám se, Hradci.
2: Pak byl... Výtvarník, propagační výtvarník. Takže přece jenom, ale krásně maloval a byl nesmírně šikovný. I dělal takový jako patiny a tak. Byl hodně zručný jako manuálně.
1: A mladička Lenka tancovala, zpívala, recitovala a bylo to jednoznačné, že ano. Bude chtít studovat herectví.
2: Ano, já jsem měla vždycky takový pihy a děti se mi smály, že jsem pihatá můza. Mi říkali, když jsem řekla, že budu herečkou.
1: Takže tě přijali na damu?
2: Ano. A... Já se omlouvám.
0: Tak já budu mluvit. Já ten příběh znám, ptej se mě, ano. Milan, já to všechno za mámu můžu říct.
1: Tak ano, přijeli na damu. S kým chodila
0: přijeli
1: do školy?
0: Na damu,
1: mluv za maminku.
0: Chodila s Viktorem Prajzem do třídy, silný Radan Rusev.
2: Martin Štěpánek.
0: Už může mluvit.
2: Jirka Štěpnička. Jarda Drbohlav, Jana Šulcová, no Vítě Prajs, to si říkala vlastně. Ano, ale... No, to byl fakt Jurga Kotrbová, to byl hodně silný ročník. Jako.
1: No ale Lenka se tam velice uplatnila, ty si hostovala už během studia na scénách pražských divadel v Realistickém, nemýlím-li se, snad v Činoheráku.
2: Ano, v Činoheráku mi Jan Kačer nabídl tehdy angažmá, když jsme končili damu, tak on s náma dělal absolventské představení Langrovu periférii, kde jsem hrála Anči, tu hlavní roli, takže on za Kačer mi nabídl angažma, což bylo něco neuvěřitelně krásného, jako v té době ten činoherní klub. Jenomže bohužel oni měli terminované smlouvy a psal se rok 69, takže vlastně na konci toho roku ani ředitel Vostrý, ani Honza Kačer už tam nebyli. Takže já jsem pak šla do Ostravy.
1: No právě s panem Kačerem, to je tvůj osudový režisér, ano, zdá se, ano. Divadelní, do Ostravy, a to byla velká mnohaletá éra. Tam si byla, myslím, s Mrkvičkou, s Čepkem, to byla tahle velká
2: ne,
1: éra.
2: Ne, já jsem se s nima vystřídala.
1: Vystřídala,
2: já jsem se s nima vystřídala právě v Činoheráku, já jsem je poznala a měli jsme se velmi rádi, jako, a oni říkali, když potom to nedopadlo s tím Činoherákem, když mě nemohli vzít, tam byl stop stav už, jak tam nebyl Kačer ani Ostravy, tak mě chtěli do Bezruče a oni říkali, běž tam, my jsme tam všichni byli, tam je to bezvadný a je to hned uhřbitova to divadlo. Nevím, co se jim na tom líbilo.
1: Tak mimochodem, to je znamenitá scéna, byť hrají už jinde i dnes. No. Takže jsi strávila několik let.
2: Sedm
1: let. A nebyl tvůj ředitel tatínek zesnulého?
2: Když jsem tam právě šla, tak byl Saša Lichý ředitel. Ano. A on i jsme hráli jeho hry vlastně. Já jsem jedna z prvních rolí, protože tam se hrálo i dopoledne pro děti, tak byl Cínový vojáček, kterou napsal právě Saša Lichý. A musím si říct, že i v té nehostinné době, konec 60. přelom 70. let, který nebyli zrovna veselý, tak on byl, nebo snažil se být hodně tolerantní a chránil nás. Jako.
1: Lenko, no a jak se přihodilo, že ty ses objevila v Ypsilonce? To už pan Kačer nemá na svědomí.
2: Má.
1: Má?
2: Má, protože já jsem měla...
1: To už byla maminka, že jo?
2: To jsem byla maminka Filipa a dostala jsem se do takový nepříjemný situace vlastně, že jsem moc jako nemohla hrát, ale o tom se tady nechci šířit. Ale právě, že jsem se vídala s Honzou Kačerem a jeho se ptal Honza Schmidt, říkal, prosím tě, já jsem slyšel o té Lence Termerové, můžu já jí nabídnout angažma? A on říkal, to víš, že můžeš, ona bude ráda, protože vůbec nic nemůže teďka. Pořídila si další dítko, teda pořídí si, protože to bylo asi v březnu a Marta se narodila v březnu, takže těsně před mým porodem. A on říkal, a co po ní můžu chtít? A on říkal, cokoliv. Takže on mě zavolal.
1: Tam hrála velký klasický repertoár, najednou ta Ypsilonka úplně jiná jevištní poetika.
2: A to teda musím říct, že za to vděčím tomu Honzovi Šmídovi, že vlastně on věděl, že mám jakýsi tedy problémy, že mám jakýsi distanc a byla jsem navíc v 9. měsíci těhotenství a on říkal, v klidu si porodte a od září budete naše. A tak se stalo, tak jsem se dostala do té Ypsilonky, kde jsem byla teda čtvrtstoletí.
1: Hrála si tam hodně a spoustu let.
2: Ano, ano.
1: Takže se nakonec zabydlela, ta politika se ti dostala do krve. Proč jsi odešla vlastně?
2: Ono to bylo vždycky hrozně těžké, protože v Ypsilonce se podařilo něco neuvěřitelného, že se tam sešla fantastická parta lidí. Myslím si, že něco podobného zažívá Marta teď v tom Davidském divadle. Že se to vždycky v tom malém divadle takhle může stát, že se to podaří. Že jo? A my jsme, tím, že to bylo divadlo zase jednoho režiséra, tak někdy se stane to, že vlastně už víš, jaká poetika tam je, už víš, co bude následovat, ale tím, že jsme byli taková dobrá parta, tak jsme nikdo nechtěli odejít. A pak se najednou přihodilo to, začal to Marek Eben, že teda dal výpověď, že bude dohrávat, pak jsem šla já a pak šlo asi 5-6 lidí, takže to takový domino. Asi nastal ten čas na změnu, já myslím.
1: No ale máš ty nejhezčí vzpomínky.
2: Určitě, určitě. To bylo jenom opravdu trošku únava materiálu, to bylo všechno. Jinak to bylo nádherné.
1: Potkala si tam báječné kolegy. Ano. Mimochodem i Lábuse a Šmicer, a to říkám proto, že k tomuto pořadu patří ukázky z archivu Českého rozhlasu. Tak teď v archivu zalovíme a najdeme tam v ukázce právě Lenku Termerovou, Šmicera a Lábuse. Natočeno 1993.
0: Jo, poznávám tě, mami.

0: Či ty mě přijdou sebrat a zprovodit ze světa? Co jsem udělala? Co jsem udělala? Co? To kdybych já věděla. Kam fouknout? Kam? Dveře jdou do schodu. A na schodech je potkám. Co kdybych z okna? Ne, to nedokážu. To nemůžu. Co si počnu? A to jsou oni. Neotevřu. Zabarikáduju se. Ať bouchají, jak chtějí.
1: Až mi to vám. Hej, otevřete. Hej, otevřete. Jménem zákona.
0: Ne, neotevřu.
2: Jak to, že neotvírá?
3: On otevře.
1: Až mi to vám. Na můj rozkaz okamžitě otevřete. Až mi to vám. Vylomíme dveře, jestli nám hned neotevřete.
0: Pane bože.
2: Třeba není doma.
3: Ale je, kde by byla? Vyběhla po schodech nahoru. Jsou tu jen jedny dveře, utéct nemůže.
4: Takže jsi vzpomněla, to byla krásná inscenace.
5: Ano.
4: Režíroval Josef Melč.
5: Ano.
4: Hlasy jsme poznali samozřejmě. A název?
5: Jelizaveta Bam. To byl, jak se jmenuje?
6: Charms?
5: Ne. Charms.
4: Ano.
5: To byl takový absurdní,
4: experimentální, tragikomedie.
5: Ruský autor.
4: To byla svým způsobem. Ano, ano. Takže to byla vzpomínka na Lenku Termerovou před 30 lety. V ukázce z archivu Českého rozhlasu. Děláš pro rozhlas dál?
5: Byly doby, kdy opravdu jsem dělala v rádiu hodně a ráda. Teďka už je to takový vlastně ne tak častý, ale kdykoliv se potkám s mikrofonem, tak jsem šťastná. Protože on teda odhalí všechno, ale zároveň ta práce je strašně intimní. A krásná.
4: Tak držme palce, je to hozená rukavice. Třeba ji někdo v rozhlase zvedne. Teď se otáčím
5: ano.
4: Na Martu. Já. Budeme zmapovávat tvé jevištní krůčky. Tak ty jsi původně studovala konzervatoř. Dočet jsem se, důvod nebyl uveden, že jsi ji nedokončila.
6: Ano,
4: to byl
6: byla jsem
4: průšvih.
6: Vyhozena. To byl ten důvod. Byla jsem vyloučena.
4: A za co?
5: No. Natáčení.
4: Aha.
6: Ale a v kombinaci s nechozením. Já jsem, no totiž Ypsilonka pro mě taky byla úplně zásadní místo, protože jak už máma mluvila o tom, že vlastně porodila mě a nastoupila tam, tak moje dětství je spojený s Ypsilonkou. Já jsem tam chodila často a ráda. Chodila jsem strašně ráda na zkoušky a ještě raději na představení. Tam bylo takové místo nahoře, to bylo ještě vlastně před velkou rekonstrukcí, kterou divadlo prošlo, ale ta stará maličká Ypsilonka, tak tu jsem měla úplně nejradši. A tam bylo vlastně nahoře nad světlama taková rampa, takový ochos nahoře a tam no, takový malinký balkónek a tam jsme my děti chodili se vždycky koukat. A já jsem třeba ve 4 letech takhle absolvovala Klímova Matěje Poctivého. Nerozuměla jsem vůbec ničemu, ale byla jsem strašně šťastná.
5: A hlavně, že do toho skočím, říkala, prosím tě, ta Jarka Krečmerová a Jirka Lábus jsou krásný, jako princezna a princ. No.
6: Je to, a to by do dneška zůstalo. Ano, Jiří Lábus byla moje první dětská láska, neopětovaná.
4: A tuší to?
6: Ví to, já jsem se mu vyznala a on mi potom napsal na školku v přírodě jako rumburak, tak to, s tím jsem hodně machrovala několik let.
4: Takže co si natáčela, nemusíme říkat, tomu se dostaneme.
6: Jo, ne, to byla série. Já jsem právě tím, že jsem vlastně poznala divadlo v Ypsilonce, tak to byl velice specifický divadelní svět. Bylo to malinký divadlo, kde si bylo jeviště s hledištěm blízko. Ten způsob vlastně byl úplně mimo nějaký klasický uchopení. No a já jsem najednou přišla na konzervatoř, znala jsem tohle, to bylo to, co jsem si přála dělat. Ještě jsem taky viděla film Alana Parkera Fame, který je, to je film z 80. let o newyorské konzervatoři, kde studují stejně jako na pražské konzervatoři muzikanti, tanečníci a herci dohromady, ale ta newyorská konzervatoř přece jenom vypadá trochu jinak, ale já jsem si myslela, že to bude vypadat takhle. A tam je taková scéna, kdy jdou všichni na oběd a začnou muzikanti bušit příborama do stolu, tanečníci tancujou, všichni zpívají a já jsem si myslela, že takhle bude vypadat studium a pak mě zaskočilo, že to tak nebylo.
4: Důraz na předložku, a tak, že jo?
6: My jsme potom, já jsem měla profesora Františka Laurina a profesor Laurin byl opravdu tvrdej. A jeho oblíbená disciplína bylo třeba imaginární otevírání a zavírání dveří. To jsme dělali celý první ročník. Dneska už bych se na to možná dívala jinak. Možná, že dneska už by mě to bavilo, ale tehdy jsem měla pocit, že to je hodně daleko od toho, co mě zajímá. A nebyla jsem tam úplně šťastná, musím říct. Mě potom...
4: Takže tě to netrápilo, že jsi odešla z té školy?
6: To trápilo rodiče, mě tolik ne. To mě trápí taky až dneska. Vlastně dneska mě to mrzí, ale...
4: No ale ty jsi přešla na Ješkárnu, tedy Ješkovu konzervatoř, a tam si studovala, jak jsem se dočet, jazzový zpěv.
6: Je to tak? Asi rok a půl nebo dva roky.
4: A zpíváš jazz někde?
6: Hodně, ve sprše, hodně. Každý den.
4: No ale tak pojďme k tvé skutečné první regulérní divadelní premiéře. Kdo tě oslovil a kde se to stalo?
6: Moje první regulérní divadelní premiéra je zase spojená s Ypsilonkou, protože má mi kolega Martin Janouš, který vystudoval alternativní loutkovou větev a byl to žák Honzy Šmída a hrál v Ypsilonce, byl tam v angažmá, tak napsal hru na základě svých zkušeností z podnájmu, kde bydlel v Pavlačovém domě s dvěma stařenkama a jedním stařečkem a všichni se společně dělili o jeden záchod na Pavlači. A v něm to zanechalo tak hluboký dojem, tenhle ten zážitek, že se z toho vypsal v divadelní hře Milada a oslovil mě a Karolínu Kajzrovou jako děti, protože žádný jiný děti než ty z Ypsilonky neznal, tak oslovil mě a Jirku Plojhara, který vlastně tehdy končil akorát konzervatoř, myslím, a nastudoval s náma tohle představení, kde my jsme hráli dvě babky a dětka. A bylo nám...
4: A kde se to hrálo?
6: Hrálo se to v Damůze, což je takovej prostor vlastně pod Damu, taková divadelní kavárna v Řetězové ulici. Tam jsme měli premiéru a to si myslím, že byla taková první regulérní moje divadelní premiéra. A potom zase... Ostrava, která vlastně mámu dala dohromady s Tomášem Tepfrem, který tam dlouho byl právě u Bezručů v angažmá taky. A tehdy otevíral divadlo na Fidlovačce a první představení, kterým slavnostně se otevíralo, byl Šumař na střeše, muzika.
4: No ano, teď si na to vzpomínám.
6: No, že jo. Já jsem hrála jeho pátou dceru. A takhle vlastně jsem začala a na Fidlovačce už jsem potom nějakou dobu zůstala. To byly takové moje učednické roky a hrozně ráda jsem chodila do Davidského divadla v době, kdy tam ještě zdaleka nebyl takovej nával, jako je dneska. A říkala jsem si, jo, tak tohle je divadlo, který bych jednou strašně chtěla dělat.
4: A stalo se.
6: A stalo se.
4: A ty jsi vstoupila do angažmá, jsi tam dodnes?
6: Vlastně jsem, já jsem teď v takovém útlumovém nastavení, to je úplně vlastně čerstvý, kdy, protože taky jsem maminka a mám dvě dcery a mým dcerám je 11 a 5 a já jsem vlastně nějak tak došla do takového stavu, kdy jsem si řekla, že dokud se se mnou ještě chtějí bavit a mají chuť se mnou trávit čas, což tak tuším, že se brzy změní, jak si to tak matně pamatuju.
7: Ale pak se to
6: ne, u nás s mámou se to rychle kamarádiš. Vrátilo. Už se dlouho kamarádíme. Ale řekla jsem si, že bych vlastně, že poslední léta mýho života se odehrávaly ve velkým tempu. a bylo toho hodně. A já jsem zatoužila po takovém určitém zastavení a nějakým rozhlídnutí se po tom svém životě a pojmenování si toho, co vlastně chci dělat a kam ten svůj život i umělecký chci směřovat. Takže to je vlastně, tam jsem teď, takže jsem se v divadle vlastně domluvila, že nechci zkoušet žádný nový inscenace, ale mám tam tři, který hraju, tři představení, který mám strašně ráda a myslím si, že navždycky pro mě Davidský divadlo zůstane mým kmenovým souborem a že to vždycky tak budu vnímat.
4: Prosím tě, taky máš nádherné představení s Aničkou Polívkovou a to je autorské divadlo.
6: Ano, to jo, to je.
4: A to se hrajete.
6: My to hrajeme, to je úplně neuvěřitelný. My to hrajeme vlastně, teď to bude v květnu 13 let od premiéry. Hrajeme to v divadle La Fabrika a my jsme totiž s Aničkou, Anička se jako trochu taky podepsala na tom mým vyhazovu z konzervatoře, musím říct.
5: Velmi, velmi.
6: Protože my...
5: Já to jenom do toho glosnu, že totiž rozdíl byl v tom, oni se rozhodli. Evelina Štajmarová koupila byt a nechtěla, aby Anička tam bydlela sama, takže pozvala Martu, který bylo 17 let.
6: Ne, nepozvala Evelina, mě pozvala Anča.
5: Ne, Anička tě pozvala, jako, jenomže byl rozdíl v tom, že Anička v té době chodila na vysokou školu, kdy měli přednášky a nemuseli tam být každý den, ale v 17 letá Marta Isová chodila na konzervatoř, kde měla být každý den. Tak to je jenom moje glos.
6: No, je to tak.
4: Dostane,
6: nicméně, promiň. My jsme právě s Ančou spolu bydleli a byli jsme, nebo jsme pořád opravdu velký, velký kamarádky. A od té doby my se spolu kamarádíme od nějakých mých 13 a Ančiných 15 let a za tu dobu jsme prožili toho opravdu hodně. A naším snem bylo udělat společné představení v průběhu těch let, protože Anča studovala na katedře nonverbálního divadla a byla napojená hodně vlastně na takovej ten alternativní pohybovej divadelní proud, takže já jsem skrze Aničku poznala hodně lidí, kteří se zabývali tímhle a často jsme spolu improvizovali takový jako pohybový klaunský věci a během těch improvizací se narodilo spoustu postav a příběhů, který jsme si říkali, že bychom rádi jednou nějakým způsobem využili. A pak jsme byli právě na premiéře v divadle La Fabrika s Richardem Balousem, který je majitelem a ředitelem toho divadla. Myslím si, že jsem byla trošku pimplá a říkala jsem Richardovi, jo, my taky chceme s Ančou dělat představení. A Richard říkal, fakt jo, a o čem? A já jsem říkala, no o přátelství, viď Ančo? Anča tam byla taky byla pimplá a Richard...
4: To slyším poprvní, co
6: pimpla?
4: Byla?
6: Pimple, jo, já to mám strašně ráda. To vymyslel Neužil, to je Neužilův termín. To je Václava Neužila.
5: Nikdy pimplej nebyl.
6: Trochu jsem se pimpnul. Včera jsem se trochu pimpnul. No je to, když seš jako neopilej, ale takovej lehce pimplej. No, tak my jsme byli přesně takhle lehce pimplí a mluvili jsme o tom našem představení a skutečně jediná věc, kterou jsme věděli, bylo, že chceme, aby to bylo o přátelství. A to jsme Richardovi řekli, ale Richard, protože je mužčinu, tak vzal diář a řekl, tak hele, v květnu, to je za 2 měsíce, by se hodilo udělat premiéru, tak tady máte klíče od zkušebny a zítra můžete začít. A během týdne to najednou bylo anoncovaný a začal... No a my jsme skutečně byli donuceni udělat představení a během toho zkoušení málem naše přátelství skončilo, ale obě dvě to představení milujeme a milujeme i sebe dál navzájem a když jsme šli hrát premiéru, tak jsme si říkali, to bude průšvih, to je, teď my nemůžeme tohle nabízet normálně jako publiku, že za to bude někdo platit. Je to úplná blbina. A začali jsme hrát a lidi se smáli a tleskali a my jsme na sebe koukali, že to není možný, že to je nějaký omyl. No a pak jsme fakt zjistili, že se to představení lidem líbí a my ho teda úplně milujeme. Já ho mám taky strašně ráda a máme i takový party, co tam chodí třeba opakovaně, že už to viděli 4x, 5x. Tak to je krásný. To, z toho mám velkou radost.
4: Tak hurá. Dostaneme se samozřejmě k vaší práci před kamerou, ale teď je chvíle pro písničku. A ty ses objevovala často v klipech, také v písních Báry Polákové, tak my si teď jednu její píseň, v té ses objevila, pustíme. Sousedův trávník.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, rozpravy Milana Hajna z divadla Ungeld. Mými hosty jsou dnes Lenka Termerová a Marta Isová. A pojďme, Marto, před kameru. Většina diváků, byť tvá jevištní kariéra je rovněž pozoruhodná, tě přece jen zná díky filmu a televizi, tak takový první výrazný počin tvůj.
1: No, můj první výrazný počin se odehrál díky vašemu společnému kamarádovi Vladimíru Drhovi. A já si myslím, že jemu v podstatě vděčím za svoji filmovou hereckou kariéru, protože Vláďa byl nejlepší kamarád mých rodičů už z dob studií, byl to spolužák mýho táty z FAMU a v podstatě nedílná součást naší domácnosti. My jsme s Drhou vyrůstali, Drha nás hlídal, četl nám pohádky na noc, Drha u nás bydlel de facto.
2: To byla moje nejlepší kamarádka.
1: On už bohužel tady s námi fyzicky není, ale jinak je velice silně přítomný v našem životě a na něm často myslím.
0: Ten film se jmenoval?
1: Ten film, to byla pohádka. Mm-hmm. Byla to pohádka o princezně, která nesměla na slunce. Mě bylo 15 a Drha nějak tak od, myslím, mýho dětství ve mně věřil.
2: A navíc říkal, prosím vás, ta Marta je bledá, viď? A dělá konzervatoř. Tak to je princezna, která nesměla na slunce, ta je bledá. Tak já bych chtěla, aby to hrála ona.
1: No. A vlastně aniž by mě kdykoliv, jakkoliv viděl hrát, tak mi prostě dal tuhle tu roli. Musím říct, že když tu pohádku do dneška vidím, tak se ptám, jestli opravdu dobře udělal. Ale každopádně já jsem mu strašně vděčná a myslím si, že to byla taková první věc, která mi tenhle svět otevřela, ačkoliv jsem opravdu neměla vlastně o nějakým jako řemesle a hraní před kamerou, kromě toho, že jsem milovala filmy a pořád jsem na ně koukala, tak jsem ale já nevěděla, co mám dělat, nikdo mi k tomu nic moc neřekl a máma hrála roli královny mojí matky a dělala, že ke mně nepatří, prosím pěkně.
2: Protože já jsem měla takovou zodpovědnost a takovej strach, jako aby se jí to povedlo a opravdu jsem měla trému i za ní, že jsem jako dělala, jsem si říkala, tak ona se jmenuje jinak než já, tak jako je to dobrý, nikdo si toho nevšimne. A tam chudák se v tom plácala, až se jí ujala Naďa Konvalinková hodná, která tam hrála chůvu a ta jí udělala takovou matku náhradní.
0: No ale Marto, tatínek tě taky režíroval.
1: Jo, to později potom. Vlastně táta se vrátil k režii a to byla taky pohádka, co jsme s tátou točili o Františce a neb zelených svících, myslím, že se jmenovala. Tam jsem hrála s Ninou Divíškovou a to bylo později, no, ale ten Drha to tak otevřel a s tátou jsme vlastně udělali spolu tuhle tu jednu věc.
0: No a teď máš manžela.
1: Já pořád s těma rodinnýma příslušníkama a kamarádama.
0: A tam máš opravdu už efektní nádherné role. Mimochodem, ale natáčela jsi i v rozhlase a my jsme teď rozhlasový pořad, tak my si tě připomeneme. Píšeme rok 2022 a jedná se o rozhlasovou sérii pohádek Hajaja, kterou napsal Tomáš Hráliš. Čteš pohádku o gramofonové desce. Je to čtení na pokračování.
1: Na pokračování a živě.
0: To bylo živě.
1: Živě. Takže jsem věděla, že se nesmím přeřeknout. Jsem totiž poškrábaná deska s pohádkou. Poškrábala mě jehla, protože sebou vždycky trhnu, když mám začít hrát. Budu vám vyprávět o princezně Jehlence. Tedy za horami z použitých cívek, za vlnami vlnitého moře, za zátokami z lněné příze, bylo nebylo království, kterému se říkalo Vyšívané. A to proto, že všichni lidé v něm vyšívali celý den, vyšívali celou noc, někteří i ve spánku. V tom království panovali král a královna, kteří vyšívali pouze černou nití. Byli smutní, že jim nebylo dopřáno mít princeznu, která by vyšívala tak jako všichni. Roky ubíhaly a oni byli stále zachmuřenější, až se královna rozhodla požádat o pomoc čarodějku na Pálii. Ta jim řekla, že jejich přání se může kouzlem vyplnit. Přání nesmí být ale vypočítavé, varovala je. Nesmí být sobecké, jinak se splní jinak, než byste chtěli. Král a královna souhlasili, že si to tedy budou přát tak, aby si nic nepřáli.
0: Svěží rozhlasový projev Marty Isové. Lenko, pojďme zavzpomínat na tvou práci před kamerou. No, ty ses objevila před televizními kamerami už v Ostravě. Už jim Kamenný řád se jmenoval ten seriál.
2: Ano, ano. Haldy, to byl první seriál vůbec, který se tam točil, který měl tu tématiku ostravskou, pak Kamenný řád a Hranice imunity. Tam opravdu, já jsem tam hodně točila a to ještě bylo takový zvláštní, to se ještě zkoušelo. Než se šlo točit, tak se to zkoušelo jako divadlo. Takže vlastně dodělali jsme jednu věc a už se zkoušela další. A to bylo moc hezký. Ta Ostrava, to bylo období velice plodný. Vlastně.
0: No ale v Praze si taktéž nezahálela. Velmi křehké vztahy, to bylo svého času velmi populární.
2: Ano, to se dlouho, asi 6 nebo 7 let se to rodinný pouta.
0: Hrála s panem Kačerem, kterého ano, jsme zmiňovali. Ano. No ale nejvíce do povědomí lidí si přece jenom vešla v seriálu Žena za pultem, řekl bych. Měla jsi ráda ten seriál?
2: Ano, měla jsem ráda. To bylo v období, kdy jsem právě přišla do Prahy z Ostravy. A to byl, já si myslím, že to je takový neprávem seriál nařčený jako z komunistického, z ideologického, že to vůbec nebylo, protože...
0: Ale o tom to nebylo.
2: Ne, o tom to nebylo, protože vím, že to byla sice společenská zakázka pana Dítla, ale to byl stejná společenská zakázka, jako bylo nemocnice na kraji města, protože on měl oslavit prodavačky. A tam byl příběh komorní jedný z prodavaček. A bylo to psaný, to říkal právě pan režisér Dudek, že to bylo psaný pro Janu Hlaváčovou. A tehdy se to proměnilo, protože tam byla taková šéfová dramaturgině v televizi v té době a ona říkala, ne, Jiřina Švorcová je výborná herečka.
0: To mimochodem měla v tomhle ohledu pravdu. Dobrá
2: ano,
0: herečka,
2: byla dobrá herečka a říkala, a ona by potřebovala apolitickou roli. Což je absurdní, protože dneska je to právě kvůli jejímu jménu. Vlastně je to, říká, jo, to je ten komunistický seriál, ale právě tehdy, já si nespomenu, jak ona se jmenovala, ta dramaturgině, tak říkala, že vlastně by měla dostat roli, jako byl král Šumavy nebo něco takového. Jo? Takže vlastně kvůli tomu ona...
0: Balášová to byla.
2: Balášová, děkuji. No jo, vidíš to? To je paměť. Balášová, ano. Takže vlastně kvůli tomu to hrála Jiřina Švorcová a ne Jana Hlaváčová.
0: No a Lenka Termerová to hrála znamenitě.
2: No a Vladimír Menšík, to bylo, pro mě to bylo jako Alenka v říši divů, protože já jsem přišla z té Ostravy, kde jsem sice točila hodně, ale tam byl jako vlastně pán Řehoř, Petr Haničinec, Hanička Maciuchová, Dana Kolářová, Karolinka Slunečková, prostě a Vláďa Menšík hlavně. To bylo opravdu něco. Takže my jsme se těšili všichni na každý den toho natáčení, protože ten Vláďa, to bylo neuvěřitelný slunce a kvůli němu se ani nedalo točit, protože on vždycky povídal takové věci, že my jsme byli připraveni a teď už říkali, tak pojede Ostra. A Vláďa říkal, ještě jsem ti chtěl říct, co? A říkal, už buďte sicha. To bylo tak neuvěřitelný. To byly, krása to byla.
0: Krásná vzpomínka.
2: Ano.
1: A já teda musím do toho ještě vstoupit, protože jsme vlastně zjistili, že se kruh uzavřel, protože roli malého protivného chlapečka, který si chodí rozměnit korunu, hrál tehdy asi 6letý David Ondříček.
2: Ano. Jsme spolu hráli s mým zetěm.
0: Tak a teď si dopřejeme opět skvostnou písničku. Tobě mimochodem připomene muzikál, ve kterém účinkuješ ve studiu 2. Zazní totiž píseň z muzikálu Funny Girl.

0: A co ty hraješ v tom představení?
1: Já hraju maminku Fanny Rosu Brejsovou, oprava.
0: Tak to je současná tvoje jevištní produkce. Ano. A hraješ ještě v něčem? V Ypsilonce něco dohráváš?
1: Ypsilonce už jsem dohrála, ale máme hezké představení, na který všechny zvu. V divadle Mana, představení, která se jmenuje Návod na přežití. Je to taková americká hra.
0: S Danielou Kolářovou, to je to představení.
1: S Danielou Kolářovou,
0: ano, vím o něm.
1: O dvou babkách. Jedna slepne, jedna blbne. No.
0: Tak... Co seš ty, co seš ty?
1: Hádej.
0: Marto, rysuje se společný projekt s manželem, pač Zátopek byl fenomenální a ty jako Zátopková opravdu výjimečná.
2: Děkuju, tak to mě těší, děkuju moc opravdu. Já mám k tomu filmu taky velice hluboký vztah a jsem ráda, že jsme to takhle mohli s Davidem zažít, ale myslím si, máme společný projekt Domácnost a na tom poměrně intenzivně pracujeme, ale jinak se zatím nic nerýsuje.
0: No a trávíte čas společně, třeba máte společnou chalupu a tam zahradničíte, nebo ano, jezdíte k moři všichni, nebo v zimě na hory.
1: To děláme, máme několik společných projektů. Jednak máme za Prahou takovej domek a ten je bezvadný, protože vlastně tím, jak na sebe třeba nemáme tolik času, tak i se synem a jeho rodinou a s Martinou rodinou se tam všichni scházíme většinou Vánoce a prázdniny tam bývají. A pak máme takový jeden seriálek, který už začíná být tradicí.
0: Jako rodinný seriál.
1: Takový dámská
2: tak
1: jízda.
2: My toho máme víc, není dámská, jezdí tam i táta.
1: I táta tam jezdí, ale my bývávala dámská
2: jako
1: jízda.
2: Dámskou jízdu. Ale já teda musím říct, že vlastně se snažím co nejvíc času trávit i s rodičema a naštěstí David, který sám už o rodiče přišel, jemu už oba rodiče zemřeli, tak jsme si ho tak adoptovali, nebo vy jste si ho adoptovali, ano. Já jsem si ho vzala a vy jste si ho
1: adoptovali. My jsme si ho adoptovali.
2: A takže hodně našich cest probíhá společně s mámou a s tátou a pro mě je to vlastně taková asi nejdůležitější věc v životě, aby ta rodina prostě trávila společně co nejvíc času. A pak máme takovej, to je asi ten seriál, který ty máš na mysli, na konci léta vždycky vemu já holky a tátu s mámou a jedeme do Rakouska k jezerům. A tam tak jako necelý týden trávíme společně.
0: Co tam děláš u toho jezera? Chytáš ryby taky?
1: Plaveme, tam je taková pitná voda vlastně. Tam jsem naučila Emilku i dokonce plavat, že jo. Chodíme na procházky a ještě jsme nikdy nezažili, mě někdo říkal, to je území alpských protěží. Že jsou tam alpský protěže, tak jsem si dala za úkol letos jí najít.
2: Že najdeme protěž, tak to je výzva, která leží před námi ještě.
0: Tak ať se vám dál takhle hezky pospolitě žije. Já jsem rád, že jste přišli mezi nás. Naše dnešní rozpravy končí. Loučí se s námi Lenka Termerová.
1: Nashledanou.
0: Loučí se Marta Isová.
2: Děkuju moc. I vám všechno dobrý.
0: A loučím se i já, principál divadla Ungelt a moderátor této rozhlasové hodinky Milan Hajn. Naslyšenou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný a přinejmenším z mého pohledu zatím slunečný 17. červen. Pokud je vaším koníčkem jízda na kole, existuje nemalá pravděpodobnost, že jste v posledních letech přešli z kola klasického na elektrokolo. Jejich počet na silnicích totiž rychle stoupá, ale stejně tak rychle roste i počet nehod. A tou nejohroženější skupinou jsou v tomto ohledu seniori. A tím pádem je to také téma, které nás v dnešním pohodovém ránu bude určitě zajímat. Ještě předtím nám ale Eva Bucharová představí pro mě trochu tajemnou rostlinu s názvem brukev řepák vodnice. Probereme předpověď počasí s Michalem Žákem a prozradíme také, jak můžou návštěvníci pomoci správcům Krkonošského národního parku. Už za chvíli nás ale čeká tradiční rozhovor s pohodářem. Dnes jim bude herec Tomáš Turek. Divadelní fanoušci ho jistě znají z pražského Divadla v Dlouhé. Televizní diváci pak z řady menších televizních rolí. Ale jednu známe skoro všichni. Zatím je napovím, že v ní Tomáš Turek porušil skoro všechna myslitelná pravidla společenského chování. Tušíte, kam tím mířím? Počkejte si pár minut. Do té doby zaspívá Marta Kubišová a Karel Zich. Ten nás teď vezme do říše divů.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Když jsem žádal o rozhovor našeho dnešního hosta, trochu se ošíval se slovy, že vlastně není příliš známý, ale troufnu si říct, že přinejmenším jeho roli v pořadu Ladislava Špačka Etiketa zná skoro každý. Je také učitelem herectví na Pražské konzervatoři a zároveň hercem v divadle v Dlouhé. Zdravíme pana Tomáše Turka. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, dobrý den všem.
2: A možná u toho divadla v Dlouhé bych naše povídání začal. Vy jste tam totiž od úplného založení, je to tak?
3: No ano, je to tak. My jsme tehdy vyhráli, to už bude 30 let, letos máme výročí. My jsme vyhráli konkurs na to divadlo, který ten konkurs vyhlásil pražský magistrát. Jsem tam skutečně s tou partou původní, z které zbylo už dneska pár lidí jenom. Jsem tam od začátku, ano.
2: A jaká to tehdy byla atmosféra? Jak se vlastně zakládá divadlo?
3: No tak my jsme odešli s Hanou Burešovou, Štěpánem Otřináškem a několika herci z divadla Labyrint, z Kašvandova divadla. A dali jsme se dohromady s partou herců tehdejšího Davidského divadla pod vedením Jana Borny. A tyhle ty dvě skupiny se dali dohromady a vytvořili koncepci na nové divadlo. Vlastně jasně jsme se přihlásili tam a ten konkurs jsme vyhráli. No.
2: Přesto si Tomáš Turek čas od času odskočí k televizní práci. Těch rolí bylo dost, ale jedna vyčnívá skutečně speciálním způsobem a i po více než 20 letech si vás v ní vybavíme. A to už je ta zmiňovaná Etiketa. To muselo být tehdy docela zábavné natáčení, nebo ne?
3: No tak, ano, bylo to moc fajn s příjemnými lidmi a hlavně já jsem tam obvykle dělal takovou roli trošku takového trumpety, který to jako vlastně kazil. Že? Já jsem dělal ty negativní případy, jak vlastně to nemá vypadat, to společenské chování a byla tam šance vymýšlet si ještě nějaké vtipy k tomu, které nebyly třeba ve scénáři a v tom to bylo fajn, bylo to svobodné, zábavné a příjemné.
2: Mimochodem, já jsem se díval do programu a i v těchto dnech se Etiketa opět vysílá, tak to asi potěší.
3: No tak ano, ale bohužel už to nemám žádné peníze, protože tam by bylo reprízné. No ano, oni to točejí pořád dokola. No a lidi si to nějak jako pamatujou. A je to teda zajímavý, protože stalo se mi třeba, sundával jsem někde v Krkonoších běžky před pár lety, před nějakou chalupou a přijela tam nějaká rodina taky na běžkách a teď si mě všimli a říká, já vy jste, že z Etikety a to. A teďko proč to vyprávím? Oni neříkali, my jsme se toho hrozně moc naučili. Oni říkali, my jsme se u toho tak nasmáli.
2: No a poznamenalo vás to třeba, že jste potom tu rodinu vpustil do chalupy přednostně nebo něco takového?
3: Já nevím, tam byl zmatek nějaký, prostě tam bylo spousta výžařů. Ne, tak tam jsme prohodili jsme pár slov a oni šli na polívku dovnitř a já možná taky. No.
2: Spíš narážím na to, jestli teď máte Etiketu víc v krvi.
3: Některé věci si skutečně pamatuju. No, to jsou takové jako zvláštnosti, že třeba když si zamícháte kávu v restauraci lžičkou, tak tu lžičku nikdy nemáte olizovat. To se nedělá. Prostě tu lžičku od kafe máte položit na ten počálek a zasvinit ten počálek a hold, prostě olizovat to není slušné. No.
2: Já to tedy občas udělám taky, ale vás to Ladislav Špaček odnaučil?
3: No, já se vždycky rozhlídnu, jestli se někdo nedívá a olíznu to.
2: Říká náš dnešní pohodář Tomáš Turek, který je mimo jiné i učitelem herectví na Pražské konzervatoři. A tak mě ještě zajímá, dá se říct, jaká je vůbec generace dorůstajících herců? Je v něčem jiná třeba, než byla ta vaše?
3: Já tam učím nějakých 14-15 let zhruba. A skutečně ti mladí lidé jsou jako jiní, no. Řekl bych, že mají mnohem víc nějaký svůj názor. V něčem to je s nimi jako složitější, ale samozřejmě záleží na to, jak ten ročník vždycky je namíchaný. No, teď zrovna mám druhý ročník a to jsou neobyčejně hodní mladí lidé. Takže to je radost s nima pracovat.
2: Tak snad to tak bude i nadále. A protože máme ještě malinkou chvilku času, pojďme se podívat na vaše plány na ty další týdny a měsíce. Už víte, jaké bude léto, jestli spíš pracovní nebo spíš odpočinkové?
3: Spíš odpočinkové ještě. Dotáčím do jedné kriminálky, mám tam už jenom jeden den, 3 dny už jsem odstočil a jinak mám volno, no, takže budu na chalupě a ještě s jednou s přátelinou rodinou si zase pronajímáme chalupy vždycky dvakrát na týden, týden v jedné chalupě, pak obvykle přejedeme přes celou republiku do jiné chalupy a to je taková tradice už taky, která trvá roky.
2: Zní to idylicky, tak ať to všechno klapne podle vašich představ a moc děkujeme Tomáši Turkovi, že si na nás dnes udělal čas.
3: Já taky moc děkuju a mějte se všichni krásně a mějte pěkné léto.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou. Český rozhlas Pohoda.

0: Pokud podobně jako já máte taky raději hory spíše v létě než v zimě, je dost možné, že vás v dalších týdnech zavedou cesty i do Krkonošského národního parku. A pokud byste chtěli, kromě hezké procházky, navíc třeba i trochu pomoct s péčí o přírodu, můžete to velmi jednoduše udělat. Jen je třeba místo kochání se hřebeny hor občas mrknout i vedle cesty. Principem nedávné výzvy správy parku je spolu s návštěvníky odhalit nová ohniska výskytu invazivních rostlin. Každý včasný zásah totiž může významně pomoci zabránit dalšímu šíření invazivních druhů a ochránit jedinečnou přírodu. Pokud by se nezabránilo dalšímu šíření těch nepůvodních druhů, na některých místech by nerostlo v zásadě nic jiného. Třeba taková lupina je původně severoamerická okrasná rostlina, která v Krkonoších vytváří rozsáhlé porosty na loukách, podél cest i lesních okrajů. Obohacuje ale půdu dusíkem a mění její chemické vlastnosti a tak vytlačuje řadu původních druhů rostlin. O to méně pak v Krkonoších vidíme třeba původní luční druhy. Nebezpečný je také bolševník velkolepý, až 5 metrů vysoký, s bílými květenstvími o průměru téměř 1 metru. Do Evropy byl přivezen ze západního Kavkazu jako okrasná rostlina. Zahradní kuriozita se však postupně proměnila v jeden z nejznámějších invazních druhů. Dnes obsazuje okraje lesů, cest, opuštěná stanoviště i další místa bez pravidelné péče, kde také vytlačuje původní vegetaci. Bolševník je nebezpečný i pro člověka. Jeho šťáva obsahuje látky, které v kombinaci se slunečním zářením způsobují bolestivé popáleniny, puchýře a dlouhodobě se hojící poranění. Podobně se ale můžou návštěvníci zaměřit třeba na křídlatky, netýkavku žláznatou a nebo šťovík alpský. Pokud si tak těchto rostlin někde všimnete, správa parku prosí, ať ji buď napíšete na e-mail invasky@krnap.cz, anebo můžete rovnou zavolat například na číslo 499 456 231. Adresu i telefon pak kdykoliv najdete také na internetových stránkách parku, tedy www.krnap.cz.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

ptačího krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: A my dnes zdravíme na Kavčí hory Michala Žáka. Dobré ráno.
2: Krásné ráno přeju.
1: A přijde mi, že už je to cítit ve vzduchu, že se nám blíží to velké oteplování. Souhlasíte?
2: Ano, už je teplej a bude i teplej v průběhu dnešního dne.
1: Jak moc tedy?
2: No, teploty dnes vystoupí už téměř všude nad 20 stupňů, maxima by se měla pohybovat tedy mezi 20 a 25, na jižní Moravě až k 27 stupňům Celsia. No a na horách, tam budou teploty kolem 17, na Šumavě kolem 19 stupňů. Na nebi bude potom takové, řekněme, proměnlivé množství oblačnosti, oblačno až zataženo, ale místy přechodně i polojasno. Takže přechodně se dočkáme i častějších slunečních paprsků. Pokud jde o přehánky, ty se zprvu vyskytnou jen výjimečně, postupně by jich ale mělo přibývat a měly by se objevovat místy. Výjimečně může i zabouřit. Večer pak budou srážky postupně ubývat. No a pokud jde o vítr, tak ten bude zprvu foukat slabý, během nemírný, od severozápadu a večer začne zase slábnout.
1: Michale, možná jen takové rychlé upozornění do budoucna. Platí, že konec týdne tam už to budou tedy tropy se vším všudy?
2: Ano, platí. Od pátku teploty často nad tropickou třicítkou, možná i k 35 stupňům Celsia.
1: Budeme s tím počítat. Za předpověď děkujeme Michalu Žákovi a zase brzy naslyšenou.
2: Hezký den a mějte se krásně.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Další písnička má svůj původ v hitu americko-australského písničkáře Joea Dolceyho. V originále nese název Shut Up Your Face. Ovládl s ní hit parády v 11 zemích světa a dodnes je to jeden z nejprodávanějších singlů v historii australské hudby. Českou verzi otextoval o 2 roky později Zdeněk Borovec a naspívala ji dvojice Jiří Korn a Helena Vondráčková.
3: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze slunné Itálie. Prego.

0: platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobný jsou asi pro bratr, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu Já na bráchu blues. Jde se na to.

0: To bychom měli a teď už vás můžeme přivítat v naší chvilce pro zdraví. Řeč bude o nenápadné rostlině, jejíž plody v obchodě nebo zelenině obvykle přehlížíme. Brukev, řepák, vodnice, nebo prostě jen vodnice, má kulaté bulvy a pokud je ještě neznáte, poslechněte si, proč bychom je měli zařadit do našeho jídelníčku. Víc už poví kolegyně Eva Bucharová.
1: Ráda, protože staročeská vodnice je už skoro zapomenutá. Pěstovat ji přitom můžete na zahradě i v truhlících na balkóně nebo na parapetu. Má ráda slunce. Co je skvělé, že můžete mít i tři sklizně. Vodnice chutná trochu jako řetkvička nebo kedlubná, no něco mezi. Ve vodnici je spousta vody, odtud ten název, ale taky hodně minerálů. Naopak málo kalorií, takže se hodí při hubnutí. Silice ve vodnici obsažené mají antibakteriální účinky. Vodnice má taky močopudné účinky. Dále uklidňuje nervy a stimuluje srdeční činnost. Bulvy vodnice jsou dobré jak syrové, do salátů a pomazánek, tak tepelně upravené, třeba jako příloha nebo do kaší a pyré. Mladé bulvy jenom omyjte a starší oloupejte. Jestli je budete vařit, tak asi tak půl hodiny ve slané vodě. Mladé vařené vodnice jsou dobré přelité máslem a posypané petrželkou. Starší můžete rozšťouchat s máslem a smetanou, osolit, opepřit, přikápnout citron a přistrouhat špetku muškátového oříšku.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

A naše další téma už jsem tu v úvodu hodiny lehce naznačoval. Jezdíte na elektrokole a používáte přilbu? Měli byste. Policie totiž loni zaznamenala o třetinu více nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících. A víc řekneme už po písničce.

0: Pořídili jste si elektrokolo nebo máte třeba v plánu si na dovolené nějaké půjčit? Pak zpozorněte a poslechněte si, jak moc byste měli být opatrní. Loni počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o víc než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou právě seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlost. Stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.

Závěr našeho ranního vysílání se přiblížil a ještě než se rozloučíme, chtěl bych jen připomenout, že nás můžete poslouchat nejen prostřednictvím digitálních, tedy takzvaných dabových rádií, ale naladíte nás třeba i na televizi a samozřejmě na internetu. A to jak v aplikaci Můj rozhlas, nebo jednoduše tak, že si najdete webovou stránku pohoda.rozhlas.cz. Tam uslyšíte nejen naše vysílání, ale najdeme tam také třeba odkazy na audioknihy zdarma, nejrůznější recepty, testy a kvízy, a nebo tipy na výlet. Případně naši online kameru, která nabízí živý pohled do studia. Upřímně řečeno, obvykle tam toho není zase tak moc strhujícího k vidění, ale pokud jste to náhodou sledovali dnes, mohli jste být svědky typické rozhlasové disciplíny, kterou moderátor čas od času provádí, a sice vyhánění mouchy ze studia. Ono se to možná nezdá, ale jedna moucha v malém uzavřeném prostoru dokáže nadělat velkou neplechu. Nicméně hrdě hlásím, že se to v tuto chvíli podařilo a Jana Chládková bude mít pro vysílání Kolotoče snad ideální podmínky. To je tedy v plánu v 11 hodin dopoledne. Do té doby nás čeká tandem Jana Rosáka s divadelním režisérem Michailem Dočekalem a po 10. zamíříme na kávu, konkrétně do kavárny Bohemia. Ota Nuc a Jiří Vejvoda si budou povídat s tehdejším vedoucím transplantačního centra IKEM Štefanem Vítkem. Tak hezký poslech, pohodový den a Václav Kuba se bude těšit ještě zítra ráno. Naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Dobrý den vám přeje a u Tandemu vás opět vítá Jan Rosák. Můj dnešní host prošel několika divadly a všude se výrazně projevil. Byl režisérem divadelním spolku Kašpar, konkrétně v divadle v Rokoku. Utvářel ve funkci uměleckého šéfa generační podobu divadla Komedie. Byl režisérem a šéfem činohry Národního divadla. A od loňského roku je uměleckým šéfem divadel ABC, Rokoko a Komedie. Když tam nastoupil, řekl, myslím, že naposledy v životě začínám. To je docela zajímavá myšlenka. Hostem ve studiu Tandemu je režisér a umělecký šéf městských divadel pražských Michal Dočekal. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Poslední inscenací mého hosta je představení, o kterém se hodně a zaslouženě mluví, a nejen proto, že trvá hodně dlouho a má netradičně dvě přestávky. Mluvím o Andělech v Americe. Tak si o něm taky trošku popovídáme. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Michal Dočekal byl naposledy u nás v Tandemu před 7 lety, to už je hodně dávno, konkrétně 16. února roku 2012 se ozýval náš rozhovor z Tandemu. Od té doby se hodně změnilo, u vás tedy konkrétně opravdu hodně a docela zásadně. Myslím si, že tím pádem nemusíme mluvit jaksi o tom, co předcházelo, spíš se budeme zaměřovat na to, co je teď. Mm-hmm. Tak jak byste Anděle charakterizoval?
2: Je to skvělá hra, to je samozřejmě skoro nulová charakteristika, protože to se dá říct o mnohých textech a mnohé takové hry jsem měl možnost dělat. Anděle v Americe je výjimečná hra tím, že popisuje nějakou zkušenost, kterou můžeme mít i my. Myslím, že není náhodou, že se ta hra, i když byla přeložena už na začátku 90. let do češtiny, vlastně těch 25 let nedávala. Není to jenom proto, že to jsou v podstatě dvě hry, dvě celovečerní hry, které autor dovoluje uvádět jenom v celku. To znamená, že se divadlo může rozhodnout, že uvedete oba díly ve dvou večerech, anebo oba díly v jednom delším večeru. Takže my jsme se rozhodli pro tu druhou variantu, protože to má logiku, ty hry jsou ucelený tvar, mají začátek a konec. Ale jedna věc je, myslím, pro nás podstatná, pro mě určitě, že zkušenost, kterou opisuje Kushner s konce 80. let v Americe, zkušenost společenskou, samozřejmě, že se tam hodně jedná i o osobních vztazích, ale ty se za tolik nemění, ale tu společenskou zkušenost, kterou on tenkrát vnímal a jakým způsobem ji vnímal, jsme, myslím, my na začátku 90. let neměli. Nemohli jsme té hře úplně rozumět. Dneska je řada paralel s politikou Reaganovy administrativy, zejména tou vnitropolitickou, vnitrostátní politikou, a řadě těm věcí můžeme rozumět a myslím si, že jim rozumíme, a proto taky ta hra funguje pro současné obecenstvo, aniž bychom se nějak snažili to posunout z toho časového zakotvení, což je prostě od roku 85 do roku 1990, čili svým způsobem je to i hra, která se dotýká těch, jenom velmi málo, ale dotýká se i těch politických změn, které se udály u nás v střední a východní Evropě.
1: No i samozřejmě to je pouze jaksi ten formální rámec té hry, ale přesto se zeptám, jestli náhodou se nebojíte, že diváky tou spoustou dojmů, těmi v podstatě dvěma představeními najednou zahltíte trošku, jako vydrží ten nápor?
2: No já jsem se samozřejmě předtím, než jsme měli premiéru, toho bál, to

0: se nedá popřít. Ale teď už za sebou máme 3 měsíce uvádění a mám z toho velmi pozitivní dojem. Málo lidí odchází. Samozřejmě se najdou lidi, kteří to představení, abychom byli zcela konkrétní, trvá 4 hodiny 15 minut. Začínáme, snažíme se to dávat vždycky v pátek nebo v sobotu, teď to sice bude v pondělí a v úterý, snažíme se, když to prostě provoz dovolí, to dávat na tyto víkendové termíny, začínáme v 6 v podvečer. Ale ono to zní hrozně, když to takhle řeknu, ale má to, ta první část má hodinu 20, druhá má hodinu 5 a poslední má hodinu 10. Takže když si to takhle nadávkujete, ten maraton, tak zaprvé diváci říkají, že se toho báli, když do toho divadla šli, ale že ty obavy potom se rozplynuly, to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě, že se stalo, že jednotky lidí odešly, protože to na ně bylo příliš dlouhé nebo nezajímavé a tak dál, no, tak to se děje. Ale druhá věc, co se děje, že ta návštěva, my jsme měli všechny ty repríze zatím skoro vyprodané, což je prostě při kapacitě ABC, která má 500 míst,
1: 500? Jako
0: skvělá zpráva. Čili ty obavy tady byly, ale zatím se nenaplnily a z toho má velkou radost.
1: Já vím, co to je hrát dvoják. A proto si říkám, jak to vydrží herci, protože to je v podstatě jaksi dvoják bez nějaké takové další pauzy. Jsou na konci představení stejně čerství jako na začátku.
0: No to určitě nejsou, to by ani neměli být snad. Ale oni to, Kušner to napsal, ta hra je velká, vystupuje v ní hodně postav, nebo ty hry jsou velké, to už vyplývá z řečeného, ale napsal takový návod, který ale nemusí ti inscenátoři uposlechnout, v tom je benevolentní, ale napsal, že by ty a ty postavy měl hrát tenhle herec a celé to udělal pro 8 herců. Že v tom, v té epopeji, kde vystupuje, já nevím, 20 nebo 25 postav, hraje jenom 8 herců, my jsme to taky tak udělali, poslechli jsme jeho návodu a ten návod je velmi dobrý. A co myslím hodně pomáhá, ti herci tam všichni mají skvělé úlohy. Takže jsou sice unavení, ale v žádném případě to není únava ubíjející. Je to prostě únava z toho, že máte nějaký úkol, který vás baví a naplňuje, tak to má úplně jinou kvalitu, to opotřebení, než když prostě je něco, co musíte udělat.
1: Jak se teď módně říká, užívají si to.
0: Doufám, ano.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jak už jsem říkal, můj dnešní host Michal Dočekal byl kromě jiného také ve funkci uměleckého šéfa divadla Komedie. Divadlo Komedie v té době proslulo představeními, která se hodně vymykala jaksi z takového toho komerčního a vůbec jaksi toho mainstreamu. Dokonce vy jste to teď někde řekl, že jste se po období vzdoru vůči establishmentu jste se tak nějak sklidnil. Opravdu je to pravda? Cítíte to?
2: No to nevím, jestli jsem to řekl, tak asi by bylo trochu nevěrohodné, kdybych prožíval teď ve svém věku to samé, co jsem prožíval před 20 nebo 25 lety, ale musím říct, že to asi ale není přesná citace, protože já jsem měl to ohromné štěstí, že jsme byli generace, která nastupovala do profesního života, do rané dospělosti, řekněme v roce 90-91. Se spolkem Kašpar jsme byli vyzváni tehdejším ředitelem městských divadel pražských Janem Vedralem. V podstatě dostali jsme divadlo na Václaváku do Koko. Po 3 letech jsem dělal konkurs na místo uměleckého šéfa do divadla Komedie a tom jsem uspěl. A v té Komedii jsem strávil na tom postu 8 let, takže se mi hned na začátku poštěstilo něco, co se málo komu podaří. Byla to léta, kde jsme skutečně byli velmi svobodní a myslím si, že se nám tam v Komedii dařilo. Teď jsem na tom pochopitelně jinak, uběhlo 25 let, ale vzdor proti establishmentu tedy prožívám velmi silně. Možná ještě o hodně silněji než v 90. letech, kdy jsem se s těmi společenskými změnami pochopitelně stotožňoval, taky jsem se jich na konci 80. let nějakým způsobem účastnil. Takže to, co jsem prožíval jako student DAMU, tu nespokojenost s panujícím stavem věcí, tak tu bohužel po 30 letech pociťuju v jiné podobě, pochopitelně, nechci to srovnávat, to by bylo laciné a nepravdivé, ale v jiné podobě a v jiných konturách a bohužel o 30 let starší, tu pociťuji tedy velmi silně.
1: A je, dejme tomu, uvedení Andělů v Americe, jaksi součástí tohoto trendu vašeho?
2: Myslím si, že ano.
1: Ano. Mimochodem, to jsem si taky u vás přečetl, že prý, když jste teď do Komedie přišel po těch x letech, která uplynula od doby, kdy jste tam působil, že prý jste, teď cituju, zaplakal. Vážně?
2: Ano, tak to je trošku složitá a ne úplně zábavná historie, protože já jsem z divadla Komedie odcházel v roce 2002, kdy magistrát zahájil transformaci některých svých příspěvkových organizací divadel. Ta transformace nebyla úplně šťastná, což v případě divadla Komedie se projevilo tím, že tam působilo, a skvěle tam působilo Pražské komorní divadlo Dušana Pařízka a Davida Jařaba, ale působili na základě grantu. A pokud jste v prostoru, v podstatě v pronájmu, tak nemůžete do toho prostoru nějak investovat, nemůžete, ten grant vám to neumožňuje, nejenom, že ten grant není dostatečně velký, abyste udělali pořádně představení, na to, že abyste nechali vyměnit lino, ale ten grant je určen na jiné věci. Vy to nesmíte udělat. A my jsme přeci jenom jako příspěvková městská organizace v tom divadle, do kterého jsme přišli a které nebylo v bůhví jakém stavu v tom roce 1994. A za těch 8 let se tam udělalo hodně věcí. A za těch 15 let od té doby, kdy jsem se tam tedy na podzim nebo o prázdninách loni vrátil, vlastně ten prostor víceméně chátral. A to nepřipisuji, že to je vina někoho konkrétního, ale jak říkám, ten grantový systém nemůžete to v tomhletom uspořádání dělat a nikdy nenajdete peníze na to, abyste vlastně investoval do cizího majetku. Čili to byl hrozný problém a je potřeba říct férově, že magistrát rozhodl o znovu připojení divadla Komedie, které, když já jsem tam byl, bylo součástí městských divadel pražských, pak se oddělilo, to byla ta transformace a pak bylo asi rok zavřené, protože další nájemci a obyratelé grantu potom nedostali, nebyl jim ten grant přiznán na příští období, takže to divadlo bylo zavřené.
1: To taky neprospěje.
2: A to taky samozřejmě neprospěje. No a pochopitelně ne všichni se tam chovali tak, jak by se slušní nájemníci chovat měli. No, my jsme do toho divadla přišli a nevěřili jsme tomu, že to po prázdninách bude moc otevřít, ale protože příspěvková organizace, kterou nějak neadoruji a jsem dost kritický k vůči tomuto způsobu financování divadel, ale umožňuje tomu městu, aby i do toho prostoru na investice nějaké peníze dala, a to se stalo a za to jsme rádi.
1: Když se tak člověk podívá na tu divadelní mapu Prahy, napadne ho myšlenka, není v Praze divadel moc?
2: Napadne ho to. Ale zřejmě je Praha nějakou zvláštní enklávou, protože já jsem to nekontroloval, ale z poměrně hodnověrného zdroje jsem se doslechl, že Praha nabízí víc sedadel v divadle než Vídeň. A Vídeň přeci jenom vzhledem k německojazyčné oblasti a celému prostě tomu kulturnímu dědictví a vybavenosti má velkou přitažlivost turistickou a diváckou. A Praha je odkázána jenom na českého diváka a přesto ta divadla nejsou prázdná. Já budu ten poslední, kdo by říkal, že divadel je moc. Ale je to vlastně skvělá zpráva, i když je to dost neuvěřitelné.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Když byl před 7 lety u nás tandemu Michal Dočekal, tak jsem se ho zapomněl zeptat na jednu důležitou věc, která si myslím, že o člověku jaksi vypovídá docela jaksi výrazně, a to je, kdo byl váš hrdina dětství. Kom jste se zhlížel, o kom jste si čítával, na koho jste se díval třeba, na koho jste chodil do kina?
2: Já jsem ještě z té generace, která žila v takovém, řekněme, zvláštním informačním nebo kulturní bublině, která přecházela ještě z té první republiky. Já jsem četl knihy, které měly razítko Čestmír Dočekal Úvaly, to byl můj otec, a měl to ex libris, nebo takovou si označoval ty knihy, takže a přecházelo to i na tu naši generaci, tak já si pamatuju moji první knihou, kterou jsem dostal o prázdninách, nebo těsně na konci školního roku, to si pamatuju úplně přesně, těsně na konci školního roku, po první třídě jsme jeli s maminkou na koupaliště Džbán a ona mi v knihkupectví na Kulatináku koupila Hoši od Bobří řeky. To byl začátek 70. let a ta normalizační čistka neprobíhala, prostě nejdřív se šlo po těch nejzjevnějších jménech a dětská literatura a Foglar ještě mohly vycházet nebo byly na pultech.
1: Takže který to byl rok? To byl?
2: 72. Hnusná léta. Já jako dítě teď to zpětně vyhodnocuji tak, že tím, samozřejmě, že to je interpretace tak, jak mě to vyhovuje, ale že moje školní problémy, které byly opravdu velké, měli co dělat s atmosférou té doby, protože když si na to zpětně podívám, a když moje dcery teď chtějí, abych jim vyprávěl nějaké příhody ze školy, tak já jim v podstatě nic vyprávět nemohou, protože to jsou všechno negativní zážitky, anebo nějaké prostě věci, které potom se řešily sníženými známkami schování. A to, co je pozitivní, mně se zdá, že teda snad to není jenom jako naše osobní zkušenost, ty naše holky tohle vůbec nemají. To je ohromná změna a jsem z toho hrozně rád. No nicméně, dostal jsem Foglarovi Hochy od Bobří řeky, to byla moje první kniha, a pak samozřejmě ty Karly Máje, Alexandry Dimasy, to byla moje četba taková dost určující a dodnes se k tomu rád hlásím.
1: Tak to jsme na tom asi tak stejně.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: V tom výčtu zastavení, myslím profesních zastavení Michala Dočekala, která jsem uvedl na začátku, jsem záměrně vynechal, nebo záměrně, no v podstatě jsem zapomněl na to, abych se zmínil o tom, že jste režíroval i v zahraničí. Mm. Což je docela zajímavé, protože tam jste musel jaksi spolupracovat s lidmi, se kterými jste se teprve seznamoval, kteří, dejme tomu, vás pozvali, ale jaksi nebyl jste na ně úplně prvotně napojen. To znamená, na Slovensku, jestli se nepletu, Maďarsku, v Rumunsku jste inscenoval, možná, že mi dáte ještě další tipy, ale každopádně, jaká byla tam práce? Měl jste tam třeba volné ruce v tom inscenování?
2: Měl. Já jsem to spočítal, bylo to 10 zahraničních režií. Je to hrozně cenná zkušenost, když vás někam pozvou a to pozvání opakují. V každé zemi mají svých režisérů dost, takže když vás pozvou jednou, je to skvělé, když to opakují, je to úplně velká podsta a poklona. Mám z toho radost, ale znamená to, že prostě nejste 2 měsíce doma a to je poměrně náročná věc. Ten kočovný život má svoje velké klady i velké zápory. No a teď, když jsem začal v těch městských divadlech, tak to prostě nejde skloubit dohromady, takže jsem musel asi 2 věci se z nich omluvit, jak se říká. No, nechci říct odmítnout, protože pořád někde doufám, že by to třeba ještě mohlo se realizovat, ale je to za poměrně velkou cenu. To je jedna věc. Druhá věc je, že tady začnete pracovat po škole, máte to štěstí, o kterém jsem mluvil a tak dál. Je tady nějaká pozice, kterou máte a ta nemusí být samozřejmě vždycky jenom jako pozitivní, no ale prostě jste ve známém prostředí, kterému rozumíte a dokážete se v něm nějakým způsobem pohybovat, přejdete hranice a nic toho neplatí. Je to dobré i na druhou stranu, protože tam zkoušíte s někým, kdo tam je hvězda, vy to vůbec nevíte, jestli má nějaké svoje vrtochy, manýry nebo jaký přístup speciální, jestli se k němu nesmí chodit ze zadu, protože je moc kope, tak to taky nevíte, takže to vám uvolňuje ruce. Ale ta v zahraničí víc cvičí, no. Je to, nejste tam, co jste doma, musíte to vlastně nějak obhájit, to, že tam vůbec jste, že zatěžujete celý ten provoz vším tím složitým dojížděním, komplikacemi s domluvou a tak dál. Ale potom, když se to povede, respektive máte tam určitém ohledu, jste tam svobodnější, protože tu celou zkušenost a tu přemíru vazeb, které tady máte, které na jednu stranu jsou, řekněme, dobré, ale na druhou stranu jsou to prostě taky vazby, tak to tam prostě nemáte. Tak mně se zejména v Budapešti ohromně líbí a myslím si, že se mi tam i dost dařilo a rád bych se tam ještě vrátil a už jsem tam prožil skoro rok.
1: Já si nedovedu představit, jak český režisér režíruje maďarské herce, aniž by jim rozuměl v podstatě.
2: To je, někdy to probíhalo v angličtině, což je jako strašidelná jaksi nálož, protože často se stane, že nevím, co chci říct česky na to, že bych to překládal rovnou do angličtiny. Ale v Maďarsku je ta výhoda, že je hodně slovenských Maďarů, kteří jsou bilingvní a nemálo jich je i v Budapešti, takže mám tam skvělého překladatele slovenského nebo z Bratislavy novináře a filmového a divadelního publicistu Láslo Saboa, s kterým spolupracujeme a já něco říkám česky a on to překládá do maďarštiny. Já si myslím, že doufám v to, že překládá zhruba to, co říkám, ale jistě tím být zejména v maďarštině nikdy nemůžete.
1: A když ten maďarský herec říká svůj text, tak musíte jenom věřit, že říká to, co má říkat.
2: Tam nenajdete v rumunštině, protože je hodně podobná italštině a přeci jenom některým slovem, jako když se řekne černý, tak pochopíte, že to je Nero a tak dál. A takže se v tom textu přeci jenom zhruba, kde ten člověk jako v tom monologu je, můžete nějakým způsobem, to pochopíte potom při těch zkouškách, se začnete orientovat. V maďarštině se ani telefon neřekne telefon.
1: Je to pravda, já jsem někdy slyšel, tuším, mi to říkal Verich, že ve všech jazycích se řekne Vídeň v podstatě podobně, Viena, akorát maďarský Béč.
2: Béč.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Když jsem před chvilkou mluvil o té spolupráci, tak mě napadlo taky, že je velice důležitá vaše spolupráce, v podstatě tandem takový, s ředitelem městských divadel pražských Danielem Přibylem, který vás přizval ke spolupráci. A vy jste se někde to velmi pochvaloval, takže to asi pořád trvá.
2: Trvá to, i když samozřejmě ředitelování je řehole. Nebo je to prostě služba. Není to vůbec jednoduché najít dobrého ředitele. My režiséři nebo umělečtí šéfové, dost často to bývá jedna osoba, máme tu výhodu, že naše práce se potom nějak může projevit na jevišti a přináší to, nebo může to přinášet satisfakci. Divadelní ředitel pracuje víc v zákulisí,
1: úřední,
2: víc administrativy, víc zodpovědnosti za peníze a tak dál, ale pracuje právě pro to jeviště. Čili ta jaksi oddanost je důležitá hrozně. Není to jednoduché, teď to říkám, protože Dan Přibyl je primárně dramaturg, velmi dobrý dramaturg. My jsme se poznali, když byl uměleckým šéfem v Kladně, nabídnul mi hru, já jsem na ní kývnul, začali jsme, nebo znali jsme se předtím nějak od vidění, ale jakoby pracovně jsme se seznámili tímhle způsobem. Právě v tom Rumunsku jsme dělali společně Macbetha a tak dále a tak dále. Teď jsme sice v jednom divadle, ale on na sebe vzal tu knutu ředitelování a samozřejmě tak jsme to plánovali od začátku. Když jsme se bavili o tom konkurzu do městských divadel, já jsem říkal, já ale ředitelem být nechci. On to dělá to pečlivě. Ale když se ptáte na ten tandem, tak ačkoliv v sobě máme jenom obkancelář, tak nás rozdělují vlastně docela podstatné stohy faktur a dalších úkolů, který ten ředitel má.
1: Což mu určitě nezávidíte.
2: Ne, já to oceňuju, ale zrovna včera jsem si říkal, že mu napíšu vážnou výhružnou SMS-ku, že buď se jako dramaturg začne víc projevovat, nebo že ho vyměním. A to já jako umělecký šéf to udělat můžu.
1: Určitě. No, jako umělecký šéf, jste mi teď přihrál, máte určitě jaksi i po úspěšném uvedení Andělů v Americe další plány. Tak řekněte, jaké jsou současné cíle, taky na co se těšíte jako inscenátor?
2: Já teď zkouším Romeo a Julii. Tak to je ohromný úkol. Těší mě to, mám z toho radost. Premiéru budem mít na konci května, což se mi zdá strašně brzo a tak dále a tak dále. To se zdá skoro při každému zkoušení. Tady si myslím, že to je opravdu oprávněné, nicméně to je teď ta práce, kterou připravuji. Mám před sebou další dvě inscenace naplánované na příští sezónu, ale fakt je, že já se snažím, a říkám si to, nebo snažím si to říkat poměrně často, abych se na nic netěšil, protože těšení se samo o sobě je nějaké plánování budoucnosti, něco, co bude,
1: jo, až to, co je motor člověka.
2: No, tak ale až to, co teď uplyne, bude tamto. Ale to, co teď uplyne, vlastně je to, co bychom měli vnímat nejpodstatněji, čili já, ano, všechno před námi je krásné, jaro, prázdniny, další sezóna, ale já se snažím si to nějak zvlášť nepřipouštět si k tělu to těšení, protože, jak velmi moudře říkala jedna moje kolegyně z Národního divadla, nejkrásnější měsíc prázdnin je červen. Jakmile začnou prázdniny, tak už se to zkracuje.
1: Ano,
2: myslím, že to těšení je něco podobného, že by člověk neměl se příliš jakoby upínat té budoucnosti a snažím se vnímat a radovat se z té současnosti a z toho zkoušení, které mám teď a které mě velmi těší.
1: Ale přesto můžete udělat malé promo, jestli to není tajemství, samozřejmě, když jste mluvil o dalších dvou titulech.
2: Ano, samozřejmě, velmi rád. To bude Smrt obchodního cestujícího na podzim a na jaře to bude Vojna a mír. Tak dva ohromné tituly.
1: Já jsem si tady napsal, že jste představili spolu s Danielem, jste představili ABC jako divadlo velkých témat. A to vypadá, že to asi opravdu takhle je.
2: Chceme to tak a já mám ohromnou radost, že to není jenom teď v ABC, ale vůbec, že To šéfování, taky to není vždycky úplně met, ale má to jednu velkou výhodu, že hodně můžete ovlivnit to, co si jako režisér sám sobě zadáte.
1: A to, že jste se rozhodl inscenovat zrovna tyhle ty tituly, možná vychází taky z toho, teď nechci vám napovídat, že má teď, nebo divadlo disponuje výborným hereckým teda materiálem, je to tak?
2: Je. A chceme dál ještě na tom souboru pracovat, protože my máme v angažmá necelých 20 herců. To zní nesmyslně, ono tam je 19,5 úvazku a hrajeme na dvou, respektive teď s komedií už vlastně na třech scénách, což se v podstatě tou náročností toho provozu rovná Národnímu divadlu, které taky hraje na třech scénách, ale tam bylo v angažmá, je v angažmá něco přes 50 herců. A takže, když mluvíte o tom souboru, jsem strašně rád za lidi, které jsem tam potkal. Nejsme tam dlouho, já jsem tam od září, to je půl roku, a které jsem tam přivedl a ještě přivedu, protože prostě ten soubor je vlastně hrozně komorní na tu velikost toho provozu. My máme na příští sezónu plánováno 16 premiér.
1: Tak jenom na okraj ještě, kdo bude v hlavních rolích Romeo a Julie?
2: V hlavních rolích Romea a Julie je Tereza Marečková a Zdeněk Piškula. Tereza je herečka, kterou jsem potkal v divadle Husa na provázku. Teď začínající hvězda, řekl bych, dostala dvě ceny za svoji hereckou práci v minulé sezóně, cenu divadelních novin a cenu divadelní kritiky. A Zdeněk Piškula je mladý herec, který už má svoje renomé z filmu. Já jsem se snažil, a ta snaha byla, myslím, úspěšná, aby to obsazení bylo nejenom těchto dvou lidí, aby to obsazení bylo skutečně mladé, protože ta hra je, myslím si, hodně silné téma, je tam ten generační spor. Takže já, když zkouším Romea a Julii a potom jdu vyučovat na Damu, tak mám někdy pocit, že jsem jako tu generaci vůbec

0: Tandem Jana Rosáka.
1: S Michalem Dočekalem si pořád povídáme o jeho práci, ale nejenom prací živě člověk, přestože ho naplňuje nepochybně až po okraj, ale jste pořád vášnivý cyklista, jak jsem si někde taky přečetl.
2: No to už jako jsem vášnivý cyklista jenom
1: teoreticky.
2: Teoreticky. Naštěstí, jak mám ty dvě menší děti, tak už jsem, nebo ne, tak už tak při tom ježdění na kole se trošku musíme přizpůsobovat jejich tempu, které pochopitelně v 7 letech ještě není tak závratné, takže ta hamba asi to tak bych, má to taková úměra, že čím víc si kupuju kvalitnější kola, tím míň na nich jezdím. No. Tak teď jsem si zrovna říkal, že tohle kolo už mám dost dlouho, že bych to měl změnit, ale pochopitelně je to nesmysl. No, fakt je, že bydlím v takové části Prahy, kde prostě bych musel zejména cestou zpátky zdolávat jakoby nahoru Plzeňskou, a to teda takový odhodlanec skutečně nejsem. Ale na tom kole bych měl jezdit už, protože mám jisté problémy s kyčlí a ono to je dobrá rehabilitace, nebo rehabilitace, dobré cvičení, ale to bych se asi musel přestěhovat, protože představa, že jedu někdy po představení v 10 večer nahoru Plzeňskou, to teda nedám.
1: Zkuste ještě víc představit, jak po té stránce mimo divadelní, co vás ještě baví a těší. Máte nějaký koníček, kromě toho té cyklistiky?
2: Ne, tak já koníček nemám, nic proti koníčkům nemám, ale já mám to štěstí, že mě práce opravdu naplňuje a baví. Tak já přijdu domů a udělám pár věcí, které, teda je potřeba říct, jako myslím do éteru jasně, že doma nedělám nic a že všechno dělá moje žena. Já bych potom prosil datum toho vysílání, aby tato zpráva byla jí předána zveřejně před celým národem.
1: Manželka je taky herečka.
2: No, je taky herečka, ale samozřejmě jako žena zvládá daleko víc věcí a včera nám vypadly pojistky v celém bytě a já jsem to šel dolů nahodit a nebo chcem je najít, tak asi tak prostě jsem je nenašel. No já nevím, co k tomu mám říct. Stalo se to, jsou horší věci na světě, ale našla je ona. No takhle to u nás probíhá. Ten jistič hlavní jsem prostě nenašel. Bydlíme v tom domě 10 let, jenom není to tak dlouho,
1: tak
2: že
1: nebylo člověk, ještě potřeba hledat.
2: Ne, asi jsem to nějak zapomněl, nevím, co se mi stalo. Takže když udělám to, co je potřeba, nahodím pojistky, opravím všechny drobné závady v domácnosti, naučím se s dětma, napíšu jim úkoly a tak dál, tak potom se zase věnuji své práci a přípravě na divadelní zkoušku. To je můj koníček.
1: No, to se dá docela pochopit, vzhledem k tomu, kolik toho máte jaksi na hrbu, jak se moc hezky říká česky. Moc děkuju Michalu Dočekalovi za dnešní povídání a přeju samozřejmě samé divadelní úspěchy. Říká se i režisérům a uměleckým šéfům, zlomte vás?
2: Ano.
1: Tak dobře, tak zlomte vás.
2: Čert vás vem.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Pane doktore, čím déle se pohybuji v novinářské branži, tím častěji, když otevřu televizi nebo noviny nebo rádio, si říkám, tohle ten reportér neměl takhle napsat, kdyby to byl slušný člověk. Říkáte si někdy tohle i o svých kolezích lékařích? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: No, nepochybně lidi nelze dělit podle branže, ačkoliv samozřejmě určité typy přitahují určitá povolání.
2: Myslíte si to?
4: No určitě. Já myslím si, že v medicíně je to docela zjevné, že by člověk už dopředu řekl, že způsobem myšlení, chováním, názorem na svět někdo bude spíše chirurgem a někdo bude spíše psychiatrem, protože ta povolání...
2: Nebo patologem.
4: Nevím, jestli patologem, ale kdybych měl mluvit v takových jako z určitého pohledu extrémních přístupech, takže ten člověk tíhne tím určitým způsobem myšlení, tím, že někdo je hrozně váhavý, přemýšlí.
2: Tak ten na chirurgii prostě nemá co dělat.
4: Ano, na chirurgii asi se příliš nehodí, že dlouho zvažuje, než vyřkne svůj názor. A samozřejmě v chirurgii musí být lidé rázní, rozhodní, lehčím způsobem nesoucí určité riziko, protože to povolání je takové. Ten člověk musí konat, musí mít sebejistotu, protože chirurgové jsou velice často velice sebejistý. Pak z toho pramení různé tenze mezi povoláním lékařským. Že jeden druhý.
5: Existuje něco jako hierarchie? Jestli prostě jsou chirurgové výš, anebo kardiochirurgové ještě výš, než zase normální chirurgové, kteří řežou slepá střela?
4: No, existuje určitě hierarchie. Srdce, já tomu úplně nerozumím, nebo rozumím, ale nemyslím si to, srdce je považováno za určitý mimořádný orgán. On mimořádným orgánem je, i když je to orgán relativně jednoduchý, relativně.
5: Ale třeba mimořádný v tom, že nemá dvojče, veďte, zatímco vaše ledviny...
2: To zní tak jako ty vaše ledviny.
4: Moje ledviny mají dvojče, protože já mám dvě ledviny.
2: Ale není tomu tak vždycky.
4: Takže kardiochirurgie je považována za královnou chirurgických oborů, podobně jako neurochirurgie je považována za královnou chirurgickou oboru. A samozřejmě jsou pak některé obory, kterých si jak lékaři, tak ostatní, které hodnotí méně.
5: Kdo je vznosně. Úplně vzadu? Kdo je na chvostu celé té medicíny?
2: Byť je to všechno relativní, že?
5: Samozřejmě.
2: Pro mě je vždycky na čele ten lékař, kterého potřebuji s jeho danou specializací.
4: Pro mě taky. Moje vynikající zubařka je pro mě
2: teď velmi na čele. Ano.
4: Velmi na čele.
2: To znám. Nicméně.
4: Ono to je nespravedlivý, tak proto nerad bych řekl, který obor to je.
5: Se obáváte také negativního hlasu.
2: No. Něco vyřknete a zítra ho budete potřebovat.
4: A samozřejmě pohybuji se mezi kolegy. Velmi hrozně nerad. Samozřejmě patologové, přestože jsou to mimořádně vzdělání lidé, kteří mají obtížnou práci, tak nejsou tak hodnocení. Pak samozřejmě třeba takové hygienické obory, ku podivu. Ale to spíše jsou

0: Svým vzděláním nebo původním povoláním jsem nefrolog, čili internista, který se specializuje na onemocnění ledvin. Ale protože jsem se začal specializovat na transplantační nefrologii a posléze na další, bych řekl, lékařské transplantační obory, takže cítím, že ten obor tady existuje, transplantologie, transplantační medicína.
1: Měli bychom hosta představit.
2: Nejenom transplantační lékař, nýbrž šéf transplantačního centra v Institutu klinické a experimentální medicíny v Krči, doktor Štefan Vítko. Vítejte.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.

0: Když už jsme hovořili o té hierarchizaci trochu nesmyslně možná, do jaké míry nad tou transplantační medicinou ještě převládají určité jiné obory? Je to imunologie?
1: Já bych neřekl, že převládají. Transplantační medicína ze své povahy se zabývá tím, že orgán nebo tkáň z jednoho člověka, mluvíme teď konkrétně o lidech, ne o širších souvislostech, se přenáší do jiného člověka a imunologie je nejzákladnějším základem celé transplantační medicíny, protože imunologie mluví o tom, jestli ten orgán a za jakých podmínek bude anebo nebude přijat, jaké léky musí ten pacient užívat, aby ta reakce odhojovací, odmítavá byla držena na úzdě. Takže imunologie je prazáklad a podstata celé transplantační medicíny.
0: Ano, to jsem měl na mysli právě. A do jaké míry vývoj nebo rozvoj imunologie vlastně limituje tu transplantační medicínu?
1: No, bez imunologie by transplantační medicína nemohla vůbec existovat. Zákonitosti imunologie jsou už všeobecně známé, jak kdyby... My jsme dlouho nevěděli, že první transplantace ledvin, úspěšná ze živého dárce, byly to dvě jednovaječná dvojčata, byla provedena koncem roku 1954, nedávno.
0: Kde?
1: Bylo to v Bostonu.
0: Mm-hmm.
1: To bylo v období...
2: To je velmi nedávno.
1: To je velmi nedávno. A to bylo v období, kdy se ještě nevědělo, že existují HLA antigeny, které determinují podstatu imunitní reakce.

0: akce. Proto ta transplantace byla mezi dvojčaty. Později, jak se zjistili zákonitosti, to je celá plejáda vynikajících lidí, kteří se na tom podílela, tak pak se transplantační medicína mohla stát rutinní běžnou léčbou pro každého člověka, který to potřebuje.
1: Kdy to začalo u nás? O srdci víme.
0: První ledvina byla provedena 21. března 1966. Ten první pacient dal nadaci, kterou jsme založili v 82. roce. Jméno té nadaci byl to Karel Pavlík a jeho transplantace proběhla 21. března. Dárkyní byla jeho máma. To je jeden z důvodů, proč si to pamatuju. Aha. A jednak si to pamatuju, že to je obecně v české medicíně mimořádné datum. Čili když vezmeme první transplantace ledviny ve světě v 54. roce, do začátku 60. let těch transplantací bylo provedeno hrozně málo. Čili ten vývoj v Československu bývalém byl zachycen velmi, velmi rychle. A ten program je velice dobře vybudován od té doby. Další transplantací, dalším mezníkem, jestli je zajímavé vůbec o tom takhle mluvit chronologicky, je rok 1983. V Brně byla provedena první transplantace jater. V té době těch transplantací jater bylo provedeno skutečně velice málo. A profesor Kořístek se svým týmem byl jeden vůbec z prvních Evropanů. Ve stejném roce v IKEM byla provedena první transplantace ledviny a pankreatu, společná transplantace. Pak v tom 84. roce první transplantace srdce. Pak na mnoho let jsme žádný novou transplantaci neudělali a pak koncem roku 1997 byla zahájena transplantace plic. Já to možná vzpomínám taky proto, že Česká republika je jedna z nemnohých zemí na světě, která poskytuje svým pacientům plné spektrum těchto výkonů a vlastně všem, kteří to potřebují.
2: No, teď jste možná, pane doktore, mě předběhl, protože já jsem chtěl pátrat po dalším možném milníku, tentokrát už ne odborném, ale spíš milníku v širších souvislostech. To, co jste vyjmenoval, to, že transplantace třeba ledvin byla sem velmi rychle přenesena ze světa nebo rozvinuta tady a ty další věci, mě říkají, že navzdory bývalému režimu odborníci tyto věci dokázali ve světě mapovat a dělat je tady také. Jak to vypadá v těch posledních 10 letech? Jsou peníze, jsou lidé, je zájem? Tedy je to lepší díky kapitalismu nebo je to stejné navzdory kapitalismu?
0: To první období bylo poznamenáno tím, že ta transplantační medicína byla jakousi výlohou.
2: Tedy do roku 89.
0: Do roku 80, výlohou socialistického zdravotnictví. Aha. Tím se ten stát chlubil. My jsme byli prvním státem, který ve východním bloku transplantoval srdce. Čili to bylo považováno za známku vyspělosti socialistického zdravotnictví z těch propagandistických důvodů, ale fakt je ten, že těch výkonů nebylo prováděno tolik, kolik by ti pacienti potřebovali. Víte, zůstali jsme v té fázi exkluzivity. Ono to i těm politikům, i těm lékařům do určité míry vyhovovalo, protože dělali v oboru, který je mimořádně exkluzivní. A to, co my jsme se snažili v 90. letech zvrátit to do rutinní medicíny. V tom slova smyslu, že se těch výkonů dělá tolik, že každý člověk, každá babička z Postoloprd nebo z horní dolní Lhoty, pokud onemocní tím onemocněním a dostane
2: tak
0: se do fázi,
2: tak reálnou šanci.
0: Má, protože to je standard léčby té choroby, má dostat tuto transplantaci, tuto léčbu. Tak to je charakteristika 90. let.
2: Počkejte, znamená to, že ten obor je zase jinak exkluzivní, že přece jen s prominutím na něj jsou prachy, byť zdravotnictví pořád obecně kňučí?
0: Ne, z hlediska financování transplantační medicína není ničím exkluzivní. Ne? Není financována žádným jiným způsobem v seznamu výkonů, jsou transplantační výkony legračně ohodnocený, jestli se nemýlím, honorář nemocnice za transplantaci ledviny je 5000 korun.
2: Naopak 250 marek.
0: Myslím, ta vlastní, operaci. Samozřejmě na transplantacích to, co je nákladnější, je ta celoživotní imunosupresivní léčba, kterou ty nemocní musí užívat a ta je nákladnější, ale ty vlastní výkony nejsou nákladné.
2: Čili finančně to není exkluzivní část medicíny nebo zdravotnictví? Tedy.
0: Rozhodně to není exkluzivní část a velice často se o tom takhle mluví. Mluví se o transplantacích, o drahé medicíně. Léčba nemocného ze selhání ledvin dialýzou roční stojí asi 700 tisíc korun. Náklady. Léčba nemocného po transplantaci ledviny, stejného nemocného, který chodil na dialýzu a pak mu byla transplantovaná ledvina, je 350 tisíc korun. To je o polovinu levnější. A když si představíme, že bychom mohli těch transplantací udělat o 100 více, tak 100 nemocných z dialýzy by bylo. Čili to je 100x 350 tisíc korun. To je enormní úspora.

0: Já jsem před chvíličkou hovořil o té imunologii jako o jakémsi principu, na kterém je to všechno závislé, a teď mi připadá, vlastně ne teď, ale připadá mi celá léta, že druhým limitujícím faktorem je organizace. Jaksi organizace odběru a příjmu a těch převozů orgánů a tyhle všechny věci. Jsme v tomto směru také na světové špičce?
1: To, co se změnilo v 90. letech, podle mého názoru, je naprosté zdokonalení organizace. Mm-hmm. To je to, co způsobilo, že za stejné legislativy, se stejnými vlastně odborníky ve stejném státě, jsme schopni transplantovat tak třikrát tolik orgánů, čili odebrat třikrát tolik orgánů, než v 80. letech. Tou organizací se to zásadně změnilo a v tom jsme velice srovnatelní s jakoukoliv západoevropskou zemí. Je zajímavé například, že z hlediska odběru orgánů je stát, který je nejvíc schopen odebrat orgánů, je Španělsko. Odebírá se tam orgány z 33 dárců na milion obyvatel. To je absolutní špička. My jsme dosáhli před několika lety něco přes 20, 25. A mnoho států, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, jsou schopni odebrat orgány z menšího počtu dárců, jako v České republice. To jsme se posunuli velice daleko.
2: Znamená tohle všechno, že člověk, který potřebuje třeba transplantaci ledvin v této zemi, v této době, na ten zákrok ani nečeká příliš dlouho?
1: Ne, no, já jsem řekl, no, nečeká příliš dlouho, to je, myslím si, že...
2: No, to bylo česky, nebo to bylo no?
1: Ne. U nás průměrná doba čekání na transplantaci ledviny v loňském roce bylo 448 dní. Mm-hmm. To znamená rok a něco, což je skutečně hodnota nebo doba velice v porovnání s ostatními státy velice přijatelná, ale to je průměr. Ale jsou nemocní, protože ty orgány se přidělují na základě jakési biologické loterie založené na HLA, takže po zařazení do čekací listiny může ten orgán dostat druhý den. Mm-hmm. A někdo to nedostane za 10 let. Protože tam hraje roli skutečnost, jestli jeho HLA antigeny zděděné jsou v populaci velmi četné. Nebo jeho dědeček přišel z Francie nebo ještě zdaleka, přinesl si nějakou zvláštní genetickou výbavu a nenajde svého dárce u nás, protože jeho fenotyp, HLA fenotyp je velice vzácný. Čili to je velice složitá věc, která se těžko vysvětluje, myslím, že bez tušky a bez papíru a bez křídy.
0: Pane doktore, za těmi optimistickými čísly, která jste uvedl v komparaci se Španělskem a se zbytkem Evropy, skeptik anebo drzo, kterým teď budu já, tak zatím se skrývá samozřejmě ta pochybnost, jestli ten odběr je vždycky proveden korektně. Odsuňme stranou tu jednu okolnost, že ledviny jsou párový orgán a že tudíž může někdo z příbuzenstva nebo někdo darovat ledvinu, ale hovořme teď o těch dárcích, kteří zemřeli. Skutečně zemřeli? Přece nedávno byl otevřen ten ostravský případ. Víte, o čem hovořím?
1: Vím, o čem hovořím.
2: Vy také? Abych nevěděl.
1: Vím, o čem hovoříte, a dřív, než bych na to reagoval, bych vám řekl, to není drzá otázka nebo nekorektní otázka. To je otázka, která se týká všech obyvatel této země. A každý člověk má samozřejmě právo mít jistotu a právo být informován o tom, jak ten odběr a stanovení smrti mozku probíhá, protože to týká všech. Ne všichni se asi stanou příjemci, protože tak časté ty choroby nejsou, ale kdokoliv se může stát dárcem orgánů. Orgány se odebírají ze země.
2: Víte, tady se spousta věcí stala věcí veřejnou, ale od odborníků se stejně nedozvíme, jak to doopravdy je. Buďte výjimkou.
1: Budu se snažit, a pokud bych se vyjádřil nějak, že byste měli pocit, že tomu úplně nerozumíte, tak prosím vás, zeptejte se mě znovu.
2: Dopíšeme vás mezi dotazem.
1: Já velice rád.
0: Jestli dovolíte, tak hned na začátku. Vy jste přece z té generace mediků, která ve svých skriptech, ve svých učebnicích neměla slovo smrt. Souhlasí to?
1: Já myslím,
0: když budeme hovořit o smrti.
1: Já souhlasím s tím. Já si vzpomínám, že za celou dobu, a doufám, že si vzpomínám dobře, za celou dobu medicíny jsem slyšel mnoho nejrůznějších detailních informací o nejrůznějších věcech. Relativně málo o pacientovi. A to, že by pacient zemřel a že to je vlastně věc, která se stává každému, že zemře, to jsme se toho v těch učebních textech...
0: Čili to je pravda.
1: Je to pravda. My jsme se smrti nedostali při studiu medicíny. Jak kdyby nebyla.
2: Nechci odbočovat. Já vím, že naše konverzace spěje jinam, ale jak se tohle stalo od těch 50. let dál? Kdo vytěsnil tyhle věci ze skript? Jaká komise ideologů tohle způsobila? Nebo to byla nějaká autocenzura? naplnili jsme i tam plány, ve kterých smrt neměla co činit. Máte na to názor,
3: pane doktore? Kdo psal ty učebnice?
2: No právě, jak se to tedy k čertu stalo? Víte to?
3: A jak jste si o smrti dověděl?
1: Smrt je...
2: Na tom se nežertuje, já vím. Nicméně.
1: Víte, já si myslím, že to neprobíhalo u nás tak, že by někdo se rozhodl, že to ze skryb vytěsní. Mm-hmm. Prostě myslím si, že povědomí ve společnosti a v medicíně a v akademické medicíně bylo takové, že jsme se upírali k lepším zítřkům a k úspěchům. A že jsme prostě lidsky se k tomu nedostali, protože bylo to něco, co bylo hodnoceno jako něco nedůležité, nedůstojné, jako selhání. Přece smrt není selhání, že jo? Přece každý člověk...
3: No, selhání medicíny svým způsobem.
1: Jako selhání medicíny, no tak ale víte, nelze si hrát na Pána Boha, protože žádný doktor Pán Bůh není. Limity medicíny jsou velmi, velmi úzké. Mnoho věcí medicína umí vyřešit a mnoho ještě víc věcí vyřešit nemůže. A tady převládala, a on to stále tady ještě je, stále převládá pocit, přišel jsem doktorovi a on mě musí vyléčit, abych žil do 448 let. To takhle není, to medicína prostě neumí. No v západních zemích bylo asi výhodnější to, že tam byly různí charity, církve, spolky, čili tu část medicíny, jak kdyby tito pracovníci nebo tito lidé jako převzali, u nás to nebylo, takže u nás se s tou smrtí jsme se zabývali prostě málo. To souvisí taky i s takovou otázkou, která se často diskutuje, s paternalismem. U nás vztah lékaře a pacienta je takový, že lékař je tou osobností, který vám řekne, co máte udělat. A teď, jak se ten politický systém změnil, tak část lidí říká, ale my máme práva, my pacienti máme práva a my chceme, abychom věděli, abychom byli informováni. A část lékařů to pociťuje jako zásah do svého povolání a část lékařů to nebere jako zásah do svého povolání a snažit se ty pacienty informovat. A ty pacienti, část z nich stejně řekne, ale jak byste to udělal vy? Čili oni jsou součástí toho paternalismu. A když se dostaneme k tomu smrti mozku, tak to je taky tak.
2: Jsme znovu u toho problému, který nanesl kolega, transplantáty, a jsme si jistí, že osoba již zemřela? Abychom připomněli to.
1: My jsme naprosto jistí, že osoba zemřela. Ta otázka smrti mozku a smrti v tom pojetí, který je teď naprosto akceptován, není dlouhá. Rok 1959 byl rok, kdy poprvé byl popsán člověk nebo několik lidí, kteří měli známky smrti mozku. To znamená, že měli bijící srdce a když to úplně zvulgarizují, nefunkční mozek. Předtím takové případy nebyly. A celou historii se táhla představa...
2: Tedy nebyly popsány.
1: Nebyly popsány. A celou historii se táhne představa, že smrt znamená dodýchal a funkce respirace. Nebo dotlouklo mu srdce. A najednou přišli Francouzi, kteří řekli, i člověk, který má bijící srdce, může být mrtev, protože má mrtvý mozek a ta integrační funkce, to dělá člověka člověkem, neexistuje, ta skončila. Takže v tom 59. roce to bylo poprvé definováno, pak bylo několik komisí, prezidentská komise ve Spojených státech se zabývala smrtí mozku a stanovila jakási kritéria. A teďko jsou ta kritéria velice jednoduchá a jasná. Na základě neurologického vyšetření lze prokázat, že mozkové funkce neexistují, jsou ukončeny. A pak ve většině států to je naprosto postačující. Dva lékaři konstatují po neurologickém vyšetření, že mozkový kmen a mozek je nefunkční. Podepíšou se a i za podmínky, že to srdce je bijící, je konstatovaná smrt.
2: Malá odbočka zase ode mě. Co to jsou ty integrační funkce mozku, které, když přestanou fungovat, člověk je tedy prohlášen? No,
1: mozek má centrální úlohu v celém
2: organizmu. Řeknu, proč se ptám za chvíli.
1: A jakmile centrální komputer nefunguje, tak může fungovat srdce, ale už to není známkou vědomí a života toho člověka.
2: To, o čem mluvíme, platí jen o lidech nebo třeba i o zvířeti? Kdy veterinář prohlásí zvíře za mrtvé?
1: To já nevím.
2: Teď víte, kam jsem směřoval tou otázkou. Je ta integrační funkce mozku vztahována k tomu nejdokonalejšímu mozku, který teď v přírodě je, to je ten lidský, nebo to jde i níž?
1: Já myslím, že je to vztahováno...
2: Pro náš problém to jakoby nemá význam, já vím, ale ptám se jenom za zájem.
1: Já myslím, že to vztahováno k lidskému mozku, protože já nevím nic, bohužel, o duševním životě zvířat, jestli mají nebo nemají.
2: Stavte se někdy u nás.
1: Ale vy jste vzpomínal, že máte...
2: Ne, já takže nechci být propagátorem. Takže... Já jsem se jenom ptal, pane doktore.
1: Že vy budete možná o tom vědět.
3: Čili jsme u toho klíčového problému.
2: Kdy lze odebrat
1: orgán. Tak, ještě bych to možná dokončil. Čili to je neurologické vyšetření reflexů. a státy to stanovení smrti mozku různým legislativním způsobem, čili administrativním způsobem upravují a v našem případě, v českém případě, se musí provádět ještě angiografie mozkových tepen. To znamená, že se zkoumá, jestli mozek jako takový je ještě zásoben krví. A když ta kontrastní látka, která znázorňuje průtok, nestoupá do mozku, nezásobuje mozek, není tam perfuze toho mozku, tak máme neurologické vyšetření, které to prokazuje a máme obrázek, máme další vyšetření, které prokazuje, že ten mozek je nefunkční. Nikde na světě tak přísná kritéria neexistují.

0: A teď se velkou oklikou vracím k těm případům, které byly publikovány například v Ostravě. A to se často stává u nás. To je prostě nekompetence lidí, kteří to vyslovují. Měl jsem možnost se z několika případy, které byly označeny, seznámit. Ani v jednom případě nevzniklo ani podezření, že by orgán byl odebrán od člověka, u kterého by byly rozpaky.
1: Proč to bylo vysloveno a kým to bylo vysloveno?
2: Ano, zopakujeme si to.
1: Snad ten člověk, který o těchto věcech rozhoduje, musí mít kompetence minimálně vědět to, co nám teď říkáte.
2: Jak to tam vzniklo vůbec v těch případech, nějaký stín podezření, třeba v tom ostravském nebo v jiném, na který se vzpomenete?
0: No, ono těch jiných moc nebylo. Tam Ostrava je v tom nočním můrou.
2: Co to tam rozpumpovalo?
0: Ono to je hrozně triviální. Byl to velký osobní konflikt mezi dvěma skupinami lékařů, ve kterých ta jedna skupina lékařů řekla, tak já ti ukážu, protože jedna ta skupina byla lékaři transplantačního centra, já ti tedy ukážu, že ve své práci máš velmi velký nepořádek. Ten ředitel nemocnice naprosto nekompetentně zveřejnil pochybnost o odběru orgánů bez jediného drobného konkrétního podezření. Jeho podezření bylo, víte, v noci tam lítali letadla, odvážely orgány. No tak myslím si, že se dívá moc často na akční filmy a že je v zajetí těch příběhů, protože samozřejmě, když se musí odebrat srdce v Ostravě a transplantovat do 4 hodin v Praze, takže se dá tam dojít koňmo, vlakem, ale to letadlo
1: je trochu rychlejší.
0: Je trošku rychlejší a zajistí vám 4 hodiny dobu.
2: Takže letadlo, když je noc, tak je noc.
0: Krátka. A když je noc, tak je noc, a když je den, tak je den. V tom není nic podezřelého pro mě, který to dělám každý den. A on proto, že byl neznalej věci, tak to vyslovil. A na to se nabalilo.
2: Čili on to nenechal ani pořádně interně vyšetřit, než s tím šel
0: nikdy,
2: na veřejnost.
0: Nikdy. Do dneška to nenechal vyšetřit.
2: To je velký manažerský lapsus. V každém podniku by byl.
0: Tam ten konflikt mezi těma lékaři dosáhl takového rozsahu, že ti obě strany byly zaslepeny nenávistí. Oni se nezabývali fakty, oni se zabývali tím, já ti to nandám.
1: To přece tu transplantologii zcela ochromí, protože teď samozřejmě nikdo tomu dál nevěří.
2: Protože teď bys má první otázka našeho povídání, to vezmou do ruky ti novináři bez etiky a ti se neptají, co bylo zdrojem toho vysloveného podezření. Ti už s tím zacházejí jako s faktem, tam se to stalo a už ta lavina, o které vy o tom mluvíte, už jede.
0: Ta lavina se rozjela samozřejmě a u nás je velmi, velmi málo specializovaných novinářů na medicínu.
2: Zdravotnictví,
0: že? Čili to nelze diskutovat na základě všeobecného vzdělání, která jsem získal ve střední škole. Musíte znát 1000 faktů, abyste byl v té diskusi platným členem, aby vám neříkali, no nezlobte se, že jo. Ti novináři velice často zacházejí s těma fakty velmi, velmi neúctivě, pletou si mrtví se živými, spoustu pojmů. A veřejnost bohužel u nás trošku více bere ty zprávy z novin více vážně, než je v těch zavedených demokraciích.
2: No je to ještě jinak, pane doktore. Nechte se vy pro změnu poučit. V Evropě na západě už lidé rozlišují mezi novinami seriózními a bulvárními. O nás se bulvárně píše o lesčem, včetně medicíny, i v takzvaně seriózních novinách. Ano, ano. V tom je ten zmatek.
0: Určitě máte pravdu, v tom je ten zmatek. A pak samozřejmě někteří novináři vám jasně řeknou, teď přece já jsem placen za to, kolik se výtisku prodá. Já jsem placen za to. Jaký
2: abych vyvolal
0: rating v televizi, takže v podstatě se domnívají, že všechno je dovoleno. Oni to omlouvají právem na informace. To není tak. To je tak, že určitá skupina lidí, která se nemůže bránit. Víte, když je někdo na vozíčku, když je někdo s postižením sluchu nebo zraku, tak je handicapován. On se svým způsobem může bránit. Může utíkat před úřad vlády s transparentem a říkat, vy jste nás poškodili. Ale ti čekatelé na transplantaci jsou v těžkém zdravotním stavu. Ty nemůžou vycházet před úřad vlády a říct si, vy jste nás poškodili tím. Protože počet dárců orgánů prudce klesne, jakože se stalo.
2: Po takovém skandálu.
0: Skutku. Vždyť to je ze světa mnohokrát vypozorováno.
2: Jinými slovy, klesne počet lidí, kteří jsou schopni a ochotni písemně ukotvit tu skutečnost. Že jim může být orgán odebrán po smrti, nebo kam míříte?
0: Orgány se odebírají na jednotlivých dárcovských nemocnicích v anesteziologicko-resuscitačních odděleních konkrétními lékaři anesteziologi. Mm-hmm. A to stanovení smrti mozku následuje po tom, že ten lékař má velmi těžce poškozeného, postiženého, nemocného, který ho se snaží ze všech sil, ze spáru smrti dostat a on v určité fázi při neurologickém vyšetření zjistí, že se mu to už nepovedlo.
1: No, no.
0: Ten člověk má bíjící srdce, ale všechny mozkové funkce se to. Teďko on toho člověka označí za zemřelého.
1: Čili ti lékaři po tom skandálu o toho trochu cuknou?
0: Ano,
1: chcete říct
0: protože,
1: lidově?
0: Ano, v menším městě je to ten člověk Franta v Odřezníku. Oni se všichni znají. A když ta atmosféra ze společnosti je taková, když to oni kradou, když to jsou živí lidé, tak ten lékař vnitřně si řekne, no,
1: já asi do toho nejdu. Co kdybych se ještě zapletl?
0: To je pochopitelné. Takže počet odebraných orgánů klesne. To se u nás stalo.
1: Rozumím. Nicméně mezi otázka, odpusťte moji naivitu. Zatím jsem to nepotřeboval naštěstí ani já, ani moji příbuzní. U nás obecně odběr orgánů je něco, co ten člověk ještě zaživa musel odsouhlasit, nebo ne?
0: Ty systémy jsou dva. Existuje systém legislativní systémy. Předpokládaný souhlas a předpokládaný nesouhlas. Půl světa, většina Evropy má systém předpokládaného souhlasu, že každý občan má právo říci ne.
1: Aha, čili musel by ten pacient aktivně vyhradit své ne ještě
0: ano,
1: za života.
0: Ano. A některé státy mají zakotveno, že se musí říci ano. Velmi to souvisí s historií, s kulturou toho státu. Zajímavé je, že předpokládaný souhlas mají tak nesouvislé státy, bych řekl na první pohled, jako Maďarsko, Rakousko, Česko, Belgie a Španělsko. Co vám to připomíná? Habsburskou monarchii.
1: Samozřejmě.
0: Osvícenectví. Tam vznikly zákony, zdravotnické zákony, na základě kterých každý člověk, který zemřel v nemocnici, byl povinně pitván, protože to bylo ve prospěch vědy a pokroku. Takže ta legislativa se vyvinula z toho historického podkladu. V Vídni, v Padově se prováděly pitvy, v pitevních amfiteátrech.
1: Tam jsem to viděl v té Padově, to je strhující.
0: V amfiteátrech prováděli se pitvy kvůli vědeckému poznání. Lidi se dívali, popisovali anatomii a bylo to nazíráno jako vědecký pokrok. Ve Velké Británii v té době byla pitva dodatečným trestem například po stětí. Bylo to něco dehonestujícího. Čili ten background toho zákona je úplně jiný, protože byl tam velký skandál v začátkem 19. století s kradením mrtvol. Lékařské fakulty potřebovaly mít zemřelé osoby k pitvám. Nebylo to možné získat, tak profesoři anatomie spolupracovali s
1: podsvětím,
0: který by ukradli mrtvolu tím za to 4 libry. Čili ta společnost na to nahlíží s podezřením.
1: No, no.
0: Ale abychom se vrátili k tomu, ti lékaři jsou znejistění. Samozřejmě tak pak dojde k tomu, že počet těch orgánů je nižší.
1: Měli jste možnost si tyhle věci v branži tak říkajíc vyříkat? Existuje naděje, že kvůli zcela lidskému souboji dvou part nebude k takovým případům docházet, tak tomu následnému tedy cuknutí lékařů od těch transplantací a tak podobně. To je přece vážná věc, která se stala, zvlášť ve světle toho vašeho vysvětlení.
0: To je velmi vážná věc. Velmi vážná věc, my jsme o tom mnohokrát diskutovali. Policie řešila několik těch případů, které prý byly dokladem o porušení zákona, neshledala nic takového. Česká lékařská komora se s tím zabývala, shledala v té dokumentaci ostravské nemocnice formální pochybení, které se nemají stát, já to neobhajuju, ale byly to formální pochybení.
1: To bylo co?
0: Například, že hodina úmrtí byla nesprávně napsaná. Nebo v případě, kde měly být dva podpisy lékařů, které měly podepsat, nebyly oba, ale byl jenom jeden. Já to neomlouvám, ale nikdy se nepřišlo na to. Ani jenom případě, že by člověk, u kterého 100% nebyla stanovená smrt mozku, u něho byly odebrány orgány. Takový případ doposud nikdo neoznačil.

0: Pane doktore, my zatím hovoříme o těch věcech tak trochu z vrchu, ale vy přece se setkáváte nejen s pacienty, ale také s jejich příbuznými a namnoze tedy s příbuznými těch zemřelých už. Přece musí být velké trauma pro doktora, který se nenaučil, co je smrt.
1: Je to velké trauma. Ta situace je unikátní v tom, že to je akutní situace. Když se zjistí smrt mozku u toho léčeného, tak k odběru orgánů musí dojít co nejdřív, protože to srdce sice ještě bije, ale nebude být 20 dní. S určitou podporou to srdce bije pár desítek minut, pár hodin nebo pár desítek hodin. A pokud v té situaci se setkáte s rodinou toho zemřelého, tak vždycky bývá to tak, že to je mladý člověk a vy jim sdělujete jedním dechem, bohužel se stalo to, že po tom úrazu váš syn zemřel.
0: Pauza
1: a teďko byste měl pokračovat. Chtěl bych vás teda požádat nebo informovat, u nás nemusíme žádat, čili informovat o tom, že bychom velice rádi odebrali ledviny, srdce nebo játra pro někoho. Dobře, si představit, to je neuvěřitelně složitá situace.
2: Víte, proč se usmívám, já do toho skočím na vteřinku. To přece taky musí souviset s nějakým duchovním ustrojením společnosti. Společnosti, která tělo ctí nade vše, která opustila koncept duše. Pro mě osobně třeba, a může to znít svatokrádežně, dostanu třeba nepěkné dopisy od posluchačů, tělo zemřelého, mého blízkého, bez duše, která by fungovala, bez toho vašeho mozku, se tedy už nemá smysl. Já jsem zcela ochoten se ho zříci, rozumíte mi?
1: Tam směřuju teď. Vy se na to díváte z nadhledu, ale to je situace v té chvíli, kdy ten člověk to se poprvé dozvídá.
2: Nadhled je ve mně připraven pro ty těžké chvíle.
1: A teďko, jak to u nás bývá, když to víte, v nemocnicích nevždycky nejsme zvyklí s pacientem dlouho mluvit. Trošku to podceňujeme, mu řekneme diagnózu přesně, říkáme, řekli jsme vám všechno. Může se to odehrát na chodbě. Prostě to celé ustrojení je nepříznivé a oni řeknou, ti pozůstalí, ti příbuzní toho zemřelého, věc, která je naprosto lidská. Dejte nám v tu chvíli pokoj. My se rozmyslíme a zavoláme vám zítra ráno. A to ještě jsem nespomněl tu věc, že když je to u lůžka toho zemřelého, takže jeho hrudník se zvedá, protože dýchací přístroj za něj zajišťuje dýchací funkci. Na monitoru je vidět křivka.
2: Čiže oni mají pocit.
1: A oni se řeknou, když on mrtvý není. A vy řeknete, ano, má smrt mozku. Ale mozek, že nefunguje, není vidět.
2: Počkejte, ale z právního hlediska vy přece nemusíte tedy čekat na jejich souhlas.
1: No nemusíme, ale my mluvíme o situaci, kdy se to stává, protože když ta situace nastane, že ti lidé tam jsou, tak je zas etické a lidské s nima takhle mluvit. Ta reakce pochopitelná je, a nechte to tak. Mu srdce bije tohle, nechte to tak.
2: Ale pro vás ten čas běží.
1: To je velice zvláštní situace, proto ten předpokládaný souhlas je velice dobrým řešením. Ať si každý za svého života o sebe rozhodne a nenechme své nejbližší. A nevystavujme je do tak strašně složité situace, ve které oni nemůžou rozumně reagovat. Že jo?
2: Pořád vám nerozumím. Vysvětlil jste na základě habsburské monarchie, jisté etiky, kultury, lékařství v těchto zemích, že není zapotřebí písemný souhlas pacienta.
1: Podle české legislativy.
2: Dobrá, není. To znamená, příbuzní tam jsou, lékař se jich vlastně, řeknu to krutě z právního hlediska, nadbytečně ptá.
1: V té situaci je informuje.
2: Oni řeknou, nechte to tak, lékař je neposlechne, protože nemusí. A co se tedy stane?
1: V té situaci, když to už tak je, tak my se snažíme s tím příbuzným mluvit a získat jejich souhlas.
2: Já nejsem proti, já se jenom ptám, co se stane, když se ten člověk, ten lékař neuposlechne.
1: Já spíše odkazuju k tomu, protože jsou určité drobné skupiny lidí, které by chtěli změnit zákon ve prospěch předpokládaného nesouhlasu. Já vysvětluju, co by se stalo, kdyby to tak bylo. Čili vy si sednete s těma příbuznýma a několik desítek minut nebo hodin s nima prožíváte ty první bolestné hodiny po oznamu velké ztráty a obvykle po desítkách minut oni řeknou, mámo, teď nic jiného nelze udělat, tak
2: už
1: je to jedno.
2: Ano.
1: Ale trvá to chvíli, tato bolest se musí rozplynout, člověk se musí trošku s tím nějakým způsobem smířit.
3: Pardon, a teď jedna hypotetická nebo možná faktická situace, která může nastat, oni odejdou domů a za 2 hodiny vám zavolají, my jsme si to rozmysleli.
1: Ano, samozřejmě.
2: I
1: to se stalo, ano.
3: A co vy? Pozdě.
1: Rozumíte, obvykle bývá pozdě, protože v té době už odběr byl proveden. Ty orgány dokonce některé mohou být transplantovány v jiném těle a to je velice složitá situace říct. Víte, teď nemluvíme o právu, teď mluvíme o morálce,
2: mluvíme o etice. Jsme zpátky u etiky.
1: A je zapotřebí těm lidem vysvětlit, že...
3: Čili nastává diplomatická chvíle, ano.
1: Myslím si, že nejdůležitější z pohledu lékaře je s těma lidma osobně mluvit.
2: A na to je v sazebníku nějaká cifra?
1: Nepochybně za 12 korun. Nebo možná ještě za méně.
2: Na tuhle činnost, která od lékaře vyžaduje diplomata i kněze zároveň?
1: Je to tak, že jo, za to není vůbec nic, protože my si nějakých takových těch intelektuálních a nevážíme vůbec, že jo.
2: Pokud je nepodezíráme rovně. No.
1: Víte, to není jenom náš problém. V Evropě existují organizace, které učí lékaře, jak zacházet s takovou situací. V celé medicíně to neumíme.
2: Učit lékaře, jak zacházet, ale ono to přece souvisí i s poznámkou, kterou jste upustil, že často lékař to říká těm lidem na chodbě, že v nemocnicích není tak příjemná místnost, kam by je uvedl a pohovořil s nimi.
1: Samozřejmě.
2: Nebo v mnoha nemocnicích, aspoň
1: ve většině nemocnic, abychom řekli, možná ve většině nemocnicích. My si těch vztahů asi méně vážíme, než bychom si vážit měli. My k tomu postupně dospíváme. Víte, každý vás naučí, když jdete na obchodní jednání, že máte mít košeli, kravatu, naleštěné boty, protože máte vzbudit důvěru v tom zákazníkovi, abyste ho obral o peníze, když to přeženu. Ale v medicíně se to nikdy zvlášť nezdůrazňovalo, že s příbuznýma, když si někdo přijde stěžovat do nemocnice, že jsme poškodili toho nemocného. Že nejzákladnější věc je ho vzít do nějaké místnosti, posadit ho, dát mu kávu a říct si, co bych vám pro vás mohl udělat. Okamžitě to ostří, ta agresivita se to otupí a ten člověk s váma začne mluvit a vy taky pro něj představujete něco jiného.
3: Promiňte, vy jste šéf ústavu, to je přece ve vaší pravomoci takhle to zařídit, nebo není?
1: V různých ústavech, v různých nemocnicích je ten posud menší nebo větší. Já to vím, já jsem měl teď nemocnou mámu, je po operaci kyčelního kloubu. Přijdete do cizí nemocnice a člověk žasne. My se už chováme trošku jinak. Já to nechci říct, teď zdůrazňovat naši dokonalost a jejich nedokonalost, ale to nese ta celá společnost, nese s sebou. A za rok, za dva se lékaři, jako všichni ostatní, nechovají vzorně tak, jak bychom se chovat měli. Prostě to tak je, ale teď to není otázka lékařů. To vidíte kolem sebe všech nás, bych řekl, nemluvíme o nich. Mluvme o nás.
3: Pane doktore, stalo se vám třeba, že jste si o té vaší medicíně, o tom vašem oboru přečetl v nějakém románu?
1: Jo.
3: Ano?
1: No, to já dokonce musím říct, že to sbírám. Já sbírám takové ty akční romány, které se zabývají kradením a vražděním kvůli dárcům orgánů. Mm-hmm. Z takového profesionálního zájmu, nakolik to je realistické nebo nakolik to realistické není. Takže mám ne mnoho, ale jako 15 různých knížek, filmů, že jo, několik kazet mám. To jsou věci, které jsou různé kvality. Od naprostých nesmyslů, že ten člověk se s tím vůbec neseznámil a nezná ta fakta, až po zajímavé návrhy na kriminální činy v této oblasti.
3: Dobře, ale to přece vytváří společenské vědomí, to, co se ano. dá vidět na televizní obrazovce nebo koupit knihkupectví.
2: Ale tomu pan doktor nemůže zabránit.
1: Ne, to nemůže zabránit a to vždycky,
3: když... Může zabránit tím, že napíše pravdu.
1: Ne, pravda se nečte tak dobře. Jako
2: právě, taková, pravda neváží tolik.
1: Neváží tolik. Když mluvíme třeba v televizi, nebo má možnost s někým mluvit, já se tam, proč to vysíláte? Oni to berou jako komerční věc, sledovanost, proto natočeno, na tím se lidi nezabývají. Skutečně vůbec ne. Já to neumím na to nějak reagovat, protože v televizi se přece vysílá spoustu hloupostí. Že?
2: Mě život naučil každý den být vděčný za to, že ráno vstanu a zdá se mi, že držím pohromadě. Stále je hůř a tížeji nesu žabomyší války mých bližních. A pořád si říkám, jsme tady na návštěvě, tak neblbněte. Vy, který často vidíte, že těch několik desítek minut nebo hodin může nebo nemusí zachránit lidský život, vidíte naše hemžení trochu z odstupu?
1: Já si stále vyčítám, že se nechám do toho zatáhnout. A bohužel jenom tu a tam, když člověk, možná, že to nezní ani hezky, ale když jdu po chodbě a vidím těžce nemocného, který zápasí se skutečným problémem, tak si člověk tu a tam uvědomí, hop, neblbni, co ti schází.
2: Ale že by to ve vás bylo jaksi celý 24 hodin denně pevně ukotveno.
1: Bohužel není, bohužel není.
2: Taky vstekáte kvůli ptákovinám.
1: Bohužel, je to prostě, je to špatně.
2: Ale je to tak.
1: Je to tak.
2: Děkujeme za návštěvu, pane doktore.
1: Já vám moc krát děkuji za pozvání.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Milí posluchači, vítejte u kolotoče, který právě začíná. A co se v něm dnes dozvíte? Připomeneme si, jak vařili a uchovávali zavařeninu naši předci. Poradíme s opravou našich plotů a na výlet vás vezmeme do Zlína. Konkrétně navštívíme muzeum MAP. Dobře se bavte. Třeba teď při poslechu písničky Má dívka N v podání Pavla Bobka.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: A teď vás vezmu na výlet do Zlína. Chcete se vydat na vzrušující cestu, během které můžete odhalit bohatou historii i fascinující současnost kartografie v České republice? Tak se s námi teď rozjeďte do Muzea map ve Zlíně. Aktuálně je tam k vidění výstava map s vojenskou tematikou a nabízí možnost vyzkoušet si práci kartografa v minulosti, otestovat své znalosti na slepé malované mapě České republiky nebo si vyformovat svůj model krajiny. Lákadel pro návštěvníky je tam ale mnohem víc. Přesvědčila se o tom redaktorka Sylvie Pospíšilová.
1: Já vcházím do Muzea map ve Zlíně a už na mě čeká průvodkyně a správkyně muzea Hana Vondrášková. Mě překvapil poměrně malý prostor. Co všechno je tady k vidění?
2: Ano, my jsme malý prostor, ale v podstatě každý, kdo sem vstoupí, tak řekne a to je všechno, ale potom vlastně, když prochází celou tou místností, kde máme asi 16 stanovišť, tak zjistí, že tady stráví i 2-3 hodiny a odchází a řekne mi, no my jsme překvapeni, co jsme tady všechno u vás našli a co jsme tady mohli během třeba dopoledne zažít.
1: Aktuálně nabízíte návštěvníkům výstavu vojenských map. Jaké tady máte unikáty?
2: Takovými největšími unikáty je třeba úplně nejstarší mapa z toho vojenského mapování, což je z roku 1793. Je to petrografická mapa litoměřického kraje od Rojse, takže je to opravdu měděrytinová malinká mapa, která má opravdu velkou historickou hodnotu.
1: My jsme zastavili u stěny, na které je na poličce připevněný mikroskop a nad ním na černé ploše, jakoby v obrazu, je miniaturní mapa České republiky. Ta mapa je skutečná?
2: Ano, to je takový náš malý velký unikát. Je to automapa České republiky, která je opravdu reálná. Je to vlastně provedené technikou hologramu a ta mapa má formát 35x35 mm. Takže je to opravdu malilinkatá mapa.
1: Takže když nakouknu do toho mikroskopu, skutečně tam můžu najít všechna česká města, řeky, pohoří?
2: Ano, úplně všechno, co v České republice máme.
1: A s mojí průvodkyní přecházím k pískovému modelu krajiny s rozšířenou realitou. Předtím, než jste rozsvítila, tak tady byla taková kupička bílého písku. Teď je to nádherně barevné a jsou tu vrstevnice. Jak jste to dokázala?
2: To vlastně takový model, který rozsvícujeme až v momentu, kdy ten návštěvník tady už přijde blíž, aby viděl právě to magické kouzlo barevné hypsometrie, to znamená, tady nám projektor měří výšku vlastně toho písku, tady v takovém dřevěném boxu. No a návštěvník si může ten písek libovolně přemisťovat, přelévat si ho, jo, dělat si tady prostě různé údolíčka, řeky, pohoří a podle toho se mu mění i vlastně barevnost toho písku, jde to vlastně od těch nížin, od té zelené nebo i modré, kde ještě nějaká voda, nějaké jezero a jde to do výšky přes béžovou, oranžovou, červenou.
1: Já jsem tady koutkem oka zahlédla na židli položené 3D brýle. Co v nich uvidím, když si je půjčím?
2: My do nich pouštíme naše letecké videa, protože součástí našeho muzea je i prodejna, kde máme

0: letecké publikace, takže to, co natočíme, když naši piloti letí nad třeba Vysokými Tatrami, tak to potom můžete vidět v těch virtuálních brýlích. Letíte nad horami a díváte se pod sebou, jak kdyby z pozice pasažéra v letadle.
1: A můžu se proletět?
0: Určitě, je to perfektní zážitek.
1: Ale je to nádhera. Není to teda nic pro lidi, co se bojí výšek? Já jsem právě nad Kryváněm. No, ze Zlína do Tater za takovou chvilku. Moc hezké.
2: Říká redaktorka Sylvie Pospíšilová. Tahákem Zlínského muzea map je také letecký simulátor, na kterém si můžete vyzkoušet start a následný vyhlídkový let z jakéhokoliv letiště na světě.

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

svůj vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budíc se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: V nadcházejícím jazykovém koutku se zastavíme u nadužívání předložky na. Často se totiž objevuje ve zcela nevhodném nebo neobvyklém spojení a nejen lingvisty to takzvaně tahá za uši. Vítejte u chvilky s naší mateřštinou. Slovo má kolega Vladimír Šťovíček a odbornice na češtinu.
2: Užíváme náležitě předložku na? Na to se zeptáme Heleny Chýlové. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. Odpověď se přímo nabízí. Ne. Neužíváme ji náležitě, ale nadužíváme ji. Předložku naklademe nesprávně i v mnoha spojeních, v nichž bychom měli užít předložku jinou, především předložku v nebo ve. Předložky na i v mají přibližně 10 významů, které mohou být i společné. Mají společný význam místní. Předložka v ale určuje prostor uvnitř a předložku na užíváme jindy. O tomto tématu jsme již v jazykovém koutku hovořili, ale předložka na je stále frekventovanější, proto bych se ráda k jejímu užívání, lépe řečeno nadužívání, vrátila. Expanze předložky na je nezastavitelná, ale stále existují vyjádření, v nichž by se objevit neměla.
2: Tak napadá mě třeba vyjádření mnoha našich hokejistů a fotbalistů, bydleli jsme na hotelu nebo na hotelu jsme odpočívali.
3: Přesně tak, v tomto případě jde o velmi časté nesprávné vyjádření, které pak proniká třeba i do letáků cestovních kanceláří a s ohledem na svou frekvenci pak i do naší mluvy. Nedávno jsem četla nabídku. Zajistíme vám ubytování na půvabném venkovském hotelu. Říkala jsem si, budou turisté bydlet na střeše? Samozřejmě správné by bylo ubytování ve venkovském hotelu. Horkým tématem předvánočního a povánočního období jsou slevové akce. V souvislosti se slevami jsem zaznamenala dvě obchodnické perličky. Jednak vyjádření likvidace na vybrané druhy zboží a jednak sleva na zboží. V obou případech jde o neobratná vyjádření. Užití předložky na je zbytečné. Stačí zde bezpředložkový druhý pád. Tedy jen likvidace vybraných druhů zboží a sleva zboží. Předložka proniká také do vyjádření platit na pokladně. Zde její užití už všichni začínáme tolerovat, ale vnímáme je jako stylově nižší. Zcela nevhodné je užití předložky na ve spojení s názvem oficiální instituce. Například, projednali jsme to na vládě nebo na senátu, to neprošlo.
2: No a s Helenou Chýlovou se rozloučíme náležitým. Naschledanou, promiňte, tam se tomu nevyhnu.
3: Naschledanou.
1: Tak už je nám vše kolem nadužívání předložky na jasné a můžeme se zaposlouchat do písniček, které nám zaspívají Olympik a Jitka Zelenková a hned poté vás seznámíme s tím, jak zavařeninu vařili a uchovávali naši předci.

0: Oblíbené sezónní ovoce jako jahody a třešně se hodí k nejen k rychlé spotřebě, ale také k přípravě marmelád. Dnes si v Kolotoči připomeneme, jak zavařeninu vařili a uchovávali naši předci. Slovo si bere kolega Jaroslav Hoření a dobový kontext i původní recept přidá etnoložka Vladimíra Jakoubějová.
1: Dnešní povídání o letním ovoci si zpestříme připomínkou, jak naše babičky sladké plody uchovávaly na zimu. Nedávno jsem objevila starý článek s nadpisem Marmelády s parafínem. To mě trochu vyděsilo, ale pak jsem zjistila, že se jedná o popis způsobu konzervace. My jsme si tu už povídali o vynálezu zavařovacích tzv. Patentních sklenic v druhé polovině 19. století. Ale ne všechny hospodyňky, zejména ty na vesnici, si mohly tuhle novotu pořídit.
2: Ale i tak vychytávek, jak zavařeninu ve sklenici uchovat, měli dost. Používali například silný hedvábný papír namočený v nesvařeném mléce nebo povoskovaný papír.
1: Ke krátkodobému skladování ve sklenicích s uším hrdlem pak zase používali třeba buničinu. Pergamen nebo celofán potírali taky šelakem nebo i bílkem, aby se zabránilo vysychání obsahu sklenice. Jednou z metod bylo také v úvodu zmíněné parafinování marmelád nebo povidel i hned po jejich naplnění. Parafín se nejdříve rozehřál a potom se na povrch marmelády nalila tenká vrstvička. Tahle procedura se pak opakovala ještě druhý den, aby povrch zůstal naprosto neprodyšný. Sklenice se pak ovázaly plátínkem a uložily do chladu. Před použitím se parafín odstranil a marmeláda se rychle skonzumovala. Proto tedy marmelády s parafínem. My si zavařeninu, kterou dnes připravíme podle starého receptu, asi raději zavíčkujeme. Ale návod na její přípravu přečtu v původní podobě.
2: A ta podoba je více než 100 let stará z knihy Domácí cukrářství sester Wurzbachových. Tak pojďme na to. Čeká nás marmeláda třešňová.
1: Vyloupej 2 kila třešní, dej je do hliněné nádoby, přidej malinko vody a vař je, až jsou měkké, pak je proceď skrz řídké síto a vař je z 50 deka cukru tak dlouho, až housne, to trvá asi půl hodiny. Pak naplň marmeládu tu hned do vyhřátých sklenic nebo džbánků kameninových, navlhči papír pergamenovým rumem, polož na marmeládu, zalij parafínem a nech ji nezavázanou 2 dny státi. Pak navlhči další papír pergamenovým rumem, polož jej na marmeládu a zavaž s ním tu nádobku.
0: O víkendu jsem dělala marmeládu z třešní a povedlo se. Než jsem se otočila, už byla jedna sklenička prázdná. Zpívat vám teď budou Miroslav Žbirka, následovat ho budou Helena Vondráčková s Václavem Neckářem, které vystřídá s dnešní dobrou radou Josef Černý.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Ani v dnešním kolotoči nevynecháme rozhlasovou poradnu. Podrobněji probereme vrácené zboží koupené v e-shopu. Ptáte se našeho dobrého rádce Josefa Černého.
1: Pan Viktor se ptá, jaký je přiměřený poplatek, který mu může e-shop naúčtovat, pokud vrací výrobek ve 14-denní lhůtě. Prodejce mu totiž odečetl 300 korun za přebalení výrobku a jeho zpětné fyzické i účetní neskladnění. Pana Viktora by zajímalo, jestli je to v pořádku. Pane posluchači, prodejce je oprávněno vám snížit vracenou částku pouze v případě, že jste výrobek nějakým způsobem poškodil a nebo jste s ním nakládal v rozporu s návodem k obsluze. Nelze tedy účtovat nějaké peníze za zpětné převzetí, vyzkoušení, přebalení a podobně.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý. Následující minuty si zpříjemníme opět nezapomenutelnými melodiemi z našeho hudebního archivu a poté poradíme s opravou našich plotů.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Počasí, ale i stáří se podepisuje nejen na zahradním nábytku, ale třeba i na plotech, které nám zajišťují ochranu majetku i našeho soukromí. Takovou opravu a obnovu nátěru by měl zvládnout snad každý kutil. Několik užitečných rad přidá kolega Jiří Šobr. S mikrofonem se vydal za malířem a lakírníkem Josefem Bémem.
1: V první řadě prohlídneme si, v jakém stavu vůbec ten plot je. Pokud máme dřevěný plot, některé ty prkna jsou pryč, doporučuji je vyměnit. Pokud už máme natřený plot, zkontrolujeme, jestli se nám barva někde neodlupuje. Může se nám tam vytvořit mech, který také musíme odstranit, to znamená se škrábáním anebo vybroušením. První nátěr provedeme na pouštěcí nátěr, kde se nám ten materiál vsákne do toho podkladu a ten druhý nátěr už nám bude lépe držet. Samozřejmě musíme po tom prvním nátěru nechat dokonale ten materiál vyschnout.
2: Když budeme mít ten plot už natřený a barva se oloupe, znamená to tedy obrousit ho celý?
1: Musíme to kompletně obrousit, očistit, oprášit a potom teprve můžeme přistoupit k tomu druhému nátěru. Dneska už máme materiály, které jsou dva v jednom nebo tři v jednom. Už ta barva nám obsahuje i přípravky, které nám zabraňují, aby se nám vytvářel mech na těch prknech. Většinou je to, kde jsou nějaké stromy, nebo je to ve stínu, vytváří se nám mech na těch prknech.
2: Když budeme mít plot železný, třeba z pletiva, některá pletiva už se prodávají dokonce s buždírkou, ale stále přetrvávají ty klasické železné ploty, které mají hliníkový drát, anebo si můžeme koupit i takové různé panely.
1: Pokud máme kovové ploty, buď je to pletivo, nebo máme i některé sloupky, které jsou ze železa, musíme opět odstranit rez. Musíme to dokladně brousit, oprášit a můžeme použít buď to základní antikorozní barvu a na to můžeme dát syntetickou barvu, nebo už máme opět ekologické materiály, které jsou vodou ředitelné. Jsou to 2+1, to znamená, že tady odpadá ta práce první nátěr udělat základní barvou, druhý nátěr potom třeba syntetickým materiálem. Barva, která už obsahuje tyhle ty antikorozní složky, takže nám stačí akorát natřít ty sloupky a nemusíme používat dva druhy materiálu.
2: Stačí tedy po té základní barvě jenom jeden nátěr?
1: Doporučuji dva nátěry. Ten první nátěr se nám sákne do té řezy, způsobí nám to tam tu chemickou reakci, že zastaví ten proces rezivění. A ten druhý nátěr už potom máme spíš ten estetický a lepší to drží.
2: A u těch dřevěných plotů napustíme, dáme první nátěr naředěný, druhý a to bude stačit?
1: Záleží, jak to dřevo je vyschlé, aby se nám ta první vrstva dokonale vsákla do toho dřeva. Doporučuji spíš takové materiály, které jsou syntetické, více vsáknou do toho dřeva, ty vodou ředitelné, bych spíš používal už na obnovený nátěr, kde už nepotřebujeme tak, aby se to vsakovalo do toho materiálu.
0: Jak se poradit s opravou našich plotů, se ptal redaktor Jiří Šobr malíře a lakírníka Josefa Béma.
3: Posloucháte Kolotoč, magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
4: Český rozhlas, Pohoda.

0: Centrum Olomouce se od zítřka do soboty promění v jedno velké živé pódium. Zdejší ulice obsadí téměř 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Sjedou se sem na 6. ročník největšího pouličního festivalu v Česku s názvem Olomouc ožije. První festivalový den nabídne mimo jiné také karaoke show s projektem Gave of Life či vystoupení žongléra Michala Třísky a kouzelníka Adama Kotínského před Moravským divadlem. Sobota začne tradiční festivalovou snídaní od 9 hodin před radnicí na Horním náměstí. Letošní ročník festivalu se rozšířil také o program pro nejmenší návštěvníky. V Čechových sadech ve spolupráci s partnerským festivalem Sportáček se v sobotu představí desítky sportovních klubů. Další program najdou rodiny s dětmi v galerii Moritz i v letním kině. Pořadatelé pro návštěvníky připravili také dvě afterparty. Páteční se bude konat v klubu Varna a sobotní v areálu letního kina. Přehlídka sebou nese i dopravní omezení. V sobotu bude od 14 hodin uzavřeno centrum města pro automobilovou i tramvajovou dopravu. Vstup na festival zůstává zdarma. Pokud se do Olomouce vydáte, přeji příjemnou zábavu. V zítřejším Kolotoči se budu těšit opět naslyšenou.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma, po nás potom.

0: Lednový den jiskřil chladným světlem. Vezův se tyčil za zády jezdce, který se propletl ulicemi Kapuji a pádil k Římu. Kopita koně cvakala do zaoblených šedočerných kvádrů, jimiž byla vydlážděna královna silnic Via Appia. Lucius hnal koně a myslel na jediné: být co nejdříve u otce. Otroci se zavazadli zůstali daleko vzadu. Blížil se večer, soumrak houstl, tma padala na silnici. Lucius zamýšlel přenocovat na otcově statku ve Skutiu, několik mil za Taracínou. Dojel však do Taracíny neméně schvácen než jeho kůň, a proto se rozhodl, že zde přenocuje v taberně, která měla pavilon pro šlechtice. Na plácku před tabernou bylo živo. U stolku pod několika lucernami seděli poutníci a venkované. Popíjeli víno míchané s vodou a hlučeli, rámusili a křičeli, jak rychle komu červený mok mátl hlavu. Lucius popojil ke vratům dvora a tu v mihotavém světle pochodní spatřil stráže postavené v plné zbroji přes celou silnici. Centurio, který podle skvělého pancíře poznal v Luciovi vysokého důstojníka, mu zdvořile vysvětlil, že v pavilonu večeří prefectus praetorio Gneus Nevius Sertorius Macro s chotí a dcerou. Lucius pohledl překvapeně na vojína.
1: Macro? Ohlas mne, příteli.
0: Vzrušen hodil otěže otrokovi z taberny, dal si centurionem přehodit přes ramena tmavý plášť a usedl zatím u volného stolu před tabernou.
1: Kdyby mě Macro přijal, vrchní velitel všech vojsk po císaři, můj nejvyšší představený. I nyní se může dobrý voják dostat vysoko. Macro, bývalý otrok, honák dobytka, dnes první císařův ministr. Otec ho nenávidí stejně jako císaře, já ho nenávidím, smrtelného nepřítele republiky. To ovšem neznamená, že mu budu troubit nenávist do tváře. Poznat nepřítele zblízka a neodhalit mu svou tvář. Pojď, moudrost.
0: Lucius pohlédl z dálky na pavilon ve dvoře, do něhož vedlo několik mramorových schodů mezi kariatidami nesoucími balkón. Nad vchodem byl nápis osvětlený dvěma tepanými lucernami. Vejdi a zapomeň.
1: Dobré heslo pro ochlasty a děvky. Pravý Říman nikdy nezapomíná na to, co má v mysli a srdci.
0: Lucia vytrhl ze zamyšlení zvučný centurionův hlas oznamující, že vznešený prefectus praetorio zve Lucia Geminia Curiona ke svému stolu.

Rudé tkaniny na zdech, žluté závěsy na dveřích tlumily zvuk. Ze stropu visely na mosazných řetězech tepané olejové lampy se silnými knůtky, byly jich dvě řady plamínků zlátly a měkké světlo padalo na tři osoby u stolu. Lucius se postavil zpříma, stříbrné slunce na jeho pancíři vrhalo blesky.

0: Zdvihl Makro na sobě po bok, zapudil Makro svou první ženu a vzal si mladičkou Énii z ekvické šlechty. Obě ženy se na Lucie usmívaly. Tmavá se ho zeptala, jakou měl cestu. Odpovídal, obkružuje rudou lásku obdivným pohledem, ale náhle mu zacukala víčka, jako by byl přistižen při nedovoleném činu. Odtrhl oči od krásky a napřímil se, neboť Makro mluvil.
1: Cestuju na Kapry za císařem. Vzal jsem dnes ženské sebou, nedali by mi pokoj pro samou zvědavost. A najednou zpráva o tvém příjezdu. No, hodí se. Mám si tě předvolat v Římě? Tady je víc klidu. Dej mi raport hned. O sobě nemluv, Vitellius tě vychválil až. Co pak to máš? Zase dopis od něho?
2: Ano.
1: Schovej mi to, Enie. Přečtu si to potom. A ty, Lucie, povídej. Co Vitellius? Stále se ještě ožírá a děvkaří?
0: Lucius byl zmaten. Jak odpovídat na takovou řeč? Mluvil o Vitelliovi úctivě, o Légii nadšeně. Krčmář provázen otroky předložil Luciovi vybraná jídla a víno. Dámy mu vlídně pokynuli, aby jedl po takové cestě. Jedl rychle a stále nenápadně pozoroval rudovlásku. Nikdy ji neviděl tak zblízka. Je nádherná, opravdu princezna římská, jak jí říkají. Usmál se na ní. Vrátila mu úsměv s dračí krásou zubů.
1: Napijme se, drazí. Na zdraví, císařovo.
2: Na zdraví, císařovo. Doufám, že je císař zdrav.
1: Kde pak, hochu? Mele z posledního. Zhasíná.
2: Bohové. Dejte císaři ještě mnoho let života.
1: Správně, Lucie. Je to zájem nás všech. I tvůj, Kurione. Vždyť budeš císařem vyznamenán. A pak, kdo ví, syrská legie je bez legáta. Vitellius zůstává v Orientě. Když se císaři zachce, proč by nemohl mít Řím jednou mladého legáta? Poslali jsme legii nováčku z Alby na Dunaj. Barbaři nás tam zlobí. Tvoje legie si v Římě odpočine a potom půjde za ní na sever. A bez legáta ji nepošleme, to je ti jasné, co? Záleží na císaři. Je neklidná doba, teď by měl mít zdraví ze železa.
2: Ovšem, je to zájem celé říše. Škoda, že nelze císaři zadržet léta. Jeho vysoký věk...
1: Jeho vysoký věk nutí myslet na to, co bude, až Tiberius zhasne, že? No, co myslíš, že bude? Republika?
2: Já...
1: No nic, hochu, nic. Já vím, otec a syn není totéž. Ty už jsi přeci náš člověk.
0: V Luciovi se všechno vzepřelo.
2: Náš člověk. Kupuje si mne za císařské vyznamenání. Za slib, že ze mě udělá legáta. Ne, za nic. Nejsem váš člověk. Mám svou čest, rodovou, slavnou čest. Já se nesnížím k roli císařova za prodance.
1: Chceš vědět, co bude? To se, můj milý, moc ptáš. Vím to já. Vím, houby, ochu. Ale myslím si, že to vyjde jednoduše. Co pak nemáme prince? Nemáme Kaligulu?
2: Ano, no ovšem... Tiberiův vnuk Gaius Caesar. Nejlepší řešení.
1: I pro tebe dobré. Jste přece dávní přátelé, vy dva. Spolužáci v rétorství, závodníci z Palestry a Kaligula tě má rád.
0: Lucius zakrýval úsměvem úžas nad tím, co tento člověk o každém asi ví. Že má však Kaligula Lucia rád. Naopak. Císařský princ vždycky žárlil na Lucia, který ve všech závodních disciplínách nad ním zvítězil. Nenáviděl ho proto. Jak tomu bude dnes, po letech?
1: A vůbec, co pak víme, můj Lucie? Třeba se Tiberius s jarem zase vzchopí a my tu mlátíme prázdnou slámu.
0: Podnapilý prefekt se znova napil a začal vykládat, jaká pakáž je lid v Římě.
1: Ta lůza líná a prodejná číhá na každou příležitost k demonstracím. Stoupne cena chleba o jediný as, k kráva.

0: Při rozdávání obilí se sníží příděl na hlavu o osminu módy a na měsíc kravál. Pošle se do vyhnanství pár drzých komediantů kravál. A tak to jde pořád dokola.
1: Macronova nálada se stávala každou číší jiskrnější. Vyptával se na Luciovi zážitky, prokládaje své poznámky hrubozrnými žerty. Lucius líčil, co prožil ve srážkách s divokými party. Dával si záležet na slově i gestu, aby Valérii upoutal. Snažil se jejího otce přesvědčit o své zdatnosti. Macrona to bavilo, uškleboval se do číše, brnkal prsty o stůl, rytmus nějaké odrhovačky. Valérie nespouštěla oči z Luciovy tváře, vzrušené vzpomínkami na vítězné boje i diplomatická jednání. Mladý aristokrat ji oslnil. Není tak přejemnělý, jako římští mladíci, jejich bledá nalíčená tvář, pečlivá manikúra, voňavé masti na nakadeřených vlasech, z nich dělají loutky. Valérie chce dnes uchvátit muže, kterého jí vehnal nečekaně osud do cesty. A že je to syn z nejvznešenějšího římského rodu, tím lépe. Pohledy, které vrhá na Lucia, dovedně střídají cudnost se slibem vášnivého odevzdání. Je krásná, svádí ho vším, co lze uplatnit, pohybem, který ukáže pod přiléhavým peplem pružnost dokonalých prsů, hlubokým smíchem, rozvlněním měděné hřívy, nicotným slůvkem, jemuž mazlivý hlas dodá milostný význam. Zábava kypí, jak šumivé víno v poháru. Lucius je ve varu, je stržen, zbytečně silně tiskne stříbrnou číši, přestává být ve střehu. Nakonec Makro není zlý člověk, říká si. Naopak, velkorysý. Dvakrát, třikrát v Luciově mysli vyskočila vzpomínka na otce.
2: Jak by se tvářil, kdyby mě teď viděl? Nic zlého přece nedělám, stoluji se svým představeným, toť vše. A nakonec už nejsem chlapec. Je mi 25 jako Kaligulovi, který se má stát císařem. A Valérie... Bohové olympští, vy jste mi svědky. Nezažil jsem dosud takové vzrušení.
1: Jako náhodou se dotkl Valériiny ruky. Neodtáhla ji hned. Dotyk pálil, zapaloval. Podruhé se dotkla jeho ruky sama letmo plaše, jako to dělávala Torquata. Požádala Lucie, aby jí přehodil přes ramena mušelínový šál. Vyšla mezi dva sloupy na terasu, pod níž nedaleko hučelo moře. Mlčeli stojíce vedle sebe. Vítr zavál. Jemné vlasy s živočišnou vůní vlétly Luciovi do tváře. Dotkl se jich jakoby náhodou rty a tiše říkal Properciovi verše.
2: Všecky bolesti lidské lze zahojit pomocí léků. Toliko na bolest lásky. Nemáme hojivou mast.
3: Všechno se ovšem mění a mění se jistě i láska. Vítězství anebo prohra. Takový lásky je řád.
1: Valériin hlas zněl jako večerní hudba. Síť okouzlení se stahovala se zběsilou rychlostí.
2: Vítězství anebo prohra? Voják vždycky chce zvítězit. Má božská, co je však 100 vítězných bitev proti vítězství v lásce. Růžovo prstá Eos ti musí závidět, jak záříš. Krása všech tří charitek bledne před tvou tváří. Šťastné fátum přivedlo mě k tobě. Ohnivá růže milécká.
1: Valérie vpíjela zvuk Luciových slov. Jejich náruživost v ní probudila touhu. Všechen svůj půvab vyslala, aby pomohla Luciovi k vítězství, sama vítězíc. Hovořili tiše. Pauzy se prodlužovaly. Síť se zatahovala. Valérie se loučila.
3: Snad se uvidíme v Římě.
2: Snad? Říkáš snad, má božská?
3: Ne snad. Jistě. Jakmile se vrátím do Říma, dám ti zprávu.
1: Když Makro s Énií a Valérií odešli, stál Lucius chvíli rozechvěn. Pak usedl u politého stolu. Namočil do loužičky vína prst a napsal Valérie. Vešel a zapomněl.

0: Na oltáři před soškami lárů a penátů v átriu stála bronzová miska ve tvaru dívčího ňadra. Z knůtků spletených z bílého bisu a čouhajících z ebenových plováčků stoupal spíš dým než plamínek. A vůně. Do oleje kápla Luciova matka levandulovou voňavku. Jako kdysi. Bílý, vonný kouř. A v něm tváře rodových bůžků. Lucius stál mezi rodiči skloněn před bůžky. Položil před ně kousek pšeničného chleba a postavil číši mléka. Za návrat. Pro štěstí. Matróně Lepidě se chvíli vstažené ruce. Otec byl vtělená pýcha. Z peristylusem diskrétně zaléhala hudba. Zpívej, flétno. Zpívej, ajolská loutno. O sladkosti domova. V malém triklíniu se podával oběd. Jen pro tři. Rodiče sotva jedli, viseli očima na synovi. Matka mu sama podávala nejlepší sousta. Otec pozoroval syna s pýchou. Je silný, statný, osmalý, krásný chlapec. Kdo druhý v Římě má takového syna?
1: Zmužněl jsi. Podoba kurionů, dokonalá podoba. Celý dět. Konzul Junius.
0: Maminka zešedivěla, trochu seschla za ta tři léta, myslel si Lucius. I otec zestárl, ale stále se drží. Tvář jako vytesanou.
2: Oba vypadáte skvěle. Ty otče i ty máti.
0: Otroci se pohybovali jako stíny. Chod za chodem samá Luciova oblíbená jídla. Melodie fléten a louten tiše bzučela Luciovi v uších. Vůně kadidla páleného na oltáří bůžků se z átria vplížila až sem. Domov. Bezstarostnost. Bezpečí. Klid. Oběd se končil. Vstoupil otrok, černý trák, s obočím, až se tmí. Ano, ten s koncem oběda vždy přednášel řecké verše. Dnes Teokrita. Nikdo však verše nevnímal. Lucius pokynul trákovi, otrok zmizel. Domina pokynula otrokyně, přinesla velikou kytici skleníkových květů. Poslala je Torquata svému ženichu. Lucius skryl rudnoucí tvář ve květech. Myslel na Valérii. Zdvihl obličej, viděl matčiny oči, vybízející, naléhavé. Slíbil, že ještě dnes půjde za Torquátou. Senátor nervózně ťukal prsty do stolu.
3: Vypravuj, Lucie.
0: Lucius zvedl číši Falernského, ulil Martovi a připil rodičům. Skromně líčil své úspěchy. Vyprávěl o svém životě v Sýrii a svých cestách. O tom, jak Makro v Taracíně byl k němu vlídný. Otec zneklidnil, byl napjat, nedočkavý. Svraštil čelo. Matróna Lepida pochopila, že otec chce být se synem sám. Žena nemá místa při jednání mužů. Vstala, pohladila syna po vlasech. Sotva za ní zašustil závěs, senátor se naklonil k synovi. Začal mluvit řecky, jak tomu bylo zvykem ve všech patricijských rodinách, kde k osobní službě vybírali otroky neznající řečtinu.
3: Když jsem dostal zprávu, že z povolantii celá šestá legie předčasně do Říma při uzavřeném moři, byl jsem rozrušen. Nikdo v mém okruhu neznal důvod. A já se přece, to chápeš, nemohl jít ptát Makrona. Pověz tedy rychle, proč?
2: Barbaři na horním Dunaji se bouří, říkal Makro. Najíždějí na hranice, někde podnikají i vpád do našich provincií za Dunaj. Legie nováčků, vycvičená v táboře u Alby Longi, byla spěšně poslána na sever. Má legie jí má vystřídat. V Sýrii je nyní klid. Možná, že i já se svými vojáky půjdu velmi brzy na Dunaj. To je ten důvod, otče.
3: Možná.
2: A jaký jiný důvod by tu byl?
3: Jsi jist, že všemocný Makro tobě, mému synovi, řekl pravdu? Něco se děje. Potýčky na Dunaji? Nevěřím.
1: Někde něco doutná.
2: Nerozumím ti, otče.
3: Jak si na tom s vojáky své legie? Mají tě rádi?
2: Spal jsem s nimi v písku. Jedl jsem s nimi stejné jídlo. Říkali, že za mne život položí.
3: To je dobře, to je dobře. Mnoho se v Římě změnilo za ta 3 léta, synu. On...
0: To vždy znamenalo u Servia císař.
1: On zneužívá zákona o urážce veličenstva den ze dne strašlivědi. Čtvrtinu majetku popraveného dostane udavač. Víš, co to znamená? Že vložil osud Římanu do rukou svých přísluhovačů a parazitů. Senát, kdysi pilíř republiky, senát žulový sloup říše, je bez moci. A on si říká pokrytecky princeps, první občan. On, krutovládce, opevnil se na nedobytném ostrově, sešněroval Řím nepropustnou sítí pretoriánů a špehů.
0: Lucius byl zneklidněn, ne otcovými slovy, ta zná, ta slyšel od něho 100krát. Ale je tu něco navíc, co tu nebývalo. Vášnivý, naléhavý tón těch slov. A ještě něco. Něco, co ohrožuje Luciův ctižádostivý sen, který v taracínské taberně dostal Makronovými slovy pevný tvar a příslib brzkého naplnění. Něco, co drtí Luciovu představu bezstarostného života v harmonii, s níž tak počítal. Mezi domácím krbem, závody na stadionu, dostihy v cirku, verši a divadlem a veselými nocemi s přáteli u vína a heter. Co to jen je?
1: On chřadne. Je star, málo času mu zbývá a počíná si, jako by chtěl před svým odchodem vyvraždit všecku římskou šlechtu. Všecky nejlepší syny národa. Zesiluje hrůzovládu stále, sveřepěj bije do našich řad. O bohové, vymknout se už z obklíčení pretoriánských hlídačů, uniknout pařátům krvavého Makrona, přestat se hrbit před tyranem a jeho stvůrami, žít beze strachu, žít svobodně.
0: Lucius hleděl otci do tváře a naráz pochopil to něco, co barvilo otcova slova do neslýchané žhavosti. Něco, co u něho neznal, co u něho našel poprvé za celý svůj život. Úzkost.
1: Jedna hlava po druhé padá z Katova špalku. Kdy půjde kdo z nás? Kdy Ulpius? Kdy já? Kdy ty? Můj syn. A to nejdůležitější, jaký osud čeká Řím?
0: Můj otec je veliký člověk, pomyslel si s pýchou Lucius. Dovede nadřadit vlast svému životu, i mému. A o ten se bojí víc, než o svůj vlastní. Luciovi prolétla hlavou představa moci zbaveného senátu a ekvitů, z nichž jeden každý v těchto dobách trne o svůj život, o majetek, o sousto. Když to otec se umí zapřít a vždy myslí na svou vlast, jako pradět našeho rodu, Cato Utický.
1: Skončit už ten šílený boj do toho, skoncovat s tyranem. A nejen s ním. Chceme-li obnovit republiku, nepůjdeme jenom proti císaři, půjdeme proti císařství. Náš cíl první jsou hlavy 3 lidí. Tiberia, Caliguli a Makrona. Teď je pravá chvíle. Stojím v čele několika odvážných mužů, Lucie. Čekali jsme tě za 2 měsíce. O návratu tvé legie jsme neměli ani tušení. A hle, ty stady i tvoji vojáci. Získáme 2 měsíce. Jaké je úžasné fátum. Sami bohové nám podávají pomocnou ruku. Teď už nelze váhat. Ty, můj synu, se svou legií povedeš smrtelnou ránu proti tyranovi.
0: Lucius byl jako zasažen bleskem. Slyší v duchu Makrona. Vyznamenáme tě zlatým věncem. Zatím povedeš legii sám. A za časek? Proč by Řím nemohl mít tak mladého legáta? Otcova slova rozbíjejí nejsmělejší Luciův sen. Srazili se v něm 2 světy. Otcův a císařův.
2: Jsem císařův důstojník, otče. Jsem císařův důstojník. Císař mne vyznamená. Makro mi řekl, že přes své mládí mohu být i legátem.
0: Senátor byl hluboce zasažen. Nečekal tuto reakci. Nedal však na sobě nic znát. Rozuměl. Makro oslnil toho chlapce sliby, zalepil mu oči, zmátl mu hlavu. Lucius nelže, nepředstírá, řekne rovnou, co myslí. Kurio. Ale vydrží mladý muž nápor takových lákadel.
1: Ctím tvou přímost, Lucie. Ale prosím tě, abys uznal, že nejdříve si kurio a až potom císařův důstojník.
2: Přísahal jsem věrnost císaře.
1: Já novím. A především buď věrný sobě, svému rodu. Sláva z ruky tyrana, pochybná sláva. Kurio se má kořit Klaudiovci? Ne, chlapče.
0: Lucius stojí se sklopenou hlavou a hryže si nechty. Dva světy se v něm zoufale bijí.
1: Republika, v níž nerozhoduje z vůle jedince, dá tvé ctižádostivosti víc. Budeš legátem, možná i konzulem, ale z vůle senátu a římského lidu, toť nejvyšší podsta, kterou si Říman může přát, to je pravá sláva pro čestného muže.
0: Otec hledí na synovu světlou hlavu, měkce ji zvedá, hledí mu do očí.
1: Jsi dědic slavného rodu, Lucie. Byl jsi mu vždy věrný. Byl jsi ho dosud vždy hoden. Jsi již dospělý muž. Řekni sám, ke komu se jedině může dát můj syn? Císaři, který vraždí nejlepší šlechtu Říma? A nebo k otci, který se celý život bije za svobodu pro senát a štěstí pro římský lid?
0: Nastalo ticho, v němž byl slyšet jen vzrušený dech obou mužů. Lucius pokročil k otci a objal ho. Servius byl pohnut.
1: Tak je to dobře. Si kurio.
0: Usedli a senátor rozvinul v obrysech svůj plán spiknutí. Podrobnosti se určí na poradě, při níž bude i Lucius.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

se patníky, jak si to kolem šinu, chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu,

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Přeji nám všem hezkou neděli. Ano, je čtvrtá neděle v měsíci, z čehož vyplývá, že Český rozhlas Dvojka vysílá v tomto čase svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Chci vám hned na začátku dnešní rozhlasové hodinky poděkovat za maily a dopisy, dokonce i vlastnoručně psané, velice mě těší a povzbuzují. Ale pojďme už k dnešním hostům. Na jevišti divadla Ungelt přivítáme Věru, velice originální dvojku, paní profesorku a jejího žáka. Prvotřídní herečku Reginu Rázrovou a dvoje jedině herce a zpěváka Pavla Vítka. No tak já jsem vás uvedl, asi jste to v zákulisí zaslechli, co by profesorku a studenta. To bylo vaše první setkání. Hele, studentíku, jaké bylo první setkání, nebo spíš tvůj první dojem, když jsi spatřil tehdy mladičkou, atraktivní profesorku Rázlovou?
4: Tak na to si velmi, velmi dobře pamatuju, protože jsem se těšil, že Regina bude součástí přijímací komise na divadelní fakultu, kam jsem se ucházel o místo studenta herectví, a skutečně v divadle Disk jsem tu Reginu známou z obrazovek a z filmových pláten viděl, tak jsem se úplně roztetelil, a když jsem předváděl svůj výkon, což byl tuším z Šukšinových charakterů Kulka, takový ten mladý drzej kluk, tak jsem najednou uviděl v divadle někde ze tmy na mě zářily dvě oči, které strašně mi dodávaly odvahu, abych neměl trému, a já jsem cítil, že mi tam někdo v té tmě drží pěsti. A to byla Regina.
3: No a jaká byla pedagožka? Všichni na ní vzpomínáte s láskou a respektem. Přitom byla takřka vrstevnice. Já jsem připravený na vás.
5: Generace není vrstevnice.
3: Já vím, že jste o 15 let, já jsem si to nastudoval. Starší, tak jim bylo kolem 20 a tobě něco přes 30, tak si byla opravdu sexy symbol tehdy.
4: Byla pro nás velkým vzorem. My, zejména mužská část našeho ročníku, jsme Reginu obdivovali, proto jsme si nedovolili přijít nepřipraveni, protože jsme si nechtěli před Reginou uříznout ostudu. Ale Regina byla přísná, dokonce bych řekl někdy velmi přísná, ale byla v něčem taky velmi laskavá. Takže když viděla, že jsme se připravili, a viděla, že třeba je potřeba to ještě nějak zdokonalit, tak se člověka chopila s takovou až jako mateřskou péčí.
3: A na to jsme se... 33 s mateřskou péčí.
4: Já ti můžu říct, že s Karlem Rodenem jsme se na to vždycky velmi na ty herecké hodiny těšili.
3: No a Reginko, jak ty se zdívala na tu omladinu? Byla jsi i trošku kamarádka, zašli jste společně do hospůdky, nebo to nešlo? Jak jsi v roli? Ty jsi byla třídní pedagožka přímo?
5: Postupně ano.
4: Postupně
5: jsem se také vypracovávala v této kariéře od asistentky až potom k vedoucí, ale k vedoucí teda ročníku. Ale zrovna tenhle ročník, oni byli hrozně talentovaní, velmi talentovaní, abych to řekla správně česky, a byli ale velmi upřímní. Oni to vlastně o sobě nevěděli, že jsou talentovaní, a tak byli takový otevření a strašně se chtěli všechno naučit. A proto z toho ročníku, a učili se to skutečně, nebyli namistrovaní, jak se dneska říká, a z toho ročníku vzešla generace dneska nejlepších vůbec hráčů, že jo, a hereček. Ale to bylo proto, že přišli, tak nebyli to všechno Pražáci, vy jste tak přišli, se sešli.
4: Ne, z různých koutů.
3: Ty jsi z Moravan, z Olomouce.
4: Já jsem z Moravy, Karel Roden přišel z Budějic, pak tam byla Eva Holubová, Veronika Žilková, Ivana Chýlková, Vilma Cibulková,
3: Jitka
4: Asterová, ano.
5: A byli to velmi skromní mladí lidé, kteří se opravdu vášnivě chtěli učit vášni. A to dneska už není tak obvyklé, takže proto vlastně někdy ty výsledky těch mladých bych poměřovala, kdybych to poměřovala, tak na tom jsou líp.
4: Ale my jsme taky, abychom jenom si nás nechválila, my jsme taky byli takovej trošku pytelblech, takový opravdu hejno, který chtělo hrozně dělat dobře divadlo a po svým. A taky jsme chtěli najednou být bohémové, pochopte, my jsme najednou byli v centru dění, kousek od Karlova mostu, divadelní fakulta.
5: Jasně, takže když se na stala, kampu místo
4: a když se stala právě na tu hospůdku.
3: A šla někdy Regina s vámi?
4: Šla. Několik hereckých hodin jsme strávili v hospůdce na kampě.
3: Dá se vůbec herectví naučit? No to řemeslo by se mělo dát naučit, ale
5: no
3: pak...
5: No tak musíte se naučit řemeslo.
3: Tu osobnost je třeba rozvíjet a ty ji musíš jako pedagog rozpoznat, v čem je jedinečnost toho člověka.
5: Ne, to se musí

0: Je složitá, těžká práce, tak jako naučit se zlatníkem nebo truhlářem nebo krejčovou dámskou. To jsou strašně složitý technologické věci a pokud je neumíte, tak každá žena ví, že to není to též, jako dát k sobě dva kusy látky, sešít to a už budete mít blůzu. No.
1: Ne, tak znalost toho řemesla nerozporujeme, ale tu jedinečnost každého z těch uchazečů si musela asi rozpoznat a lehce navigovat dotyčného, aby se o ní uměl opřít, ne? Nebo...
0: Říkáš to hezky, já jsem si vždycky psala takový deníky, ano, a někdy, když tak na to při nějakém stěhování padnu, tak je to docela zajímavé si
1: Jak
0: přečíst,
1: jsi to trefila, jo?
0: co jsem, no, anebo netrefila, co jsem si tak třeba psávala, no.
1: Vzpomeneš si, jak jsi viděla Vítka jako studenta herectví?
0: No, tak si
2: Psala
0: vzpomeň.
2: jsi si o mě taky deník?
1: Jsi zvěčněný asi.
2: Ano.
0: Pavel byl přece člověk, který jako dokázal už v tomto raném věku hereckém velmi překvapit, že jo. On se pořád tvářil, že je malý, křehký, drobný a není agresivní a podobně. A když potom jako přišel dělat zkoušky jako semestrální, to znamená, že postupové zkoušky, že jo, a vešel do té třídy. No, to nebudu vykládat, tu příhodu. Nemůžu říct, co si mi promet.
2: My jsme totiž měli v ročníku spolu takovej, já bych řekl, takovou zdravou rivalitu. Protože my jsme všichni jsme chtěli být dobrý. A to víte, to je hodně kohoutu na jednom smetišti. A proto já jsem obdivoval pedagogický tým a konkrétně teda Reginu, kterou jsme měli vlastně jako naši ročníkovou pedagožku posléze, tak jsem obdivoval, že to dokázala ukočírovat tolik individualit vlastně na poměrně malém území. Ale musím ti k tomu ještě říct, že když potom jsem vlastně začal od toho divadla vlastně a posléze přes pop music se dostal k muzikálovému herectví, kde je to velmi možná ještě o něco složitější, že kromě toho zpívání a tancování a tak dál, že když nechceš, aby to bylo jenom prázdný tóny, tak a teď, když máš monolog, tak těch slov tam máš hrozně moc, ale když držíš jeden tón na 16 taktů třeba, tak musíš pořád tu emoci v sobě držet. A tam jsem si vzpomněl právě, a to jsem
1: Na
2: vděčnej,
1: pedagožku Rázlovou.
2: ano, na řemeslo. Protože ať už to bylo, jak chtělo, a my jsme třeba nebyli vždycky hodní, jsme zlobili, ale jednu věc mi škola a Regina teda dala, a to bylo řemeslo. A tisíckrát jsem si na to Regino vzpomněl, protože třeba v Plesu upírů nebo v Bídnících, což jsou velký příběhy, těžký role, tak to jsem si říkal, kdybych já tu dámu neměl, tak prostě dneska bych tohle to nedal.
0: Ano, výborně, děkujem.
1: Tak jak vzpomíná teď Pavel na tebe jako na svou pedagožku, tak já jsem nejednou tady v naší herecké šatně, hráli jsme tu spolu s Reginou. Jak jsi slyšel tebe, jak vzpomínáš na velkého mistra pedagogiky Miloše Nedbala?
0: Ano,
1: V čem
0: ano.
1: to spočívalo, to jeho mistrovství, teď myslím, pedagogické?
0: Aha, no, to není tak jednoduchá otázka, ale není to úplně na ní jednoduchá odpověď. Jednak to byl vynikající herec, kterého my jsme si jako studenti nesmírně vážili. A chodit se dívat do, nebo dostat drobnou práci v Národním divadle, jako přinést psaní nebo postrčit v nějaké inscenaci někde židli a vidět tak zblízka tyhle ty bardy, tyhle velký hráče, jak vlastně pracují, jak se chovají, v čem je ten vtip, jak se změní z toho civilního, starého, pohodového pána najednou v majitele klíčů, který vládne prostě půl planetou. Tak jako my jsme si toho strašně vážili, že jsme měli tuhle tu možnost. A musím říct, že my jsme ty herce a ty pedagogy opravdu obdivovali. Já nevím, jestli to dnes ještě je, zdá se mi, že asi ne, ale že to byli učitelé, kteří jako pro nás to byl skutečně vzor. A myslím si, že to sehrává vždycky ve vztahu.

0: vztahu učitel, žák, jako velmi mnoho. Co?
1: Velmi mnoho, protože my jsme vás, Regino, taky obdivovali. Na tebe jsme chodili do Národního, na Jana Přeučila jsme chodili, tenkrát byla avantgarda v divadle Na zábradlí, bylo tam spousta nádherných představení a to byl vždycky takovej zážitek, ale bylo to taky zavazující, protože když člověk viděl, že ty jeho kantoři jsou na jevišti tak výborný, tak si říkal, no jo, já bych chtěl být taky. No jo, ale ono to nepřijde samo. Takže já
0: Takže
1: si
0: jste,
1: myslím,
0: no
1: že
0: jo,
1: tohle, co
0: no.
1: Regina řekla, že to je pro tu výuku a pro to budování té osobnosti toho člověka strašně důležitý. Že člověk by měl mít rád svý kantory, protože mu rozumí a protože je obdivuje.
0: Ano, tak to bylo. Pan profesor byl, jak říkám, velmi pohodový, příjemný. Ve chvíli, kdy nás učil, tak pro nás už jako starší pár, dneska mi to přijde jako blbost říkat, že byl starší, no. Ale dobře, on, když začal na něčem trvat, jakože takhle to bude, tak dokud jste to neudělala, tak vás nepustil. A žádný jako, a já to vidím takhle, a já to cítím takhle, a já bych myslela, že no tak to jste mohl říct tak dvakrát.
1: Můžu ti na to něco
0: Ano.
2: říct? Byla stejně důsledná,
1: Ty jsi mě
2: Regina.
1: jednou nechala vejít do místnosti 40krát a po 39. jsem slyšel zachrastění Regina. Tenkrát nosila spoustu náramku, to byla móda. Chrastila těma náramkama a volala. Já jsem jenom vzal za kliku, strčil jsem tu hlavu do té učebny a už se ozvalo. Nevěřím, nevěřím. 40krát.
0: Jo? A to nás vzal třeba do Národního divadla, nechal rozsvítit jeviště a nechal nás jednoho po druhém vejít do té obrovské stodoly, do té obrovské prostory. Národní divadlo má 1000 míst, to je skutečně obrovský dům. A úkol zněl, vejdeš, pozdravíš, řekneš, jak se jmenuješ a řekneš, Štrůdl. No, tím jsem dokázala tejrat dalších 40 let.
2: To ti předal profesor Nedva. Pavlíku, ty jsi už během studia činoherního herectví začal toužit po zpěvu a věděla to tvá profesorka Rázlová?
1: Ano, věděla. Věděl to
0: Ano,
1: celý ročník.
0: věděli to všichni ve škole.
1: Věděli, protože já jsem u sebou ustavičně nosil kytaru. Pořád jsem hrál, náš ročník miloval Kubišovou, Neckáře, celou tu zakázanou z 68. prostě tu kulturu, Golden Kids a tak dál. My jsme to uměli Přenosilovou, my jsme to prostě uměli
0: Ano,
1: desítky
0: ano.
1: písní, dokonce přiznám se, jednou jsme šli na Karlův most, Regina s námi, my jsme tam z Rudýho práva udělali takovou tu papírovou čepici, já jsem zpíval, náš ročník tím vydělal od nebohých turistů spoustu peněz. Hádejte, co jsme s těmi penězmi kolektivně udělali večer.
2: No,
0: No.
2: uhodneme.
1: Ano. Propili.
0: A
1: Ale...
0: již tehdy se zrodila v Pavlovi myšlenka, že by si tím zpěvem mohl
1: Jenomže nebylo
0: vydělávat.
1: tehdy, vlastně nebylo kde muzikál
0: To nebyl
1: studovat, to
0: muzika.
1: vlastně to nešlo. Čili já jsem si říkal tenkrát, dobře, mě činohra baví a bavila vždycky, to zpívání taky, takže vlastně to v podstatě potom samovolně vyústilo v to, že já samozřejmě kromě světáku a různých jiných titulů, ve kterých jsem účinkoval, tak jsem ale v podstatě zakotvil nakonec v muzikálu, kde si jak zahraju, tak zaspívám.
2: A vydatně si Pavel Vítek zaspívá v této rozhlasové hodince. Zazní tři písně a všechny tři s Vítkem.
3: Má!

0: Tuhle písničku si napsal Pavel Vítek a jak nám teď prozradil před 32 lety sám. Jak se to přihodilo?
1: Protože mi nikdo nechtěl napsat hit. Já jsem se osamostatnil, odešel jsem od kapely, se kterou jsem v 80. letech vlastně se stal tím pop idolem, a protože jsem si to chtěl dělat po svém. A tak jsem si řekl, dobře, když mi ten hit nikdo nechce napsat, tak já si ho napíšu sám. A tu písničku jsme vypustili do éteru. A já jsem měl pocit, že přes noc se stane hitem, nestalo se nic. Já jsem odjel s Lucí Bílou do Hamburku, kde jsme 3 měsíce ve Schmidt teatru působili v pořadu Muzikálová horečka. Mimochodem, byli jsme tam velmi úspěšní s tím. A když jsem se vrátil, tak tenkrát byly ještě ty celní kontroly na hranicích. A paní celnice vytáhla najednou moji fotku a říká, podepsal byste se mi? A já říkám, no ano, mě to udělalo samozřejmě radost, jo. Takže už jsem byl v takovém dělíku, kdy se na mě začalo trošku po tom úspěchu o tom, že má 17, má svůj den, na mě začalo zapomínat. A ona říkala, vy máte tak krásnou novou písničku. A já, když jsem byl v tom Německu, já jsem netušil za toho čtvrt roku, že se to tady stalo hitem. Tehdy nebyly mobily, nebyl internet, nebylo nic, takže já vám měl takovou radost, to se ani nedá popsat.
0: Stal se s idolem popovým, nicméně pak tě možná, nechci mluvit za tebe, začalo divadlo chybět a přišel už Karlín a muzikál.
1: Velmi mi začalo divadlo chybět a zkusil jsem několik činoher a neměl jsem asi štěstí na titul, ale, nebo tituly, ale pak právě přišly nabídky z muzikálu Drákula, pak už přišli Les Misérables bídníci a já jsem vlastně začal Miss Saigon, Pomáda, posléze Mamma Mia, Ples upíru, Phantom opery a já jsem vlastně postupně se začal z toho popovýho zpěváčka vlastně prospívávat i díky samozřejmě hodinám klasického zpěvu u pana Klezly jsem se začal prostě prospívávat k tomu náročnějšímu repertoáru a mě to začalo hrozně bavit. A myslím si, že v podstatě, když bych to měl takhle obloukem uzavřít, je jenom logickým vyústěním to, že jsem se nechal po takřka 40-leté kariéře a velice rád přemluvit, abych se stal součástí formace 4 tenoři. A musím vám říct, že to mě baví úplně nejvíc.
0: Tak, Reginko, a pojďme k tobě.
2: Ano, tak už seš u mě.
0: Končíš Damu a namíříš si to na Kladno.
2: Ano.
0: Moje první angažmá, mimochodem, tam jsme se nepotkali, já jsem
2: ale
0: šel
2: chvilku před tím, už ve třetím ročníku jsem byla v Hradci Králové.
0: A tam jsi hostovala v čem?
2: Minuty na hodinách, William Saroyan. Pak jsem tak chvilku se trápila v Národním divadle, protože já jsem velký trémista a právě trpěla jsem kvůli panu profesorovi Nedbalovi tím takovou tou úžasnou úctou k těm mistrům, takže když mi ještě vlastně jako studentce nabídli práci hostování v Národním divadle, tak já jsem nebyla schopna vůbec normálně mluvit z toho strachu a z toho... A ta jsem říkala, no takhle se týrat nebudu.
0: Ačkoliv... Hrál v představení pan profesor Nedbal? Že by tě povzbudil?
2: Ten v tom nehrál, ale my jsme tou dobou spolu jako nemluvili, protože pan profesor se hrozně na mě rozlobil, že jsem právě odešla do toho Hradce. Že jsem nezůstala jako dodělat čtvrtý ročník v disku, ale že jsem odešla už nedočkavě hrát divadlo do Hradce Králové. Takže pan profesor potom, jestli vás to bude zajímat, pak jsme se usmířili, ale to je jiná historka.
0: Hrála jsi v nějakém představení s ním? Stihla jsi to?
2: Ne. Někdy v televizi, někde něco. To ano. No, šla jsem na to Kladno.
0: Na Kladně tam zhrála velký repertoár.
2: Ano, to.
0: Jste tam byli s Jarkou Obermajerovou spolu na tom Kladně?
2: Ano, ale nejzajímavější z tohohle je taková historka, že tam jsem přišla taky za panem profesorem Dvořákem, který byl ředitelem, že bych tam šla. On to seděl a říkal, no Regino, ano jistě, zítra budete hrát Záskok na Karlštejn. Ve hře Noc na Karlštejně napsal Jaroslav Vrchlický. Budete hrát Alenu. Paní Bohdalová nemůže. A tak se taky stalo. Ano. A já jsem skutečně druhý den poprvé přijela na hrad Karlštejn, dokonce poprvé v životě. A úplně na stejném hradě Karlštejně, kde dodnes hrajeme Noc na Karlštejně s Pavlem. No, to je taková jako líbůstka.
0: Ale už, nehraješ, ale, už nehraje Alen.
1: Ne. Regina je skvostná paní Ovka.
2: Ovku.
1: A já, králci perský, se snažím vždycky.
2: Jako přiběhne, ano, jako želový ženský. Ano, to ano. No a, tak jsem, a tam jsem se vycvičila v tom záskoku, tak opravdu jsem se to naučila, paměť jsem ještě měla dobrou a všechno jsem měla, tak dokonce i jako, že by tady by to takhle vtipně šlo a tady by to takhle vtipně šlo a tam byl Ludvák Notek, jistě pamatuješ, no. Inspicient, ten tak na mě jako chvíli jako koukal, bodil mě, jako tam jsou jenom dvoje dveře, kudy můžete odejít a přijít, že jo. Chvíli mě koukal, pak říkal, pojď sem, tohle jsou blbosti. Jiřina takhle vejde, tady udělá tohle, tady je pauza, tady uděláš tohle. A já jsem se nadechla, jakože řeknu, že já mám nějaký vlastní názor. On se na mě podíval a řekl, ne, Jiřina to dělá takhle. Tak já vám něco řeknu. Paní Bohdalová je geniální. Já ji od té doby považuji skutečně za geniální, protože já jsem přesně to tedy udělala na kroky přesně. Tak, jak mi řekl ten Ludva, já jsem měla aplaus. Měla ho vlastně ona, protože já jsem popsala to, co ona vymyslela. No ale tak jako jenom, že takhle to bylo nakladně. Tak,
0: no a Reginko, kdy si tě všimla kamera? Na škole nebo pak nakladně?
2: Na škole. Na škole jsem dělala konkurs, dnes se tomu říká casting. A pan režisér František Filip připravoval film Utrpení mladého boháčka.
0: No prosím tě.
2: Hlavní roli Pavel Landovský a potřebovali tam takovou tu dívku. No, tak jsem to tak
0: to
2: jako...
0: Byla opravdu tvoje první zkušenost ano, před ano, kamerou, tahle ano, famózní ano. role v tomhle famózní
2: ano,
0: filmu?
2: Ano, já jsem poprvé viděla i maskérnu a kameru a tak fakt, já jsem byla holka zvenková, fakt jsem to netušila. A ta maskérka na mě tak koukala a říkala, ty se neumíš odlíčit, viď? Já vůbec nevěděla, co to je.
0: Součástí této hodinky je vždy ukázka z rozhlasového archivu. To nemusíme bloudit, že bychom šli opravdu do vzdálenější minulosti, protože to je ukázka ze hry, kterou natočila v loni v roce 2023.
3: Neměl jsem ho do té nemocnice brát, měl jsem ho přivést sem, tam, kam patří.
4: Udělal jsi dobře. Kde jsi ho našel?
3: Na tržišti. Zrovna si svlékal kabát. Chraň Bůh každého, kdo by mi chtěl bránit, zvolal a mrštil kabátem o zem právě jako lýr ve scéně z bouří. Jestli pak půjde vyčistit.
4: Co bylo dál?
3: No, schodil klobouk, mal sotva rok, a začal po něm skákat. Zvedl obě ruce, jako když proklíná gonerilino luno a zvolal, jen nezešílet, bozy.
4: Bylo kolem hodně lidí.
3: Pár se jich tam sešlo.
4: A neměl zdopustit, aby ho takhle viděli na veřejnosti.
3: No, to se hezky řekne, když je povšem. Jedna paní mu chtěla s těmi svršky pomoct a on jí povídá, děkuji vám, ale o mě se stará Normen. Bez Normena bych byl ztracený. A vyrazil pryč. Netušil jsem, že dokáže tak rychle utíkat. Stopoval jsem ho podle svršku, které cestou odhazoval. Našel jsem ho, jak se opírá o kandelábr. Plakal. Odvedl jsem ho do špitalu.
4: Co budeme dělat? Za hodinu budou v sále diváci.
3: V první řadě se nerozčilujte.
4: Zatelefonovala se Meč. Ta si bude vědět rady.
3: No, ano, ona bude rozumná, jako vždycky.
4: Doktor se mě ptal, jak se v posledních dnech choval. Prý, nevšimla jste si něčeho nepatřičného? Nepatřičného?
3: A co jste mu řekla, smím, když se zeptat?
4: No, lhala jsem. Řekla jsem, že byl úplně normální. Zrovna včera v noci jsem se probudila. Sklánil se nade mnou. Byl úplně nahý. Řekl, díky, že o mě pečuješ, ale nedělej si starosti, prostě o mě pečuj dál. Tuším totiž, že se dopustím násilí.
0: Hm. charakterní rozhlasová herečka Regina Rázlová v rozhlasové inscenaci Garderobiéra slavné hry. Poznali jsme s Reginou Viktora Prajze.
2: Král, no to je těžký jít s takovýma mistrama jako do práce, protože ty mistři jsou tak dobří, že opravdu všechno, co uděláte, je o mnoho horší. Takže to je, i když máte třeba jako menší tu roli a nezáleží jakoby tolik na to, tak jenom to jako sledování třeba toho mistrovského Viktora zabere tolik energie, že jdete stejně zbytej domů, jako kdybyste hrál nevím co. Ne, to je skutečně mistr. Teda.
0: Ne, to seš mistr. Nepatřičně skromná, Reginko. Ty seš taky paní herečka. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, rozpravy Milana Hajna, našimi hosty jsou Regina Rázlová a Pavel Vítek. Mimochodem s rozhlasem spolupracuješ stále a teď ti chci vzdát veřejný hold, Reginko. Netajíš, kolik ti je let a je to skutečně šok, že v tomhle věku Regině bude v červenci 77 let, je na vrcholu své herecké kariéry. Ta skutečně teď kulminuje. Rázlová kraluje ve velkém divadle, na velké jeviště patří, v divadle na Vinohradech, kde oni opírají repertoár. Rázlová natočila famózní film v titulní roli Tancuj Matildo, hraje v současných televizních seriálech, televizní stanice napříč stanicemi se vlastně oni rvou.
2: Ještě chybí lednička.
0: No, přátelé, to je na velký aplaus.
2: Děkuji. Díky. Děkuji vám, že to vnímáte. Opravdu si toho vážím.
0: Nicméně ty mluvíš stále o herecké pokoře, o hereckém řemeslu, ale třeba v Tancuj Matildo jsem viděl, že jsi zhrábla skutečně i do vnitřnosti. A to bytostně tam ty jsi v životě zažila opravdu i mezní chvíle a já jako bych to v tvých očích v některých chvílích v tom filmu čtu a to před tebou smekám znovu, jakože jsi skutečně hrábla do těch vnitřností.
2: Jo, hrábla. Fakt je, že hrábla, ano. To je to ono, to vypadá, že to je velmi jednoduchý film, taky je jednoduchý. Je jenom, že tady platí, že v té čisté jednoduchosti, v tom bez zákrut, bez takových falešných emocionálních kliček je potom ukrytá ta síla, to, že to opravdu působí dobře. To znamená, že ten film je... Mně se líbil teda.
0: No ne, nejsi sama, potlesk to stvrzuje. Ta Rázlová mě vždycky fascinovala tím, že je nejen bravurní, řemeslně vybavená herečka, ale zároveň je nesmírně, teď se tomu říká, autentická. To znamená vnitřně pravdivá. Spousta herců je na jevišti, protože se chce líbit. Rázlová vstupuje na jeviště proto, abyste jí věřili. A my jí věříme.
2: No hlavně děkuju. A jako mým krédem je vyprávět příběh. To je důvod, pro který přicházím na jeviště. Protože já jsem přesvědčená, že vyprávění příběhů je to, co nás civilizuje, co nás pedagogizuje, co nás vychovává. Ať už umíme mluvit, nebo neumíme psát, číst jakýmkoliv jazykem před 1000 lety nebo 10 000 lety, vyprávění příběhů je to, co nás jako posouvá a to, co máme v paměti. Takže my, kteří se vlastně živí vyprávěním příběhů, jsme povinni je vyprávět pravdivě, protože tím ukládáme do paměti, hrabeme do paměti vlastně lidstva, každého z nás, do genetické paměti, jestli to je nebo není pravda. A jsme za to zodpovědní.
1: To je tam je podle mých zkušeností základní faktor je upřímnost. Protože pokud není upřímnost, není věrohodnost. A když není věrohodnost, tak to k tomu divákovi nedošplíchne. Protože, víte, třeba, já to zbagatelizuju trošku. Ve většině těch muzikálů, a teď nemyslím ty opravdu světové tituly, jsou to velký příběhy. Třeba Bídníci, obrovský příběhy, Francouzská revoluce, je tam spousta smrti, spousta lásky, spousta vášní. A teď si vemte, že vy máte Ta stupnice má jenom 8 základních tónů a ty jsou v různých kombinacích. A buď to se vám ty melodie líbí, nebo vás něčím opájejí, nebo vás fascinují, ale vy tam nemůžete přijít a jedním okem se koukat na dirigenta, že jste v pořádku, že zpíváte tak, abyste s těmi smyčci a s tím orchestrem zařezávali a bez toho to nejde. Ale vy musíte ještě prodat tomu divákovi to, co říkala Regina, tu emoci. Tu emoci, která vlastně dovypráví, kromě těch tónů a těch slov, většinou ty muzikály mají překrásné texty, tak vlastně ta opravdovost, ta upřímnost a všechny tyhle ty složky dohromady, to je to, že ten příběh najednou toho diváka zvedne ze židle v tom slova smyslu, jakože že jde s vámi. A to cítíte. Věřte mi, že to je pocit, který když na jevišti nastane, tak to si vždycky říkám, je dobře, že jsem se na to dal.
2: Ano.
1: Není to vždycky, je to vzácný.
2: Není
1: a je to krásný.
2: Vždycky, ale chceme, aby to bylo co nejčastěji.
1: Protože věřte nám, my máme strašnou radost na jevišti. To vy nevidíte dozadu, ale my máme opravdu vždycky radost, když se nám daří vás jako publikum získat na svoji stranu. To je v podstatě pro nás, možná Regino se mnou budeš souhlasit, asi to nejhezčí zadosti učinění.
2: Ježiš, to já mám, ano.
0: Souhlasíme všichni, ano. Tak to je. A je dobře, že ses na to, Pavle, dal a umíš v těch muzikálech i zúročit to, co nebylo zrovna to nejlepší, co jsi v životě prožil, protože to k herectví patří. A teď se, jak neprožila život, nebyla to procházka růžovým sadem Regina, tak v tom minulém režimu, jak jsi to neměl jednoduché ani ty. Já se vracím do doby, kdy jsi byl ten ženský a dívčí idol, dělal si žánr pop music a byly tu tisíce tvých faninek a ty se zápasil s tím přiznat, nepřiznat, že jsi homosexuál. Jak ti tenkrát bylo? To muselo být velmi složité.
1: Já to nepovažuji za sexuální orientaci, já to považuji aspoň ve svém životě za citovou orientaci. Takže, jestli tě můžu opravit. Takže víš, já jsem to měl tak. Já jsem nikdy nebyl pro to svoje publikum a je pravda, že v těch osmdesátkách jsem visel snad v každém dívčím pokojíčku. Možná i u některé z vás.
2: U nás doma taky.
1: Ale víte, já jsem nikdy nebyl pro to publikum, ženské publikum. Jsem nikdy nebyl nějaký takový ten macho samec, který prostě přijde a teď to tam rozfláká. Ne, já jsem byl vždycky prý pro ně takový, pro to publikum takový kluk odvedle se tomu říká v terminologii, jako jsou typy v herectví, tak v písni. Já jsem vlastně zpíval o lásce. Jako takovej kamarád, kterým se prostě ty holky, jakoby se mu mohly svěřovat, nebo on se svěřoval jim. Byly to hezký příběhy. Já jsem vždycky chtěl zpívat o pěkných věcech, třeba smutných, ale chtěl jsem o nich zpívat pěkně. Chtěl jsem, aby vždycky těm lidem, který ty písničky poslouchají, aby jim to třeba v životě pomohlo, když jim je smutno, když se jim nedaří, nebo naopak jim dodat třeba energii, když se rozhodují o nějaký důležitý věci. A já si myslím, že v tomhle písnička je možná ještě v něčem silnější, protože ona má nejenom slova, ale ona má i melodii. A když ty dvě složky, a věřte mi, naspíval jsem těch písní několik set, když ty dvě složky skutečně jdou ruku v ruce, a je to geniální, když se to někomu povede, tak pak, když zpěvák přijde a jenom to umí prodat, tak já si myslím, že to je ten nejkrásnější zážitek, který vy jako publikum a já jako interpret můžu zažít.
2: Jasně, mě taky je úplně jedno, jakou má kdo orientaci a bylo mi to teda smrtelně jedno, celé naprosto, 100% celé.
0: Už během studia,
2: ale jako mě takový věci vůbec jako nezajímají v životě. Nikdy ale. Jako jestli chce někdo přijít a povídat si se mnou o svým, jako třeba sexuálním zážitku, ježiš, no to jsem jedno ucho.
1: Prosím. My jsme s Reginou řešili úplně jiné věci.
0: Její sexuální zážitky.
1: Ne, já si pamatuju, Regino, jak jsme jednou právě měli jednu z těch našich hereckých hodin, kdy bylo venku hezky a nechtěli jsme tu hodinu trávit na učebně, tak jsme šli na Karlův most. Ano. A takhle jsme se zasněně dívali na tu kampu a já jsem říkal, je, to jsou krásné domky. Já bych jednou takovejhle domek taky chtěl mít. A Regina zachrastila těma náramkama a řekla, a co pro to děláte, Pavle? A mě vám to tak nějak tady uvízlo. A tam jsem pochopil, že samozřejmě člověk musí svoji dráhu vést nejenom tou stránkou uměleckou, ale i tou seberealizační, protože víte, jako každý z nás jsme spojený nádoby, jo, několik nádob. A v každé z těch našich nádob, která nás dohromady vytváří, ať už je to naše profese, naše city, naše závazky a tak dál, prostě to všechno musí štimovat. A já tím jenom chci říct, že Regina byla nejenom výborný kantor herectví, ale že mě i tenkrát vlastně vnukla tu myšlenku, že když chci něco dokázat, tak zatím taky musím co? Jít. Tak. Regino, za to ti děkuju.
2: Děkujem, děkujem.
0: Kamarád a kluk od vedle nám teď zaspívá slavnou píseň Asi do věže.

0: slyšel jste ten hlas?
1: Tak, Pavle, je hlas. Tu noc na Karlštejně.
0: To byl ženský hlas.
2: Ano.
1: Tak hrajete tuhle... dodnes.
2: Ano, to je, hrajeme, ano. Ale než se k tomu představení dostaneme, tak já jsem tuhle tu píseň, a z toho jsem měl obrovskou radost, dostal tehdy od Karla Svobody, autora hudby, jako dárek. A bylo to takové poděkování za moje účinkování v muzikálu Drákula. A já jsem tehdy jako první český zpěvák vydával muzikálový album. Všichni říkali, proč děláš muzikálový album, teď to chce nějaký hity. No a k tomu vydavatelství udělalo další novinku, kterou do té doby nikdo neměl. Já jsem měl, a na to jsem byl teda tenkrát pyšnej, to si vám musím přiznat, já měl billboardy na domech. A já jsem jel domů a tam na mě koukal velký Pavel Vítek a já jsem si říkal, já jsem si připadal jako no, bylo mi kolik mi bylo, že jo, připadal jsem si jako taková hvězda. No, to vás samozřejmě neposune nikam, posune vás jedině ten repertoár, ale dodnes jsem rád, že jsem to muzikálový album udělal. Tohle to vlastně, tenhle ten stupínek muzikálového alba, které mimochodem bylo velmi úspěšné, mě vlastně posunulo dál. A možná už tehdy ten osud vycítil, někdo ten můj anděl strážnej, že bych tu písničku mohl jednou zúročit i tím, že když už jsem se tomu herectví věnoval, že ta noc na Karlštejně, že když by se na tom Karlštejně hrála, že já bych tam tuhle píseň mohl zpívat. No.
1: A ten někdo už byl Janis.
2: A to byl Janis, který vymyslel, přiznám se, na jednom flámu s kastelánem. Jsme vymysleli, jsme říkali, proč se na tom Karlštejně nic neděje? Jenom prohlídky. No právě, ale to už bylo, Regino, ale to už bylo asi, já nevím, desítky let, co tam vlastně žádný divadlo nebylo. Tak jsme říkali, pojďme to sem vrátit. A mimochodem, ty jsi byla hned jedna z prvních, která nás napadla. A takže jsme vlastně vytvořili comeback, vlastně, jak se to dneska říká, prostě návrat muzikálu Noc na Karlštejně.
1: Regina vždycky milovala velké jeviště a teď se na velké jeviště vrátila a hraješ tuším ve třech titulech v divadle na Vinohradech. Co byla poslední premiéra?
0: Poslední byla premiéra nedávno, to pár dnů vlastně. Jmenuje se to Srpen v zemi Indiánů. A jako dali jsme to, dali.
2: Dali je jste to skvěle. Já jsem na premiéře byl a já se vám něčemu přiznám. Přestože jsem znal ten příběh, to byl tuším film z Meryl Streep, není to žádná veselá záležitost. Tam se skutečně jde na dřeň v těch charakterech. To nechápete, jak se k sobě lidi můžou chovat. Lidi z jedné rodiny. Ale to je tak natvrdo všechno řečený, ale tak skvěle od všech zahraný. Úžasný užití hudby, úžasně nasvícený, hezký kulisy. Je to prostě já jsem měl radost, opravdu jsem měl radost, že po dlouhý době vidím v Praze krásný představení.
0: Já. Dobrý. Dobrý.
1: No a tak jo. Pojďme k tvým šťastným chvílím, které zažíváš v projektu Čtyři tenoři. To už tady byl aplaus, když si to zmínil letmo, tak jak se to zrodilo vůbec? Zase Sidovský?
2: Taky, ale vlastně byla tam, ano, Janis nás obsadil všechny kluky, co jsme v tom seskupení, nás obsadil s Českým národním symfonickým orchestrem, tuším v roce 2017, do jednoho muzikálového gala show. A dirigoval to pan Marcello Rota, což je dvorní dirigent Andrea Bocelliho. A když nás slyšel, a nás to teda nikdy do té doby nenapadlo, dohromady zpívat, řekl, to je zvláštní souzvuk. Ty kluci by měli spolu zpívat. No a Janis, protože má toho producentského ducha, tak zkusil nejdřív jednu nahrávku, pak bylo rovnou album, protože to bylo úspěšný, bylo zlatý, platinový, pak druhý album, taky zlatý, platinový, teď se chystáme do studia se třetím albem a máme za sebou vlastně, teď budeme v létě slavit 250. koncert, kde jinde než na Karlštejně. A musím vám říct, že to, co teda mě teď už trošičku nad ránem budí, taková ta tréma, Regino, ty to znáš určitě před premiérama a tak dál. My jsme dostali úžasnou nabídku do New Yorku, do Carnegie Hall. Oni si nás teda nejdřív, což jsem ani netušil, oni si nás proklepli, proklepli, tam nemůže zpívat každý, to oni si vybírají, musíte zaslat repertoár a tam je nějaká umělecká komise, která rozhodne.
0: Umělecká rada, správně.
2: Ano, a ta rozhodne, jestli můžete v Carnegie Hall koncertovat, anebo ne. Tak zaplať pánbůh, my jsme prošli. A já se tam hrozně těším, opravdu těším, protože zaprvé nebude to jenom pro krajiny, protože už víme ty předprodeje, že si to skutečně kupujou i Američani, ale řeknu vám, je to takovej závazek, že já jsem se začal šprtat anglický texty, jak písní, tak spojováky. A vždycky, když teď, jak si to řekl, znáš to takovej ten pocit té trémy tady?
0: Jo,
2: takže těšíme se tam moc a doufám, že neuřízneme prostě tý naší český hudby o studu. No.
1: Připomeňme našim posluchačům, že poslouchají talk show z divadla Ungelt, rozpravy Milana Hajná. Našimi hosty jsou pedagožka Regina Rázlová a její student někdejší Pavel Vítek. No, léto je před námi, tak kromě noci na Karlštejně, vy jste cestovatelé, máte něco v plánu s Janisem?
2: Ne, my jsme teď docestovali. já jsem, přiznám se, si splnil jeden takový ze svých snů. Údajně podle jedné takové vědmy jsem strávil jeden ze svých minulých životů v Patagonii. A já jsem skutečně měsíc v té Patagonii teď taky strávil. A bylo to úžasné. Já jsem v životě neviděl, nedokázal jsem si představit, že pojedu 250 kilometrů, tam nebude žádná vesnice, jenom ryzí příroda. Že uvidím, kam až oko dohledne, uvidím bílé vrcholky hor, že vlastně tam nevládnou zákony lidí, ale zákony té krásné přírody. A lidi před ní mají pokoru, lidi jsou tam skromní, ale šťastní. A musím říct, že to byl pro mě takovej zážitek, že asi na to minulém životě něco bude, protože se tam zase chci vrátit. Přesto všechno, že jsem se tam šplhal po horách, kolikrát jsem si říkal, že už snad jsem to ani neměl, že prostě je to na... Hrábnul jsem si opravdu fyzicky na dno, protože tam vám nikdo nepomůže. Ale bylo to krásný, takže to bylo moje cestování. V létě budeme cestovat se 4 tenory po hradech a zámcích a budu cestovat, ale to možná jenom v Bačkorách, přes kopec na Karlštejn, na hrad Karlštejn, kde budeme hrát noc na Karlštejně a jak už jsem říkal, moc se na to těším a mimochodem víte, že nám zatím, já to třikrát tady zaťukám, nechci to zakřiknout, ale my se vždycky před sezónou jdeme celý soubor do kaple svatého kříže pomodlit, aby nám nepršelo.
0: No, někteří tam musí mít za sebe záskok. To je asi 185 schodů. Takže Pavel chodí za mě.
2: Ano, já vždycky poprosím i za Reginu, ale musím vám říct, že za těch 9 sezon nám skutečně pršelo jenom jednou a to chvilku. Tak.
1: Tak držíme palce.
0: Ano, ano.
1: Reginka asi na konec světa nepojede za dobrodružstvím.
0: Ne, můj konec světa se jmenuje Jánské lázně.
1: Ano.
0: A tam se všemi svými končetinami radostně skončím, protože jestli to někde uměj a jestli někde dělají poctivě rehabilitaci a jestli se postarají, tak ještě jako... promiňte, postaru, tak je to v Jánských lázních. Nazdar, těším se.
1: Tak si to užij.
0: Ano.
1: Takže dospěli jsme k závěru. Já moc děkuji, že mezi nás přišli a pobyli s námi Regina Rázlová a Pavel Vítek.
2: Děkuji za pozvání a nashledanou.
1: A loučím se s vámi i já, principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hajn. Takže na viděnou a naslyšenou.

0: hudby plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Příjemný poslech. U pořadu Hudební delikatesy vás vítá Saša Vébrová a Vladimír Truc. Měsíc květen se sice pomalu chýlí ke konci, ale já věřím, že májová nálada nám vydrží ještě dlouho. Vždyť máj, to je lásky čas, jak praví známá báseň od Karla Hynka Máchy, a proto patří mezi nejkrásnější období v roce. A já vám teď k tomu nabídnu skladbu od 4 Karlů. Tak toho prvního, Karla Hynka Máchu, jsem už jmenovala. Jeho báseň inspirovala Karla Svobodu a Karla Šípa k napsání písně Mám rád Máchův máj, no a ten 4. Karel, tedy Karel Gott, vám ji teď zaspívá.

Láska, to je věčné téma. Klasik říká, že kvete v každém věku. A tak si myslím, že vás potěší píseň v podání Edith Piaf, která je prototypem lásky. Té šťastné, oddané i zničující. Komu jinému by člověk věřil slova lásky, jak se v překladu jmenuje následující skladba L'amour d'amour, než právě této zpěvačce.

Že to s láskou není jednoduché, o tom ví i řada mužů. Dokonce i takový fešák, jako byl Elvis Presley, zpívá v jedné své písni, že si nemůže pomoct a musí se zamilovat. Řeknu vám, kdyby tuhle píseň zpíval mě, myslím, že bych si taky nemohla pomoct. Ale člověk nesmí být sobecký, tak se o tu krásnou představu rozdělím teď s vámi.

O Máchovi už jsem tu dneska mluvila. Však taky na Petřínkyho soše chodí dodnes zamilovaní oslavit 1. máj. Ivo Fischer a Zdeněk Petr zařadili píseň, kde opět citují tohoto klasika do muzikálu Filozofská historie. Na konci 60. let ji uvedlo pražské divadlo Rokoko. A právě z této doby je i nahrávka, kterou teď uslyšíte. Má název Máj. S orchestrem Václava Hybše zpívá Marta Kubišová.

Tak jsme se příjemně zasnili, ale když už se v májových delikatesách věnujeme lásce, je třeba říct, že k ní patří i trochu toho smutku a soužení. Třeba proto, že vás váš milý přestane mít rád a odejde za jinou. Co s tím? Snad jedině pustit si písničku Jacquesa Brela Ne me quitte pas, neopouštěj mě.

Tak já věřím, že vás ten váš neopustí, zvláště ne teď v máji. Ale loučit se za chvíli budeme my. Jak se říká, je čas začátku a čas loučení. A o něm zpívá v nádherné písni vynikající tenorista Andrea Bocelli spolu se Sárou Brightmanovou. Myslím, že s nimi i to loučení může být krásné.

Ale abychom nekončili příliš nostalgicky, vybral pro vás Vladimír Truc pohodovou píseň, kterou si Jan Werich přivezl z Ameriky a měla ji v repertoáru i Luba Hermanová. Zpívá o krásném májovém dni, v němž líný tulák sní o moři pív. A za 14 dní se s vámi na setkání opět těší Saša Vébrová.

mňam. A tam zatím mořem pívá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no, tam nesní.

A tam zatím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť,

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Thank you.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V této chvíli zahajujeme po 298. výpravu do naší historie, což je z hlediska Českého rozhlasu číslo nikoli z nejmenších. Na straně druhé v hloubi věku, a to prosím jenom pouze těch českých, se docela ztrácí. Se vší skromností, jak ostatně našemu úkolu náleží, jsou k zdolání další etapy českých dějin připraveni.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. A aby nám úspěch posluchačstva nestoupil do hlavy či do jiných orgánů, o to pečlivě dva.
4: Jaromír Ostrý, v kraji dnešní schůzky jsem se narodil.
1: No, tak tato informace má ze všech, které jsme vám pro dnešek připravili, relativně nejmenší informační hodnotu, ale žádný strach, zbytek bude kvalitní.
4: A kromě toho, já jsem tady režisér.
1: Ovšem, podstata tkví v něčem úplně jiném. Díky inspiraci, kterou se nám stala kniha Petra Hory Hořejše, se můžeme nyní zastavit u další z pozoruhodných osobností, jež u nás zabydlili jagellonskou scénu. Jsou to páni
5: se zubří hlavou v erbu.
1: Především však jeden z nich.
5: Vilém z Pernštejna. Praotec rodu se jmenoval Vaněk, přímým Vanha, a pocházel z uhlířské obce Újčov, ležící nedaleko dnešního hradu Pernštejna. Jeho příběh se měl udát již v roce 564. po Kristu. Tehdejší bájný vládce země, markrabě moravský Jošt Willibald Brandenburg, dlel právě na hradě Zubštejně. Po lesích v okolí hradu se potuloval divoký zubr, který škodil lidem a mnoho jich zabil. Markrabě vyhlásil, že bohatě odmění toho, kdo kraj zubra zbaví. I uhlíř Vaněk zvíře mnohokrát v lese potkal, a kdyby před ním nevylezl na strom, jistě by jej také zahubilo. Jednoho dne, když Vaněk před zubrem zase utíkal, ukryl se ve své lesní boudě. Zubr na něj začal tak dorážet, že uhlíř už nevěděl kudy kam. Vzal tedy kus chleba, napíchl na prut a tomu zvířeti je podal. Tak mu podával postupně všechen chleba, co měl, a zubr se uklidnil. A nejenom to. Vaněk mu pak vždycky, když ho potkal, dával chleba a tak si zvíře ochočil, že zubr bez něho nechtěl být a všechno si nechal líbit. Když Vaněk viděl, že zvíře je ochočené, provlekl mu nozdrami houžev, upletenou z mladého proutí, a toho zubra přivedl na hrad Zubštejn k markraběti. Ten uhlíře pochválil a za to, že zvíře nezabil, ale přivedl je živé, Vaňka bohatě odměnil pozemky, hradem a vesnicemi. Získal veškeré území, které dokázal za jeden den od slunka východu do slunka západu obejít. Na jednom vrchu, jemuž říkali Bezvín, začal si pak někdejší uhlíř stavět hrad, kterému bylo z markraběcí vůle dáno jméno Pernštejn. A na paměť své chytrosti, s jejíž pomocí ovládl divoké zvíře, měl uhlíř i jeho potomci právo užívat jako rodový erb zubří hlavu s houživí v nozdrách. Právě ona houžev byla chápána jako velmi podstatná část znaku, neboť symbolizovala chytrost a rozvahu, která přemáhá hrubou sílu, v tomto případě představovanou zubrem.
1: Hezky nám to vylíčil historik doktor Petr Vorel, kandidát věd, ve své pozoruhodné knize o Pernštejnech, do které převzal pověst z kroniky Václava Hájka z Libočan.
3: Dlužno dodat, že mnozí z nás jsme tu pověst slyšeli trošku jinak, než jaký vylíčil v pábitelské kronice pan Hájek.
0: Ku příkladu August Sedláček.
1: Písecký rodák a neúnavný sběratel informací o našich hradech, zámcích a tvrzích a taky pověstech o nich.
0: Tak ten tvrdí, že dotyčný hrdina sice byl profesí uhlíř, ale jmenoval se Vojtěch a tím chlebem divokého tura nekrmil, Ani náhodou, nýbrž dotyčné zvíře si je bralo docela nevybíravě, přičemž klidně vešlo do chaloupky.
3: Což postiženého naštvalo jednoho dne takovou měrou, že když čirou náhodou otesávaje smrček, spatřil zubra, jak si zase jde k němu pro svačinku, použil onoho stromku k blesku rychlé výrobě houžve, tu provlékl zlodějovými nozdrami a zvíře přivedl na hrad ke knížeti.
0: Pán se podivil a hned na místě jej vyhlásil za muže svobodného a přidělil mu erb s černou zubří hlavou ve zlatém poli
1: a z houžví.
0: Ta nesměla chybět.
3: Nechyběla ani v dalším příběhu uhlíře.
1: O původním povolání hrdiny není v skutku pochyb.
3: Jenže tenhle se jmenoval Věňava a bydlel v chaloupce vysoko v horách Českomoravské Vysočiny.
0: I jeho nevítaným návštěvníkem se stal zubr, který mu pokaždé sežral, nač přišel.
1: Což by už jednoho dožralo.
0: Stalo se tak i Věňavovi, který
5: uchopil proutek mladý a skrze chřípí zubrovi prostrčil. Upletl houžev a vedl zubra podle sebe od toho místa až do města Brna, kdež toho času byl král s dvorem svým.
0: Poněkud rozdíl mezi Vaňkem, který dotáhl zubříka z Újčova na blízký Zubštejn,
3: a Věňavou, který se musel s dobytčetem tahat až do Brna na Špilberg.
1: Autor této verze, česky píšící Polák Bartoloměj Paprocký z Hlohol, nechal uhlíře, aby jednou ranou zubra zbavil hlavy.
3: Načež si mohl postavit na místo chaloupky dřevěný srub, na jehož místě jeho synek jménem Prštan vystavil hrad z bílého mramoru, kterému se začalo říkat Prštejn.
0: Tatík si na panský život nezvykl. Na stará kolena se dal na včelaření.
1: Takových příběhů bychom ještě mohli najít tolik, kolik je na lidských rukou prstů, tedy přinejmenším.
3: Na každém z nich je kousek legendy
0: a taky kousek pravdy.
3: Trošku pomíchané v čase, ale

0: přečteme slova, která se ještě v roce 1539 tradovala o rozsahu markraběcího daru,
1: tak v nich najdeme přesný popis právního aktu, jakým bylo ve středověku vymezení pozemkového újezdu.
0: Aniž na to byl zapotřebí katastrální úřad jako dnes.
2: Výjda markrabě na příhradek a výjda takové zvíře, podivil se tomu škaredému a nepřístupnému zvířeti i promluvil k tomu uhlíři a řekl:
3: že si ty, uhlíři, toho zvířete nezabil, nýbrž si je nám svou statečností a zmužilostí a dobrým vtipem z dopuštění božího živé na hrad náš Zubrštejn přivedl. Tobě tu milost činíme a to, co sobě okolo toho vrchu bez vína nad městečkem Nedvědicí po levé straně leží a co pod ním potom teče, jakž slunce vyjde až zase do západu slunce okolo vrchu, na všecky čtyři strany obejí ti budeš moci, všecko tobě dáti chceme a velikým pánem tebe činiti a v tom dostatečně a přísně porouče ti ráčíme, abys na tom vrchu bez vínu hrad jménem Pernštejn stavěti dal a odtud i potom si tvoji, aby se psali z Pernštejna.
2: A tak ten jistý Vaněk Vanha, uhlíř, na třetí den přede dnem k tomu vrchu bez vínu jest šel a u toho vrchu očekával, skoro-li slunce vyjde. A jakž nejdříve vyšlo, hned šel na všecky čtyři strany až do západu slunce a nemalou krajinu okolo toho vrchu ještě obešel. A tak se jemu obejíti dostalo 18 zámků a 24 tvrze a tak toho času samých rychtářů k Pernštejnu bylo 7 kop. A potom mě bylo markraběti Joštovi Willibaldovi, co jest obešel, oznámil a markrabě Jošt Willibald, vážící sobě slov svých, ne málo, nýbrž mnoho, aby naspátek nešli a k svému vyplnění, aby přišli, obdarování a veliká na to svobodství jemu, totiž tomu uhlíři, na všecko dáti ráčil.
0: Markrabě byl muž na svém místě, takový, který vážil sobě slov nemálo, nýbrž mnoho, aby naspátek nešli. Joštů takových i v politice dnešní bylo by nám třeba více.
1: Pernštejnové si této své pověsti náramně považovali.
3: Ani jim nevadil uhlířský původ prapředka.
0: Prakticky proletářský.
3: Vratislav z Pernštejna, nejvyšší komorník království českého, si dal tu scénu s uhlířem a divokým zubrem vymalovat na velkou mísu svého slavnostního stolního servisu.
2: Jméno Pernštejn vzniklo jako česká hovorová verze německého názvu Bernstein, což znamená v dnešní němčině medvědí kámen, či v mineralogii jantar. Z hradu Pernštejna se slovní základ staršího názvu dochoval ve jménu městečka Nedvědice, ležícího v Podhradí, a říčky Nedvědičky.
0: No a jak to bylo s počátkem Pernštejnu v skutku?
1: Úplně prvním písemně doloženým předkem pozdějších Pernštejnů byl pan Štěpán z Medlova.
0: Profesí?
1: Zeměpanský úředník, který počátkem 13. století působil jako purkrabí na hradu jménem Děvičky na Jižní Moravě.
3: Jméno dostal podle obce Medlova. Ta leží na cestě z Brna do Pohořelic.
1: Jeho majeteček se pomalu pomaličku stával majetkem.
0: Teda se tehdy stával majeteček majetkem.
1: Stačilo stát na té správné straně.
0: To znamená na straně vítězů.
1: Ovšem, pak následovaly výsluhy v podobě správcovství strategických, vojenských nebo hospodářských center.
0: Prapernštejnové zřejmě na té správné straně stáli.
1: Štěpán z Medlova získal své postavení ve službách Přemyslovců.
3: Dostal za ně vsi Doubravník, Drahonín a Dřevnovice.
0: Vida, z jakých původních drobků se později stává dominium.
1: Brzy se to panství začalo rozšiřovat po celém horním toku řeky Svratky.
0: Že byl pan Štěpán správcem na Královském hradě Veveří, to nebyla zanedbatelná funkce.
3: Jaká funkce je zanedbatelná?
0: Taky pravda.
1: Povědomí o dávné souvislosti mezi Veveřím a počátky pernštejnského rodu se promítlo i do jednoho půvabného příběhu.
3: Podle nejstarší pověsti o pernštejnské bílé paní

0: dní se oblíbené domácí strašidlo dopustilo svého osudového prohřešku, kvůli kterému bylo odsouzeno bloudit temnými hradními chodbami právě na veveří.
1: Osudový prohřešek, to zavání pikantní historií.
0: Taky pikantní byla.
1: Co pak se přihodilo?
0: Inu, dívka z pernštejnské rodiny
2: měla se jmenovat Adléta.
0: Byla poslána do služby k markraběcímu dvoru na hradě Veveří. Tam za blíže neznámých okolností...
1: Co?
0: No, co by... Občas se to stává i v nejlepších rodinách. Otěhotněla.
2: Vystavila tím posměchu celý rod.
0: Do poslední chvíle však zapírala a nechtěla se ke svému hříchu přiznat.
1: No tak takových děvčat, a nejenom šlechtických, jistě žilo při vladařských dvorech víc.
0: Strašidlem se však Adléta stala proto, že vyřkla křivou přísahu.
2: Pane bože, jestliže jsem já břichatá, bodejť bych se hned na tomto místě propadla.
1: Což se stalo?
0: Na místě.
2: Strašit však nezačala na veveří, ale na svém otcovském hradě.
0: Vídali tam její přízrak s malým dítětem na rukou.
2: Pokud na sobě měla bílý šat...
1: Narodilo se brzy u Pernštejnů dítě.
2: Pokud si vyšla v černém...
1: Zazvonil v rodině umíráček.
0: Jak se rozrůstal rod, pánů se zubří hlavou v erbu přibývalo.
2: Na konci 13. a na začátku 14. století se z dějin vynořuje Filip z Pernštejna.
0: Ten se stal dokonce nejvyšším komorníkem moravským.
2: Což je ale zhruba všecko, co o něm víme.
0: Jednu věc Pernštejnům upřít nemůžeme.
1: Co to bylo?
0: Dlouhověkost.
2: A nejenom délka věku, ale i čipernost.
1: Čipernost jakého druhu?
2: To bude zřejmé z příkladu Jana z Pernštejna.
0: Žil v 15. století.
2: A ten počal se svou třetí manželkou dítě ve věku notně překročivším 60.
0: Mezi nejstarším a nejmladším z jeho 5 synů činil věkový rozdíl dobrých 30 let.
1: Byli ovšem všichni v skutku jeho.
2: S plodností Pernštejnů byla srovnatelná i válečnická zdatnost.
0: Jan z Pernštejna se proslavil svou statečností v bojích proti 3. a 4. křižácké výpravě v bitvách u Ústí a u Tachova.
3: Dobil dobře přes 100 opevněných měst, hradů a tvrzí, zbořil je a spálil.
1: Říká se o něm v kronikách, jak si počínal během husitských a spanilých jízd do Saské Míšně.
2: Mnoho vozů s drahocenou kořistí tehdy dojelo do Prahy a pokračovalo dál až na moravský Pernštejn.
0: Ani po Lipanech si nepohoršili.
2: Pod svá široká pernštejnská křídla dostali páni erbu se zubří hlavou zpátky hrady Zubštejn, Pišolec a Auersperk, neboli Ušperk, a také městečko Bystřici, které se jim předtím podařilo ztratit.
0: A protože ani to jim nestačilo, vyhlásili takovou menší válku Vídni.
1: Rakouskému hlavnímu městu, co pak jim provedlo?
3: Jan z Pernštejna disponoval vlastní vojenskou hotovostí a účinně vymáhal peněžní pohledávky na městu Vídni.
1: Dozvídáme se od historika Petra Vorla.
3: Domáhal se odškodného za své poddané kupce z Bystřice nad Pernštejnem, kteří byli od vídeňských oloupeni. Jan z Pernštejna odmítl zprostředkující roli římského krále a rozhodl se vymáhat svá práva vojenskou silou. Spor přerostl v takřka regulérní soukromou válku, při níž pernštejnské vojsko dobývalo rakouské pohraniční hrady.
2: Jednotliví Pernštejnové byli poměrně potentní.
0: Jenže jich taky hodně padlo v husitských válkách.
2: V každé generaci pokračoval rod zubří hlavy nadále jenom jedinou větví, i když většinou měl každý z Pernštejnů hodně dětí.
0: Ještě koncem 14. století vídali moravská údolí a stráně spousty jezdců se zubří hlavou ve štítě.
2: Početní bratři, bratranci a prabratranci však mizeli ve válkách.
0: O půl století později zůstali z kdysi početného rodu jenom 2 dospělí mužští Pernštejnové.
1: Takže hrozilo nebezpečí, že rod vymře?
2: Nehrozilo. Vymysleli totiž řešení, které v moravském zemském právu nemělo pevnou tradici.
0: Dcery obvykle pozemkový majetek nedědili, ale měli nárok na přiměřené věno. Rodové panství jim připadlo jenom v případě, když jejich otec zemřel bez mužských dědiců.
2: Proto začali Pernštejnové, ale také další rody,
0: třeba tovačovští z Cimburka,
2: prosazovat nové pravidlo.
1: Co to bylo za pravidlo?
0: Princip dědičnosti pozemkového majetku v širší mužské linii rodu.
1: Tomu nerozumím.
0: Ale to je jednoduché. V případě vymření jedné z rodových větví po meči připadl pozemkový majetek nejbližším pokrevně spřízněným mužským členům rodu.
1: A co pozůstalé dcerky?
0: Ty dostali jenom věno, jako by měli sourozence mužského pohlaví.
2: Do pozdějších zemských zákoníků vešel jako sice netradiční, ale možné řešení...
3: Aby majetek od rodu neodešel.
0: Majetek rodu nejenom, že neodešel, on ten pernštejnský majetek docela bobtnal.
1: Hodně bobtnal.
0: Dost. Tu se podařilo získat panství Mitrov.
2: Tu jim spadl do klína Křižanov.
0: Tam byl zase odkoupen Jimramov.
2: A za zásluhy dostal Jan z Pernštejna od krále...
1: Tím byl už král Jiří z Poděbrad.
2: Výnos Tišnovského kláštera.
0: A kromě Bystřice, Nedvědice a Doubravníků ještě pár drobnějších statků a vesnic.
2: Jeho synek Vilém držel hrad ve Velkém Meziříčí a říkal si tudíž nejenom...
3: Z Pernštejna.
2: Ale i...
3: Na Meziříčí.
1: Kdo se vyzná v mapě Moravy, tak mu lehce dojde, jak šikovně poslepovali Pernštejnové jednotlivé kousky panství v ucelené území celého okolí rodového hradu Pernštejna.
3: Když 4 dny po štětrém večeru roku 1475. Jan z Pernštejna zemřel, zanechal po sobě nejenom rozsáhlý majetek, ale i 4 syny a mladou vdovu. Pozůstalí jej dali pohřbít v Doubravnickém kostele pod velký náhrobek z bílého mramoru.
2: Je tam dodnes a je zajímavý nejenom výrazným provedením rodového erbu.
1: Zubr z Houžví je tam vyveden hned 2x.
2: Ale i tím, že zbylo místečko na autora, kameníka Ondřeje, který do toho kamene zvěčnil i své jméno.
3: Andreas Mefecit.
0: Udělal mě Ondřej.
3: Léta páně 15.2. v úterý po svatém Prikcí se na valném sněmu v Praze dohodli páni a rytíři, že celý panský a rytířský stav bude obhajovat svá práva a bude si navzájem pomáhat proti každému, kdo by jim chtěl upírat práva potvrzená v rozsudku jeho milosti krále. Byli tím pověřeni tito zástupci šlechty: Jindřich z Hradce, nejvyšší komorník království českého, Půta ze Švihova a Riesenberka, nejvyšší sudí, Petr z Rožmberka, nejvyšší hofmistr, Vilém z Pernštejna a Jan ze Schellenberka, nejvyšší kancléř království českého.
1: Toto jsou vlastně jména nejvyšších českých představitelů v posledních letech vlády Vladislava Jagellonského.
0: Je mezi nimi i jméno Janova syna.
2: Druhorozeného syna, ale po smrti nejstaršího bratra Zikmunda jediného dospělého Pernštejna.
1: Jenomže na rozdíl od ostatních je tu pan Vilém uveden jaksi bez titulu, co pak žádný neměl?
2: Měl. Brzy se k němu dostaneme.
0: Pan Vilém sloužil dlouhou dobu pod praporem uherského krále Matyáše Korvína.
2: Co mu taky nakonec zbývalo, když Moravu a tím pádem i jeho panství ovládal ten uherský havran?
0: Snažil se horlivě, velel uherskému vojsku při vpádu do středních Čech?
2: Pod jeho vedením byla obsazena města Kolín a Nymburk.
0: Pak se pustil moravský pán v uherských službách do Rakouska a odtud zase na sever, do Polska.
1: Všude bylo plno práce.
0: V Polsku na to málem doplatil, padl do polského zajetí.
1: Nepříjemné. Jak se mu to povedlo?
0: Těmito zážitky se z pochopitelných důvodů Vilém nikdy později nechlubil.
2: Čím se na druhé straně chlubit mohl, bylo to, že získal složitou transakcí do svého vlastnictví několik sousedních panství, rozkládajících se na severní Moravě podél řeky Bečvy.
0: Jejich správním střediskem byl hrad Helfštejn, jedna z nejvýznamnějších a nejlépe opevněných pevností té doby v zemích koruny české.
1: Na každou transakci i na tu složitou je třeba mít prostředky, finance, peníze.
2: Vilém je, zdá se, měl.
0: Musel disponovat mimořádnými peněžními částkami.
2: Nakupoval hrady a velká panství.
0: Skupoval dlužní úpisy.
2: Dokud ještě žil jeho otec, tak za něj platil tisícové částky bez mrknutí oka.
0: Když ovšem taťka zemřel, tak je rovněž bez mžiknutí vyúčtoval svým bratřím k úhradě.
1: Kde vzal najednou tolik peněz? Tunelářské technologie tehdy neznaje.
0: Inu, nějaký ten zisk mu kápl z válečné kořisti.
2: Snad se mu podařilo v Matyášových službách při některé z bitev ulovit dostatečně vydíratelná rukojmí.
0: Snad byl vůči němu štědrý sám uherský král Matyáš.
1: A co sňatek, není nad to se výhodně oženit?
2: Ještě mu nebylo 40 let, když si vzal mladičkou, ale zároveň taky bohatou nevěstu Johanku z Liblic.
0: Věno stálo za pozornost.
1: Kolik?
0: 3000 zlatých v hotovosti a dalších 12 000 za její statky v Čechách, které hned po svatbě prodal.
2: Právě Johančino věno použil na nákup Helfštejna.
0: Byla to výhodná koupě, pan Vilém využil zadlužení majitele, pana Albrechta Kostky z Postupic, a dostal ten hradní klenot dost pod cenou.
1: Polepšil si pan Vilém, když vyměnil rodný Pernštejn za Helfštejn?
2: Polepšil. Tato mohutná pevnost, jeden z největších hradních areálů ve střední Evropě, se stala jeho hlavním sídlem.
0: Až do své smrti se pan Vilém tituloval nejenom
3: na Pernštejně,
0: ale také
3: na Helfštejně.
0: I když později přesídlil na pohodlnější sídla v Čechách.
2: Roku 1480 dal vstupní bránu hradu vyzdobit reliéfem s pernštejnskou erbovní pověstí.
0: Helfštejnské panství si pan Vilém ještě hezky zakulatil, připojil k němu sousední město Hranice a taky Přerov a ještě přikoupil zámek Drahotuše.
1: Tomu se říká biznis. I když tohle moderní anglické slovíčko v těch dobách asi neznali.
3: Kolem roku 1480 se pernštejnský rod však najednou ocitl na pokraji své biologické existence. Zatímco ještě před 5 lety představoval velký počet Pernštejnů jakousi skrytou hrozbu, že by mohli spadnout do nižší majetkové vrstvy, o 5 let později žili už jen 2 mužtí představitelé rodu. Byli jimi asi 40-letý Vilém z Pernštejna a jeho podstatně mladší bratr Vratislav. Vilémovo manželství bylo po více než 5 letech stále bezdětné. Příčinu zřejmě nepředstavovala nějaká zásadní biologická překážka, ale pravděpodobně velmi nízký věk nevěsty při uzavření sňatku. Fyzické naplnění manželského svazku následovalo až po dosažení přiměřeného nevěstina věku, tedy kolem 15 let. Takový postup i v případě Vilémova manželství vysvětluje, proč se děti z tohoto manželského svazku začaly rodit až 10 let po svatbě.
2: Z porody se začalo až na zámku v Moravském Krumlově.
0: Právě tento zámek se stal místem, kde se narodila většina významných Pernštejnů 16. století.
2: Do Moravského Krumlova se pan Vilém dostal jako poručník jediného syna pána z Lipé.
0: A dočasně převzal i úřad nejvyššího maršálka Království Českého, který náležel této větvi Ronovců dědičně.
1: Takže si opět pomohl.
2: A když se mu narodila první dcerka?
0: Bylo od samého začátku jasné, že se panu z Lipé, který byl zatím v batolecím věku, právě narodila nevěsta.
1: Zdá se, jako by pan Vilém z Pernštejna nepoznal, co to je neúspěch.
2: Nezdar neměl u něj šanci.
0: Král Vladislav a král Matyáš se mezitím smířili.
2: A když po úspěšně uzavřených smlouvách rozdávali svým věrným a zasloužilým bohaté dary,
0: tak si na své přišel i pán z Pernštejna.
2: Potvrdili mu právo na Tišnovský klášter
0: a jako dědičné mu svěřili statky v Ivančicích, Dukovanech a ještě jinde.
1: Jen houšť a větší kapky.
2: Vilém však taky uměl investovat.
1: Do čeho?
2: Spíš do koho?
1: Tak do koho?
2: Do českého krále.
1: Do kterého? Ještě pořád jsme měli 2.
2: Do Vladislava. Půjčil mu 1200 uherských zlatých v hotovosti, a to bezúročně.
1: To se mu vyplatilo?
2: Jak pak by ne? K Kontakt s Prahou byl po předchozím období opět navázán a správci královských financí v Čechách věděli, na koho se s důvěrou obrátit, až král Vladislav bude zase potřebovat peníze.
1: A na tom nic nevydělal?
2: Ale samozřejmě, že vydělal. Ani kuře nehrabe zadarmo.
1: A tož pán z Pernštejnů...
2: Během několika málo let tento jeden jediný člověk ovládl državy, jaké se nepodařilo žádnému rodu v Čechách schromáždit ani po několika generacích.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

a proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil?

A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Dobrý den vám přeje a u Tandemu vás opět vítá Jan Rosák. Můj dnešní host prošel několika divadly a všude se výrazně projevil. Byl režisérem divadelním spolku Kašpar, konkrétně v divadle v Rokoku, utvářel ve funkci uměleckého šéfa generační podobu divadla Komedie, byl režisérem a šéfem činohry Národního divadla a od loňského roku je uměleckým šéfem divadel ABC, Rokoko a Komedie. Když tam nastoupil, řekl, myslím, že naposledy v životě začínám. To je docela zajímavá myšlenka. Hostem ve studiu Tandemu je režisér a umělecký šéf městských divadel pražských Michal Dočekal. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Poslední inscenací mého hosta je představení, o kterém se hodně a zaslouženě mluví, a nejen proto, že trvá hodně dlouho a má netradičně dvě přestávky. Mluvím o Andělech v Americe. Tak se o něm taky trošku popovídáme. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Michal Dočekal byl naposledy u nás v tandemu před 7 lety, to už je hodně dávno, konkrétně 16. února roku 2012 se ozýval náš rozhovor z tandemu. Od té doby se hodně změnilo, u vás tedy konkrétně opravdu hodně a docela zásadně. Myslím si, že tím pádem nemusíme mluvit jaksi o tom, co předcházelo, spíš se budeme zaměřovat na to, co je teď. Mm-hmm. Tak jak byste Anděle charakterizoval?
2: Je to skvělá hra, to je samozřejmě skoro nulová charakteristika, protože to se dá říct o mnohých textech a mnohé takové hry jsem měl možnost dělat. Anděle v Americe je výjimečná hra tím, že popisuje nějakou zkušenost, kterou můžeme mít i my. Myslím, že není náhodou, že se ta hra, i když byla přeložena už na začátku 90. let do češtiny, vlastně těch 25 let nedávala. Není to jenom proto, že to jsou v podstatě dvě hry, dvě celovečerní hry, které autor dovoluje uvádět jenom v celku. To znamená, že se divadlo může rozhodnout, že uvedete oba díly ve dvou večerech, anebo oba díly v jednom delším večeru. Takže my jsme se rozhodli pro tu druhou variantu, protože to má logiku, ty hry jsou ucelený tvar, mají začátek a konec. Ale jedna věc je, myslím, pro nás podstatná, pro mě určitě, že zkušenost, kterou opisuje Kushner s konce 80. let v Americe, zkušenost společenskou, samozřejmě, že se tam hodně jedná i o osobních vztazích, ale ty se za tolik nemění, ale tu společenskou zkušenost, kterou on tenkrát vnímal a jakým způsobem ji vnímal, jsme, myslím, my na začátku 90. let neměli. Nemohli jsme té hře úplně rozumět. Dneska je řada paralel s politikou Reaganovy administrativy, zejména tou vnitropolitickou, vnitrostátní politikou, a řadě těm věcí můžeme rozumět a myslím si, že jim rozumíme, a proto taky ta hra funguje pro současné obecenstvo, aniž bychom se nějak snažili to posunout z toho časového zakotvení, což je prostě od roku 85 do roku 1990, čili svým způsobem je to i hra, která se dotýká těch, jenom velmi málo, ale dotýká se i těch politických změn, které se udály u nás v střední a východní Evropě.
1: No, samozřejmě to je pouze jaksi ten formální rámec té hry, ale přesto se zeptám, jestli náhodou se nebojíte, že diváky tou spoustou dojmů, těmi v podstatě dvěma představeními najednou zahltíte trošku, jako vydrží ten nápor?
2: No, já jsem se samozřejmě předtím, než jsme měli premiéru, toho bál, to se nedá popřít, ale teď už za sebou máme 3 měsíce uvádění a mám z toho velmi pozitivní dojem. Málo lidí odchází. Samozřejmě se najdou lidi, kteří to představení, abychom byli zcela konkrétní, trvá 4 hodiny 15 minut. Začínáme, snažíme se to dávat vždycky v pátek nebo v sobotu, teď to sice bude v pondělí a v úterý, snažíme se, když to prostě provoz dovolí, to dávat na tyto víkendové termíny, začínáme v 6 v podvečer. Ale ono to zní hrozně, když to takhle řeknu, ale má to, ta první část má hodinu 20, druhá má hodinu 5 a poslední má hodinu 10. Takže když si to takhle nadávkujete, ten maraton, tak zaprvé diváci říkají, že se toho báli, když do toho divadla šli, ale že ty obavy potom se rozplynuly, to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě, že se stalo, že jednotky lidí odešly, protože to na ně bylo příliš dlouhé nebo nezajímavé a tak dál, no, tak to se děje. Ale druhá věc, co se děje, že ta návštěva, my jsme měli všechny ty repríze zatím skoro vyprodané, což je prostě při kapacitě ABC, která má 500 míst, 500, jako

0: Od který ale nemusí ti inscenátoři uposlechnout, v tom je benevolentní, ale napsal, že by ty a ty postavy měl hrát tenhle herec a celé to udělal pro 8 herců. Že v tom, v té epopeji, kde vystupuje, já nevím, 20 nebo 25 postav, hraje 8, jenom 8 herců, my jsme to taky tak udělali, poslechli jsme jeho návodu a ten návod je velmi dobrý a co myslím hodně pomáhá, ti herci tam všichni mají skvělé úlohy. Takže jsou sice unavení, ale v žádném případě to není únava ubíjející. Je to prostě únava z toho, že máte nějaký úkol, který vás baví a naplňuje, tak to má úplně jinou kvalitu, to opotřebení, než když prostě je něco, co musíte udělat.
1: Jak se teď módně říká, užívají si to.
0: Doufám, ano.

Můj dědeček byl forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jak už jsem říkal, můj dnešní host Michal Dočekal byl kromě jiného také ve funkci uměleckého šéfa divadla Komedie. Divadlo Komedie v té době proslulo představeními, která se hodně vymykala jaksi z takového toho komerčního a vůbec jaksi toho mainstreamu. Dokonce vy jste to teď někde řekl, že jste se po období vzdoru vůči establishmentu jste se tak nějak sklidnil. Opravdu je to pravda? Cítíte to?
2: No to nevím, jestli jsem to řekl, tak asi by bylo trochu nevěrohodné, kdybych prožíval teď ve svém věku to samé, co jsem prožíval před 20 nebo 25 lety, ale musím říct, že to asi ale není přesná citace, protože já jsem měl to ohromné štěstí, že jsme byli generace, která nastupovala do profesního života, do rané dospělosti, řekněme v roce 90-91. Se spolkem Kašpar jsme byli vyzváni tehdejším ředitelem městských divadel pražských Janem Vedralem. V podstatě dostali jsme divadlo na Václaváku do Koko. Po 3 letech jsem dělal konkurs na místo uměleckého šéfa do divadla Komedie a v tom jsem uspěl. A v té Komedii jsem strávil na tom postu 8 let, takže se mi hned na začátku poštěstilo něco, co se málo komu podaří. Byla to léta, kde jsme skutečně byli velmi svobodní a

0: Myslím si, že se nám tam v komedii dařilo. Teď jsem na tom pochopitelně jinak, uběhlo 25 let, ale vzdor proti establishmentu tedy prožívám velmi silně. Možná ještě o hodně silněji než v 90. letech, kdy jsem se s těmi společenskými změnami pochopitelně stotožňoval, taky jsem se jich na konci 80. let nějakým způsobem účastnil. Takže to, co jsem prožíval jako student DAMU, tu nespokojenost s panujícím stavem věcí, tak tu bohužel po 30 letech pociťuju v jiné podobě, pochopitelně nechci to srovnávat, to by bylo laciné a nepravdivé, ale v jiné podobě a v jiných konturách a bohužel o 30 let starší, tu pociťuji tedy velmi silně.
1: A je, dejme tomu, uvedení Andělů v Americe jaksi součástí tohoto trendu vašeho?
0: Myslím si, že ano.
1: Ano. Mimochodem, to jsem si taky u vás přečetl, že prý, když jste teď do komedie přišel po těch x letech, která uplynula od doby, kdy jste tam působil, že prý jste, teď cituju, zaplakal. Vážně?
0: Ano, tak to je trošku složitá a ne úplně zábavná historie, protože já jsem z divadla komedie odcházel v roce 2002, kdy magistrát zahájil transformaci některých svých příspěvkových organizací divadel. Ta transformace nebyla úplně šťastná, což v případě divadla komedie se projevilo tím, že tam působilo, a skvěle tam působilo, Pražské komorní divadlo Dušana Pařízka a Davida Jařaba, ale působili na základě grantu. A pokud jste v prostoru, v podstatě v pronájmu, tak nemůžete do toho prostoru nějak investovat, nemůžete, ten grant vám to neumožňuje, nejenom, že ten grant není dostatečně velký, abyste udělali pořádně představení, na to, že abyste nechali vyměnit lino, ale ten grant je určen na jiné věci. Vy to nesmíte udělat. A my jsme přeci jenom jako příspěvková městská organizace v tom divadle, do kterého jsme přišli a které nebylo v bůhví jakém stavu v tom roce 1994. A za těch 8 let se tam udělalo hodně věcí. A za těch 15 let od té doby, kdy jsem se tam tedy na podzim nebo o prázdninách loni vrátil, vlastně ten prostor víceméně chátral. A to nepřipisuji, že to je vina někoho konkrétního, ale jak říkám, ten grantový systém nemůžete to v tomhletom uspořádání dělat a nikdy nenajdete peníze na to, abyste vlastně investoval do cizího majetku. Čili to byl hrozný problém a je potřeba říct férově, že magistrát rozhodl o znovu připojení divadla komedie, které, když já jsem tam byl, bylo součástí městských divadel pražských, pak se oddělilo, to byla ta transformace a pak bylo asi rok zavřené, protože další nájemci a obyvatelé grantu potom nedostali, nebyl jim ten grant přiznán na příští období, takže to divadlo bylo zavřené.
1: To taky neprospěje
0: samozřejmě. A to taky samozřejmě neprospěje. No a pochopitelně ne všichni se tam chovali tak, jak by se slušní nájemníci chovat měli. No, my jsme do toho divadla přišli a nevěřili jsme tomu, že to po prázdninách bude moc otevřít, ale protože příspěvková organizace, kterou nějak neadoruji a jsem dost kritický k vůči tomuto způsobu financování divadel, ale umožňuje tomu městu, aby i do toho prostoru na investice nějaké peníze dala a to se stalo a za to jsme rádi.
1: Když se tak člověk podívá na tu divadelní mapu Prahy, napadne ho myšlenka, není v Praze divadel moc?
0: Napadne ho to. Ale zřejmě je Praha nějakou zvláštní enklávou, protože já jsem to nekontroloval, ale z poměrně hodnověrného zdroje jsem se doslechl, že Praha nabízí víc sedadel v divadle než Vídeň. A Vídeň přeci jenom vzhledem k německojazyčné oblasti a celému prostě tomu kulturnímu dědictví a vybavenosti má velkou přitažlivost turistickou a diváckou. A Praha je odkázána jenom na českého diváka a přesto ta divadla nejsou prázdná. Já budu ten poslední, kdo by říkal, že divadel je moc. Ale je to vlastně skvělá zpráva, i když je to dost neuvěřitelné.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Když byl před 7 lety u nás Tandemu Michal Dočekal, tak jsem se ho zapomněl zeptat na jednu důležitou věc, která si myslím, že o člověku jaksi vypovídá docela jaksi výrazně, a to je, kdo byl váš hrdina dětství. Kom jste se zhlížel, o kom jste si čítával, na koho jste se díval třeba, na koho jste chodil do kina?
2: Já jsem ještě z té generace, která žila v takovém, řekněme, zvláštním informačním nebo kulturní bublině, která přecházela ještě z té první republiky. Já jsem četl knihy, které měly razítko Čestmír Dočekal Úvaly, to byl můj otec, a měl to Ex Libris, nebo jako si označoval ty knihy, takže a přecházelo to i na tu naši generaci, tak já si pamatuju moji první knihou, kterou jsem dostal o prázdninách, nebo těsně na konci školního roku, to si pamatuju úplně přesně, těsně na konci školního roku, po první třídě jsme jeli s maminkou na koupaliště Džbán a ona mi v knihkupectví na Kulaťáku koupila Hoši od Bobří řeky. To byl začátek 70. let a ta normalizační čistka neprobíhala, prostě nejdřív se šlo po těch nejzjevnějších jménech a dětská literatura a Foglar ještě mohly vycházet nebo byly na pultech.
1: Takže který to byl rok tohle?
2: 72. Hnusná léta. Já jako dítě teď to zpětně vyhodnocuji tak, že tím, samozřejmě, že to je interpretace tak, jak mě to vyhovuje, ale že moje školní problémy, které byly opravdu velké, měli co dělat s atmosférou té doby, protože když si na to zpětně podívám a když moje dcery teď chtějí, abych jim vyprávěl nějaké příhody ze školy, tak já jim v podstatě nic vyprávět nemohou, protože to jsou všechno negativní zážitky anebo nějaké prostě věci, které potom se řešily sníženými známkami schování. A to, co je pozitivní, mně se zdá, že teda snad to není jenom jako naše osobní zkušenost, ty naše holky tohle vůbec nemají. To je ohromná změna a jsem z toho hrozně rád. No nicméně, dostal jsem Foglarovi Hochy od Bobří řeky, to byla moje první kniha a pak samozřejmě ty Karly Máje, Alexandry Dimasy, to byla moje četba taková dost určující a dodnes se k tomu rád hlásím.
1: Tak to jsme na tom asi tak stejně.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: V tom výčtu zastavení, myslím profesních zastavení Michala Dočekala, která jsem uvedl na začátku, jsem záměrně vynechal, nebo záměrně, no v podstatě jsem zapomněl na to, abych se zmínil o tom, že jste režíroval i v zahraničí. Mm. Což je docela zajímavé, protože tam jste musel jaksi spolupracovat s lidmi, se kterými jste se teprve seznamoval, kteří, dejme tomu, vás pozvali, ale jaksi nebyl jste na ně úplně prvotně napojen. To znamená, na Slovensku, jestli se nepletu, Maďarsku, v Rumunsku jste inscenoval, možná, že mi dáte ještě další tipy, ale každopádně, jaká byla tam práce? Měl jste tam třeba volné ruce v tom inscenování?
2: Měl. Já jsem to spočítal, bylo to 10 zahraničních režií. Je to hrozně cenná zkušenost, když vás někam pozvou a to pozvání opakují. V každé zemi mají svých režisérů dost, takže když vás pozvou jednou, je to skvělé, když to opakují, je to úplně velká podsta a poklona. Mám z toho radost, ale znamená to, že prostě nejste 2 měsíce doma a to je poměrně náročná věc. Ten kočovný život má svoje velké klady i velké zápory. No a teď, když jsem začal v těch městských divadlech, tak to prostě nejde skloubit dohromady, takže jsem musel asi 2 věci se z nich omluvit, jak se říká. No, nechci říct odmítnout, protože pořád někde doufám, že by to třeba ještě mohlo se realizovat, ale je to za poměrně velkou cenu. To je jedna věc. Druhá věc je, že tady začnete pracovat po škole, máte to štěstí, o kterém jsem mluvil a tak dál. Je tady nějaká pozice, kterou máte a ta nemusí být samozřejmě vždycky jenom jako pozitivní, no ale prostě jste ve známém prostředí, kterému rozumíte a dokážete se v něm nějakým způsobem pohybovat, přejdete hranice a nic toho neplatí. Je to dobré i na druhou stranu, protože tam zkoušíte s někým, kdo tam je hvězda, vy to vůbec nevíte, jestli má nějaké svoje vrtochy, manýry nebo jaký přístup speciální, jestli se k němu nesmí chodit ze zadu, protože je moc kope, tak to taky nevíte, takže to vám uvolňuje ruce. Ale ta v zahraničí víc cvičí, no. Je to, nejste tam, co jste doma, musíte to vlastně nějak obhájit, to, že tam vůbec jste, že zatěžujete celý ten provoz vším tím složitým dojížděním, komplikacemi s domluvou a tak dál. Ale potom, když se to povede, respektive máte tam určitém ohledu, jste tam svobodnější, protože tu celou zkušenost a tu přemíru vazeb, které tady máte, které na jednu stranu jsou, řekněme, dobré, ale na druhou stranu jsou to prostě taky vazby, tak to tam prostě nemáte. Tak mně se zejména v Budapešti ohromně líbí a myslím si, že se mi tam i dost dařilo a rád bych se tam ještě vrátil. Už jsem tam prožil skoro rok.
1: Já si nedovedu představit, jak český režisér režíruje maďarské herce, aniž by jim rozuměl v podstatě.
2: To je, někdy to probíhalo v angličtině, což je jako strašidelná jaksi nálož, protože často se stane, že nevím, co chci říct česky, na to, že bych to překládal rovnou do angličtiny. Ale v Maďarsku je ta výhoda, že je hodně slovenských Maďarů, kteří jsou bilingvní a nemálo jich je i v Budapešti, takže mám tam skvělého překladatele slovenského nebo z Bratislavy novináře a filmového a divadelního publicistu Laszlo Saboa, s kterým spolupracujeme a já něco říkám česky a on to překládá do maďarštiny. Já si myslím, že doufám v to, že překládá zhruba to, co říkám, ale jist si tím být zejména v maďarštině nikdy nemůžete.
1: A když ten maďarský herec říká svůj text, tak musíte jenom věřit, že říká to, co má říkat.
2: Tam nenajdete v rumunštině, protože je hodně podobná italštině a přeci jenom některým slovem, jako když se řekne černý, tak pochopíte, že to je Nero a tak dál. A takže se v tom textu přeci jenom zhruba, kde ten člověk jako v tom monologu je, můžete nějakým způsobem, to pochopíte potom při těch zkouškách, se začnete orientovat. V maďarštině se ani telefon neřekne telefon.
1: Je to pravda, já jsem někdy slyšel, tuším, mi to říkal Verich, že ve všech jazycích se řekne Vídeň v podstatě podobně, Viena, akorát maďarský Béč.
2: Béč.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Když jsem před chvilkou mluvil o té spolupráci, tak mě napadlo taky, že je velice důležitá vaše spolupráce, v podstatě tandem takový, s ředitelem městských divadel pražských Danielem Přibylem, který vás přizval ke spolupráci. A vy jste si někde to velmi pochvaloval, takže to asi pořád trvá.
2: Trvá to, i když samozřejmě ředitelování je řehole. Nebo je to prostě služba. Není to vůbec jednoduché najít dobrého ředitele. My režiséři nebo umělečtí šéfové, dost často to bývá jedna osoba, máme tu výhodu, že naše práce se potom nějak může projevit na jevišti a přináší to, nebo může to přinášet satisfakci. Divadelní ředitel pracuje víc v zákulisí,
1: úřední,
2: víc administrativy, víc zodpovědnosti za peníze a tak dál, ale pracuje právě pro to jeviště. Čili ta jaksi oddanost je důležitá hrozně. Není to jednoduché, teď to říkám, protože Dan Přibyl je primárně dramaturg, velmi dobrý dramaturg. My jsme se poznali, když byl uměleckým šéfem v Kladně, nabídnul mi hru, já jsem na ní kývnul, začali jsme, nebo znali jsme se předtím nějak od vidění, ale jakoby pracovně jsme se seznámili tímhle způsobem. Právě v tom Rumunsku jsme dělali společně Macbetha a tak dále a tak dále. Teď jsme sice v jednom divadle, ale on na sebe vzal tu knutu ředitelování a samozřejmě tak jsme to plánovali od začátku. Když jsme se bavili o tom konkurzu do městských divadel, já jsem říkal, já ale ředitelem být nechci. On to dělá to pečlivě. Ale když se ptáte na ten tandem, tak ačkoliv v sobě máme jenom obkancelář, tak nás rozdělují vlastně docela podstatné stohy faktur a dalších úkolů, který ten ředitel má.
1: Což mu určitě nezávidíte.
2: Ne, já to oceňuju, ale zrovna včera jsem si říkal, že mu napíšu vážnou výhružnou SMSku, že buď se jako dramaturg začne víc projevovat, nebo že ho vyměním. A to já jako umělecký šéf to udělat můžu.
1: Určitě. No, jako umělecký šéf, jste mi teď přihrál, máte určitě jaksi i po úspěšném uvedení Andělů v Americe další plány. Tak řekněte, jaké jsou současné cíle, taky na co se těšíte jako inscenátor?
2: Já teď zkouším Romeo a Julii. Tak to je ohromný úkol, těší mě to, mám z toho radost, premiéru bude mít na konci května, což se mi zdá strašně brzo a tak dále, to se zdá skoro při každému zkoušení. Tady si myslím, že to je opravdu oprávněné, nicméně to je teď ta práce, kterou připravuji. Mám před sebou další dvě inscenace naplánované na příští sezónu, ale fakt je, že já se snažím, říkám si to poměrně často, abych se na nic netěšil, protože těšení se samo o sobě je nějaké plánování budoucnosti, něco, co bude,
1: až jo, to co je motor člověka.
2: No, tak ale až to, co teď uplyne, bude tamto. Ale to, co teď uplyne, vlastně je to, co bychom měli vnímat nejpodstatněji, čili já, ano, všechno před námi je krásné, jaro, prázdniny, další sezóna, ale já se snažím si to nějak zvlášť nepřipouštět si k tělu to těšení, protože, jak velmi moudře říkala jedna moje kolegyně z Národního divadla, nejkrásnější měsíc prázdnin je červen. Jakmile začnou prázdniny, tak už se to zkracuje.
1: Ano. Ubývaj,
2: tak si
1: ano.
2: Myslím, že to těšení je něco podobného, že by člověk neměl se příliš jakoby upínat té budoucnosti a snažím se vnímat a radovat se z té současnosti a z toho zkoušení, které mám teď a které mě velmi těší.
1: Ale přesto můžete udělat malé promo, jestli to není tajemství, samozřejmě, když jste mluvil o dalších dvou titulech.
2: Ano, samozřejmě, velmi rád. To bude Smrt obchodního cestujícího na podzim a na jaře to bude Vojna a mír. Tak dva ohromné tituly.
1: Já jsem si tady napsal, že jste představili spolu s Danielem, jste představili ABC jako divadlo velkých témat. A to vypadá, že to asi opravdu takhle je.
2: Chceme to tak a já mám ohromnou radost, že to není jenom teď v ABC, ale vůbec, že To šéfování, taky to není vždycky úplně med, ale má to jednu velkou výhodu, že hodně můžete ovlivnit to, co si jako režisér sám sobě zadáte.
1: A to, že jste se rozhodl inscenovat zrovna tyhle tituly, možná vychází taky z toho, teď nechci vám napovídat, že má teď, nebo divadlo disponuje výborným hereckým teda materiálem, je to tak?
2: Je. A chceme dál ještě na tom souboru pracovat, protože my máme v angažmá necelých 20 herců. To zní nesmyslně, ono tam je 19,5 úvazku a hrajeme na dvou, respektive teď s komedií už vlastně na třech scénách, což se v podstatě tou náročností toho provozu rovná Národnímu divadlu, které taky hraje na třech scénách, ale tam bylo v angažmá, je v angažmá něco přes 50 herců. A takže, když mluvíte o tom souboru, jsem strašně rád za lidi, které jsem tam potkal. Nejsme tam dlouho, já jsem tam od září, to je půl roku, a které jsem tam přivedl a ještě přivedu, protože prostě ten soubor je vlastně hrozně komorní na tu velikost toho provozu. My máme na příští sezónu plánováno 16 premiér.
1: Mm-hmm. Tak jenom na okraj ještě, kdo bude v hlavních rolích Romeo a Julie?
2: V hlavních rolích Romea a Julie je Tereza Marečková a Zdeněk Piškula. Tereza je herečka, kterou jsem potkal v divadle Husa na provázku. Teď začínající hvězda, řekl bych, dostala dvě ceny za svoji hereckou práci v minulé sezóně, cenu divadelních novin a cenu divadelní kritiky. A Zdeněk Piškula je mladý herec, který už má svoje renomé z filmu. Já jsem se snažil, a ta snaha byla, myslím, úspěšná, aby to obsazení bylo nejenom těchto dvou lidí, aby to obsazení bylo skutečně mladé, protože ta hra je, myslím si, hodně silné téma, je tam ten generační spor. Takže já, když zkouším Romea a Julii a potom jdu vyučovat na Damu, tak mám někdy pocit, že jsem jako tu generaci vůbec nezměnil.
3: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to být.

0: Andem Jana Rosáka.
1: S Michalem Dočekalem si pořád povídáme o jeho práci, ale nejenom prací, živě člověk, přestože ho naplňuje nepochybně až po okraj, ale jste pořád vášnivý cyklista, jak jsem si někde taky přečetl.
2: No to už jako jsem vášnivý cyklista jenom
1: Teoreticky.
2: Naštěstí, jak mám ty dvě menší děti, tak už jsem, nebo ne, tak už tak při tom ježdění na kole se trošku musíme přizpůsobovat jejich tempu, které pochopitelně v 7 letech ještě není tak závratné, takže ta hamba asi to tak bych, to taková úměra, že čím víc si kupuju kvalitnější kola, tím méně na nich jezdím. No. Tak teď jsem si zrovna říkal, že tohle kolo už mám dost dlouho, že bych to měl změnit, ale pochopitelně je to nesmysl. No, fakt je, že bydlím v takové části Prahy, kde prostě bych musel zejména cestou zpátky zdolávat jakoby nahoru Plzeňskou, a to teda takový odhodlanec skutečně nejsem. Ale na tom kole bych měl jezdit už, protože mám jisté problémy s kyčlí a ono to je dobrá rehabilitace, nebo rehabilitace, dobré cvičení, ale to bych se asi musel přestěhovat, protože představa, že jedu někdy po představení v 10 večer nahoru Plzeňskou, to teda nedám.
1: Zkuste ještě víc představit, jak po té stránce mimo divadelní, co vás ještě baví a těší. Máte nějaký koníček, kromě toho té cyklistiky?
2: Ne, tak já koníček nemám, nic proti koníčkům nemám, ale já mám to štěstí, že mě práce opravdu naplňuje a baví. Tak já přijdu domů a udělám pár věcí, které, teda je potřeba říct, jako myslím do éteru jasně, že doma nedělám nic a že všechno dělá moje žena. Já bych potom prosil datum toho vysílání, aby tato zpráva byla jí předána zveřejně před celým národem.
1: Manželka je taky herečka.
2: No, je taky herečka, ale samozřejmě jako žena zvládá daleko víc věcí a včera nám vypadly pojistky v celém bytě a já jsem to šel dolů nahodit a nebohl jsem je najít, tak asi tak prostě jsem je nenašel. No já nevím, co k tomu mám říct. Stalo se to, jsou horší věci na světě, ale našla je ona. No takhle to u nás probíhá. Ten jistič hlavní jsem prostě nenašel. Bydlíme v tom domě 10 let, jenom není to tak dlouho,
1: tak
2: že
1: člověk... ještě potřeba hledat.
2: Ne, asi jsem to nějak zapomněl, nevím, co se mi stalo. Takže když udělám to, co je potřeba, nahodím pojistky, opravím všechny drobné závady v domácnosti, naučím se s dětma, napíšu jim úkoly a tak dál, tak potom se zase věnuji své práci a přípravě na divadelní zkoušku. To je můj koníček.
1: No, to se dá docela pochopit, vzhledem k tomu, kolik toho máte jaksi na hrbu, jak se moc hezky říká česky. Moc děkuji Michalu Dočekalovi za dnešní povídání a přeju samozřejmě samé divadelní úspěchy. Říká se i režisérům a uměleckým šéfům, zlomte vás?
2: Ano.
1: Tak dobře, tak zlomte vás.
2: Čert vás vem.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Všechny milovníky dechovky zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu 2 Praha Vladimír Bernášek a pozdravuje hudební redaktor Milan Kašpárek, který nám vybírá písničky. Dnešní setkání uvedené titulkem Trupte nám trumpety jsme zahájili polkou Antonína Noska, Když hraje Horácká. Ovšem hrála nám česká muzika Josefa Charváta. Teď uslyšíte mé vroucí vzdechy. Znalci vědí, že to nebudu vzdychat já, ale že se tak jmenuje lidový valčík, který nám zahrají a zaspívají babouci, což jistě mnohé potěší. Koho snad ne, může vzdychat. Klidně i vroucně. Tak jako tak babouci už hrají. Tak pěkný poslech a dobrou pohodu.

Zpívali a hráli Babouci, ale teď už čeká staropražská muzika. Pod taktovkou Milana Lésky nám staropražská muzika zahraje hned několik písniček. Už ta první to tady pěkně rozproudí. Složili Antonín Borovička na text Jiřího Voldána a zaspívají Josef Zima a Ivan Trnka. Ještě bych měl povědět název písničky, ale to se mi zdá docela zbytečné, protože název poznáte sami. Kdy? Až budou trumpety. No, teď jsem to prozradil, ale to nevadí, protože trumpety už stejně hrají.

Zní to málem jako nesmysl, když prohlásím, že už jsme slyšeli, až budou trumpety. A je to tak. Platí už i až, a to prosím najednou. Naštěstí název další skladby žádné takové problémy neslibuje. Bude to Valčík v tej stavěžské dolině. Hudbu i text napsal Milan Léska, to je ten pán, co právě diriguje. Zajímavé je, že i když diriguje, tak u toho nemluví. Naše máma, když nás doma dirigovala, u toho mluvila a hodně. Zejména, když se dělal velký úklid. A potom dodávala, chtěla bych vidět, jak to tady bude vypadat, až tady nebudu. A táta se vždycky hned ptal, ty někam pojedeš? Potom už máma dál nemluvila a jenom mávla rukou. Právě tak, jako to teď udělá Milan Léska. Což bude hned, jak dodám, že zpívat budou Eva Brožová, Ivana Tereková a Ivan Trnka. A už muzika hraje.

Nevím, jaký máte vztah k jetelíčku, ani nevím, jaký máte vztah k vodě. Ale vím jistě, že když je jetelíček u vody, většinu lidí to rozveselí. Ovšem, jen pokud se jedná o polku Jetelíček u vody, ke které si napsal text i složil hudbu Václav Bláha. Hned to vyzkoušíme, zda jsem s tím rozveselením měl pravdu. Zpívat bude Eva Brožová a Ivana Tereková a možná, že i mnozí z vás. Tak prosím, staropražská muzika už hraje.

Stále posloucháte Český rozhlas Vě Praha, stále nám hraje staropražská muzika pod vedením Milana Lésky. Teď zazní známý valčík Václava Kautského na text dvojice Milota Špilar. Zpěvačky Evu Brožovou a Ivanu Terekovou doplní ještě Josef Zima. Tak prosím, už hrajeme, dokud jsme pěkně v tempu.

Dohrála nám staropražská muzika pod vedením Milana Lésky. Doufám, že mnozí jste si i zaspívali. Ono stačí jen si tak pobrukovat a hned je lepší nálada. Ovšem ten valčík byl na rozloučenou, tedy na rozloučenou se staročeskou muzikou. A teď budeme hrát na rozloučenou znovu, protože další skladba se jmenuje Večer na rozloučenou. Ale protože je to polka, tak doufám, že to nebude žádné smutné loučení. Hrát bude česká švitorka vedená Milanem Baginským a pod skladbou jsou podepsáni Josef Charvát a Václav Bártl. Zaspívá Josef Opelt. No a s vámi se už také loučí Vladimír Bernášek. Jen doufám, že vás naše dnešní setkání potěšilo. Tak se mějte pěkně a za týden opět naschledanou. A hrajeme Večer na rozloučenou.

0: nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Pane doktore, čím déle se pohybuji v novinářské branži, tím častěji, když otevřu televizi nebo noviny nebo rádio, si říkám, tohle ten reportér neměl takhle napsat, kdyby to byl slušný člověk. Říkáte si někdy tohle i o svých kolezích lékařích? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: No, nepochybně lidi nelze dělit podle branže, ačkoliv samozřejmě určité typy přitahují určitá povolání.
2: Myslíte si to?
4: No určitě. Já myslím si, že v medicíně je to docela zjevné, že by člověk už dopředu řekl, že způsobem myšlení, chováním, názorem na svět někdo bude spíše chirurgem a někdo bude spíše psychiatrem, protože ta povolání...
2: Nebo patologem.
4: Nevím, jestli patologem, ale kdybych měl mluvit v takových jako z určitého pohledu extrémních přístupech, takže ten člověk tíhne tím určitým způsobem myšlení, tím, že někdo je hrozně váhavý, přemýšlí.
2: Tak ten na chirurgii prostě nemá co dělat.
4: Ano, na chirurgii asi se příliš nehodí, že dlouho zvažuje, než vyřkne svůj názor. A samozřejmě v chirurgii musí být lidé rázní, rozhodní, lehčím způsobem nesoucí určité riziko, protože to povolání je takové. Ten člověk musí konat, musí mít sebejistotu, protože chirurgové jsou velice často velice sebejistý. Pak z toho pramení různé tenze mezi povoláním lékařským. Vím, že jeden druhý.
5: Existuje něco jako hierarchie? Jestli prostě jsou chirurgové výš, anebo kardiochirurgové ještě výš, než zase normální chirurgové, kteří řežou slepá střela?
4: No, existuje určitě hierarchie. Srdce, já tomu úplně nerozumím, nebo rozumím, ale nemyslím si to, srdce je považováno za určitý mimořádný orgán. On mimořádným orgánem je, i když je to orgán relativně jednoduchý, relativně.
5: Ale třeba mimořádný v tom, že nemá dvojče, veďte, zatímco dvojče. Vaše ledviny...
2: To zní tak jako ty vaše ledviny.
4: Konec no, moje ledviny mají dvojče, protože já mám dvě ledviny.
2: Ale není tomu tak vždycky.
4: Takže kardiochirurgie je považována za královnou chirurgických oborů, podobně jako neurochirurgie je považována za královnou chirurgickou oboru. A samozřejmě jsou pak některé obory, kterých si jak lékaři, tak ostatní, které hodnotí méně.
5: Kdo je vlastně úplně vzadu? Kdo je na chvostu celé té medicíny?
2: Byť teď je to všechno relativní. Že?
5: Samozřejmě.
2: Pro mě je vždycky na čele ten lékař, kterého potřebuji s jeho danou specializací.
4: Pro mě taky. Moje vynikající zubařka je pro mě
2: teď velmi na čele. Ano.
4: Velmi na čele.
2: To znám. Nicméně.
4: Ono to je nespravedlivý, tak proto nerad bych řekl, no, který obor to
5: se
4: je.
5: Obáváte také negativního hlasu.
2: No. Něco vyřknete a zítra ho budete potřebovat.
4: A samozřejmě pohybuji se mezi kolegy. Velmi hrozně nerad. Samozřejmě patologové, přestože jsou to mimořádně vzdělání lidé, kteří mají obtížnou práci, tak nejsou tak hodnocení. Pak samozřejmě třeba takové hygienické obory, ku podivu. Ale to spíše souvisí s tím, jak ten obor je vyvinut v některém státě. Vzpomínám na jeden z kongresů, kde mladá lékařka ze Spojených států, z Center for Disease Control, myslím, že se to jmenuje jakási hygienická služba ve Spojených státech, mluvila tak obdivuhodně o problematice určitých chorob, že jsem si řekl, to je teda obor. Vidí velmi, velmi širokých souvislostech. Takže to nahlížení oborové je určitě nespravedlivé a spíš, že to závisí na jednotlivých lidech.
2: Jaká je vaše specializace? Už tady co si padlo o ledvinách, víte?
4: Mojí specializací, já to řeknu tak, jak to já hodnotím, a ona to není oficiální specializace, já se považuji za transplantačního lékaře, ačkoliv svým vzděláním nebo původním povoláním jsem nefrolog, čili internista, který se specializuje na onemocnění ledvin. Ale protože jsem se začal specializovat na transplantační nefrologii a posléze na další, bych řekl, lékařské transplantační obory, takže cítím, že ten obor tady existuje, transplantologie, transplantační medicína.
2: Měli bychom hosta představit.
5: Nejenom transplantační lékař, nýbrž šéf transplantačního centra v Institutu klinické a experimentální medicíny v Krči, doktor Štefan Vítko. Vítejte.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.

0: Když už jsme hovořili o té hierarchizaci trochu nesmyslně možná, do jaké míry nad tou transplantační medicinou ještě převládají určité jiné obory? Je to imunologie?
1: Já bych neřekl, že převládají. Transplantační medicína ze své povahy se zabývá tím, že orgán nebo tkáň z jednoho člověka, mluvíme teď konkrétně o lidech, ne o širších souvislostech, se přenáší do jiného člověka a imunologie je nejzákladnějším základem celé transplantační medicíny, protože imunologie mluví o tom, jestli ten orgán a za jakých podmínek bude anebo nebude přijat, jaké léky musí ten pacient užívat, aby ta reakce odhojovací, odmítavá byla držena na úzdě. Takže imunologie je prazáklad a podstata celé transplantační medicíny.
0: Ano, to jsem měl na mysli právě. A do jaké míry vývoj nebo rozvoj imunologie vlastně limituje tu transplantační medicínu?
1: No, bez imunologie by transplantační medicína nemohla vůbec existovat. Zákonitosti imunologie jsou už všeobecně známé, jak kdyby... My jsme dlouho nevěděli, že první transplantace ledvin, úspěšná ze živého dárce, byly to dvě jednovaječná dvojčata, byla provedena koncem roku 1954, nedávno.
0: Kde?
1: Bylo to v Bostonu.
0: Mm-hmm.
1: To bylo v období...
2: To je velmi nedávno.
1: To je velmi nedávno. A to bylo v období, kdy se ještě nevědělo, že existují HLA antigeny, které determinují podstatu imunitní reakce. Proto ta transplantace byla mezi dvojčaty. Později, jak se zjistili zákonitosti, to je celá plejáda vynikajících lidí, kteří se na tom podílela, tak pak se transplantační medicína mohla stát rutinní běžnou léčbou pro každého člověka, který to potřebuje.
0: Kdy to začalo u nás? O srdci víme.
1: První ledvina byla provedena 21. března 1966. Ten první pacient dal nadaci, kterou jsme založili v 82. roce, jméno té nadaci, byl to Karel Pavlík a jeho transplantace proběhla 21. března. Dárkyní byla jeho máma. To je jeden z důvodů, proč si to pamatuju. Aha. A jednak si to pamatuju, že to je obecně v české medicíně mimořádné datum. Čili když vezmeme první transplantace ledviny ve světě v 54. roce, do začátku 60. let těch transplantací bylo provedeno hrozně málo. Čili ten vývoj v Československu bývalém byl zachycen velmi, velmi rychle a ten program je velice dobře vybudován.

0: Česká republika je jedna z nemohých zemí na světě, která poskytuje svým pacientům plné spektrum těchto výkonů a vlastně všem, kteří to potřebují.
1: No, teď jste možná, pane doktore, mě předběhl, protože já jsem chtěl pátrat po dalším možném milníku, tentokrát už ne odborném, ale spíš milníku v širších souvislostech. To, co jste vyjmenoval, to, že transplantace třeba ledvin byla sem velmi rychle přenesena ze světa nebo rozvinuta tady a ty další věci, mě říkají, že navzdory bývalému režimu odborníci tyto věci dokázali ve světě mapovat a dělat je tady také. Jak to vypadá v těch posledních 10 letech? Jsou peníze, jsou lidé, je zájem? Tedy je to lepší díky kapitalismu nebo je to stejné navzdory kapitalismu?
0: To první období bylo poznamenáno tím, že ta transplantační medicína byla jakousi výlohou.
1: Tedy do roku 89.
0: Do roku 80, výlohou socialistického zdravotnictví. Aha. Tím se ten stát chlubil. My jsme byli prvním státem, který ve východním bloku transplantoval srdce. Čili to bylo považováno za známku vyspělosti socialistického zdravotnictví z těch propagandistických důvodů, ale fakt je ten, že těch výkonů nebylo prováděno tolik, kolik by ti pacienti potřebovali. Víte, zůstali jsme v té fázi exkluzivity. Ono to i těm politikům, i těm lékařům do určité míry vyhovovalo, protože dělali v oboru, který je mimořádně exkluzivní. A to, co my jsme se snažili v 90. letech zvrátit to do rutinní medicíny. V tom slova smyslu, že se těch výkonů dělá tolik, že každý člověk, každá babička z Postoloprt nebo z horní dolní Lhoty, pokud onemocní tím onemocněním a dostane
1: tak
0: se do fází,
1: tak reálnou šanci.
0: Má, protože to je standard léčby té choroby, má dostat tuto transplantaci, tuto léčbu. Tak to je charakteristika 90. let.
1: Počkejte, znamená to, že ten obor je zase jinak exkluzivní, že přece jen s prominutím na něj jsou prachy, byť zdravotnictví pořád obecně kňučí?
0: Ne, z hlediska financování transplantační medicína není ničím exkluzivní. Ne? Není financována žádným jiným způsobem v seznamu výkonů, jsou transplantační výkony legračně ohodnocený, jestli se nemýlím, honorář nemocnice za transplantaci ledvin je 5000 korun.
1: Naopak... 250 marek.
0: Myslím, ta vlastní, operaci. Samozřejmě na transplantacích to, co je nákladnější, je ta celoživotní imunosupresivní léčba, kterou ty nemocní musí užívat a ta je nákladnější, ale ty vlastní výkony nejsou nákladné.
1: Čili finančně to není exkluzivní část medicíny nebo zdravotnictví? Tedy.
0: Rozhodně to není exkluzivní část a velice často se o tom takhle mluví. Mluví se o transplantacích, o drahé medicíně. Léčba nemocného ze selhání ledvin dialýzou roční stojí asi 700 tisíc korun. Náklady. Léčba nemocného po transplantaci ledviny, stejného nemocného, který chodil na dialýzu a pak mu byla transplantovaná ledvina, je 350 tisíc korun. To je o polovinu levnější. A když si představíme, že bychom mohli těch transplantací udělat o 100 více, tak 100 nemocných z dialýzy by bylo. Čili to je 100x 350 tisíc korun. To je enormní úspora.

0: Já jsem před chvíličkou hovořil o té imunologii jako o jakémsi principu, na kterém je to všechno závislé, a teď mi připadá, vlastně ne teď, ale připadá mi celá léta, že druhým limitujícím faktorem je organizace. Jaksi organizace odběru a příjmu a těch převozů, orgánů a tyhle všechny věci. Jsme v tomto směru také na světové špičce?
1: To, co se změnilo v 90. letech, podle mého názoru, je naprosté zdokonalení organizace. Mm-hmm. To je to, co způsobilo, že za stejné legislativy, se stejnými vlastně odborníky ve stejném státě, jsme schopni transplantovat tak třikrát tolik orgánů, či odebrat třikrát tolik orgánů, než v 80. letech. Tou organizací se to zásadně změnilo a v tom jsme velice srovnatelní s jakoukoliv západoevropskou zemí. Je zajímavé například, že z hlediska odběru orgánů je stát, který je nejvíc schopen odebrat orgánů, je Španělsko. Odebírá se tam orgány z 33 dárců na milion obyvatel. To je absolutní špička. My jsme dosáhli před několika lety něco přes 20, 25. A mnoho států, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, jsou schopni odebrat orgány z menšího počtu dárců, jako v České republice. To jsme se posunuli velice daleko.
2: Znamená tohle všechno, že člověk, který potřebuje třeba transplantaci ledvin v této zemi, v této době, na ten zákrok ani nečeká příliš dlouho?
1: Ne, no, já jsem řekl, no, nečeká příliš dlouho, to je, myslím si, že...
2: No, to bylo česky, nebo to bylo no?
1: Ne. U nás průměrná doba čekání na transplantaci ledviny v loňském roce bylo 448 dní. To znamená rok a něco, což je skutečně hodnota nebo doba velice v porovnání s ostatními státy velice přijatelná, ale to je průměr. Ale jsou nemocní, protože ty orgány se přidělují na základě jakési biologické loterie založené na HLA, takže po zařazení do čekací listiny může ten orgán dostat druhý den. A někdo to nedostane za 10 let. Protože tam hraje roli skutečnost, jestli jeho HLA antigeny zděděné jsou v populaci velmi četné. Nebo jeho dědeček přišel z Francie nebo ještě zdaleka, přinesl si nějakou zvláštní genetickou výbavu a nenajde svého dárce u nás, protože jeho fenotyp, HLA fenotyp je velice vzácný. Čili to je velice složitá věc, která se těžko vysvětluje, myslím, že bez tušky a bez papíru a bez křídy.
0: Pane doktore, za těmi optimistickými čísly, která jste uvedl v komparaci se Španělskem a se zbytkem Evropy, skeptik anebo drzo, kterým teď budu já, tak zatím se skrývá samozřejmě ta pochybnost, jestli ten odběr je vždycky proveden korektně. Odsuňme stranou tu jednu okolnost, že ledviny jsou párový orgán a že tudíž může někdo z příbuzenstva nebo někdo darovat ledvinu, ale hovořme teď o těch dárcích, kteří zemřeli. Skutečně zemřeli? Přece nedávno byl otevřen ten ostravský případ. Víte, o čem hovořím?
1: Vím, o čem hovořím.
0: Vy také?
2: Abych nevěděl.
1: Vím, o čem hovoříte, a dřív, než bych na to reagoval, bych vám řekl, to není drzá otázka nebo nekorektní otázka. To je otázka, která se týká všech obyvatel této země. A každý člověk má samozřejmě právo mít jistotu a právo být informován o tom, jak ten odběr a stanovení smrti mozku probíhá, protože to týká všech. Ne všichni se asi stanou příjemci, protože tak časté ty choroby nejsou, ale kdokoliv se může stát dárcem orgánů. Orgány se odebírají ze zemřelých.
2: Víte, tady se spousta věcí stala věcí veřejnou, ale od odborníků se stejně nedozvíme, jak to doopravdy je. Buďte výjimkou.
1: Budu se snažit, a pokud bych se vyjádřil nějak, že byste měli pocit, že tomu úplně nerozumíte, tak prosím vás, zeptejte se
2: mě znovu. Vás
1: já
2: mezi dotazem.
1: Velice rád.
0: Jestli dovolíte, tak hned na začátku. Vy jste přece z té generace mediků, která ve svých skriptech, ve svých učebnicích neměla slovo smrt. Souhlasí to?
1: Já myslím,
0: když budeme hovořit o smrti.
1: Já souhlasím s tím. Já si vzpomínám, že za celou dobu, a doufám, že si vzpomínám dobře, za celou dobu medicíny jsem slyšel mnoho nejrůznějších detailních informací o nejrůznějších věcech. Relativně málo o pacientovi. A to, že by pacient zemřel a že to je vlastně věc, která se stává každému, že zemře, to jsme se toho v těch učebních textech...
0: Čili to je pravda.
1: Je to pravda. My jsme se smrti nedostali při studiu medicíny. Jak kdyby nebyla.
2: Nechci odbočovat. Já vím, že naše konverzace spíje jinam, ale jak se tohle stalo od těch 50. let dál? Kdo vytěsnil tyhle věci ze skript? Jaká komise ideologů tohle způsobila? Nebo to byla nějaká autocenzura? zaplnili jsme i tam plány, ve kterých smrt neměla co činit. Máte na to názor,
3: pane doktore? Kdo psal ty učebnice?
2: No právě, jak se to tedy k čertu stalo? Víte to?
3: A jak jste myslíte si o smrti dověděl?
1: Smrt je...
2: Na tom se nežertuje, já vím. Nicméně.
1: Víte, já si myslím, že to neprobíhalo u nás tak, že by někdo se rozhodl, že to ze skryb vytěsní. Mm-hmm. Prostě myslím si, že povědomí ve společnosti a v medicíně a v akademické medicíně bylo takové, že jsme se upírali k lepším zítřkům a k úspěchům. A že jsme prostě lidsky se k tomu nedostali, protože bylo to něco, co bylo hodnoceno jako něco nedůležité, nedůstojné, jako selhání. Přece smrt není selhání, že jo? Přece každý člověk...
3: No, selhání medicíny, svým způsobem.
1: Jako selhání medicíny, no tak ale víte, nelze si hrát na Pána Boha, protože žádný doktor Pán Bůh není. Limity medicíny jsou velmi, velmi úzké, mnoho věcí medicína umí vyřešit a mnoho ještě víc věcí vyřešit nemůže. A tady převládala, a on to stále tady ještě je, stále převládá pocit, přišel jsem doktorovi a on mě musí vyléčit, abych žil do 448 let. To takhle není, to medicína prostě neumí. No v západních zemích bylo asi výhodnější to, že tam byly různí charity, církve, spolky, čili tu část medicíny, jak kdyby tito pracovníci nebo tito lidé jako převzali, u nás to nebylo, takže u nás se s tou smrtí jsme se zabývali prostě málo. To souvisí taky i s takovou otázkou, která se často diskutuje, s paternalismem. U nás vztah lékaře a pacienta je takový, že lékař je tou osobností, který vám řekne, co máte udělat. A teď, jak se ten politický systém změnil, tak část lidí říká, ale my máme práva, my pacienti máme práva a my chceme, abychom věděli, abychom byli informováni. A část lékařů to pociťuje jako zásah do svého povolání a část lékařů to bere jako zásah do svého povolání a snaží se ty pacienty informovat. A ty pacienti, část z nich stejně řekne, ale jak byste to udělal vy? Čili oni jsou součástí toho paternalismu. A když se dostaneme k tomu smrti mozku, tak to je taky tak.
2: Čili jsme znovu u toho problému, který nanesl kolega, transplantáty, a jsme si jistí, že osoba již zemřela? Abychom připomněli to.
1: My jsme naprosto jistí, že osoba již zemřela. Ta otázka smrti mozku a smrti v tom pojetí, který je teď naprosto akceptován, není dlouhá. Rok 1959 byl rok, kdy poprvé byl popsán člověk nebo několik lidí, kteří měli známky smrti mozku. To znamená, že měli bijící srdce a když to úplně zvulgarizují, nefunkční mozek. Předtím takové případy nebyly. A celou historii se táhla představa...
2: Tedy nebyly popsány.
1: Nebyly popsány. A celou historii se táhne představa, že smrt znamená dodýchal a funkce respirace. Nebo dotlouklo mu srdce. A najednou přišli Francouzi, kteří řekli, i člověk, který má bijící srdce, může být mrtev, protože má mrtvý mozek a ta integrační funkce, to dělá člověka člověkem, neexistuje, ta skončila. Takže v tom 59. roce to bylo poprvé definováno, pak bylo několik komisí, prezidentská komise ve Spojených státech se zabývala smrtí mozku a stanovila jakási kritéria. A teďko jsou ta kritéria velice jednoduchá a jasná, na základě neurologického vyšetření lze prokázat, že mozkové funkce neexistují, jsou ukončeny a pak ve většině států to je naprosto postačující. Dva lékaři konstatují po neurologickém vyšetření, že mozkový kmen a mozek je nefunkční. Podepíšou se a i za podmínky, že to srdce je bijící, je konstatovaná smrt.
2: Malá odbočka zase ode mě. Co to jsou ty integrační funkce mozku, které, když přestanou fungovat, člověk je tedy prohlášen? No,
1: mozek má centrální úlohu v celém
2: organizmu. Řeknu, proč se ptám za chvíli.
1: A jakmile centrální komputer nefunguje, tak může fungovat srdce, ale už to není známkou vědomí a života toho člověka.
2: To, o čem mluvíme, platí jen o lidech nebo třeba i o zvířeti? Kdy veterinář prohlásí zvíře za mrtvé?
1: To já nevím.
2: Teď víte, kam jsem směřoval tu otázkou. Je ta integrační funkce mozku vztahována k tomu nejdokonalejšímu mozku, který teď v přírodě je, to je ten lidský, nebo to jde i níž?
1: Já myslím, že je to vztahováno...
2: Pro náš problém to jakoby nemá význam, já vím, ale ptám se jenom za zájmu.
1: Myslím, že to vztahováno k lidskému mozku, protože já nevím nic, bohužel, o duševním životě zvířat, jestli mají nebo nemají.
2: Stavte se někdy u nás.
1: Ale vy jste vzpomínal, že máte...
2: Ne, já nechci takže, být propagátorem. Takže, já jsem se jenom ptal, pane doktore.
1: Že vy budete možná o tom vědět.
3: Čili jsme u toho klíčového problému.
2: Kdy lze odebrat orgán.
1: Tak, ještě bych to možná dokončil. Čili to je neurologické vyšetření reflexů. A státy to stanovení smrti mozku různým legislativním způsobem, čili administrativním způsobem upravují a v našem případě, v českém případě, se musí provádět ještě angiografie mozkových tepen. To znamená, že se zkoumá, jestli mozek jako takový je ještě zásoben krví. A když ta kontrastní látka, která znázorňuje průtok, nestoupá do mozku, nezásobuje mozek, není tam perfuze toho mozku, tak máme neurologické vyšetření, které to prokazuje a máme obrázek, máme další vyšetření, které prokazuje, že ten mozek je nefunkční. Nikde na světě tak přísná kritéria neexistují.

0: A teď se velkou oklikou vracím k těm případům, které byly publikovány například v Ostravě. A to se často stává u nás. To je prostě nekompetence lidí, kteří to vyslovují. Měl jsem možnost se z několika případy, které byly označeny, seznámit. Ani v jednom případě nevzniklo ani podezření, že by orgán byl odebrán od člověka, u kterého by byly rozpaky.
1: Proč to bylo vysloveno? Kým to bylo vysloveno?
2: Ano, zopakujeme si to.
1: Snad ten člověk, který o těchto věcech rozhoduje, musí mít kompetence minimálně vědět to, co nám teď říkáte.
2: Jak to tam vzniklo vůbec v těch případech, nějaký stín podezření, třeba v tom ostravském nebo v jiném, na který se vzpomenete?
0: Ono těch jiných moc nebylo. Ostrava je v tom noční můrou.
2: Co to tam rozpumpovalo?
0: Ono to je hrozně triviální. Byl to velký osobní konflikt mezi dvěma skupinami lékařů, ve kterých ta jedna skupina lékařů řekla, tak já ti ukážu, protože jedna ta skupina byla lékaři transplantačního centra, já ti tedy ukážu, že ve své práci máš velmi velký nepořádek. Ten ředitel nemocnice naprosto nekompetentně zveřejnil pochybnost o odběru orgánů bez jediného drobného konkrétního podezření. Jeho podezření bylo, víte, v noci tam lítali letadla, odvážely orgány. No tak myslím si, že se dívá moc často na akční filmy a že je v zajetí těch příběhů, protože samozřejmě, když se musí odebrat srdce v Ostravě a transplantovat do 4 hodin v Praze, takže se dá tam dojít koňmo, vlakem, ale to letadlo
1: je trochu rychlejší.
0: Je trošku rychlejší a zajistí vám 4 hodiny dobu.
2: Takže a když je noc, tak je noc.
0: Krátka. A když je noc, tak je noc, a když je den, tak je den. V tom není nic podezřelého pro mě, který to dělám každý den. A on proto, že byl neznalej věci, tak to vyslovil. A na to se nabalilo.
2: Čili on to nenechal ani pořádně interně vyšetřit, než s tím šel na veřejnost.
0: Nikdy. Do dneška to nenechal vyšetřit.
2: To je velký manažerský lapsus. V každém podniku by byl.
0: Tam ten konflikt mezi těma lékaři dosáhl takového rozsahu, že ti obě strany byly zaslepeny nenávistí. Oni se nezabývali fakty, oni se zabývali tím, já ti to nandám.
1: To přece tu transplantologii zcela ochromí, protože teď samozřejmě nikdo tomu dál nevěří.
2: Protože teď vys má první otázka našeho povídání, to vezmou do ruky ti novináři bez etiky a ti se neptají, co bylo zdrojem toho vysloveného podezření. Ti už s tím zacházejí jako s faktem, tam se to stalo a už ta lavina, o které vy o tom mluvíte, už jede.
0: Samozřejmě. Ta lavina se rozjela samozřejmě a u nás je velmi, velmi málo specializovaných novinářů na medicínu,
2: zdravotnictví,
0: že? Čili to nelze diskutovat na základě všeobecného vzdělání, které jsem získal ve střední škole. Musíte znát 1000 faktů, abyste byl v té diskusi platným členem, aby vám neříkali, no neslobte se, že jo. Ti novináři velice často zacházejí s těma fakty velmi, velmi neúctivě, pletou si mrtví se živými, spoustu pojmů. A veřejnost bohužel u nás trošku více bere ty zprávy z novin více vážně, než je v těch zavedených demokraciích.
2: No je to ještě jinak, pane doktore. Nechte se vy pro změnu poučit. V Evropě na západě už lidé rozlišují mezi novinami seriózními a bulvárními. O nás se bulvárně píše o lesčem, včetně medicíny, i v takzvaně seriózních novinách. Ano, ano. V tom je ten zmatek.
0: Určitě máte pravdu, v tom je ten zmatek. A pak samozřejmě někteří novináři vám jasně řeknou, teď přece já jsem placen za to, kolik se výtisku prodá. Já jsem placen za to.
2: Jaký abych vyvolal rating
0: v televizi, takže v podstatě se domnívají, že všechno je dovoleno. Oni to omlouvají právem na informace. To není tak. To je tak, že určitá skupina lidí, která se nemůže bránit. Víte, když je někdo na vozíčku, když je někdo s postižením sluchu nebo zraku, tak je handicapován. On se svým způsobem může bránit. Může utíkat před úřad vlády s transparentem a říkat, vy jste nás poškodili. Ale ti čekatelé na transplantaci jsou v těžkém zdravotním stavu. Ty nemůžou vycházet před úřad vlády a říct si, vy jste nás poškodili tím. Protože počet dárců orgánů prudce klesne, jakože se stalo.
2: Po takovém skandálu.
0: Skutku. Vždyť to je ze světa mnohokrát vypozorováno.
2: Jinými slovy, klesne počet lidí, kteří jsou schopni a ochotni písemně ukotvit tu skutečnost. Že jim může být orgán odebrán po smrti, nebo kam míříte?
0: Orgány se odebírají na jednotlivých dárcovských nemocnicích v anesteziologicko-resuscitačních odděleních konkrétními lékaři anesteziologi. Mm-hmm. A to stanovení smrti mozku následuje potom, že ten lékař má velmi těžce poškozeného, postiženého, nemocného, který ho se snaží ze všech sil, ze spáru smrti dostat a on v určité fázi při neurologickém vyšetření zjistí, že se mu to už nepovedlo.
1: No, no.
0: Ten člověk má bíjící srdce, ale všechny mozkové funkce se to. Teďko on toho člověka označí za zemřelého.
1: Čili ti lékaři po tom skandálu o toho trochu cuknou? To
0: ano,
1: chcete říct
0: protože,
1: lidově?
0: Ano, v menším městě je to ten člověk Franta v Odřezníku. Oni se všichni znají. A když ta atmosféra ze společnosti je taková, když to oni kradou, když to jsou živí lidé, tak ten lékař vnitřně si řekne, no,
1: do toho nejdu.
0: Já se asi do toho nejdu.
1: Co kdybych se ještě zapletl?
0: To je pochopitelné. Takže počet odebraných orgánů klesne. To se u nás stalo.
1: Rozumím. Nicméně mezi otázka, odpusťte moji naivitu. Zatím jsem to nepotřeboval naštěstí ani já, ani moji příbuzní. U nás obecně odběr orgánů je něco, co ten člověk ještě zaživa musel odsouhlasit, nebo ne?
0: Ty systémy jsou dva. Existuje systém legislativní systémy. Předpokládaný souhlas a předpokládaný nesouhlas. Půl světa, většina Evropy má systém předpokládaného souhlasu, že každý občan má právo říci ne.
1: Aha, čili musel by ten pacient aktivně vyhradit své ne ještě
0: ano,
1: za života.
0: Ano. A některé státy mají zakotveno, že se musí říci ano. Velmi to souvisí s historií, s kulturou toho státu. Zajímavé je, že předpokládaný souhlas mají tak nesouvislé státy, bych řekl na první pohled, jako Maďarsko, Rakousko, Česko, Belgie a Španělsko. Co vám to připomíná? Habsburskou monarchii.
1: Samozřejmě.
0: Jo, osvícenectví. Tam vznikly zákony, zdravotnické zákony, na základě kterých každý člověk, který zemřel v nemocnici, byl povinně pitván, protože to bylo ve prospěch vědy a pokroku. Takže ta legislativa se vyvinula z toho historického podkladu. V Vídni, v Padově se prováděly pitvy v pitevních amfiteátrech.
1: Tam jsem to viděl v té Padově, to je strhující.
0: V amfiteátrech prováděli se pitvy kvůli vědeckému poznání. Lidi se dívali, popisovali anatomii a bylo to nazíráno jako vědecký pokrok. Ve Velké Británii v té době byla pitva dodatečným trestem například po stětí. Bylo to něco dehonestujícího. Čili ten background toho zákona je úplně jiný, protože byl tam velký skandál v začátkem 19. století s kradením mrtvol. Lékařské fakulty potřebovaly mít zemřelé osoby k pitvám. Nebylo to možné získat, tak profesoři anatomie spolupracovali s
1: podsvětím,
0: který by ukradli mrtvolu, tím za to 4 libry. Čili ta společnost na to nahlíží s podezřením.
1: No, no.
0: Ale abychom se vrátili k tomu, ti lékaři jsou znejistění. Samozřejmě tak pak dojde k tomu, že počet těch orgánů je nižší.
1: Měli jste možnost si tyhle věci v branži tak říkajíc vyříkat? Existuje naděje, že kvůli zcela lidskému souboji dvou part nebude k takovým případům docházet, tak tomu následnému tedy cuknutí lékařů od těch transplantací a tak podobně. To je přece vážná věc, která se stala, zvlášť ve světle toho vašeho vysvětlení.
0: To je velmi vážná věc. Velmi vážná věc, my jsme o tom mnohokrát diskutovali. Policie řešila několik těch případů, které prý byly dokladem o porušení zákona, neshledala nic takového. Česká lékařská komora se s tím zabývala, shledala v té dokumentaci ostravské nemocnice formální pochybení, které se nemají stát, já to neobhajuju, ale byly to formální pochybení.
1: To bylo co?
0: Například, že hodina úmrtí byla nesprávně napsaná. Nebo v případě, kde měly být dva podpisy lékařů, které měly podepsat, nebyly oba, ale byl jenom jeden. Já to neomlouvám, ale nikdy se nepřišlo na to. Ani jenom případě, že by člověk, u kterého 100% nebyla stanovená smrt mozku, u něho byly odebrány orgány. Takový případ doposud nikdo neoznačil.

0: Pane doktore, my zatím hovoříme o těch věcech tak trochu z vrchu, ale vy přece se setkáváte nejen s pacienty, ale také s jejich příbuznými a namnoze tedy s příbuznými těch zemřelých už. Přece musí být velké trauma pro doktora, který se nenaučil, co je smrt.
1: Je to velké trauma. Ta situace je unikátní v tom, že to je akutní situace. Když se zjistí smrt mozku u toho léčeného, tak k odběru orgánů musí dojít co nejdřív, protože to srdce sice ještě bije, ale nebude být 20 dní. S určitou podporou to srdce bije pár desítek minut, pár hodin nebo pár desítek hodin. A pokud v té situaci se setkáte s rodinou toho zemřelého, tak vždycky bývá to tak, že to je mladý člověk a vy jim sdělujete jedním dechem, bohužel se stalo to, že po tom úrazu váš syn zemřel.
0: Pauza
1: a teďko byste měl pokračovat.
0: A já současně?
1: Chtěl bych vás teda požádat nebo informovat, u nás nemusíme žádat, čili informovat o tom, že bychom velice rádi odebrali ledviny, srdce nebo játra pro někoho. Dobře si představit, to je neuvěřitelně složitá situace.
0: Víte, proč se usmívám? Já do toho skočím na vteřinku. To přece taky musí souviset s nějakým duchovním ustrojením společnosti. Společnosti, která tělo ctí nade vše, která opustila koncept duše. Pro mě osobně třeba, a může to znít svatokrádežně, dostanu třeba nepěkné dopisy od posluchačů. Tělo zemřelého, mého blízkého, bez duše, která by fungovala, bez toho vašeho mozku, chceteli, už nemá smysl. Já jsem zcela ochoten tam se ho zříci, rozumíte mi?
1: Tam směřuju teď. Vy se na to díváte z nadhledu, ale to je situace té akutní chvíle. V té chvíle, kdy ten člověk to se poprvé dozvídá.
0: Můj nadhled je pevně připraven pro ty těžké chvíle.
1: A teď, jak to u nás bývá, když to víte, v nemocnicích nevždycky nejsme zvyklí s pacientem dlouho mluvit. Trošku to podceňujeme, mu řekneme diagnózu přesně, řekli jsme vám všechno. Může se to odehrát na chodbě. Prostě to celé ustrojení je nepříznivé a oni řeknou, ti pozůstalí, ti příbuzní toho zemřelého, věc, která je naprosto lidská. Dejte nám v tu chvíli pokoj. My se rozmyslíme a zavoláme vám zítra ráno. A to ještě jsem nespomněl tu věc, že když je to u lůžka toho zemřelého, takže jeho hrudník se zvedá, protože dýchací přístroj za něj zajišťuje dýchací funkci. Na monitoru je vidět křivka.
0: Čiže oni mají pocit.
1: A oni se řeknou, když on mrtvý není. A vy řeknete, ano, má smrt mozku. Ale mozek, že nefunguje, není vidět.
0: Počkejte, ale z právního hlediska vy přece nemusíte tedy čekat na jejich souhlas.
1: No nemusíme, ale my mluvíme o situaci, kdy se to stává, protože když ta situace nastane, že ti lidé tam jsou, tak je zas etické, ale lidské s nima takhle mluvit. Ta reakce pochopitelná je, a nechte to tak. Mu srdce bije, tohle, nechte to tak, nechte to tak.
0: Ale pro vás ten čas běží.
1: To je velice zvláštní situace, proto ten předpokládaný souhlas je velice dobrým řešením. Ať si každý za svého života o sebe rozhodne a nenechme své nejbližší a nevystavujme je do tak strašně složité situace, ve které oni nemůžou rozumně reagovat. Že jo?
0: Pořád vám nerozumím. Vysvětlil jste na základě habsburské monarchie, jisté etiky, kultury, lékařství v těchto zemích, že není zapotřebí písemný souhlas pacienta.
1: Podle české legislativy.
0: Dobrá, není. To znamená, příbuzní tam jsou, lékař se jich vlastně, řeknu to krutě z právního hlediska, nadbytečně ptá.
1: V té situaci je informuje.
0: Oni řeknou, nechte to tak, lékař je neposlechne, protože nemusí. A co se tedy stane?
1: V té situaci, když to už tak je, tak my se snažíme s tím příbuzným mluvit a získat jejich souhlas.
0: Já nejsem proti, já se jenom ptám, co se stane, spíše, když se ten člověk, ten lékař neuposlechne.
1: Já spíše odkazuju k tomu, protože jsou určité drobné skupiny lidí, které by chtěli změnit zákon ve prospěch předpokládaného nesouhlasu. Já vysvětluju, co by se stalo, kdyby to tak bylo. Čili vy si sednete s těma příbuznýma a několik desítek minut nebo hodin s nima prožíváte ty první bolestné hodiny po oznamu velké ztráty a obvykle po desítkách minut oni řeknou, mámo, teď nic jiného nelze udělat, tak
0: už
1: je to jedno.
0: Ano.
1: Ale trvá to chvíli, tato bolest se musí rozplynout, člověk se musí trošku s tím nějakým způsobem smířit.
2: Pardon, a teď jedna hypotetická nebo možná faktická situace, která může nastat, oni odejdou domů a za dvě hodiny vám zavolají, my jsme si to rozmysleli.
1: Ano, samozřejmě.
0: I
1: to se stalo, ano.
2: A co by? Pozdě.
1: Rozumíte, obvykle bývá pozdě, protože v té době už odběr byl proveden. Ty orgány dokonce některé mohou být transplantovány v jiném těle a to je velice složitá situace říct. Víte, teď nemluvíme o právu, teď mluvíme o morálce,
0: mluvíme o etice. Jsme zpátky u etiky.
1: A je zapotřebí těm lidem vysvětlit, že...
2: Čili nastává diplomatická chvíle, ano.
1: Myslím si, že nejdůležitější z pohledu lékaře je s těma lidma osobně mluvit.
0: A na to je v sazebníku nějaká cifra?
1: Nepochybně za 12 korun. Nebo možná ještě za méně.
0: Na tuhle činnost, která od lékaře vyžaduje diplomata i kněze zároveň?
1: Je to tak, že jo, za to není vůbec nic, protože my si nějakých takových těch intelektuálních a nevážíme vůbec, že jo.
0: Pokud je nepodezíráme rovně. No.
1: Víte, to není jenom náš problém. V Evropě existují organizace, které učí lékaře, jak zacházet s takovou situací. V celé medicíně to neumíme.
0: Učit lékaře, jak zacházet, ale ono to přece souvisí i s poznámkou, kterou jste upustil, že často lékař to říká těm lidem na chodbě, že v nemocnicích není tak příjemná místnost, kam by je uvedl a pohovořil s nimi.
1: Samozřejmě.
0: Nebo v mnoha nemocnicích, aspoň
1: ve většině nemocnicích, abychom řekli, možná ve většině nemocnicích. My si těch vztahů asi méně vážíme, než bychom si vážit měli. My k tomu postupně dospíváme. Víte, každý vás naučí, když jdete na obchodní jednání, že máte mít košili, kravatu, naleštěné boty, protože máte vzbudit důvěru v tom zákazníkovi, abyste ho obral o peníze, když to přeženu. Ale v medicíně se to nikdy zvlášť nezdůrazňovalo, že s příbuznýma, když si někdo přijde stěžovat do nemocnice, že jsme poškodili toho nemocného. Že nejzákladnější věc je ho vzít do nějaké místnosti, posadit ho, dát mu kávu a říct si, co bych vám pro vás mohl udělat. Okamžitě to ostří, ta agresivita se trochu otupí a ten člověk s váma začne mluvit a vy taky pro něj představujete něco jiného.
2: Promiňte, vy jste šéf ústavu, to je přece ve vaší pravomoci takhle to zařídit, nebo není?
1: V různých ústavech, v různých nemocnicích je ten postup menší nebo větší. Já to vím, já jsem měl teď nemocnou mámu, je po operaci kyčelního kloubu. Přijdete do cizí nemocnice a člověk žasne. My se už chováme trošku jinak. Já to nechci říct, teď zdůrazňovat naši dokonalost a jejich nedokonalost, ale to nese ta celá společnost, nese s sebou. A za rok, za dva se lékaři, jako všichni ostatní, nechovají vzorně, tak, jak bychom se chovat měli. Prostě to tak je, ale teď to není otázka lékařů. To vidíte kolem sebe všech nás, bych řekl, nemluvíme o nich. Mluvme o nás.
2: Pane doktore, stalo se vám třeba, že jste si o té vaší medicíně, o tom vašem oboru přečetl v nějakém románu?
1: Jo.
2: Ano?
1: No, to já dokonce musím říct, že to sbírám. Já sbírám takové ty akční romány, které se zabývají kradením a vražděním kvůli dárcům orgánů. Mm-hmm. To je takového profesionálního zájmu, nakolik to je realistické nebo nakolik to realistické není. Takže mám ne mnoho, ale jako 15 různých knížek, filmů, že jo, několik mám. To jsou věci, které jsou různé kvality. Od naprostých nesmyslů, že ten člověk se s tím vůbec neseznámil a nezná ta fakta, až po zajímavé návrhy na kriminální činy v této oblasti.
2: Dobře, ale to přece vytváří společenské vědomí, to, co se ano. dá vidět na televizní obrazovce nebo koupit knihkupectví.
0: Tomu pan doktor nemůže zabránit.
1: Ne, tomu nemůže zabránit a to vždycky, když...
2: Může zabránit tím, že napíše pravdu.
1: Ne, pravda se nečte tak dobře. Jako
0: právě,
1: jako
0: taková, pravda neváží tolik.
1: Neváží tolik. Když mluvíme třeba v televizi, nebo má možnost s někým mluvit, já se tam, proč to vysíláte? Oni to berou jako komerční věc, sledovanost, proto natočeno, nad tím se lidi nezabývají. Skutečně vůbec ne. Já to neumím na to nějak reagovat, protože v televizi se přece vysílá spoustu hloupostí. Že?
0: Mě život naučil každý den být vděčný za to, že ráno vstanu a zdá se mi, že držím pohromadě. Stále je hůř a tížeji nesu žabomyší války mých bližních. A pořád si říkám, jsme tady na návštěvě, tak neblbněte. Vy, který často vidíte, že těch několik desítek minut nebo hodin může nebo nemusí zachránit lidský život, vidíte naše hemžení trochu z odstupu?
1: Já si stále vyčítám, že se nechám do toho zatáhnout. A bohužel jenom tu a tam, když člověk, možná, že to nezní ani hezky, ale když jdu po chodbě a vidím těžce nemocného, který zápasí se skutečným problémem, tak si člověk tu a tam uvědomí, hop, neblbni, co ti schází.
0: Ale že by to ve vás bylo jaksi celých 24 hodin denně pevně ukotveno.
1: Bohužel není.
0: Taky jste vztekáte kvůli ptákovinám.
1: Bohužel, je to prostě, je to špatně.
0: Ale je to tak.
1: Je to tak.
0: Děkujeme za návštěvu, pane doktore.
1: Já vám moc krát děkuji za pozvání.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

0: Lednový den jiskřil chladným světlem. Vezův se tyčil za zády jezdce, který se propletl ulicemi Kapuji a pádil k Římu. Kopita koně cvakala do zaoblených šedočerných kvádrů, jimiž byla vydlážděna královna silnic Via Appia. Lucius hnal koně a myslel na jediné: být co nejdříve u otce. Otroci se zavazadli zůstali daleko vzadu. Blížil se večer, soumrak houstl, tma padala na silnici. Lucius zamýšlel přenocovat na otcově statku ve Skutiu, několik mil za Taracínou. Dojel však do Taracíny neméně schvácen než jeho kůň, a proto se rozhodl, že zde přenocuje v taberně, která měla pavilon pro šlechtice. Na plácku před tabernou bylo živo. U stolku pod několika lucernami seděli poutníci a venkované. Popíjeli víno míchané s vodou a hlučeli, rámusili a křičeli, jak rychle komu červený mok mátl hlavu. Lucius popojil ke vratům dvora a tu v mihotavém světle pochodní spatřil stráže postavené v plné zbroji přes celou silnici. Centurio, který podle skvělého pancíře poznal v Luciovi vysokého důstojníka, mu zdvořile vysvětlil, že v pavilonu večeří prefectus praetorio Gneus Nevius Sertorius Macro s chotí a dcerou. Lucius pohledl překvapeně na vojína.
1: Macro? Ohlas mne, příteli.
0: Vzrušen hodil otěže otrokovi z taberny, dal si centurionem přehodit přes ramena tmavý plášť a usedl zatím u volného stolu před tabernou.
1: Kdyby mě Macro přijal, vrchní velitel všech vojsk po císaři, můj nejvyšší představený. I nyní se může dobrý voják dostat vysoko. Macro, bývalý otrok, honák do bitka, dnes první císařův ministr. Otec ho nenávidí stejně jako císaře, já ho nenávidím, smrtelného nepřítele republiky. To ovšem neznamená, že mu budu troubit nenávist do tváře. Poznat nepřítele zblízka a neodhalit mu svou tvář. Toť moudrost.
0: Lucius pohlédl z dálky na pavilon ve dvoře, do něhož vedlo několik mramorových schodů mezi kariatidami nesoucími balkón. Nad vchodem byl nápis osvětlený dvěma tepanými lucernami. Vejdi a zapomeň.
1: Dobré heslo pro ochlasty a děvky. Pravý Říman nikdy nezapomíná na to, co má v mysli a srdci.
0: Lucia vytrhl ze zamyšlení zvučný centurionův hlas oznamující, že vznešený prefectus praetorio zve Lucia Geminia Curiona ke svému stolu.

0: Rudé tkaniny na zdech, žluté závěsy na dveřích tlumily zvuk. Ze stropu visely na mosazných řetězech tepané olejové lampy se silnými knůtky, byly jich dvě řady plamínků zlátly a měkké světlo padalo na tři osoby u stolu. Lucius se postavil zpříma, stříbrné slunce na jeho pancíři vrhalo blesky. Velký hranatý muž v stejnokroji velitele prétoriánů vstal, trochu nepevně pokročil a objal Lucia.
1: Vítám tě, Kurione ze Sýrie, má žena a dcera.
0: Lucius se hluboce poklonil a usedl zmaten. Obě ženy byly stejného věku, obě krasavice. Jedna rudovláska, měděné vlasy jí spadaly na nahé rameno, Makrónova dcera Valérie. Druhá černovláska měla hladký účes spoutaný stříbrnými stužkami. Lucius si vzpomněl, že když císař vyzdvihl Makróna sobě po bok, zapudil Makró svou první ženu a vzal si mladičkou Énii z ekvické šlechty. Obě ženy se na Lucie usmívaly. Tmavá se ho zeptala, jakou měl cestu. Odpovídal: obkružuje rudovlásku obdivným pohledem, ale náhle mu zacukala víčka, jako by byl přistižen při nedovoleném činu. Odtrhl oči od krásky a napřímil se, neboť Makro mluvil.
1: Cestuju na Kapry za císařem. Vzal jsem dnes ženské sebou, nedali by mi pokoj pro samou zvědavost. A najednou zpráva o tvém příjezdu. No, hodí se. Mám si tě předvolat v Římě? Tady je víc klidu. Dej mi raport hned. O sobě nemluv, Vitellius tě vychválil až. Co pak to máš? Zase dopis od něho?
2: Ano.
1: Schovej mi to, Enie. Přečtu si to potom. A ty, Lucie, povídej. Co Vitellius? Stále se ještě ožírá a děvkaří?
0: Lucius byl zmaten. Jak odpovídat na takovou řeč? Mluvil o Vitelliovi uctivě, o Légii nadšeně. Krčmář provázen otroky předložil Luciovi vybraná jídla a víno. Dámy mu vlídně pokynuli, aby jedl po takové cestě. Jedl rychle a stále nenápadně pozoroval rudovlásku. Nikdy ji neviděl tak zblízka. Je nádherná, opravdu princezna římská, jak jí říkají. Usmál se na ní. Vrátila mu úsměv s dračí krásou zubů.
1: Napijme se, drazí. Na zdraví císařovo.
2: Na zdraví císařovo. Doufám, že je císař zdrav.
1: Kde pak, hochu? Mele z posledního. Zhasíná.
2: Bohové. Dejte císaři ještě mnoho let života.
1: Správně, Lucie. Je to zájem nás všech. I tvůj, Kurione. Vždyť budeš císařem vyznamenán. A pak, kdo ví, syrská legie je bez legáta. Vitellius zůstává v Orientě. Když se císaři zachce, proč by nemohl mít Řím jednou mladého legáta? Poslali jsme legii nováčku z Alby na Dunaj. Barbaři nás tam zlobí. Tvoje legie si v Římě odpočine a potom půjde za ní na sever. A bez legáta ji nepošleme, to je ti jasné, co? Záleží na císaři. Je neklidná doba, teď by měl mít zdraví ze železa.
2: Ovšem, je to zájem celé říše. Škoda, že nelze císaři zadržet léta. Jeho vysoký věk...
1: Jeho vysoký věk nutí myslet na to, co bude, až Tiberius zhasne, že? No, co myslíš, že bude? Republika?
2: Já...
1: No nic, ochu, nic. Já vím, otec a syn není totéž. Ty už jsi přeci náš člověk.
0: V Luciovi se všechno vzepřelo.
2: Náš člověk. Kupuje si mne za císařské vyznamenání. Za slib, že ze mě udělá legáta. Ne, za nic. Nejsem váš člověk. Mám svou čest, rodovou, slavnou čest. Já se nesnížím k roli císařova za prodance.
1: Chceš vědět, co bude? To se, můj milý, moc ptáš. Vím to já. Vím, houby, ochu, ale myslím si, že to vyjde jednoduše. Co pak nemáme prince? Nemáme Kaligulu?
3: Ano, no ovšem. Tiberiův vnuk Gaius Caesar. Nejlepší řešení.
1: I pro tebe dobré. Jste přece dávní přátelé, vy dva. Spolužáci v rétorství, závodníci z Palestry a Kaligula tě má rád.
0: Lucius zakrýval úsměvem úžas nad tím, co tento člověk o každém asi ví. Že má však Kaligula Lucia rád. Naopak. Císařský princ vždycky žárlil na Lucia, který ve všech závodních disciplínách nad ním zvítězil. Nenáviděl ho proto. Jak tomu bude dnes, po letech?
1: A vůbec, co pak víme, můj Lucie? Třeba se Tiberius s Jarem zase vzchopí a my tu mlátíme prázdnou slámu.
0: Podnapilý prefekt se znova napil a začal vykládat, jaká pakáž je lid v Římě.
1: Ta lůza líná a prodejná číhá na každou příležitost k demonstracím. Stoupne cena chleba o jediný as, kravál. Při rozdávání obilí se sníží příděl na hlavu o osminu módy a na měsíc, kravál. Pošle se do vyhnanství pár drzých komediantů, kravál. A tak to jde pořád dokola.
0: Makronova nálada se stávala každou číší.

0: jednání. Mladý aristokrat ji oslnil. Není tak přejemnělý jako římští mladíci, jejich bledá nalíčená tvář, pečlivá manikúra, voňavé masti na nakadeřených vlasech, z nich dělají loutky. Valérie chce dnes uchvátit muže, kterého jí vehnal nečekaně osud do cesty. A že je to syn z nejvznešenějšího římského rodu, tím lépe. Pohledy, které vrhá na Lucia, dovedně střídají cudnost se slibem vášnivého odevzdání. Je krásná, svádí ho vším, co lze uplatnit, pohybem, který ukáže pod přiléhavým peplem pružnost dokonalých prsů, hlubokým smíchem, rozvlněním měděné hřívy, nicotným slůvkem, jemuž mazlivý hlas dodá milostný význam. Zábava kypí, jak šumivé víno v poháru. Lucius je ve varu, je stržen, zbytečně silně tiskne stříbrnou číši, přestává být ve střehu. Nakonec Makro není zlý člověk, říká si. Naopak, velkorysý. Dvakrát, třikrát v Luciově mysli vyskočila vzpomínka na otce.
1: Jak by se tvářil, kdyby mě teď viděl? Nic zlého přece nedělám, stoluji se svým představeným, toť vše. A nakonec už nejsem chlapec. Je mi 25 jako Kaligulovi, který se má stát císařem. A Valérie, bohové olympští, vy jste mi svědky. Nezažil jsem dosud takové vzrušení.
0: Jako náhodou se dotkl Valériny ruky. Neodtáhla ji hned. Dotyk pálil, zapaloval. Podruhé se dotkla jeho ruky sama, letmo plaše, jako to dělávala Torquata. Požádala Lucie, aby jí přehodil přes ramena mušelínový šál. Vyšla mezi dva sloupy na terasu, pod níž nedaleko hučelo moře. Mlčeli stojíce vedle sebe. Vítr zavál. Jemné vlasy s živočišnou vůní vlétly Luciovi do tváře. Dotkl se jich jakoby náhodou rty a tiše říkal Properciovi verše.
1: Všecky bolesti lidské lze zahojit pomocí léků. Toliko na bolest lásky. Nemáme hojivou mast.
2: Všechno se ovšem mění. A mění se jistě i láska. Vítězství anebo prohra. Takový lásky je řád.
0: Valériin hlas zněl jako večerní hudba. Síť okouzlení se stahovala se zběsilou rychlostí.
1: Vítězství anebo prohra? Voják vždycky chce zvítězit. Má božská. Co je však 100 vítězných bitev proti vítězství v lásce? Růžovo prstá Eos ti musí závidět, jak záříš. Krása všech tří charitek bledne před tvou tváří. Šťastné fátum přivedlo mě k tobě. Ohnivá růže milécká.
0: Valérie vpíjela zvuk Luciových slov. Jejich náruživost v ní probudila touhu. Všechen svůj půvab vyslala, aby pomohla Luciovi k vítězství, sama vítězíc. Hovořili tiše. Pauzy se prodlužovaly. Síť se zatahovala. Valérie se loučila.
2: Snad se uvidíme v Římě.
1: Snad? Říkáš snad, má božská?
2: Ne snad. Jistě. Jakmile se vrátím do Říma, dám ti zprávu.
0: Když Makro s Énií a Valérií odešli, stál Lucius chvíli rozechvěn. Pak usedl u politého stolu. Namočil do loužičky vína prst a napsal Valérie. Vešel a zapomněl.

0: Na oltáři před soškami lárů a penátů v átriu stála bronzová miska ve tvaru dívčího ňadra. Z knůtků spletených z bílého bisu a čouhajících z ebenových plováčků stoupal spíš dým než plamínek. A vůně. Do oleje kápla Luciova matka levandulovou voňavku. Jako kdysi. Bílý, vonný kouř. A v něm tváře rodových bůžků. Lucius stál mezi rodiči skloněn před bůžky. Položil před ně kousek pšeničného chleba a postavil číši mléka. Za návrat. Pro štěstí. Matróně Lepidě se chvíli vstažené ruce. Otec byl vtělená pýcha. S peristylusem diskrétně zaléhala hudba. Zpívej, flétno. Zpívej, ajolská loutno. O sladkosti domova. Valém Triklíniu se podával oběd. Jen pro tři. Rodiče sotva jedli, viseli očima na synovi. Matka mu sama podávala nejlepší sousta. Otec pozoroval syna s pýchou. Je silný, statný, osmalý, krásný chlapec. Kdo druhý v Římě má takového syna?
1: Zmužněl jsi. Podoba kurionů, dokonalá podoba. Celý dět. Konzul Junius.
0: Maminka zešedivěla, trochu seschla za ta tři léta, myslel si Lucius. I otec zestárl, ale stále se drží. Tvář jako vytesanou.
2: Oba vypadáte skvěle. Ty otče i ty máti.
0: Otroci se pohybovali jako stíny. Chod za chodem, samá Luciova oblíbená jídla. Melodie fléten a louten tiše bzučila Luciovi v uších. Vůně kadidla páleného na oltáří bůžků se z átria vplížila až sem. Domov. Bezstarostnost. Bezpečí. Klid. Oběd se končil. Vstoupil otrok černý trák s obočím až se tmí. Ano, ten s koncem oběda vždy přednášel řecké verše. Dnes Teokrita. Nikdo však verše nevnímal. Lucius pokynul trákovi, otrok zmizel. Domina pokynula otrokyně, přinesla velikou kytici skleníkových květů. Poslala je Torkváta svému ženichu. Lucius skryl rudnoucí tvář ve květech. Myslel na Valérii. Zdvihl obličej, viděl matčiny oči, vybízející, naléhavé. Slíbil, že ještě dnes půjde za Torkvátou. Senátor nervózně ťukal prsty do stolu.
3: Vypravuj, Lucie.
0: Lucius zvedl číši Falernského, ulil Martovi a připil rodičům. Skromně líčil své úspěchy. Vyprávěl o svém životě v Sýrii a svých cestách. O tom, jak Makro v Taracíně byl k němu vlídný. Otec zneklidnil, byl napjat, nedočkavý. Svraštil čelo. Matróna Lepida pochopila, že otec chce být se synem sám. Žena nemá místa při jednání mužů. Vstala, pohladila syna po vlasech. Sotva za ní zašustil závěs, senátor se naklonil k synovi. Začal mluvit řecky, jak tomu bylo zvykem ve všech patricijských rodinách, kde k osobní službě vybírali otroky neznající řečtinu.
3: Když jsem dostal zprávu, že spovolán ty i celá šestá lidi je předčasně do Říma při uzavřeném moři, byl jsem rozrušen. Nikdo v mém okruhu neznal důvod. A já se přece, to chápeš, nemohl jít ptát Makrona. Pověz tedy rychle, proč?
2: Barbaři na horním Dunaji se bouří, říkal Makro. Najíždějí na hranice, někde podnikají i vpád do našich provincií za Dunaj. Legie nováčků, vycvičená v táboře u Alby Longi, byla spěšně poslána na sever. Má legie jí má vystřídat. V Sýrii je nyní klid. Možná, že i já se svými vojáky půjdu velmi brzy na Dunaj. To je ten důvod, otče.
3: Možná.
2: A jaký jiný důvod by tu byl?
3: Jsi jist, že všemocný Makro tobě, mému synovi, řekl pravdu? Něco se děje. Potýčky na Dunaji? Nevěřím.
1: Někde něco doutná.
2: Nerozumím ti, otče.
3: Jak si na tom s vojáky své legie? Mají tě rádi?
2: Spal jsem s nimi v písku. Jedl jsem s nimi stejné jídlo. Říkali, že za mne život položí.
1: To je dobře, to je dobře. Mnoho se v Římě změnilo za ta 3 léta, synu. On...
0: To vždy znamenalo u Servia císař.
1: On zneužívá zákona o urážce veličenstva den ze dne strašlivědí. Čtvrtinu majetku popraveného dostane udavač. Víš, co to znamená? Že vložil osud Římanů do rukou svých přísluhovačů a parazitů. Senát, když si pilíř republiky, senát žulový sloup říše, je bez moci. A on si říká pokrytecky princeps, první občan. On, krutovládce, opevnil se na nedobytném ostrově, sešněroval Řím nepropustnou sítí pretoriánů a špehů.
0: Lucius byl zneklidněn, ne otcovými slovy, ta zná, ta slyšel od něho 100krát. Ale je tu něco navíc, co tu nebývalo. Vášnivý, naléhavý tón těch slov. A ještě něco. Něco, co ohrožuje Luciův ctižádostivý sen, který v taracínské taberně dostal Makronovými slovy pevný tvar a příslib brzkého naplnění. Něco, co drtí Luciovu představu bezstarostného života v harmonii, s níž tak počítal. Mezi domácím krbem, závody na stadionu, dostihy v cirku, verši a divadlem a veselými nocemi s přáteli u vína a hetér. Co to jen je?
1: On chřadne. Je star, málo času mu zbývá a počíná si, jako by chtěl před svým odchodem vyvraždit všecku římskou šlechtu. Všecky nejlepší syny národa. Zesiluje hrůzovládu stále, sveřepěj bije do našich řad, o bohové. Vymknout se už z obklíčení pretoriánských hlídačů. Uniknout pařátům krvavého Makrona. Přestat se hrbit před tyranem a jeho stvůrami. Žít beze strachu. Žít svobodně.
0: Lucius hleděl otci do tváře a naráz pochopil to něco, co barvilo otcova slova do neslýchané žhavosti. Něco, co u něho neznal, co u něho našel poprvé za celý svůj život. Úzkost.
1: Jedna hlava po druhé padá z Katova špalku. Kdy půjde kdo z nás? Kdy Ulpius? Kdy já? Kdy ty? Můj syn. A to nejdůležitější, jaký osud čeká Řím?
0: Můj otec je veliký člověk, pomyslel si s pýchou Lucius. Dovede nadřadit vlast svému životu, i mému. A o ten se bojí víc, než o svůj vlastní. Luciovi prolétla hlavou představa moci zbaveného senátu a ekvitů, z nichž jeden každý v těchto dobách trne o svůj život, o majetek, o sousto. Když to otec se umí zapřít a vždy myslí na svou vlast, jako praděd našeho rodu, Cato Utický.
1: Skončit už ten šílený boj, kdo z toho skoncovat s tyranem. A nejen s ním. Chceme-li obnovit republiku, nepůjdeme jenom proti císaři. Půjdeme proti císařství. Náš cíl první jsou hlavy 3 lidí. Tiberia, Caliguli a Makrona. Teď je pravá chvíle. Stojím v čele několika odvážných mužů, Lucie. Čekali jsme tě za 2 měsíce. O návratu tvé legie jsme neměli ani tušení. A hle, ty stady i tvoji vojáci. Získáme 2 měsíce. Jaké úžasné fátum. Sami bohové nám podávají pomocnou ruku. Teď už nelze váhat. Ty, můj synu, se svou legií povedeš smrtelnou ránu proti tyranovi.
0: Lucius byl jako zasažen bleskem. Slyší v duchu Makrona. Vyznamenáme tě zlatým věncem. Zatím povedeš legii sám. A za časek? Proč by Řím nemohl mít tak mladého legáta? Otcova slova rozbíjejí nejsmělejší Luciův sen. Srazili se v něm 2 světy. Otcův a císařův.
2: Jsem císařův důstojník, otče. Jsem císařův důstojník. Císař mne vyznamená. Makro mi řekl, že přes své mládí mohu být i legátem.
0: Senátor byl hluboce zasažen. Nečekal tuto reakci. Nedal však na sobě nic znát. Rozuměl. Makro oslnil toho chlapce sliby, zalepil mu oči, zmátl mu hlavu. Lucius nelže, nepředstírá, řekne rovnou, co myslí. Kurio. Ale vydrží mladý muž nápor takových lákadel.
1: Ctím tvou přímost, Lucie. Ale prosím tě, abys uznal, že nejdříve si kurio a až potom císařův důstojník.
2: Přísahal jsem věrnost císaře.
1: Ano, vím. A především buď věrný sobě, svému rodu. Sláva z ruky tyrana, pochybná sláva. Kurio se má kořit Klaudiovci? Ne, chlapče.
0: Lucius stojí se sklopenou hlavou a hryže si nechty. Dva světy se v něm zoufale bijí.
1: Republika, v níž nerozhoduje z vůle jedince, dá tvé ctižádostivosti víc. Budeš legátem, možná i konzulem, ale z vůle senátu a římského lidu, toť nejvyšší podsta, kterou si Říman může přát, to je pravá sláva pro čestného muže.
0: Otec hledí na synovu světlou hlavu, měkce ji zvedá, hledí mu do očí.
1: Jsi dědic slavného rodu, Lucie. Byl jsi mu vždy věrný. Byl jsi ho dosud vždy hoden. Jsi již dospělý muž. Řekni sám, ke komu se jedině může dát můj syn? Císaři, který vraždí nejlepší šlechtu Říma? A nebo k otci, který se celý život bije za svobodu pro senát a štěstí pro římský lid?
0: Nastalo ticho, v němž byl slyšet jen vzrušený dech obou mužů. Lucius pokročil k otci a objal ho. Servius byl pohnut.
1: Tak je to dobře. Si kurio.
0: Usedli a senátor rozvinul v obrysech svůj plán spiknutí. Podrobnosti se určí na poradě, při níž bude i Lucius.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Příjemný poslech. U pořadu Hudební delikatesy vás vítá Saša Vébrová a Vladimír Truc. Měsíc květen se sice pomalu chýlí ke konci, ale já věřím, že májová nálada nám vydrží ještě dlouho. Vždyť máj, to je lásky čas, jak praví známá báseň od Karla Hynka Máchy, a proto patří mezi nejkrásnější období v roce. A já vám teď k tomu nabídnu skladbu o 4 Karlů. Tak toho prvního, Karla Hynka Máchu, jsem už jmenovala. Jeho báseň inspirovala Karla Svobodu a Karla Šípa k napsání písně Mám rád Máchův máj, no a ten 4. Karel, tedy Karel Gott, vám ji teď zaspívá.

Láska, to je věčné téma. Klasik říká, že kvete v každém věku. A tak si myslím, že vás potěší píseň v podání Edith Piaf, která je prototypem lásky. Té šťastné, oddané i zničující. Komu jinému by člověk věřil slova lásky, jak se v překladu jmenuje následující skladba L'amour d'amour, než právě této zpěvačce.

Že to s láskou není jednoduché, o tom ví i řada mužů. Dokonce i takový fešák, jako byl Elvis Presley, zpívá v jedné své písni, že si nemůže pomoct a musí se zamilovat. Řeknu vám, kdyby tuhle píseň zpíval mě, myslím, že bych si taky nemohla pomoct. Ale člověk nesmí být sobecký, tak se o tu krásnou představu rozdělím teď s vámi.

tak jsme se příjemně zasnili, ale když už se v májových delikatesách věnujeme lásce, je třeba říct, že k ní patří i trochu toho smutku a soužení. Třeba proto, že vás váš milý přestane mít rád a odejde za jinou. Co s tím? Snad jedině pustit si písničku Jacquesa Brela Ne me quitte pas, neopouštěj mě.

Tak já věřím, že vás ten váš neopustí, zvláště ne teď v máji. Ale loučit se za chvíli budeme my. Jak se říká, je čas začátku a čas loučení. A o něm zpívá v nádherné písni vynikající tenorista Andrea Bocelli spolu se Sárou Brightmanovou. Myslím, že s nimi i to loučení může být krásné.

Ale abychom nekončili příliš nostalgicky, vybral pro vás Vladimír Truc pohodovou píseň, kterou si Jan Werich přivezl z Ameriky a měla ji v repertoáru i Luba Hermanová. Zpívá o krásném májovém dni, v němž líný tulák sní o moři pív. A za 14 dní se s vámi na setkání opět těší Saša Vébrová.

mňam. A tam zatím mořem pívá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha nereží. Tam zatím mořem pívá. Joj, joj, joj.

A tam za tím mořem piva, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť,

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zážitky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hodina před půlnocí, středa 17. června 2026. Velmi teplý večer máme. Z horké noční Prahy vás z historické karlínské budovy Českého rozhlasu zdraví, vítá, příjemný poslech přeje všech regionálních stanic Českého rozhlasu a taky stanice Český rozhlas Pohoda Honza Macou. Mé srdce pláče, jsem tady sám, pač nikdo z techniků mých oblíbených mě paně Máju buď dovolená nebo odpočívají, co si to dovolují. Mimochodem a dneska takové zásadní téma, čeho máme v životě moc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeho máme v životě moc a možná až příliš. Já vím, je to docela dost široké téma. Na druhou stranu zkuste zapátrat, třeba vás něco napadne, aspoň to bude bezstřejší. Telefon do studia za chvíli připomenu, veškeré další kontakty také, tak jen houšť, těším se.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Z Prahy a docela hlučné a vyhřáté Prahy ještě jednou zdravý a příjemný večer. Při poslechu Českého rozhlasu a pořadu Noční linka přeje Honza Macoun. Čeho máme v životě moc? Možná až příliš. Tak zkusíme to tak jako všeobecně, co mě napadá. Čeho už máte plné zuby? Máte moc věcí, moc povinností, moc lidí kolem sebe? Nebo naopak moc samoty? Máte doma krámy, které nikdy nepoužijete? Chodí vám moc zpráv, je kolem vás moc reklam, moc práce? Máte pocit, že dnes musí být všechno víc než dřív? Přeháníte to s nakupováním, s jídlem, s informacemi, s hlukem, s očekáváním? A co byste ze svého života nejraději vyškrtli úplně? Čeho máme v životě moc? A přitom je to tak snadné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Psát můžete také na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak se na vás moc těším. No otevíráme, nebojte se, v žádném případě i vy, milí pasivní posluchači, kteří třeba léta posloucháte a nevoláte, protože prostě nevoláte, posluchač má poslouchat, nemá nikam volat. Na druhou stranu, tady jsme v jedné velké rodině, několika desítek tisíc nočníčků, no, je to tak. Noční linka právě začíná, je z Prahy s Honzou a taky s vámi, tak budu moc rád, když se toho chopíte. Haló, Český rozhlas, tady je Honza.
3: Ano, dobrý den, Richard.
1: Richarde, zdravím vás, pojďme si jenom udělat pořádek. Odkud voláte?
3: Já volám z Ostrova nad Ohří, u Karlových Varů.
1: A povězte, čeho máte v životě moc, nebo čeho máme v životě moc, a možná až příliš?
3: Jako víte co, já mám pořád pocit, jako že mám jakoby něčeho málo. Jako teď jsem nastoupil do práce, takže z toho jsem rád. Jo, pracuji ve zdravotnictví.
1: Tam máte ale hodně práce, tak to já myslím, že tam málo práce mít nebudete, předpokládám.
3: To určitě ne, jako já jsem tam teda to první týden a mám z toho obrovskou radost. Ale čeho mám v životě moc?
1: Moc přátel, moc málo peněz, moc nevím.
3: No, spíš jako s tím penězi to bylo na štíru vždycky.
1: Ano.
3: Jo, teďka už je to snad lepší. No, ale přátelé, no...
1: No, kolik jich máte schválně, přátel?
3: Jako takových těch opravdových přátel mám třeba...
1: Takových přátel, kterým byste daroval ledvinu třeba.
3: René Slováčková určitě, Daberka Herečka, s tou se znám prostě už od jejich nějakých 25 let.
1: Takže jsme na jednotkách, ale v tom případě je to tak.
3: Ještě no.
1: Jsme na jednotkách, přátelé, ruku v ruce, krev na krev. To jich je jako šafránu většinou.
3: No, to bych řekl, že je tady, ne? Že byla její maminka, která bohužel odešla.
1: Ano.
3: No a jinak...
1: Moc jich nemáte.
3: Já nemůžu říct, jsme na jednotkách, ano.
1: Děkuju vám za otevření dnešní noční linky, zdravím do Ostrova a zase příště naslyšenou.
3: Tak děkuju moc.
1: I já děkuju, ať se daří, naschledanou, čeho máme v životě moc, možná až příliš. A já to řeknu rovnou, já si myslím, že my v životě obecně máme v současné době, nebo s rozvojem technologií a internetu a vůbec, já si myslím, že máme moc informací, se kterými neumí naše hlava pracovat. Moc informací, je jich tolik, že ta hlava to kolikrát ani nepobere. To dřív, televizní noviny večer, dobře, o jakých kvalitách, to není tak podstatné, ale To byly jedny zprávy, potom možná noviny, ale dneska, když to člověk přežene a s proměnutím čučí neustále na televizní bednu a třeba zpravodajství, a ono to tam jde stále a stále, nedej bože ještě nějaký ten internet, máme moc informací a neumíme s nimi pracovat.

0: Máme, anebo máte vy konkrétně v životě, čeho máte moc? Možná příliš, to už dodávám navíc. Ono se určitě něco najde, něco, co vás nervuje, něco, co vás dokáže vykolejit. Třeba Jaroslava, která píše z Hradce Králové, čím jsem starší, tím víc mám pocit, že život je jeden velký formulář. Dopisy od pojišťoven, bank, úřadů, reklamní letáky ve schránce, e-maily, SMSky. Když něco konkrétně vyřídím, objeví se další papír a někdy si říkám, že polovinu důchodu strávím čtením věcí, které jsem ani nechtěla dostat. Nejvíc mi chybí obyčejný klid, kdy člověk nemusel pořád něco potvrzovat, přihlašovat, kontaktovat anebo vkládat. A máte pravdu, vy toho moc nějak. Mně se moc líbí ten systém v jedné z pobaltských zemí, Litva, Lotyšsko, Estonsko, jedna z těch zemí má uzákoněno, nejenom, že se snaží být moderní, takže všechno digitalizují. U nás, když se řekne digitalizovat, tak to znamená, že se digitalizuje jenom něco a od někdy, ale rozhodně ne od tenkrát. Pak rozhodně se to nebude dát propojit s jinými databázemi digitálními. A pak se přijde na to, že vlastně nemají ani vlastně svolení licenci, takže si ji musí neustále pronajímat. A v té pobaltské zemi to mají udělané tak, že když už státu poskytnete nějakou informaci jednou, kterou od vás chtěl, tak už se vás na podruhé ptát nesmí. No, mám takový pocit, že to by byl snad úplně lážo plážo klid, protože jenom informaci o tom, jestli jsem se narodil v Praze 2, anebo pozor, v Praze 2, anebo jestli mám auto červené barvy, myslím, že jsem to vyplňoval, říkal, anebo i ta váha, chápete to? Tu váhu taky jsem říkal v poslední době několikrát. A nikdo nevěří, že to je 130.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeho máte v životě moc? 731 800 900 zavolejte, máte tu možnost. Dneska jsem tady na to sám, takže mačkám všechno, co vidím. A mám tady 6 okének, to jenom pro vysvětlení, takže nikoho moc dvakrát nemůžu ani upřednostnit, jak si to někteří z vás třeba myslí, ale někomu došel hlas, má chrapot nebo má nějakou alergii, angínu, tak klidně napište, čeho máte v životě moc, nebo my obecně v republice, ve světě, a budu moc rád, když to odešlete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Další volající. Muž, žena, pěkný večer.
2: Dobrý večer, tady je Eva ze Sokolovska.
0: Ano, zdravím vás, Evo, moc vám vazbí rádio, tak zkuste ho stlumit, vypnout, bylo by to úplně nejlepší.
2: Ano, už ho vypínám.
0: Ale pak hned zase zapnout, jo, až se rozloučíme.
2: Ano.
0: Povězte, čeho máte na Sokolovsku moc?
2: Na Sokolovsku? Já myslela, čeho mám já moc.
0: No to můžete klidně i vy, to je váš prostor, pětiminutový nebo plus minus.
2: Ano, nejdříve jsem si myslela, že je to téma, o které nemohu odpovědět, ale teď jsem přišla na to, čeho mám moc. Mám moc práce. Měla jsem moc práce za mladá, a mám moc práce teď. A to je hrozně důležité.
0: Počkejte. Mohu-li se zeptat, jste v tom věku vyzrálém až seniorském?
2: Ano, už mi bude letos 80.
0: Tak to mi vysvětlete, jak je možné, že důchodci nemají věčně čas.
2: No, protože jsou už nemocní, pomalí.
0: Pomalí, jo. No. Jo. Ty věci takže taky nemám, se neustále také objevují někde jinde, než jste si je dala, že? Ale to není jenom doména seniorského věku, to zažívám i já. Jak to, že nemáte čas? Proč si ho lépe nezorganizujete?
2: Nemohu, protože poslouchám linku noční a ta je do jedné hodiny a než se

0: Dostanu do postele, jsou dvě a potřebuji aspoň 8 hodin spánku. No a pak mám co dělat.
1: 8 hodin spánku, prosím vás.
0: No, určitě.
1: Já vím, mělo by se dodržovat 8-8-8.
0: 8 hodin spánku potřebuji.
1: Jo, tak to asi, myslím, u mě neklapne, obzvlášť ne dneska, takže budu se inspirovat u vás, samozřejmě. Mimochodem, před spánkem počítáte moc oveček?
0: Ne, ne, když chodím spát pravidelně v ty 2 hodiny, tak je to perfektní. Ale včera jsem šla spát o 1,5 hodiny dříve, tak jsem 2 hodiny v té posteli nemohla usnout.
1: Vy jste se převalovala ze špičku na špiček a bylo vám fajn? Stalo se něco?
0: No, stalo, protože jsem byla z toho neusnutí hrozně unavená.
1: Já vám něco řeknu, já když lehnu do postele a nemůžu usnout, a je jedno z jakéhokoliv důvodu, úplněk, nejčastěji úplněk, nebo když se něco čeká důležitého, já se vám v té posteli dokážu tak strašně vytočit, že nemůžu usnout, že pak se vytočím natolik, že se zvednu a jdu mejt okna třeba, nebo uklízet, nebo zase něco, protože vím, že už neusnu.
0: No jo, ale když mejt okna ve 3 hodiny ráno.
1: No aha. No
0: já
1: a
0: jsem včera šla jíst.
1: No jo, no to si má spět. Lepší myslela, mít okna, neuvidím ty fleky, ty šmouhy, to za A. A za B to nebudí, neruší nikoho z baráku, to určitě ne. A jak se říká, člověk není líný se v noci nažrat. Tak já myslím, že tohle to je dietnější.
0: No, takže to je hrozně, hrozně důležitá věc, která mě celý život provází. Když jsem byla mladá, tak jsem nic nestíhala, no a teď je to ještě horší.
1: Ať máte čas, já vám to přeju z celého svého stučněného srdce. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuji, zdravím vás všechny.

0: Žádné zastavení se nestůj a pojď ve vysílání Českého rozhlasu. Posloucháte roční linku z Prahy dnes na téma, čeho máte v životě moc. Moc práce, paní posluchačka, jako poslední měla. Moc práce. I v tom vyzrálejším věku, tady se to potvrzuje ještě z textové podoby, od Karla. A přesně z druhé strany republiky, z Ostravy. Těšil jsem se do důchodu, že budu mít konečně čas, jenže od té doby pomáhám dětem, hlídám vnoučat a starám se o zahradu, vozím tchyni k lékaři a pořád... Tchyni? No jo, kolik jí je? No, to je vedlejší, nepodstatné, to se jen člověk zarazí, když si uvědomí, jaká je vlastně průměrná taková ta typická duše noční linky. Kolik je jí let a vůbec. Zkrátka, vozí tchyni k lékaři, pořád něco řeší. Někdy si říkám, že jsem měl mít víc volna, když jsem chodil do práce. Nestěžuji si, rodinu mám rád, ale občas bych chtěl týden, kdy po mně nebude nikdo nic chtít. A teď si představte, že to takhle Karle jednou nastane a vám bude něco chybět. Vy z toho budete nesvůj, budete špatně spát, taky převalovat se ze strany na stranu. Vy si tu práci nějakou určitě najdete, protože jinak byste se zbláznil. Pojďme ještě dál. Pardubice, píší Pardubice a Alena, čeho mám opravdu plné zuby? Lidí, kteří mají názor na všechno. Otevřu internet a každý ví, jak vychovávat děti a jak léčit nemoci, koho volit, jak správně žít. Člověk se pomalu bojí říct vlastní názor, přitom většina z nás by si vystačila s obyčejnou lidskou slušností a trochou pokory. No. No tak na ty internety nalezte. Já jiné řešení tady nevidím. Čeho máte v životě moc? Ptám se hned dalšího z vás, anebo další. Halo, halo, kdo to je?
1: Dobrý večer, Honzičku, já vás zdravím z Olomouce, tady Eliška z Olomouce.
0: Ano, zdravím do Olomouce, zrovna jsem v neděli jel přes vás, teda kolem vás. Tak jsem mávnul, tak aspoň tak pomyslně. No
1: škoda, že jsem to nevěděl, abych vám přišla odmávat.
0: Tak bychom si mávali, všichni lidi by si mysleli, že jsme blázni, ale oni se milují, oni se mají rádi. Povězte, v Olomouci, Eliško, čeho máte v životě moc a nevíte, co s tím?
1: Já vám to řeknu, v první řadě mám moc roku.
0: Ano.
1: Mám přes příliš. A v druhé řadě mám strašně moc volna, moc pohody, protože jsem to dřív neměla tam rada. Takže dneska se na to dívám tak, že mám hodně volna, nevím kolikrát to s tím, chodím po turistických cestách, když mám takový ten můj vozík.
0: Ano.
1: No, ale dělám kilometry.
0: Počkej, fakt?
1: Někdy teda hodně. A takže... To jako dělám v tom, že mám teda hodně moc volna. Mm-hmm. A nikdy nevím ani, co s tím.
0: A jako nechce se vám plánovat, nejde vám to z té hlavy, nebo zkrátka to tak jako je a snažíte se přizpůsobit, protože já bych se asi zbláznil, ještě, že můžete chodit. Já při představě, že bych byl třeba upoutaný na lůžko. No tak to vůbec.
1: Já mám 93 roku a teda jako chodím a dělám aj kilometry. Ale někdy se mě to zdá málo. Takže ten volný čas někdy nevím, co s tím.
0: 93 let, ještě mi řekněte, že jezdíte na běžky a že jezdíte dvakrát do roka na dovolenou do Chorvatska letecky.
1: Ne,
0: to jste ne, taková čipera.
1: Ale jezdila jsem do 70 let na běžkách, jeseníkách, tak to jo. A to ještě, to už měla doma, když jsem měla volna, ale já jsem měla 3 děti, 2 zaměstnání pořád, a takže jsem toho měla přes příliš.
0: Ano.
1: No a dneska prakticky v Olomouci všichni se odstěhovali z Olomouce a já jsem tu zůstala sama. Takže jsem ráda, když někdo udělá volno a přijede mě navštívit. No a tak snažím se to, vždycky poslouchám noční linku a snažím se přemýšlet, co budu dělat druhý den.
0: Tak
1: ráno stanu, ano, jak... jdu spát o půl třetí.
0: Ano,
1: o půl třetí chystám už spát, to poslouchám pořád z rádio.
0: Ano.
1: A ráno stávám tak kolem půl osmé hodiny.
0: Ježiš, to bych si psal. To bych si psal taky, ale to já ještě jsem v práci, ano.
1: No tak vyrážím tady k Rybníku, to je tak 3-4 kilometry, že? Tak jistě tam se protáhnu, a nebo jedu, tam vystoupím v Nemilanech na autobus a jedu do města. Třeba dneskom jsem jela na Tržnici.
0: Ano.
1: A z Tržnice jedu přes náměstí, přes celé město, a pak se vrátím okruhem zpátky domů a přijdu domů, je tak kolem 11.
0: Prosím vás, doufám, že o víkendu tyhle ty bláznivé nápady z nudy nebudete mít a že zůstanete doma, protože má být až 35.
1: Ne, nezůstanu doma, já se doma strašně nudím. I když mám na balkóně záhon, já mám zahradu
0: ale
1: na balkóně.
0: Bude horko, tady bude moc horko. A 93 let je moc, musíte chviličku odpočinout. To, že jste čipěra, víme, ale zase máme zdraví jenom jedno.
1: No právě, ale já se toho velkého horka trošku bojím.
0: No, tak.
1: Já se toho trošku bojím, ale zase, a jdu mezi lidi, já no potřebuji být pořád mezi lidma, já se v tom bytě tady nudím.
0: No, chápu, ale jakmile je velké vedro, tak mám jisté řešení. Nepůjdete spát, ale v 2:30 vyrazíte na procházku Olomoucí.
1: Zachladna
0: se vrátíte a budete doma.
1: Nebo v noci, to ne. Ale sedím třeba na balkoně, protože tam mám jahody, mám tam kedluby, mám tam květák, no všecko možný mám na zahrádce.
0: Já bych to tam měl taky, ale obávám se, že by to všechno stejně seschlo, nebo by to chytilo plíseň, pak
1: já
0: bych jednou to zapnul. No, protože
1: já
0: na to máte čas, víte? Máte na to čas.
1: Já to si hlídám, a když tak, já tam mám ten deštník, tak trošku odebru ten deštník, aby to sluníčko tak nepražilo. No a tak se mám strach, a když byla třeba na nějaký chladno, tak jsem ty moje záhony zakrývala, takže já se tomu věnuju trošku, protože já bych ten čas nějak...
0: Tak jsme zase u toho času. No tak zdravím vás, Eliško, do Olomouce, ať máte zase příště čas na noční linku, zavolejte, budu na vás zase myslet v neděli, až pojedu kolem, jo?
1: Určitě. Děkuji a mějte se moc a moc pěkně.
0: Vy taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přišel mi e-mail z Hané. Posluchačka Zdeňka píše, budu stručná, mám na vás 3 věci. Stručné to teda v žádném případě není, ale abych se vyjádřil k vašemu e-mailu, pokud tedy Zdenko posloucháte, děkuju v bodě číslo 1, v bod číslo 2 děkuju a bod číslo 3, já to vím,

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, Honza, taky téma, čeho máte v životě moc a nevíte si s tím třeba rady, pojďte se pochlubit, jsme tady jedna velká rodina Noční linky, tak jen houšť, zkuste to uchopit tak, aby se to hezky poslouchalo, protože vaše příběhy jsou nejdůležitější, bez vás by Noční linka nebyla. A One Man Show jsou zase jiné typy pořadů, i když se to třeba může někomu zdát, že se tady člověk producíruje. Ne, je to hlavně o vás a vždycky vám dám přednost. Ať už psaným příspěvkům, anebo těm telefonickým. Je na ně prostor samozřejmě, tak klidně volejte 731 800 900 právě teď. A já ještě, než se někdo dovolá, kouknu hned tady do našeho příspěvkovníku, jestli to smím tak říct. Co to tady máme? Ano, jej, pane, tady je příspěvků. Děkuju za ně. Jdu se v tom zorientovat, jako třeba s tím přebytkem bych si dovolil nesouhlasit. Jak jinak si vysvětlit, že ve školách se potřebným rozdávají dámské vložky nebo školní obědy, dětem z rozpočtu hradí krajské úřady? O potravinových bankách nemluvě. Nicméně toto není téma tohoto pořadu. Já jsem polovinu života strávil za socialismu, druhou polovinu v kapitalismu a ačkoliv uznávám a respektuji drtivou porážku socialismu, kapitalismus u mě nezvítězí, protože těch negativ je o mnoho víc. Zastavím se u jedné vlastnosti kapitalismu, kterou nenávidím, a to jsou reklamy. Pravděpodobně vynález ze Spojených států amerických, protože z toho ráje za velkou louží nikdy nic dobrého pro lidstvo nevzešlo. A tak máme plné schránky reklam a letáků, obchodních řetězců, valí se na nás z billboardů, z internetu, z televize. Já naštěstí televizní přijímač nevlastním, tak jsem působení tohoto masově nejrozšířenějšího debilizačního média ušetřen. Reklamy se snažím ignorovat, bohužel mnohé z nich jsou natolik agresivní, že ignorovat nelze, a tak reaguji po svém, protože vím, že se bez reklam neobejdou firmy, zboží a služby extrémně předražené, neprofesionální, nekvalitní nebo přímo podvodného charakteru. Tudíž jim ve svém mozku promptně a neodvratně vystavují stopku, jsou pro mě důkazem neseriózního přístupu. Zakončil bych svou úvahu citátem: a pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky a tak dále, tedy pokud je toto vše považováno za nezbytné ke změně vašeho chování nebo k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jistí, že to, co se propaguje, není v žádném případě pro vaše blaho a dobro. No já k tomu nemám co dodat. Vyčerpávající, jako vždy, Michale, děkuji moc. No a co vy? Jste připraveni přijmout do naší rodiny Noční linky někoho dalšího, kdo volá právě teď? A budu moc rád, že jste to třeba právě vy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, odkud nám voláte, voláte pokolikáte, anebo poprvé?
2: Dobrý večer.
0: To nebude poprvé.
2: Děkuji za přivítání.
0: Dobrý večer.
2: Nora z Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Zdravím pěkně. Noro, máte se fajn?
2: Jakž takž obstojně. Vzhledem k povětrnostním podmínkám dneska jsem čekala, že už začnou ta předvídaná horka, a můžu vám říct, že tady ve Frenštátě bylo tak trošinku příjemně tepleji, ale myslím, že byla dvakrát, bylo to dneska nebo včera dvakrát za odpoledne bouřka, už se mi to skoro plete, pršelo taky, ale na večer se zase ochladilo, takže uvidíme, jak ty horka budou.
0: No, Noro, ale ono to spadá i vlastně taky do toho našeho tématu. Moc horko.
2: No to je právě to. Já si vždycky říkám, kdyby bylo takových průměrných v půl roku 23, 22 a 24 stupňů, to by bylo úplně dobrodění, ale ty vedra skutečně, ještě když jsem byla v zaměstnání a když to už v některých předcházejících letech během prázdnin trvalo 3 týdny, jednou to bylo skoro celý srpen, 4 týdny, to už bylo příliš únavné. To je stejné, jako třeba když začala taková chřipková epidemie, třeba v listopadu, a to se zdálo, že to skončí po novém roce, a potom se to táhlo, druhá vlna takových těch dýchacích různých potíží a nachlazení, výroz až do Velikonoc. To bylo skoro až otravné, to jsem si říkala, to je tak dobře, když přijde něco jiného, když je nějaký žlučník, když je nějaké srdeční selhání, když jsou nějaké úrazy, když prostě bude něco jiného, aby to bylo zpestřené a ne takové jednotvárné. No, člověk je věčně nespokojený. Někdy má něčeho málo a z toho je toho zase hodně.
0: No to je fakt, taky na to dokáže pořádně nadávat. To jsem si taky všiml, a potom, když to má, tak zase nadává přesně na to druhé. To tak bývá vlastně v životě, ne?
2: A tak já nejsem ani tak zvyklá příliš na to nadávat. To jsem zase na to tolerantní, protože to nadávání ani nic nepomůže. To spíš chce zarazit tok těch svých myšlenek nebo nepouštět si to všechno do mozku, neposlouchat z okolí, nezapínat televizi, neposlouchat rádio. Naštěstí, že nemám nic jiného. Noviny nečtu už několik desetiletí, tak to jsem toho osvobozena. Ale z chutí si čtu knížky. Ale když jsem měl předvčerem, myslím, tu noční linku ohledně zákazu mobilu ve školách, tak mě tak napadlo, no jo, teďka zase je na přetřes mobily. Přitom ve školách, když to jenom vezmu, protože člověk pořád na to vzpomíná, jak chodil taky do školy řadu let, je tolik problémů. Ale to je proto, že ten problém vždycky se vyskytne, on se nadhodí, on se rozplízne do éteru, všichni o tom vědí, všichni do toho mluví, spíš bych řekla, kecají, obkecávají to, ale ten problém se neřeší, on nezmizí a on ještě je v letu, v běhu, tak jako kdyby to člověk jel na kole nebo na běžkách, a už je tady další. A ten se ještě nevyřeší a už je tu zase další. Já si vzpomínám, když bylo před volbama, už to nepočítám teďka ta vláda, jestli je rok nebo 2 roky, to je jedno, to je prašťak uhoď, ale když říkali, že bude pan ministr Plaga, tak vím, co si vzpomínám, že akorát řekl v nějaké té předvolební, že se musí udělat pořádek s inkluzí. Já si říkal, bože, že to tež někoho napadlo, jak ta ministrině Valachová to tehdy zavedla. To je hrůza, to je zkáza pro naše školství do teďka. Hej, hele, ono se o inkluzi už zase několik měsíců nebo rok nemluví. Teďka začí s těmi zase asistenty do prvních tříd. Teď já nevím, co to teď nemají vyřešené peníze na nepedagogické pracovníky.
0: No, tohle to bylo včera. To bylo včera, já vám rozumím, jste toho, máte toho moc v hlavě.
2: Víte, že hodničku, to je hodně problémů a člověk už si to nemůže ani připouštět, protože všechny, každý z nás, každý jednotlivec nemůže řešit, ale někdy mě to skutečně štve, protože když já to vezmu třeba ze svého oboru, tak mi dochází pravidelně časopis Lékařské komory a nebo sborník se Sdružení praktických lékařů. A v tom si všímám, a to je jednou měsíčně, a lituju ty své kolegy, kteří zatím pracují ve zdravotnictví, já jsem pár roku teda z toho už teď vypadla, kolik je každý měsíc nových nařízení, vyhlášek, přihlášek, poučení a tohle, a musíte dodržovat tohle, a pojišťovny zase dávají za úkol. A teď v časopise komory bylo právě o tom, jak se rozvíjí na tom našem ministerstvu zdravotnictví. Pan minister to má pod palcem, digitalizaci.
0: To je zajímavé, že to jako se přece vždycky říká, že v jednoduchosti je síla, tak proč další formuláře?
2: No právě. Právě, kdyby to, a šlo by to tak jednoduše, ale já si říkám, bože, to jsem ještě žila v dobrém období, že možná toho tolik nebylo. A stejně vždycky to vím, i starší kolegové říkali, ale prosím tě, z toho si nedělej těžkou hlavu, a tím odpovíš tak nebo tak, oni to stejně nečtou, takže nemusíš mít nějaké mindráky. A já jenom zpětně si říkám, bože, co za život jsem spáchala hříchu, ještě, že už je to všecko za mnou. Ale já to jako hříchy neberu, já se v duchu směju. Já jsem to dělala s chutí a s radostí, i když to nebylo třeba podle předpisů, protože jsem to dělala proto, abych pomohla svým pacientům a ne abych poskakovala podle nějakých pánů z vrchu. A tak je to rozumnější a doufám, že si tenhle ten zdravý rozum snad ještě zachovám a že mě to nikdo nebude vyčítat. Tak mě to taky ani vy nevyčítejte, já to nebudu říkat dopodrobna. Ale těch podnětů máte pravdu, je moc a nemáme si jich všech všímat.
0: Já mám rád, když si můžu někdy jako tak jako třeba rýpnout. On to nemyslím teď zrovna jako na posluchače, ale všeobecně tak jako když si jako rýpnu a mě to tak zahřeje u srdce, tak já si teďka dovolím jedno rýpnutí, ale to už se musíme rozloučit. Bude to hned po vás, ano?
2: Ano.
0: Dobrou noc, ať se daří. A děkuju vám za zavolání, Noro.
2: Já taky. Dobrou noc.
0: Malé rýpnutí, já teda na to upozorňuji, že máte kolem sebe moc reklam, to je jedno, televizních, rozhlasových, hodně reklam. Znám vám jednu televizi, tam máte pocit, že spíš dávají jenom ty reklamy a ty filmy jsou taková okrajová věc, Bčková. Helejte se, já si myslím, že i na tom zlém se dá lehčím popíchnutím najít i přece něco milého, hezkého a známe to všichni. Nebo ne?

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, máme tu noční linku. Dnes na téma, čeho máme v životě moc. Zkuste to vzít třeba i fakt filozoficky se zájmem, třeba i možným nějakým řešením, anebo je to neřešitelné v současné době, protože rok 2026. Helejte se, jestli vy něčemu nerozumíte, protože na to vám hlava nestačí a já třeba nechápu, jak se neustále říká, jako já to vím, co to je. Vím, jak to jako vypadá, ten proces znám, ale prostě, zkrátka, pardon, jakmile mi někdo řekne něco, že se vytisklo na 3D tiskárně, no tak to bych jako nejradši praštil tou 3D tiskárně. Co to jako je 3D tiskárna, nebo... No, já chápu, vytisknout si dům, jako, no co to je za blábol, nebo tak kosmickou loď, já bych, to je tiskárna prostě, to je tiskárna. Tam se dává papír. A ne to, či ono, aby to dělalo, ne. Proč proto někdo nevymyslel nějaký jiný název? No bylo by to lepší, příjemnější. Pojďme dál. Mám tady třeba Milan, který píše v prvé řadě bombardování nevyžádanými reklamami. Pavel, kdyby jsme v životě měli tolik peněz a štěstí, jako máme nemocí, pak by to byla paráda, dobrou noc. Pavel, to bych byl teda poměrně, Pavle, hodně chudý, teda nechci se vychloubat, ale no, tak až v poslední době se to tak nějak jako rozmohlo, ale jinak zdraví jako řípa. Dokonce i soudružky vychovatelky v mateřské škole mi nedávali kamaše jenom proto, abych nastydl v zimě. Nezadařilo se, zocelili mě. Bedřich, dobrý večer. Já plné zuby mám, když nám říkali, že se musíme očkovat proti COVID-19. Já nemusím nic, taky jsem nebyl proti COVID-19. No ale tady bych se možná zastavil. Nechci říkat nic na téma účinky a vůbec výzkumy, průzkumy. To není podstatné, ale to lezlo vážně na hlavu. COVID v rámci rozhlasového televizního vysílání opravdu to lezlo na hlavu. A já už jsem, z toho jsem byl opravdu, to bylo jediné mé období snad v životě, které jsem fakt neměl rád v rámci vysílání, kdy člověk neustále říkal COVID, pandemie, COVID. Teď ještě navíc, jako někdo neuměl vyslovit, že epidemická, no to bych se zbláznil. Jaká epidemiologická, asi to epidemická, ne? Nebo epidemiologická. Nejdřív si v tom, kolegové, udělejte pořádek a pak něco říkejte. Ale je fakt, to jsme tady neměli, zasáhlo to každého z nás, ale myslím si, že toho bylo moc. A co vy, co si myslíte? Budu rád, když ještě někdo do půlnoci zavolám. Máme tady připravenou i písničku, ale nebude nutná teď, ale až za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, nebojte se, vytáhněte zaprášenou pevnou telefonní linku, zkuste vytočit nebo vyťukat číslo sem k nám, případně mobilní telefon, tam doufám, že nás máte v předvolbě číslo 1, je to vyřešené. Kdo nám volá? Haló, kdo nás potěší? Tady Honza. No, úsměv slyším. Ano, ale ten úsměv jsme slyšeli 600 tisíckrát a bylo to poměrně sympatické mimořádně.
2: 600 tisíckrát?
0: Ne, už je to dobré.
2: Iveta.
0: Iveto.
2: Olomouc Radíkov, jo.
0: Zdravím vás, zdravím.
2: A já vás taky zdravím strašně moc. A všechny lidičky, co poslouchaj, já taky jsem taková sova, co nespím, já ožívám o půlnoci, tak... To téma teda je, co je to za téma? Ještě jednou. No,
0: čeho máme v životě moc? Čeho až příliš, jako co nás může, to můžou být hmotné statky, taky nemusí.
2: Čeho mám v životě moc, tak jako něco vám povím. Spíš moje téma by bylo, čeho mám málo, jo? Já nemám ničeho moc.
0: To ale... máte tak akorát, jo? Všechno.
2: Ale ne. Já nemám ničeho moc, ale žiju z mála. Žiju u lesa, mám pejsky tady, nemám peníze, žiju z ruky do pusy, jak se říká, nechtěla bych říkat do huby.
0: A nebo z misky do tlamy.
2: Ano. Ano. Takže já nemám ničeho moc.
0: V tom
2: případě. A žiju z mála.
0: Ale
2: a jsem šťastná.
0: To stačí, to člověku stačí, přece nemusí mít moc.
2: Ano, protože já uznávám takový to reiki, jo, jo, takový to, ten šrimanší, jo.
0: To
2: ten...
0: jako by se stalo, nebudeme říkat, ať neděláme reklamu.
2: Ano, a já se tím řídím a prostě já prostě žiju z mála.
0: Mně to stačí.
2: A jsem šťastná.
0: No to je dobře. Takže sova pálená. Mám jí tady, mimochodem na našem sídlišti.
2: Ježíš, fakt, vy to máte?
0: Ne, to je archivní sova tady z našeho počítače, ale je fakt, že jednou, já jsem si je ty holky...
2: Normálně.
0: Já si je musel natočit, řeknu vám, kvůli čemu jsem já nemohl spát jednou v noci. Vytáhl jsem nahrávací zařízení, takže jestliže se vycítíte jako ta sova, která ponocuje, tak teda jsme tam měli dvě teda obtěžovatelky, nebo dva kousky. No a tohleto, když slyšíte v pravidelném intervalu, tak si říkáte, ježiš, tak už na to skočte. Děkuju, dobrou noc. Ne vy, ale sovy, nebo ti, kteří nás v noci budí.
2: Jsem rozesmála několik tisíc lidí na země kouli.
0: No, tak úsměv léčí, to taky byste měla vědět.
2: Jo, já už mála prostě, já nic nemám a já jsem šťastná.
0: No, v tom případě nic nemám, nic nedám, já taky nic moc nemám, ale dám vám písničku. Já vím. Dokonce bych vyjmenoval i jejich jména. Říkáte to pravidelně.
2: To je Fliček, Kristinka a Oli.
0: Děkuju. Děkuju, že drbu
2: jo,
0: na čumáku. Posílám a... písničku a granulky na dobrou noc a vám taky úsměv a pohlazení a písničku do konce vysílacího dne, kterým je středa 17. Tak zdravím k lesu a dobrou noc.

0: Děkuji za e-maily, za dopisy, ať už ty elektronické, ty, které jste donesli na recepci Českého rozhlasu Střední Čechy, tady v Praze, v Karlíně, anebo i ty ručně psané poštou odesílané. Ano, došly. Nevím teda, jak dlouho putovali, jestli byli v depu třeba ještě několik týdnů, ale došly. Děkuju, vážím si toho. Píšete hodně témat, která byste rádi probrali v rámci nočního vysílání. Tak především děkuji taky posluchačce, o které jsem mluvil hned v úvodu hodiny. Ano. Já už si to tady otvírám, abych to řekl zcela přesně. Mnohokrát děkuji konkrétně Marii, která se poptávala po informacích o noční lince, o vysílání a jak nejlépe poslouchat vysílání rozhlasu a té své oblíbené regionální stanice, tak jsem podal informaci, že digitální rádio to jistí, je to vyřešené. Taky jsem dal nějaký tip, ostatně v humoriádě na regionálních stanicích Českého rozhlasu můžete v rámci každého tohoto týdne v tomto měsíci jedno DAP rádio vyhrát. A ještě taky mnohokrát děkuji opravdu za témata, která jste poslali. A dokonce tady se posluchačka Zdenka, která mi psala, o které jsem mluvil úplně v úvodu, napsala několik možných témat. A řeknu vám, že polovinu z toho, co píšete, to bude, a to už mám i dlouhodobě plánované, jako třeba moje 13. komnata nebo vychytávky v domácnosti. Eutanázii už jsme ji měli společně, ale rád ji proberu ještě jednou, protože to vás zaujalo velmi. Ale téma poezie v našem životě nechybí vám. Myslím, že to bude prázdninové trno červencové noci. Tak to vidím.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, čtvrtek 18. června 2026. Tady je Honza Macoun, vysíláme z Prahy. Noční linka má ještě před sebou skoro 60 minut na téma, čeho máme v životě moc. A než se někdo dovolá, než se někdo proboxuje do vysílání, tak blahopřeji těm dnešním oslavencům. Milan, Milana. A taky v příjmenáři někoho máme, vidíte, já jsem prvně zapomněl otevřít příjmenář, už ho mám. Tedy dnes ve čtvrtek 18. dolistovávám slaví Bočkovi, takže i vás pozdravuji, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás, hodně Českého rozhlasu.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Tady mi někdo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání reagoval na mou poznámku, kdy jsem mluvil o tom, že vás v rámci nočního vysílání poslouchá několik desítek tisíc. Tak tady posluchač, to jste se mohl představit klidně, jak jde zjistit, kolik má noční linka posluchačů? Opravdu několik desítek tisíc, jak jste říkal? Já vám řeknu zcela upřímně, nepídil jsem se po datech všech regionálních stanic a součtů v poslední době určitě ne, tak bych se mohl i splést, kdybych řekl nějaký údaj, který si myslím, ale ten, který mám podložený a ona ta poslechovost stanic se zas tak razantně moc nezměnila, je z roku 2023 a snad neřeknu něco špatně, bylo to pro jednu diplomovou práci, zapotřebí zjistit takového čísla a náš dramaturg Zdeněk Novák, který vede noční linku, tak píše, kdyby náhodou poslechovost na regionech v čase vysílání 23.00 až 1.00 od pondělí do neděle je průměrně 620 tisíc posluchačů denně. Každý den noční linku ladí přibližně 25 tisíc lidí a to je dost. A propos, uvedl jsem, že to je z roku 2023. Nevadí, popojedeme dál, je tu ráno Marcela Holanová, mi teď bude pět, jaké budu mít já ráno.

0: Teda já, když mám špatné ráno, tak myslím, posluchači to nepoznají. V rámci mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy, kde vysílám od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, takže i dneska po noční lince, procházka po Karlíně, jsem tady s Bárou, takže půjdeme si za teplé noci udělat pár kroků, tak jako vy, někteří posluchači, ale v noci, ne přes den. No a pak s úsměvem do nového dne, kterým je čtvrtek 18. června. No je fakt, že kdybych uměl zpívat, tak to by byl balzám, teda řeknu vám. Já vím, že bych zpíval skvěle, ale na to nemáme teď čas, protože zase moc ho nemáme. Ale něco v životě máte, něco, o čem se dá říct, že toho máte moc. Může to být věc hmotná, ale i nehmotná, nebo můžete to vzít všeobecně, co vás na celém světě štve. Řekněme si zcela upřímně, že to, co člověka tíží, řekne-li svému kamarádovi nebo někomu, tak to je potom sdělená starost, poloviční starost. Nebo to neplatí už, nebo nevím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, telefonní číslo znáte, kdo jste náhodnými posluchači, náhodnými kolemjdoucími, jak říkám, tak neoštíchejte se klidně, zvedněte telefon, máme na každé povídání přibližně 5 minut, k tomu písničku a nebo také další vzkazy, které odesíláte, a to docela čperně, tak vám za to děkuji. Třeba Milan, ahoj Honze, milí posluchači a lidi, co pořád dnešní nás denně svými aktivitami vytváří tedy. Já moc mám van falše, nebo mě píše one falše, tak van falše u lidí, kteří se denně účastní pořadu. Osobně mám moc lidí a jejich falše. Stalo se tak i u kamarádů, žel ti to mají v pohledech, na jejich charaktery nic moc. Na druhou stranu mám lidi moc rád. Teda Milane, než jsem se teda překousal tím vaším vzkazem a než jsem ho pochopil, ale ono to dává určitě to dává kompaktní pohled na věc. Ale řeknu vám, jestli jsem se něco v životě tak nějak jako nenaučil, ale k čemu jsem jako dospěl a už je to teda nějaký pátek zpátky. Já vám řeknu, já jsem tak rád, když někdo o někom řekne, že je kráva nebo vůl, dobytek, no prostě něco hanlivého. Ježíš, to je tak krásné, sympatické, že to není, že nejsme stejní přece. To by bylo tak nudný, o ničem, ten život by byl takový prázdný, stejný, nic neříkající. A takhle, ta pestrost, no, panebože, to se ani nezasloužíme. A ještě když si uvědomíte, že ten člověk se tou bů nestal, ale narodil a ještě se rozmnožil, no, tak potom není vůbec co řešit. Telefon do studia 731 800 900. Volejte, kouknu, jak to vypadá, jestli někdo vůbec. Ježiš, mě se to tady celé kouslo. To je z toho, že tady na mě Petr Kubala nemyslí. Já jdu restartovat telefonní aparáty. A mezi tím písnička. Snad to všechno stihnu od Rangers Plavci.
1: Noční linka.

0: 14 a Český rozhlas Amacík. Dnešní doba jako by byla postavená na neustálém přebytku. Více věcí, více možností, více kontaktu, více informací, jenže člověk často zjišťuje, že právě toho víc je vlastně možná i někdy až příliš. Přeplněné byty, hlava plná upozornění z mobilu, kalendář bez volného místa a pocit, že člověk nestíhá ani odpočívat. Někdo má moc práce, jiný moc hluku, další zase moc lidí, kteří mu mluví do života a možná právě proto dnes tolik lidí sní o obyčejném klidu, tichu a chvíli bez neustálého vyrušování. Řeknu vám, měl jsem dnešním, tedy míněno středečním ranním vysílání, říká se tomu palma, tak jako hovorově, to zní vlastně sympaticky, jo, ale to znamená ticho. Já jsem ticho ve vysílání, nějak jsem si to tady blbě všechno spospojoval, ty písničky, znělky a podobně. A když máte ticho, tak samozřejmě co vteřina, to máte pocit jako 100 let. Ale když u toho nejste, u těch strojů a jdete na malou, na větší, nebo jdete na kouřovou, tak nevnímáte, že? No a ono vám to tady začne houkat najednou. Což je znamení pro všechny, kteří tady jsou v celé budově, houká to, takže ta stanice má ticho. Tak se to řeší, křičí, no a já než doběhnu těch, nevím kolik, 40 kroků z místa, kde se smí, tak nějak na čerstvý vzduch, no tak to ticho tam nějaké bylo, že? Já si pamatuju úplně první ticho v životě, které jsem měl v rámci vysílání. Bylo to asi minutu a půl a nějak jsem to úplně neprožíval. A první, co mě napadlo, jsem si pustil mikrofon. Když abych to přešel, nic neříkal, já jsem řekl, ticho léčí. Řeknu vám, že šéf se teda smál poměrně dost, jo, ale stálo mě to 2000. Nevím, jestli dnešní ranní ticho bude mít nějakou ještě šéfovskou dohru, ale to nebylo schválně. A zase na druhou stranu buďme rádi za naše nedokonalosti, protože umělou inteligenci tu si tady můžete nainstalovat, může si s vámi povídat, ale to není ono. Ta vám takové ticho neudělá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A co vaše příběhy? Konečně budu moc rád, když to budete třeba právě vy. Nevím, kdo to je. Kdo tam? Odkud?
2: Marie, Dobříš, Vlakla Dobříš. Dobříš,
0: ano, zdravím vás do toho města, krásného, takového ano. Opraveného, teď jsem tam nedávno nejen projížděl, ale i zastavil se, teda vám řeknu.
2: A kde pak, co jste tam dělal? Někde jste jedl v hospodě?
0: No vůbec, šel jsem do bankomatu si vyzvednout peníze.
2: Aha, no tak já jenom bych vás chtěla pozdravit. Já a taky. Nejen vás, ale i pana Kubalu. A hlavně podrbejte Barunku za ušima.
0: No, musí drbu, ale nemá z toho rozum úplně. Chce spát a chce jíst, ne, chce jíst. Aha, v jejich očích.
2: Tak já bych vám chtěla říct, čeho mám strašně moc.
0: Řekněte mi.
2: Já vám to řeknu, ale vy mi to budete závidět.
0: Nebudu.
2: Já mám strašně moc dobrých předsevřetí.
0: Fakt? No tak ven s nimi, pojďme, já si to budu
2: to
0: znamenat.
2: To vám to budu říct, já když právě takhle večer si uléhám, tak já taky usnu brzo, ale než usnu, tak si ty předsevzetí říkám. Zítra uvařím, vyžehlím, vyluxuju, umeju koupelnu. No a takových předsevzetí mám.
0: Jo.
2: A ráno, ne, že bych na to zapomněla, jo, ale ráno najednou mám strašně málo času, jako ta první paní, co to říkala.
0: No jasně, a dá se to odložit. Dá se to odložit, že?
2: Ano, v důchodu se to dá odložit a proto se nic nestíhá. Já bych to tý paní řekla. Řeknete si, zítra je taky den.
0: No jistě.
2: Tak takhle, no, vidíte, tak proto mají důchodci málo času.
0: No, už jsme to taky probírali, ale prý to není jako úplně pravda. Jenom tím, jak je člověk prý starší, a ono to vlastně zaznělo i dneska v rámci vysílání, že přece jenom ty lidi jsou takový zpomalenější, tím pádem vlastně na všechno potřebují moc času. Máte s tím problém jako duševní, jako že nestíháte všechno, co byste chtěla?
2: Já ne, já určitě ne. Já si řeknu, to počká do zítřka, no, ale třeba některý lidi,

0: by s tím problém měli, ale já mám takovou nejlepší kamarádku, tak si vždycky večer řekneme, co jsme udělali, že nejdřív, co jsme chtěli udělat a co jsme nestihli.
1: A pak jste si dali lahvičku vína a pak jste nestihli ani to.
0: To jsme si nedali, my si telefonujeme, ale kdyby bydlela naproti, tak aby jsme si ji dali. No.
1: A proč vás, a to ale... je nějaká překážka dát si víno během telefonu?
0: No, já si ho můžu dát, ale ne, sníže.
1: A můžete na dálku. Máma to taky tak dělá.
0: Já to spíš tak dělám. Když má někdo narozeniny, tak se tady na něj napiju. Ale ještě jsem vám chtěla říct,
1: povídejte.
0: Že mám ještě hodně, hodně, hodně kolem sebe dobrých lidí.
1: Určitě.
0: Ale jsou to sousedi a vůbec takový zlatíčka jsou to.
1: No, ale víte co, ty vyzrálejší osoby staršího věku jako už potom jako třeba mívají i špatné odhady a jak to říkal Zdeněk Izer, nějaká, můžu to říct upřímně?
0: Můžete.
1: Víte co, že se tváří jako kamarádi, slušní lidi, mému srdci být a přitom je to svině převlečená za kamaráda třeba. Máte v tomhletom to jasno? Máte to opravdu cit?
0: To jsou cizí lidi hodný. Jdu do krámu, já špatně chodím a vnosím teda na zádech baťoch, jdu pro chleba a mám baťoch plnej a těžkej. Tak jsem potkala pána, říkám, prosím vás, mohl byste mi ten baťoch pomoct dát na záda? On samozřejmě, mladý člověk, tak no, 40.
1: Vidíte to? A já...
0: Ale teď to není celý a ano. Já než jsem šla těch 10 schodů z horí a ze zábradlím. Tak on ušel z krámu a říká, a můžu vás někam svíst?
1: Ježišmarja, určitě.
0: Já povídám podle toho, kam jedete. Jestli jedete do toho kopce, anebo jestli jedete do města.
1: Jo, a rovno říká, vám, rovno no, vám říkám, že žádný peníze vám nedám. Já mám kartičku tady seniorskou. Jízdní zadarmo mám s vámi, když už pojedu.
0: No a počkejte, ale on mě opravdu teda vzal nahoru do toho kopce, ale to já jsem ho stihla vyspovídat. On dělá sanitního jako toho bratra, ne úplně, že by měl zdrávku, ale toho pomocníka v nemocnici. A takový lidi, takže vozí třeba ty, co nemůžou chodit, takový lidi jsou tam asi hodně platní.
1: V tom případě
0: to byl strašně, strašně empatický člověk. A na takový já mám nějaký štěstí, ale víte, co zase, já to taky řeknu, jak mi zobák narost. Líná huba horí neštěstí.
1: Přesně tak. Já si to myslím taky.
0: Kdybych si o to napůl neřekla, tak jsem to táhla pěšky, že?
1: A já vám ještě...
0: Ale to...
1: Ano, omlouvám se.
0: To zlatý člověk.
1: Jenom jsem chtěl říct, že já jsem se svým věkem pozdějším, nebo tím, jak jako člověk zraje, tak vám něco řeknu. Líná huba holí neštěstí, to je jedna věc, to je pravda, já jsem se to naučil. No tak se zeptej, když za to nic nedáš, přece ne, no tak řekne ne, když tak, když to nejde.
0: Ano.
1: Ale zase na druhou stranu, já... jako, já se klidně zeptám, ale já už bez té vaty. Já teď už jako jsem ve věku, kdy neříkám vatu a předem to říkám. Já vynechám veškerou vatu, která by k tomu mohla být přivařena, ale řeknu to rovno. Já prostě potřebuji někam odvést, nebo já prostě něco potřebuju, vysvětlovat, že mi umřelo auto, tamhle zaspal jsem něco a pámu by učit. Taky chtěl. Ne, rovnou jdu na věc.
0: No vidíte, a tady u nás máme taxíky pro starý babky a pro starý dědečky za malou peněz, tak já můžu jezdit taxíkem. A je mi to jedno, jestli se to podělá nebo ne. A volá se jinej. Takže to mám další výhodu.
1: Jo, v dobří, že se oplatí žít.
0: Těšte se, až budete hodně starý. Nemá to chybu.
1: Já doufám, že budu mohoucí. A to bych si přál a vám to taky přeju, aby vás nic nebylo mohoucí, abych nepotřeboval pomoc od druhých,
0: no
1: abych...
0: Tak. Tak hele, tak se mějte strašně a moc ráda vás poslouchám.
1: Já vás taky, dobro.
0: A musím se vám omluvit, že telefony jsem se nemohla zúčastnit, protože jsem ráno vstávala v 6 a to zase, abych šel spát v jednu, to nešlo, ale půlku jsem slyšela. Tak se mějte, dobrou noc a ve všem hodně štěstí.

0: Netrpezlivý. Ano, kapela Elán taky v našem vysílání. Zdravím do celé republiky, kde nás posloucháte, jak vy jste v práci, doma, na cestách, na chalupě, pod pergolou taky. Myslím, že posledně někdo říkal, už se těším, až pojedeme na chalupu nebo na chatu. Pergola. Taky zdravím mámu mojí, asi pravděpodobně poslouchá. Syna neviděla už pár dnů, tak jestli se jí stýská, tak poslouchá digitální vysílání v jižních Čechách, ve Veselí nad Lužnicí, nebo kousek od Veselí nad Lužnicí. Maminko synátor nepřijede, jede na Moravu o víkendu, potřebuje tam něco rozhlasového, pracovního k natáčení a navíc noční linka tedy tento víkend, do konce týdne určitě ne, no a dál uvidíme. Ono se to nějak vyvrbí, neboj, případně mé telefonní číslo znáš. A co vy, čeho máte v životě moc? Tam se vás, voláte, děkuju za to a koho vybrat, teď mi to tady bliká úplně všechno. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc vám přeji.
1: Dobrý večer, Honzíku, zdraví vás Mirka z Brna a taky všechny milé posluchače.
0: Taky zdravím.
1: Ještě než začnu k tématu, tak bych vám chtěla říct, že poslouchám a čekám vždycky na tu noční linku, až tam budete vy a potom můj zlatý Borek Kapitánčík. Akorát bych vás chtěla poprosit,
0: ano,
1: kdybyste tak měl možnost mluvit s generálním vaším, kdyby ta noční linka mohla být aspoň o hodinu dříve. Protože problémy se spánkem potom. No, takže to je takové moje přání, už to tam někdo říkal vám někdy, myslím,
0: ono je
1: jednou,
0: to,
1: dvakrát.
0: Ono je to, ono, to čas vím, od to času, to někdo zmíní, ale fakt, že kdybych vám měl říct sám jako za sebe, jak to vnímám, jakoby co do počtu volajících posluchačů, tak úplně vím, že statisticky vzato se posluchačům moc před půlnocí úplně volat nechce. Teda mám to tak jako vypozorované, takže proto těch příspěvků čtených mám víc v té první hodině než v té druhé. Ale to je tak jako obecně, samozřejmě některé téma je nosnější, některé méně, některé, které si poklepete na čelo a dáte si dobrou noc a pak se budete nervit, že nespíte. A ten čas, řeknu vám, bylo by to možná fajn pro tělo a mysl, na druhou stranu, jestli jsem zavnímal víc takových jakoby tesků, tak že spíš delší by chtěli tu linku, delší, tak nějak jsem já nabil
1: domů,
0: delší
1: ano,
0: ještě o hodinu, ale to už no, by někteří posluchači nepřežili třeba.
1: No, ale já bych ještě, no tak nic se neděje nakonec, že jo, ale ještě bych vám chtěla říct, to kdybyste tak přijel do Brna, když bude den otevřených dveří v rozhlase, abychom vás taky poznali.
0: Já vždycky, když jedu, já se přiznávám, já se tak snažím vyhnout Brnu, ale ne proto, že bych ho neměl rád, ale ty kolony. Já jezdím pravidelně na Moravu, na Hanou, jezdím do Holešova, teď pojedu o víkendu do Holešova, na Holešovskou regatu. A když si představím tu cestu, tak to je 20, v tom většinou strávím v koloně 20-kilometrové a umírám. Tak jsem to právě potom v neděli jednou zkusil přes Olomouc a zjistil jsem, že to je úplně na stejno časově, ale bez kolon. Tak uvidíme, no. V pátek pojedu, mávnu vám, když tak, jo?
1: Jo. No a teďka teda k tomu tématu. No, jsem už starší v důchodu a víte, když nad tím přemýšlím, tak víte, čeho já mám moc? Moc akcí. Já se prostě nezastavím, už to tady zaznělo. Ale já mám tolik kamarádů, kamarádek a nestíhám naprosto, už se nad tím sama zamýšlím, že to budu muset nějak řešit. Já vám jenom tak rychle řeknu můj týden. Tak pondělí hřbitov, to je vždycky na půl dne. V úterý s kamarádkama, s turistkama výlet do Lednice, moc doporučuju, je tam krásně. Ve středu jsem dneska zavařovala, zítra jedeme na hrad Perštejn, i když bude horko, tak jsme se rozhodli s mýma milovanýma turistama. V pátek budu uklízet a v sobotu mám moje kamarádky, každý týden se scházíme na párty a na kartách a zasmějeme se a vínečko. Takže mám
0: vínečko,
1: život moc ráda, mám to ráda lidi, ale prostě už si říkám, že to budu muset nějak omezit.
0: A proč?
1: To není možné.
0: A proč? Řekněte mi proč.
1: Protože jsou potom ulítaná.
0: No a, taková... a kdy jindy máte ten život prožít pořádně než teď?
1: Než teď, to je pravda. To jsem si nikdy nemyslela, že já budu takhle v tom důchodu nakonec pěkně žiju. Mě to i vyhovuje, ale prostě já tam musím být. To je moje vlastnost, že já všude musím být.
0: Když vás vyhodí dveřmi, vrátíte se oknem, vy tam prostě musíte být.
1: Já
0: když si to naplánujete, tak to...
1: A já jim taky prý, ale chybím, oni mě to tak říkají.
0: Jo, jenom jestli náhodou
1: teda. No a turisté, že jo, to jsou tak báječní lidé, to mám štěstí opravdu, tak každý týden nebo 14 dnů prostě máme vycházky. Je to báječné, ale už z toho celá někdy taková, no...
0: No, helejte se, já vám rozumím. Já vám rozumím na druhou stranu. Já tohle to říkám, když nejsem nějaký alkoholik, ale dám si čas od času stopičku, dobře, tak někdy to taky umím přehnat. Ale ne špatně, vím, kdy mám dost. Ale proč to zmiňuju? Ono v tom věku, ve kterém jsem, už jako nechcete se zničit, protože když se zničíte... po alkoholu, tak to už není jako, že můžete jít druhý den do práce. Nebo nedej bože, rovnou do práce.
1: No jo,
0: to už je to, co s váma táhne týden.
1: Takže to je hrůza. Tak já jsem z Moravy, takže tam od Břeclavy, takže u nás bylo vždycky vína dost, taky nedělal víno. Ale ne, to já nepřeháním.
0: No
1: to
0: právě, že člověk ví tu míru.
1: Ne, ale když máme sraz takový, tak tomu ta sklenička patří, ne?
0: Jo, no, to já vůbec
1: tak
0: mám.
1: To berem.
0: Já to beru, respektuju to.
1: Takže Honziku, dovoluju si vám takhle říkat, protože jste mě moc sympatický na dálku.
0: Jo, no, děkuji.
1: A ještě, já jsem bývala oděvářka, no a já prostě mám moc věcí a vždycky ano. Už si říkám, to není možné, nebudu nic kupovat. Mám ráda hezké věci, hezky oblečené lidi. Já už toho mám tolik, že už se nad tím taky zamýšlím a už to budu muset taky řešit. To je moje prostě slabá stránka taková. Takže to jsou tak dvě věci prostě, ale jinak si říkám, jak jsme tady hodnotili prostě různě třeba i tu televizi, rádio, tak ono štve mě, že se hádají, dohadují se, zvolili jsme si někoho a oni se pořád dohadují. Tak to mě teda moc nebaví.
0: No a koho by to bavilo? Koho by to bavilo?
1: Že jo.
0: Já naprosto rozumím Zuzaně Bubílkové, která říká, že prostě ty debaty, které vedla, že vlastně byla tak ráda, že je mohla opustit, protože už věděla, co ten politik řekne. Věděla, že vlastně je to stejné, je to... A víte... může mít člověk jakýkoliv škraloup, a teď nemluvím jenom o politickém dění, myslím všeobecně, můžete mít životní škraloup, který se s vámi táhne. Na druhou stranu je to váš život, vy jste si za něj zodpovědný a zase budu to brát tou lepší cestou, díky za tu pestrost. Aspoň to máme zajímavé v tom životě.
1: No,
0: ale lhát se nemá.
1: Ale ano. Měli by se domluvit, aby to prostě nešlo do ETR, už nějak je to takové, zhrublo to všechno. No a pak mě ještě štve ta čeština, protože my jsme v Česku a samé cizí názvy, samé shopy a já nevím co. No, takže s tím ale nic nenaděláme. Takže to jsem se vám svěřila a posluchačům, mám ráda lidi a vždycky si ale říkám, i přes všechny trable je ten život hezký, že jo?
0: No, tak, já s tím naprosto souhlasím, absolutně. A hlavně mít pochopení, cit. A je pravda,
1: jo,
0: že...
1: A kamarády.
0: Přesně. A nestále nové kamarády. Pěstovat si ty své staré, nebo ty, co už máte léta. Protože pěstování i takových vztahů je naprosto skvělá věc. Bez těch lidí
1: ano,
0: si člověk neumí
1: taky
0: představit.
1: Něco odpustit, že jo, a jede se dál.
0: Zakončíme prostě naše velmi... Ježiš, my povídáme dlouho. Kdyby tady byl kolega Kubala, už křičí, už nonverbálně komunikuje mi to podřezává krk. Takhle on to dělá a já potom rychle končím. Ale chtěl jsem vám jenom říct poslední věc. Tu skupinku s těma holkama, se kterýma chodíte, jsou to jenom holky?
1: No.
0: Jsou to jenom holky, nebo je tam i nějaký chlap?
1: No, Honzíku, je nás 5 a z toho 4 vdovy.
0: Jo, tak. No, já ale... jsem to chtěl zakončit mile, jako víte, co se říká takovej vtip, jak se sešly ty holky na tom, na to kafíčko, na to latéčko. No, tak
1: no
0: přišli, sešli se a neměli si...
1: Doma u jedné.
0: No jasně, ale takhle jeden vtip je o tom, že se takhle sešly ty kamarádky, dali si to latéčko nebo vínečko a neměli si co říct, protože přišly všechny. Rozumíte?
1: Jo, tak to, ne, to nehrozí. No a potom turisti, tam jsou taky chlapi, kteří to oživí, sranda. Takže prostě mám to tak, ale mám toho moc.
0: A děkuju vám a dobrou noc do Brna.
1: Zdravím vás moc a na, někdy naslyšenou.
0: Ano, naslyšenou, ať se daří, pěkné sny a hlavně žádné rozčilování před spánkem. Do Brna pozdravení, v pátek projedu kolem, možná.

0: Není to tak dávno, studánko stříbrná, kde tě mám, ona vyschla. Ona, moje oblíbená studánka, vyschla, Bára neměla co pít, až mě to překvapilo, jaké bylo sucho, ale už snad nějaké ty zásoby vody v lesích už jsou po těch deštích, tak snad se to zase nevysuší velmi rychle. Čeho máme v životě moc, nebo tak obecně vy, na čem troskotají třeba plány u vás, protože něčeho máte moc. Povězte mi to, do jedné hodiny ještě čas. Píše Helena, tady mimochodem, Honzo, děkuju moc za rozesmání, jak jste povídal o té tiskárně, nemohla jsem se udržet smích, protože si už dlouho říkám a myslím to samé, prosím vás, to jsme se bavili o té 3D tiskárně tady, já potom nerozumím, proč 3D tiskárna, to je prostě, to je stroj, to je krám, který prostě umí všechno. Jak může 3D tiskárna tisknout barák? Ne, nemá proto výrobu, to mě tak rozčiluje a přitom já nejsem zase takové technické nemehlo, já jako vím, co to je, mě jenom rozčiluje ten název a když si uvědomím, že vlastně jsem ve věku, kdy jsem nastoupil do rády před opravdu dávnými lety, v počátku 90. let, tak mohu říct, a vlastně nerad se k tomu i vracím, ale ten zvuk byl tak charakteristický. My, co pamatujeme, ještě funkční dálnopis. Z toho přicházeli pravodajské informace ze zahraničí. Pane jo, dáme to pryč, stejně jako telegramy, o kterých jste si mimochodem taky žádali, že byste rádi slyšeli v rámci témat nočního povídání. Co píšete dál? Třeba Jenda, a tady budu s Jendou souhlasit hodně, mám dost spamu a nejen toho e-mailového. Mimochodem krásná čeština, píšete správně e-mailového, tak, jak by se mělo, protože ta pomlčka je důležitá, ta pomlčka je velmi důležitá, protože jinak bychom mohli vlastně malovat, když se to tak vezme. Jenda, mám dost spamu nejen toho e-mailového, nakupuji hodně na internetu už dlouhá léta, proto se jen těžko zbavuji nevyžádaných zpráv i nevyžádaných telefonátů. Všude chtějí zadat e-mail, taky skvělá práce, i hned vám začnou posílat nabídky, i když si ani nic neobjednáte a tu stránku bez dokončení objednávky zavřete. Takže jsem si na boj proti tomuto nešvaru vymyslel vlastní systém, do žádných internetových formulářů nezadávám e-mail, který opravdu používám, a už ani telefon, který opravdu používám. Další informace na téma nespamovat.cz. No, Jendo, když tady skončím, ten máš příspěvek trošku delší, ale když to tady zarazím, já to dělám taky. Jo, já to dělám taky. Rozhodně nepíšu svůj funkční e-mail, když je něco podmíněné právě e-mailem. A když je nutné telefonní číslo. Je mi líto, kdo má telefonní číslo 777-111-111.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 043 zvolníme, pěkná, a během ní někdo z vás u telefonu. Tak snad to bude fajn, milé rozloučení a uzavření, nebo budou dva, uvidíme, uslyšíme. Hezkou noc přeji.

0: No pěkná, ale třeba nevěrná právě Jankovi, jo? Bude volat Honzovi do studia Českého rozhlasu. Studio, které je připravené přijmout další hlasy z České republiky, kdo nás posloucháte v síti regionálních stanic anebo na stanici Český rozhlas Pohoda. 731 800 900, čtvrtek 18. června. Jak trávíte noc? Máte něčeho moc? Ne noc, moc. Zavolejte, ať to můžeme taky uzavřít, to dnešní povídání, budu moc rád. Halo, halo, Český rozhlas, kdo pak je tam, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady Iveta z Teplic.
0: A zdravím do Teplic.
1: Tak, já bych nejdříve chtěla pozdravit paní Noru do Frenštátu, že dlouho jsem ji neslyšela a hezky vždycky vypráví, že ji ráda poslouchám. Pak bych chtěla vzkázat paní Elišce do Olomouce. Když má tolik volného času, tak může třeba číst knihy.
0: Neorganizujte jí život, čkovat, neorganizovat život. Ona, když bude chtít, tak si ten život zařídí.
1: No a teď teda k tématu, jo?
0: Ano.
1: Takže si myslím, že máme strašně moc potravin, jo, vyrobíme. Když si třeba vezmete, kolik druhů salámu, sýrů, lahůdek, chlebu a pečiva, a není možné to všechno spotřebovat, že to vždycky končí potom někde prostě, že se to znehodnotí, tyto potraviny. A pak taky máme, hodně toho textilu se vyrobí. Čína, že jo, ta chrlí do celého světa.
0: Jo, jo.
1: Takže taky se to neunosí a také se to potom musí znehodnocovat. Takže to jsme prostě zavalení vším. A třeba i když přijdou děti do hračkářství, tak tam mají takový množství hraček, že ani nevědějí potom, co si mají vybrat.
0: To už,
1: jo.
0: To už nedostávají ani záchvaty toho, že nemůžou mít to, co chtějí.
1: To úplně, jo, já bych si teda taky nevybrala, jo, že když tam přijdete a teď to se obložení regálama, jo, s těma hračkama. Ale minule jsem se byla jen tak ze zvědavosti podívat. A třeba tak hezký panenky, jak jsme měli my, jako děti, že když jsme byli, tak takový dneska už nejsou.
0: Jako jaký? Já si pamatuju, že jsme měli nějakou kubánku, teda sestra měla nějakou kubánskou panenku.
1: Ne, tak já jsem měla už taky hezký, jo, že byl opravdu jako podobný, že měli hezký obličeje, jo, a teď to je takový prostě ten výraz v tom obličeji je takový nějaký, jo.
0: No, jaký? No, je tam lifting.
1: A ty plišáci taky jsou některý takový spíš. No, já nevím, že by se toho mohli i bát ty děti.
0: Proto zůstávám věrný klasice. Myslím si, že krteček, ten zachrání vždycky všechno.
1: Autováno, že jo. Automobilu, to je prostě chrlí auta. To je hrozný, že v rodinách některých jsou třeba i tři auta. A ráno, že jo, do práce, když jezdí, tak je tam jeden člověk. No, takže to jako dřív jsme byli skromnější, stačilo nám méně věcí. A dneska prostě ty kapitalisti, že ho chtějí na všem vydělávat, tak jenom chrlí, vyrábějí všechno a...
0: Iveto, ale víte, že zatím to, co všechno povídáte, se dá shrnout do jednoho slova. Blahobyt. No. Moc blahobyt.
1: No právě, ale to kazí i lidi prostě, tak to blahobyt. No.
0: Ne, prachy kazí lidi. No, prachy a majetky.
1: Tak právě nemá, ty kapitalisti nahodějí takový ceny, tak to nemáme podporovat, tak kupovali drahý věci, že jo? Máme ty levnější koupit a no je to hrůza, no, co teďkom prostě v tom světě se všecko děje a
0: mám takový pocit, že to ale úplně nezměníme, ale jestli se vám ulevilo, no, tak je to fajn.
1: Změnili bychom to, kdyby prostě, říkám, jsme nekupovali tolik věcí, jo, teď si vemte, co nabízejí třeba do kuchyně, všelaký roboty, že jo, kávovary, a kdybyste to měl na všechno mít, tak byste potřeboval velkou almaru na tyhle pomůcky.
0: No, nemáme si kupovat zbytečné kraviny do domácnosti typu kráječ na chleba. Jo, to bylo mimochodem zvoleno jako nejzbytečnější přístroj kuchyně.
1: Myšlej, no. Na těsto, že jo, pak tady kávovary, fritézy a kde co.
0: Jo, káva. Já jsem si nedal kávu, já stále mám pocit, že mi něco chybí. Jdu si pro kávu, ale končíme. Děkuju za zavolání, Iveto, ať se vám daří. Zdravím do Teplic.
1: No, taky a všem posluchačům dobrou noc. No.
0: Ano,
1: někdy.
0: Ano. A posíláme smích, tedy zatím ten imaginární. Petra Černocká o tom zaspívá. Doufám, že se jí zadaří, aby ten smích on vrátil.
2: Noční linka. poslední a první hodina každé.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, je tady Noční linka, ano, s vámi Honza Macoun. Poslední minuty našeho povídání, no tak teď je to takové buď a nebo, dáme ještě posluchače, máme tady ještě příspěvky, nebo případně někoho z vás u telefonu, tak zkusíme telefon. Bude to stručné, doufám. Honza u telefonu, kdo má to štěstí a dovolal se jako poslední?
1: Staňka, já vás zdravím.
0: Trošku víc nahlas, neslyším vás.
1: Že vás srdečně
0: děkuji,
1: zdravím.
0: Děkuji.
1: Honzičku. No, tak nebudu moc rozšiřovat tady pocity, které mám, poněvadž závist dělá z lidí duševně mrzáky.
0: Ano.
1: Ale domnívám se, když mám říct, čeho máme moc. Moc máme politických stran. Stačila by levice, pravice a ať se mezi sebou poperou, ať tam jednou vládnou jedni po druhé druzí.
0: Já do toho musím máme vstoupit, moc... politiku ne, a když, tak ale jenom ať se jenom dohodnou. Ať...
1: Více, ale stačily by ty dvě na ty šaškárny, nemusíme jich mít moc. Tak máme moc i církví, těch máme jako těch politických stran,
0: jako
1: víte?
0: Myslíte, jako, že je hodně pánu bohu?
1: No právě, že je jenom jeden, ale těch církví tady u nás to vás zastavuje na ulici. Jednou takový, po druhé makový, no řeknu vám tolik, to je, je to legrace aspoň, jo? Ale pán Bůh je jeden, jo?
0: Já, ne, tak jako, já mám za pána Boha, teda paní Bohovou a to je moje máma.
1: Jo, tak gratuluju. To je rozumné, ale já v Boha věřím, ale ano. Beru ho jako nejsilnější energii světa, který ten svět stvořil a řídí. Jo, ale není to fousatej dědeček.
0: Jak myslíte, děda Mráz?
1: Ano, taky ne.
0: Taky
1: ani
0: tak
1: děda
0: nějak.
1: No jo, říkám, každý máme něco, ale opravdu je jeden Bůh, ale církvi máme hromadu.
0: Děkuju.
1: No, tak to je druhá věc a jinak si myslím, že skutečně se máme dobře a žijeme v krásné zemi.
0: Ano.
1: A važme si toho. Jo, takže chce to trošku toho selského rozumu, je těžké hospodařit v rodině, stejně tak jako ve státě, ale nadávka mám moc nesvedem. Tou skromností a šetřením možná ušetříme i energii, ušetříme vodu, víte, a važme si toho, že můžeme v takovém státě žít, který je opravdu krásný, máme krásnou přírodu. Tak jo, dobré zdravotnictví máme, ale neumíme si toho vážit.
0: Děkuju. Je to všechno, musíme končit. Ať se daří,
1: nashledanou. Děkuji.
0: Dobrou noc. To bylo milé. Děkuju vám za to, že jste volali, psali. Jako jas. Pište dál, klidně klasickou poštou, Noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, nebo Český rozhlas, ono to dojde. Nebo kdo si s těma internetama nějak rozumí, tak samozřejmě nabízí se i jan.macoun@rozhlas.cz. Mimochodem jsem se zrovna přednedávnem dozvěděl, že doručovatelka Karlínského okrsku doručuje už jenom jednou týdně. Takhle, než by na tom nějak dvakrát záleželo, ale ten, kdo tu bydlí, tak není to nějaké hloupé, když mám přijít nějaký dopis s pruhem třeba, že týden na poště, co? Po dvou dnech se vrací. Nic o poště bych se taky rád někdy s vámi promluvil. Další Noční linku uslyšíte už dneska hodinu před půlnocí, čtvrtek 18. bude s vámi kdo? Tuším z Pardubic, Miroslav Hruban, pohlednice, dopisy a korespondenční lístky. Vidíte, jako bych to přivolal. No a potom dál se spolu uslyšíme, jak v pátek hodinu před půlnocí na téma o lidskosti, anebo v sobotu hodinu před půlnocí na téma půda plná příběhu. Těším se už teď, dobrou noc, pěkné sny a moc se neuvařte, neupoďte a poslouchejte svoji regionální stanici. Já se těším ráno v 5 na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To já vás jenom zkouším, to se nelekejte, to už je jenom takový dovětek. Není tady Petr Kubala, tak Honzík to tady všechno odmačkal a koukám, že nějak mu to časově úplně do té jedné přesně na vteřinu nevyšlo. No tak víte co, dáme si ještě jednou jako výplň do času jedné hodiny na vteřinu přesně, na chlup ptačího pera přesně to, co nás na sídlišti může provokovat v rámci nočního času. Teď je to všechno. Pěkné sny.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V této chvíli zahajujeme po 298. výpravu do naší historie, což je z hlediska Českého rozhlasu číslo nikoli z nejmenších. Na straně druhé v hloubi věku, a to prosím jenom pouze těch českých, se docela ztrácí. Se vší skromností, jak ostatně našemu úkolu náleží, jsou ku zdolání další etapy českých dějin připraveni.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. A aby nám úspěch posluchačstva nestoupil do hlavy či do jiných orgánů, o to pečlivě dva.
4: Jaromír Ostrý, v kraji dnešní schůzky jsem se narodil.
1: Ano, tak tato informace má ze všech, které jsme vám pro dnešek připravili, relativně nejmenší informační hodnotu. Ale žádný strach, zbytek bude kvalitní.
4: A kromě toho, já jsem tady režisér.
1: Ovšem, podstata tkví v něčem úplně jiném. Díky inspiraci, kterou se nám stala kniha Petra Hory Hořejše, se můžeme nyní zastavit u další z pozoruhodných osobností, jež u nás zabydlili jagellonskou scénu. Jsou to páni
5: se zubří hlavou v erbu.
1: Především však jeden z nich.
5: Vilém z Pernštejna. Praotec rodu se jmenoval Vaněk, přímým Vanha, a pocházel z uhlířské obce Ujčov, ležící nedaleko dnešního hradu Pernštejna. Jeho příběh se měl udát již v roce 564. po Kristu. Tehdejší bájný vládce země, markrabě moravský Jošt Willibald Brandenburg, dlel právě na hradě Zubštejně. Po lesích v okolí hradu se potuloval divoký zubr, který škodil lidem a mnoho jich zabil. Markrabě vyhlásil, že bohatě odmění toho, kdo kraj zubra zbaví. I uhlíř Vaněk zvíře mnohokrát v lese potkal a kdyby před ním nevylezl na strom, jistě by jej také zahubilo. Jednoho dne, když Vaněk před zubrem zase utíkal, ukryl se ve své lesní boudě. Zubr na něj začal tak dorážet, že uhlíř už nevěděl kudy kam. Vzal tedy kus chleba, napíchl na prut a tomu zvířeti je podal. Tak mu podával postupně všechen chleba, co měl. A zubr se uklidnil. A nejenom to. Vaněk mu pak vždycky, když ho potkal, dával chleba a tak si zvíře ochočil, že zubr bez něho nechtěl být a všechno si nechal líbit. Když Vaněk viděl, že zvíře je ochočené, provlekl mu nozdrami houžev, upletenou z mladého proutí, a toho zubra přivedl na hrad Zubštejn k markraběti. Ten uhlíře pochválil a za to, že zvíře nezabil, ale přivedl je živé, Vaňka bohatě odměnil pozemky, hradem a vesnicemi. Získal veškeré území, které dokázal za jeden den od slunka východu do slunka západu obejít. Na jednom vrchu, jemuž říkali Bezvín, začal si pak někdejší uhlíř stavět hrad, kterému bylo z markraběcí vůle dáno jméno Pernštejn. A na paměť své chytrosti, s jejíž pomocí ovládl divoké zvíře, měl uhlíř i jeho potomci právo užívat jako rodový erb zubří hlavu s houživí v nozdrách. Právě ona houžev byla chápána jako velmi podstatná část znaku, neboť symbolizovala chytrost a rozvahu, která přemáhá hrubou sílu, v tomto případě představovanou zubrem.
1: Hezky nám to vylíčil historik doktor Petr Vorel, kandidát věd, ve své pozoruhodné knize o Pernštejnech, do které převzal pověst z kroniky Václava Hájka z Libočan.
3: Dlužno dodat, že mnozí z nás jsme tu pověst slyšeli trošku jinak, než jaký vylíčil v pábitelské kronice pan Hájek.
0: Ku příkladu August Sedláček.
1: Písecký rodák a neúnavný sběratel informací o našich hradech, zámcích a tvrzích a taky pověstech o nich.
0: Tak ten tvrdí, že dotyčný hrdina sice byl profesí uhlíř, ale jmenoval se Vojtěch a tím chlebem divokého tura nekrmil, Ani náhodou, nýbrž dotyčné zvíře si je bralo docela nevybíravě, přičemž klidně vešlo do chaloupky.
3: Což postiženého naštvalo jednoho dne takovou měrou, že když čirou náhodou otesávaje smrček, spatřil zubra, jak si zase jde k němu pro svačinku, použil onoho stromku k blesku rychlé výrobě houžve, tu provlékl zlodějovými nozdrami a zvíře přivedl na hrad ke knížeti.
0: Pán se podivil a hned na místě jej vyhlásil za muže svobodného a přidělil mu erb s černou zubří hlavou ve zlatém poli.
1: A z houžví.
0: Ta nesměla chybět.
3: Nechyběla ani v dalším příběhu uhlíře.
1: O původním povolání hrdiny není v skutku pochyb.
3: Jenže tenhle se jmenoval Věňava a bydlel v chaloupce vysoko v horách Českomoravské Vysočiny.
0: I jeho nevítaným návštěvníkem se stal zubr, který mu pokaždé sežral, nač přišel.
1: Což by už jednoho dožralo.
0: Stalo se tak i Věňavovi, který
5: uchopil proutek mladý a skrze chřípí zubrovi prostrčil. Upletl houžev a vedl zubra podle sebe od toho místa až do města Brna, kdež toho času byl král s dvorem svým.
0: Poněkud rozdíl mezi Vaňkem, který dotáhl zubříka z Újčova na blízký Zubštejn,
3: a Věňavou, který se musel s dobytčetem tahat až do Brna na Špilberg.
1: Autor této verze, česky píšící Polák Bartoloměj Paprocký z Hlohol, nechal uhlíře, aby jednou ranou zubra zbavil hlavy.
3: Načež si mohl postavit na místo chaloupky dřevěný srub, na jehož místě jeho synek jménem Prštan vystavěl hrad z bílého mramoru, kterému se začalo říkat Prštejn.
0: Tatík si na panský život nezvykl. Na stará kolena se dal na včelaření.
1: Takových příběhů bychom ještě mohli najít tolik, kolik je na lidských rukou prstů, tedy při nejmenším.
3: Na každém z nich je kousek legendy.
0: A taky kousek pravdy.
3: Trošku pomíchané v čase, ale přesto pravdy.
0: Tak to je ku příkladu s oním markrabětem Joštem.
1: Toho jsme na Moravě v skutku měli, i když o nějaké to století později.
0: A byl v skutku brandenburským, to znamená, že markraběcí úřad vykonával nejenom na Moravě, ale i v Braniborsku.
3: Rod Pernštejnů patřil mezi jeho příznivce.
1: A hrad Zubštejn?
0: Jeho zříceniny existují dodnes.
3: Svého času býval dokonce starším a také významnějším panským sídlem než Pernštejn. Patřil k markraběcímu lénu, o které Pernštejnové vedli v 15. století dlouhé spory.
1: A když si přečteme slova, která se ještě v roce 1539 tradovala o rozsahu markraběcího daru,
0: tak v nich najdeme přesný popis právního aktu, jakým bylo ve středověku vymezení pozemkového újezdu.
1: Aniž na to byl zapotřebí katastrální úřad, jako dnes.
5: Výjda markrabě na příhradek a výjda takové zvíře, podivil se tomu škaredému a nepřístupnému zvířeti i promluvil k tomu uhlíři a řekl:
3: že si ty, uhlíři, toho zvířete nezabil, nýbrž si je nám svou statečností a zmužilostí a dobrým vtipem z dopuštění božího živé na hrad náš Zubrštejn přivedl. Tobě tu milost činíme a to, co sobě okolo toho vrchu bez vína nad městečkem Nedvědicí po levé straně leží a co pod ním potom teče, jak slunce vyjde až zase do západu slunce okolo vrchu, na všecky čtyři strany obejí ti budeš moci, všecko tobě dáti chceme a velikým pánem tebe činiti a v tom dostatečně a přísně poroučeti ráčíme, abys na tom vrchu bez vínu hrad jménem Pernštejn stavěti dal a odtud i potomci tvoji, aby se psali z Pernštejna.
5: A tak ten jistý Vaněk Vanha, uhlíř, na třetí den přede dnem k tomu vrchu bez vínu jest šel a u toho vrchu očekával, skoro-li slunce vyjde. A jakž nejdříve vyšlo, hned šel na všecky čtyři strany až do západu slunce a nemalou krajinu okolo toho vrchu ještě obešel. A tak se jemu obejíti dostalo 18 zámků a 24 tvrze a tak toho času samých rychtářů k Pernštejnu bylo 7 kop. A potom mě bylo markraběti Joštovi Willibaldovi, co jest obešel, oznámil a markrabě Jošt Willibald, vážící sobě slov svých, ne málo, nýbrž mnoho, aby naspátek nešli a k svému vyplnění, aby přišli, obdarování a veliká na to svobodství jemu, totiž tomu uhlíři, na všecko dát ráčil.
1: Markrabě byl muž na svém místě, takový, který vážil sobě slov nemálo, nýbrž mnoho, aby na zpátek nešli. Joštů takových i v politice dnešní bylo by nám třeba více.
0: Pernštejnové si této své pověsti náramně považovali.
3: Ani jim nevadil uhlířský původ prapředka.
4: Prakticky proletářský.
3: Vratislav z Pernštejna, nejvyšší komorník Království českého, si dal tu scénu s uhlířem a divokým zubrem vymalovat na velkou mísu svého slavnostního stolního servisu.
5: Jméno Pernštejn vzniklo jako česká hovorová verze německého názvu Bernstein, což znamená v dnešní němčině medvědí kámen, či v mineralogii jantar. Z hradu Pernštejna se slovní základ staršího názvu dochoval ve jménu městečka Nedvědice, ležícího v Podhradí, a říčky Nedvědičky.
1: No a jak to bylo s počátkem Pernštejnu v skutku?
0: Úplně prvním písemně doloženým předkem pozdějších Pernštejnů byl pan Štěpán z Medlova.
1: Profesí?
0: Zeměpanský úředník, který počátkem 13. století působil jako purkrabí na hradu jménem Děvičky na Jižní Moravě.
3: Jméno dostal podle obce Medlova. Ta leží na cestě z Brna do Pohořelic.
0: Jeho majeteček se pomalu pomaličku stával majetkem.
1: Teda se tehdy stával majeteček majetkem.
0: Stačilo stát na té správné straně.
1: To znamená na straně vítězů.
0: Ovšem, pak následovaly výsluhy v podobě správcovství strategických vojenských nebo hospodářských center.
1: Prapernštejnové zřejmě na té správné straně stáli.
0: Štěpán z Medlova získal své postavení ve službách Přemyslovců.
3: Dostal za ně vsi Doubravník, Drahonín a Dřevnovice.
1: Vida, z jakých původních drobků se později stává dominium.
0: Brzy se to panství začalo rozšiřovat po celém horním toku řeky Svratky.
1: Že byl pan Štěpán správcem na Královském hradě ve Veří, to nebyla zanedbatelná funkce.
3: Jaká funkce je zanedbatelná?
1: Taky pravda.
0: Povědomí o dávné souvislosti mezi Veveřím a počátky pernštejnského rodu se promítlo i do jednoho půvabného příběhu.
3: Podle nejstarší pověsti o pernštejnské bílé paní se oblíbené domácí strašidlo dopustilo svého osudového prohřešku, kvůli kterému bylo odsouzeno bloudit temnými hradními chodbami právě na Veveří.
1: Osudový prohřešek?

0: Adléta stala proto, že vyřkla křivou přísahu.
1: Pane Bože, jestliže jsem já břichatá, bodejť bych se hned na tomto místě propadla.
2: Což se stalo?
0: Na místě.
1: Strašit však nezačala na Veveří, ale na svém otcovském hradě.
0: Vídali tam její přízrak s malým dítětem na rukou.
1: Pokud na sobě měla bílý šat.
2: Narodilo se brzy u Pernštejnů dítě.
1: Pokud si vyšla v černém.
2: Zazvonil v rodině umíráček.
0: Jak se rozrůstal rod, pánů se zubří hlavou v erbu přibývalo.
1: Na konci 13. a na začátku 14. století se z dějin vynořuje Filip z Pernštejna.
0: Ten se stal dokonce nejvyšším komorníkem moravským.
1: Což je ale zhruba všecko, co o něm víme.
0: Jednu věc Pernštejnům upřít nemůžeme.
2: Co to bylo?
0: Dlouhověkost.
1: A nejenom délka věku, ale i čipernost.
2: Čipernost jakého druhu?
1: To bude zřejmé z příkladu Jana z Pernštejna.
0: Žil v 15. století.
1: A ten počal se svou třetí manželkou dítě ve věku notně překročivším 60.
0: Mezi nejstarším a nejmladším z jeho 5 synů činil věkový rozdíl dobrých 30 let.
2: Byli ovšem všichni skutku jeho.
1: S plodností Pernštejnů byla srovnatelná i válečnická zdatnost.
0: Jan z Pernštejna se proslavil svou statečností v bojích proti 3. a 4. křižácké výpravě v bitvách u Ústí a u Tachova.
3: Dobil dobře přes 100 opevněných měst, hradů a tvrzí, zbořil je a spálil.
2: Říká se o něm v kronikách, jak si počínal během husitských a spanilých jízd do Saské Míšně.
1: Mnoho vozů s drahocenou kořistí tehdy dojelo do Prahy a pokračovalo dál až na moravský Pernštejn.
0: Ani polipanech si nepohoršili.
1: Pod svá široká pernštejnská křídla dostali páni erbu se zubří hlavou zpátky hrady Zubštejn, Pišolec a Auersperk, neboli Ušperk a také městečko Bystřici, které se jim předtím podařilo ztratit.
0: A protože ani to jim nestačilo, vyhlásili takovou menší válku Vídni.
2: Rakouskému hlavnímu městu, co pak jim provedlo?
3: Jan z Pernštejna disponoval vlastní vojenskou hotovostí a účinně vymáhal peněžní pohledávky na městu Vídni.
2: Dozvídáme se od historika Petra Vorla.
3: Domáhal se odškodného za své poddané kupce z Bystřice nad Pernštejnem, kteří byli od vídeňských oloupeni. Jan z Pernštejna odmítl zprostředkující roli římského krále a rozhodl se vymáhat svá práva vojenskou silou. Spor přerostl v takřka regulérní soukromou válku, při níž pernštejnské vojsko dobývalo rakouské pohraniční hrady.
1: Jednotliví Pernštejnové byli poměrně potentní.
0: Jenže jich taky hodně padlo v husitských válkách.
1: V každé generaci pokračoval rod zubří hlavy nadále jenom jedinou větví, i když většinou měl každý z Pernštejnů hodně dětí.
0: Ještě koncem 14. století vídali moravská údolí a stráně spousty jezdců se zubří hlavou ve štítě.
1: Početní bratři, bratranci a prabratranci však mizeli ve válkách.
0: O půl století později zůstali z kdysi početného rodu jenom 2 dospělí mužští Pernštejnové.
2: Takže hrozilo nebezpečí, že rod vymře?
1: Nehrozilo. Vymysleli totiž řešení, které v moravském zemském právu nemělo pevnou tradici.
0: Dcery obvykle pozemkový majetek nedědili, ale měli nárok na přiměřené věno. Rodové panství jim připadlo jenom v případě, když jejich otec zemřel bez mužských dědiců.
1: Proto začali Pernštejnové, ale také další rody,
0: třeba tovačovští z Cimburka,
1: prosazovat nové pravidlo.
2: Co to bylo za pravidlo?
0: Princip dědičnosti pozemkového majetku v širší mužské linii rodu.
2: Tomu nerozumím.
0: Ale to je jednoduché. V případě vymření jedné z rodových větví po meči připadl pozemkový majetek nejbližším pokrevně spřízněným mužským členům rodu.
2: A co pozůstalé dcerky?
0: Ty dostali jenom věno, jako by měli sourozence mužského pohlaví.
1: Do pozdějších zemských zákoníků vešel jako sice netradiční, ale možné řešení,
3: aby majetek od rodu neodešel.
0: Majetek rodu nejenom, že neodešel, on ten pernštejnský majetek docela bobtnal.
2: Hodně bobtnal.
0: Dost. Tu se podařilo získat panství Mitrov.
1: Tu jim spadl do klína Křižanov.

0: Tam byl zase odkoupen Jimramov.
1: A za zásluhy dostal Jan z Pernštejna od krále...
2: Tím byl už král Jiří z Poděbrad.
1: Výnos Tišnovského kláštera.
0: A kromě Bystřice, Nedvědice a Doubravníků ještě pár drobnějších statků a vesnic.
1: Jeho synek Vilém držel hrad ve Velkém Meziříčí a říkal si tudíž nejenom...
3: Z Pernštejna.
1: Ale i...
3: Na Meziříčí.
2: Kdo se vyzná v mapě Moravy, tak mu lehce dojde, jak šikovně poslepovali Pernštejnové jednotlivé kousky panství v ucelené území celého okolí rodového hradu Pernštejna.
3: Když 4 dny po štědrém večeru roku 1475. Jan z Pernštejna zemřel, zanechal po sobě nejenom rozsáhlý majetek, ale i 4 syny a mladou vdovu. Pozůstalí jej dali pohřbít v Doubravnickém kostele pod velký náhrobek z bílého mramoru.
1: Je tam dodnes a je zajímavý nejenom výrazným provedením rodového erbu.
2: Zubr z Houžví je tam vyveden hned 2x.
1: Ale i tím, že zbylo místečko na autora, kameníka Ondřeje, který do toho kamene zvěčnil i své jméno.
3: Andreas Mefecit.
0: Udělal mě Ondřej.
3: Léta páně 15.2. v úterý po svatém Prikcí se na valném sněmu v Praze dohodli páni a rytíři, že celý panský a rytířský stav bude obhajovat svá práva a bude si navzájem pomáhat proti každému, kdo by jim chtěl upírat práva potvrzená v rozsudku jeho milosti krále. Byli tím pověřeni tito zástupci šlechty: Jindřich z Hradce, nejvyšší komorník království českého, Půta ze Švihova a Riesenberka, nejvyšší sudí, Petr z Rožmberka, nejvyšší hofmistr, Vilém z Pernštejna a Jan ze Schellenberka, nejvyšší kancléř království českého.
2: Toto jsou vlastně jména nejvyšších českých představitelů v posledních letech vlády Vladislava Jagellonského.
0: Je mezi nimi i jméno Janova syna.
1: Druhorozeného syna, ale po smrti nejstaršího bratra Zikmunda jediného dospělého Pernštejna.
2: Jenomže na rozdíl od ostatních je tu pan Vilém uveden jaksi bez titulu, copak žádný neměl?
1: Měl. Brzy se k němu dostaneme.
0: Pan Vilém sloužil dlouhou dobu pod praporem uherského krále Matyáše Korvína.
1: Co mu taky nakonec zbývalo, když Moravu a tím pádem i jeho panství ovládal ten uherský havran?
0: Snažil se horlivě, velel uherskému vojsku při vpádu do středních Čech.
1: Pod jeho vedením byla obsazena města Kolín a Nymburk.
0: Pak se pustil moravský pán v uherských službách do Rakouska a odtud zase na sever, do Polska.
2: Všude bylo plno práce.
0: V Polsku na to málem doplatil, padl do polského zajetí.
2: Nepříjemné. Jak se mu to povedlo?
0: Těmito zážitky se z pochopitelných důvodů Vilém nikdy později nechlubil.
1: Čím se na druhé straně chlubit mohl, bylo to, že získal složitou transakcí do svého vlastnictví několik sousedních panství, rozkládajících se na severní Moravě podél řeky Bečvy.
0: Jejich správním střediskem byl hrad Helfštejn, jedna z nejvýznamnějších a nejlépe opevněných pevností té doby v zemích koruny české.
2: Na každou transakci i na tu složitou je třeba mít prostředky, finance, peníze.
1: Vilém je zdá se měl.
0: Musel disponovat mimořádnými peněžními částkami.
1: Nakupoval hrady a velká panství.
0: Skupoval dlužní úpisy.
1: Dokud ještě žil jeho otec, tak za něj platil tisícové částky bez mrknutí oka.
0: Když ovšem taťka zemřel, tak je rovněž bez mžiknutí vyúčtoval svým bratřím k úhradě.
2: Kde vzal najednou tolik peněz? Tunelářské technologie tehdy neznaje.
0: Inu, nějaký ten zisk mu kápl z válečné kořisti.
1: Snad se mu podařilo v Matyášových službách při některé z bitev ulovit dostatečně vydíratelná rukojmí.
0: Snad byl vůči němu štědrý sám uherský král Matyáš.
2: A co sňatek, není nad to se výhodně oženit?
1: Ještě mu nebylo 40 let, když si vzal mladičkou, ale zároveň taky bohatou nevěstu Johanku z Liblic.
0: Věno stálo za pozornost.
2: Kolik?
0: 3000 zlatých v hotovosti a dalších 12 000 za její statky v Čechách, které hned po svatbě prodal.
1: Právě Johančino věno použil na nákup Helfštejna.
0: Byla to výhodná koupě. Pan Vilém využil zadlužení majitele, pana Albrechta Kostky z Postupic, a dostal ten hradní klenot dost pod cenou.
2: Polepšil si pan Vilém, když vyměnil rodný Pernštejn za Helfštejn?
1: Polepšil. Tato mohutná pevnost, jeden z největších hradních areálů ve střední Evropě, se stala jeho hlavním sídlem.
0: Až do své smrti se pan Vilém tituloval nejenom
3: na Pernštejně,
0: ale také
3: na Helfštejně.
0: I když později přesídlil na pohodlnější sídla v Čechách.
1: Roku 1480 dal vstupní bránu hradu vyzdobit reliéfem s pernštejnskou erbovní pověstí.
0: Helfštejnské panství si pan Vilém ještě hezky zakulatil, připojil k němu sousední město Hranice a taky Přerov a ještě přikoupil zámek Drahotuše.
2: Tomu se říká biznis. I když tohle moderní anglické slovíčko v těch dobách asi neznali.
3: Kolem roku 1480 se pernštejnský rod však najednou ocitl na pokraji své biologické existence. Zatímco ještě před 5 lety představoval velký počet pernštejnů jakousi skrytou hrozbu, že by mohli spadnout do nižší majetkové vrstvy, o 5 let později žili už jen 2 mužtí představitelé rodu. Byli jimi asi 40-letý Vilém z Pernštejna a jeho podstatně mladší bratr Vratislav. Vilémovo manželství bylo po více než 5 letech stále bezdětné. Příčinu zřejmě nepředstavovala nějaká zásadní biologická překážka, ale pravděpodobně velmi nízký věk nevěsty při uzavření sňatku. Fyzické naplnění manželského svazku následovalo až po dosažení přiměřeného nevěstina věku, tedy kolem 15 let. Takový postup i v případě Vilémova manželství vysvětluje, proč se děti z tohoto manželského svazku začaly rodit až 10 let po svatbě.
1: Z porody se začalo až na zámku v Moravském Krumlově.
0: Právě tento zámek se stal místem, kde se narodila většina významných Pernštejnů 16. století.
1: Do Moravského Krumlova se pan Vilém dostal jako poručník jediného syna pána z Lipé.
0: A dočasně převzal i úřad nejvyššího maršálka Království Českého, který náležel této větvi Ronovců dědičně.
2: Takže si opět pomohl.
1: A když se mu narodila první dcerka?
0: Bylo od samého začátku jasné, že se panu z Lipé, který byl zatím v batolecím věku, právě narodila nevěsta.
2: Zdá se, jako by pan Vilém z Pernštejna nepoznal, co to je neúspěch.
1: Nezdar neměl u něj šanci.
0: Král Vladislav a král Matyáš se mezi tím smířili.
1: A když po úspěšně uzavřených smlouvách rozdávali svým věrným a zasloužilým bohaté dary,
0: tak si na své přišel i pán z Pernštejna.
1: Potvrdili mu právo na Tišnovský klášter
0: a jako dědičné mu svěřili statky v Ivančicích, Dukovanech a ještě jinde.
2: Jen houšť a větší kapky.
1: Vilém však taky uměl investovat.
2: Do čeho?
1: Spíš do koho?
2: Tak do koho?
1: Do českého krále.
2: Do kterého? Ještě pořád jsme měli 2.
1: Do Vladislava. Půjčil mu 1200 uherských zlatých v hotovosti, a to bezúročně.
2: To se mu vyplatilo?
1: Jak pak by ne? Kontakt s Prahou byl po předchozím období opět navázán a správci královských financí v Čechách věděli, na koho se s důvěrou obrátit, až král Vladislav bude zase potřebovat peníze.
2: A na tom nic nevydělal?
1: Ale samozřejmě, že vydělal. Ani kuře nehrabe zadarmo.
2: A tož pán z Pernštejnů.
1: Během několika málo let tento jeden jediný člověk ovládl državy, jaké se nepodařilo žádnému rodu v Čechách schromáždit ani po několika generacích.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Výjimečná a nezapomenutelná, taková byla Helena Růžičková. V těchto dnech si připomínáme 90. výročí jejího narození. Nezaměnitelný hlas Heleny Růžičkové si na Pohodě právě teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Posezení s kytičkou, takový poetický název, nesly svého času veřejné nahrávky kolegy Vladimíra Bernáška s Helenou Růžičkovou a jejími hosty. Jedno takové příjemné rozhlasové setkání jsme pro vás dnes vybrali.

0: posezení s kytičkou. Vítám všechny diváky ve studiu číslo 1 Českého rozhlasu Plzeň. Vítám posluchače, ať jsou kdekoliv. Vítám vás, i když nás právě posloucháte doma v kuchyni. My tady ve studiu máme jako obvykle na stole kytičku ve schodě se znělkou a kytičku jako vždycky hlídá, opatruje, zalévá, dokonce ji snad učí zpívat Helena Růžičková.
1: Dobrý den.
0: Protože ta naše melodie, ta znělka Rozvíjej se poupátko je z filmu Pyšná princezna a protože letos slavíme 100 let českého filmu, tak další naši hosté mají něco s filmem společného. Herec Svatopluk Beneš. A filmový sběratel a historik Milan Wolf. Takže se do toho hned dáme.
1: Já jsem pro.
0: Já začnu nejprve dotazem tady u vás diváků. Kdy jste naposled byl v biografu?
2: Je, to už nepamatuju teda.
3: To už je dlouho, dlouho moc.
4: Před rokem asi.
5: Před lety.
3: Před 5 lety.
2: To už je hodně dlouho.
5: Také dlouho.
0: To je v podstatě smutek. Pane Wolfe, nehrozí konec biografů v Čechách?
6: Já myslím, že televize hodně vytlačila ten biograf, ale konec biografu určitě nehrozí, protože ten biograf to je taková společenská odolost a je to jiný zážitek, než ta televize, ta malá bedínka doma.
0: Takže já se zeptám jinak. Pamatujete si ještě někdo na vůbec první film, který jste kdy viděli?
7: Tarzan a zelená bohyně.
8: To byl český muzikant.
0: Vidíte, ten film dovedl k filmu filmového historika Karla Čáslavského. Ten to viděl jako dítě a tak se mu to líbilo, protože neměl peníze na další stupenku, tak chodil a poslouchal alespoň tu hudbu. Na jaký film vy vzpomínáte?
9: Král králů. To je hodně starý, ještě němej.
2: Muži v Osejdu.
10: Pyšná princezna.
0: Pyšná princezna, protože vy jste mladá. Vidíte, že ten film v sobě má nějaké kouzlo, když zůstane v paměti, ať jsme od té doby všichni viděli těch filmů nesčíslně, ale ty první zážitky zůstávají v paměti. Já si vzpomínám, jak paní Marie Rosulková mi vyprávěla, jak maminka tady v Plzni šla s tatínkem prvně do biografu, když v Plzni se prvně promítal film. A maminka se vrátila a povídala, děti,